A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe se

krásný a cudný, mná se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát do nástrah tichčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Život plyne dál.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, máme tu další z našich folkových pohlazení, tedy pořad plný muziky a písniček, které jindy v jiném vysílání neuslyšíte. Prý pro menšinovost tohoto žánru, ale my o tom víme svoje. Protože se nám rozjela folková sezóna, tak samozřejmě dnes nebudou chybět pozvánky na některé festivaly, které nás teď v červnu nejbližší době čekají. A začneme náš pořad tradičním pohledem do kalendária folkových osobností. 15. června 1955 se narodil Ivo Viktorín, veliký hudební kouzelník, majitel nahrávacího studia V ve Zlíně, samozřejmě člen, a řeknu i duše AG Fleku, legendární zlínské kapely. Člověk, který je podepsán pod zvukem mnoha výjimečných alb a projektů na naší scéně, v našem žánru, nejen tam. Člověk, který stále má co říci a tvoří, například i teď se svým triem, vystupuje v komornější sestavě a stojí to za to. Vřele doporučuji. Veliký mistr, kterého osobně nesmírně obdivuji. Ivo Viktorín. Gratulujeme a tady máme něco z jeho tvorby.

Žádný slib z těch, co jsem ti dal, nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět, mladší o 10 let a 10 četroutá. Ať platí aspoň dnes, co dřív jsem jen lhal, carpe diem, život je krátký, v tvých očích je krátký.

Předpokládám, že není třeba představovat autorku a protagonistku této rozverné tramp country písně, i když to nebyla její normální poloha, běžná. Zuzana Navarová, samozřejmě. Písničku jsme si pustili hlavně proto, že si připomínáme narozeniny. Zuzana Navarová se narodila 18. června 1959. Moc nám na této scéně chybí. Možná v souvislosti s tím nedávným jubilem jejího odchodu se trochu protrhl pytel se všemi těmi podstami, projekty Zuzaně Navarové, točí se alba. Mnozí muzikanti mladší generace zkouší zpívat písničky Zuzany Navarové, oprášit je. Je to dobře, i když samozřejmě ne vždycky se to setkává s pochopením, tak já jim moc fandím a myslím si, že Zuzana by jim taky fandila. Jde o to, že to ukazuje nadčasovost její tvorby a hlavně díky tomu nás pořád ještě jako neopouští úplně. A to je dobře, to je dobře.

Kytky stále ještě voní. Stařička Žalmanovka, ve které mám mnoho vzpomínek, mnoho emocí ukryto na všechny ty krásné festivaly, kam jsem jezdil jako kluk, které mi zalezly pod kůži a které způsobily asi to, že se celý život věnuju folkové hudbě. Tu písničku jsem si pustil také proto, abych se trochu namotivoval. Příští víkend se totiž koná náš domácí vymazlený festival tradiční folkové chvojení ve Vysokém Chvojně u Holic v nádherném lesním arboretu, které pořádáme se skupinou Marien a hlavně vlastně agentura Supergram, náčelník toho festivalu Ivan Kurtev, který to celý vymyslel a který nás k tomu přizval. A já dělám dramaturgii a postupně tam všichni členové Marien nosí bedny, staví, vaří, trhají lístky, prodávají CDčka, prostě dělají všechno možné s partou báječných lidí říznutý tábornictvím. A je to hodně staromilský festival, ale přesně podle našeho gusta. Nejsem si zcela jistý, jestli jsou ještě nějaké lístky, možná se třeba na část programu pátečního dá ještě dostat. Jinak to bývá festival vlastně vyprodaný, protože ten areál není nafukovací. Dovolte mi, abych vás pozval. V pátek 19. června vlastně startuje folkové chvojení v 17 hodin úžasnou a mladou country kapelou, moderní country Lucien Hangover. Pokud neznáte, tak prosím vás, doplňte si vzdělání. Po nich zahrají ostravské Topinky, také velice pozoruhodná formace z Ostravy, hrající folk na pomezí šanzónu, bluegrassu, nové akustické hudby. Finále pátečního programu bude patřit ale legendám, známým osobnostem. Nejprve Slávek Janoušek se svou kapelou zahraje, zpívá a utrousí aktuální moudra, protože toho on se nikdy nebojí. A pak od 20 hodin se bude slavit Žalmanovi 80. V minulém pořadu už jsme zmiňovali, že bohužel kvůli nemoci Romana Horkého jsou zrušeny všechny koncerty skupiny Camelot. Držíme palce. Zkoušíme pro vás na pátek vymyslet ještě nějaké překvapení, ale Žalmanová 80. stojí na to tomu věnovat i větší prostor, takže to vypadá, že nám zahrají v rozšířené sestavě, kterou měli speciálně pro program výročního koncertu v Lucerně. Tak, v sobotu 20. června pak startujeme v 11 hodin Hluboké nedorozumění. Pavlína Jíšová a její rodina, sestava Bohadlo, Nestor, portovní muziky Jirka Vondráček se svým novým triem. Na co se těším, tak určitě na jeho české obejváky, což je objev na poli bluegrassové hudby, a to nejen v našich zeměpisných šířkách, ale uspěli i v zahraničí teď. Oporou programu bývá devítka Manželé Brožovi. Po nich něco nového z východu českého oblastního kola Porty, písničkářské duo Petra Žalmanova a Richard Rezek. A pak se moc těším třeba na melodický Fukanec z Nového Města nad Metují, nebo Dou na boso z Vysočiny, trio Veselých ženštin, básník Jan Žambok se svými žambochy přijede ze Vsetína, Samson se svou partou z Plzně, brněští cymbál klasici, Manželé Štruncovi samozřejmě se svým cymbálem, housličkami a pohlazením po duši. Finále sobotního programu folkového chvění bude patřit přátelskému klání dvou stejně starých kapel, Epidemie a Marien. Dvou stejně starých, stejně souznějících kapel, Epidemie a Marien. Moc se na to těšíme, na společné zpívání. Folkové chvění 19. a 20. června ve Vysokém Chvojně u Holic. Srdečně zveme.

Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

paseka, když pod ní spočívá. Kousavá deka, ta na mě čeká,

0: deka, ta na mě čeká, osada spí a já se polí melu.
1: Kousavá deka, úžasné dílo, nádherná písnička z dílny Ivana Mládka, když tohle je původní verze, z alba Mládek zpívá Svěráka a naopak, takže lze tušit, že pod ní není autorsky propsán jen...

Ivan Mládek a druhý genius naší kulturní scény, pan Zdeněk Svěrák. Prosím vás, úžasné spojení. Kousal deka je fantastický, když to slyším. Musím se tlemit, ať to slyším v jakékoliv verzi. Ale to byl asi účel. Jsou to moc chytří a moc vtipní pánové. Kdybyste chtěli, prosím vás, Ivana Mládka a jeho band slyšet naživo, tak teď máte možnost, třeba 19. června zahrají na vítání léta na Slatinianské plovárně od 20 hodin banjo band Ivana Mládka. Před nimi je od 18. hodin Rozálie Havelková s kapelou Plovárna Slatiňany 19. června.

Standa Vobydaněk bohužel také patří k interpretům, které už nemáme možnost na festivalech slýchat naživo, nicméně možná se zaznamenali, že existuje Vobydaněk Tribute, v podstatě kapela hrající jeho písně velice dobře. To Alfik vede. Společné zpívání s nimi pak na festivalu nepochybně vytváří jako hezkou atmosféru, hezkou chvilku. Díky tomu jsem vlastně fanouškem těch revivalových kapel, pokud to má samozřejmě hlavu a patu a smysl a umí to zahrát. Vidím, že Vobydaněk Tribute se teď potkají třeba s Brontosaury Revival, což je také docela šikovná kapela, ale vedle nich samozřejmě fenomenální Jared, Jindra Kejak, Poslední šance Míry o šance, písničkář Monty, Goliben, David Kourek a Tereza Homolová, Rubina Vedlejší kolej a Flereti třeba akusticky. Prosím vás, to je velice zajímavý playlist krásného festivalu, který se jmenuje Hříšné folkové léto, koná se v Zámeckém parku v Oslavanech a to 26. června až 27. června tohoto roku. Tedy vemte v potaz, koukněte na internet, najděte si Hříšné folkové léto, Oslavany, Zámecký park. A teď pořádající skupina, která si říká Hřích.

A také Robert Křesťan, jeho písnička, kterou napsal s Ivo Viktorínem, Kouzelnice, má posloužit jako pozvánka na akci, tentokrát na akci velmi významnou a dokonce akci jubilující. Je to festival, který patří k základním oporám toho našeho žánru. V podstatě ten žánr definoval portovní hudba, je právě folková, country a tramská, převážně, i když se nebrání nějakým vlivům odinut, ale málo kdy se ujmou úplně zcela, publikum je specifické a to bude tou zelenou náturou. Porta slaví letos 60 let, je to neuvěřitelné. Lesní divadlo Řevnicích proto bude letos nabité k prasknutí, a to nejen diváky, ale také účinkujícími, kteří budou vzpomínat. Je se zváno mnoho hostů, mnoho zajímavých kapel, které tam třeba už i dlouho nehrály, které třeba v minulosti uspěly. Už víme kde, tedy v lesním divadle v Řevnicích. Musím říct, kdy? 26. června až 28. června. A teď se podíváme do programu, který je samozřejmě navíc prokládán soutěžícími letošního ročníku finalisty soutěže Porta, ale z těch jmen, které by vás mohly zlákat, je tady v podstatě celá plejáda současných hvězd tohoto žánru. Nezmaři, Robert Křesťan s druhou trávou i strapery, Pavlína Jíšová, Spiritual Quartet, kterému budou hostovat Zdeňka a Jiří Tichotovi, Honza Nedvěd s příbuznými, Přelet MS, Marie Tilšarová, Věra Martinová, Malina Brothers, Samson tam bude chybět, Madaleni s Petrem Bendem, Marko Čermák se Zelenáčem a přijede zazpomínat, Cupáci, Epidemie, Marien, Vojta Kyďák, Tomáško, také písničkáři, kteří prošli Portu a prorazili ve světě hudebního průmyslu, Xindl X, Tereza Balonová, také se přijdou zazpomínat na Portu. No tak nezbývá než zopakovat, že 60. narozeniny matičky Porty tohoto úžasného festivalu se budou slavit 26. až 28. června v lesním divadle v Řevnicích. Thank you.

0: Více pozvánek se do dnešního vydání pořadu Folková polazení opravdu nevejde. Mějte se, přátelé, opatrujte se, za týden se naslyšenou bude těšit Vítěz Trníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Vítejte u nás, je připraven i dnes host, se kterým se vždycky dobře povídá, a kdo ho dobře zná, tak si bude moci vysoutěžit opět jednu z našich knížek humoriádnické edice. Tak hezkou hodinu bez starostí, blbé nálady a s úsměvem přeje Patrik Rozehnal, dnes i Marušce Radkové, vítám.
3: Pěkný den všem.
2: A dodatečně všechno nejlepší k narozeninám.
3: Oh, děkuji.
2: To už víte, že asi kolem toho se otázka točit nebude, ale připravte se na to, že budeme chtít znát znalosti o Marušce Radkové.
0: Humoriáda.

0: Taky si to, Maruško, říkáš, že za všechno může čas?
1: No, je to pravda svým způsobem, jo.
0: Co a jakým časem až kam půjdeme v historii, když si budeš vybírat první ukázku? Koho vybereš?
1: Moc ráda bych slyšela pana Jiřího Suchého. Legendu, neuvěřitelnou legendu, jsem moc ráda, že jsem měla možnost ho poznat. Je to úžasný člověk.
0: Lexikon bytostí tu máme nejrůznější.
2: Balada, která bude následovat, nese název Bludička a mě v ní byla svěřena nikoliv bezvýznamná role mocný lesů pán. Já touto cestou všem, kteří se zasadili o to, abych zmíněnou roli dostal. Zvláště pak ředitelství divadla Semafor, co nejsilněji děkuji. A doufám, že odvedu výkon opravdu jakostní. V neposlední pak řadě chci zdůraznit, že se vynasnažím, aby mě kolektiv divadla nesklamal. A aby i nadále, i když nejsem na podobných rolích závislý, myslím jako existenčně, protože shodou okolností slavím dnes určité triumfy na poli vědeckém. Jo? Mám na mysli, ku příkladu, svůj vědecko-populární spis Lexikon pro zamilované, který vyjde v nakladatelství Československý spisovatel, že? Dále pak vědecko-populární spis Lexikon bytostí nadpřirozených, který zatím nevyjde, že? Protože je pouze v rukopise. Teď se dívám, že rukopis mám shodou okolností u sebe. A tak si říkám, že by možná bylo dobré, kdybychom si v něm zalistovali, protože balada Bludička se nadpřirozenými bytostmi přímo hemží. Přečtěme si třeba, co jsou to takové jezinky. Jezinky, lesní ženky, obyvatelky vlhkých jeskyň, zanedbané, tady v závorce uveden lišej a jl. Méně cenné a mravně pokleslé. Lákají do svých slují lesní adjunkty a jiné zaměstnanci. V nouzi se spokojují i s nezletilými. Tady je uveden Smolíček Pacholíček. Nebo je tady heslo Trpaslík, drobný tvor s plnovou sem. Budí dojem, že jde o maketu starce 1:10. Na jednu sněhurku jich připadá 7. Mnohdy bývá nesprávně označován slovem Trpajzlík, což je ve skutečnosti malý noční podnik.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Kdy naposledy jsi, Maruško, byla ve fázi, že jsi takhle musela o takových bytostech mluvit, někomu říkat pohádku nebo číst nebo tak? A ty teď budeš mít asi možnost.
1: No, ano. Už je to teda chvilka, co jsem četla vnukům, těm je 15 a 13, tak ti už jsou trošku jako z obliga, ti většinou s mobilem.
0: Ano, ty jako už se dívají na jiné žínky teď.
1: No a teď se těším, protože na dohled mám vlastně 3 od synovce, 2letýho chlapečka a pak mám od vnuček 3 nedělního sebíka.
0: Hezky.
1: A 8měsíční a Málku. Tak si chvilku počkám, ano. A těm budu číst určitě.
0: Myslíš,
1: nebo vyprávět.
0: Že to bude ještě ta generace, která si nechá číst a vyprávět, že jim náhodou někdo nepustí z nějakého tabletu nebo něco animovaného?
1: Musím říct, že jako u nás celkem v rodině se od těch tady těch různých elektronických, správně děkuji za to slovo, držíme dál, takže děti zatím tablet ne. Ty malé.
0: Co Večerníček z nostalgie? Někdy díváte se, ty se ho uváděla.
1: Večerníček, já jsem měla teď oslavu a s kamarády, se kterým jezdíme na lyže, na kola, a hlavní jako gratulant mi vetknul na hlavu papírovou večerníčkovskou čepici. Ostatní měli taky. Pustili hudbu k Večerníčku a zpívali a přáli mi. A to bylo tak dojemný, že jsem úplně měla slzy na krajíčku.
0: Říká Maruška Redková, náš dnešní host. Vybrala si lexikon bytostí a Jiřího Suchého. Můžeme v tom výčtu těch bytostí ještě pokračovat, budete-li chtít? A nebo přijde s příhodou s Blokem Polívkou Miroslav Donutil? V další ukázce to nabízím proti já jako variantu B. Ačko Jiří Suchý, Bčko Miroslav Donutil. Už víte tedy obsazení toho dnešního prvního souboje a stačí už jen volat nebo psát. Volat na číslo 731 800 900, posílat SMSky s heslem Humor Mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Tak do toho.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: S Marií Redkovou vysíláme dnešní Humoriádu taky s vámi. Teď se dostáváte ke slovu. Ještě máte šanci do éteru promluvit a dát hlas buď Jiřímu Suchému nebo Miroslavu Donutilovi. 731 800 900, to je náš telefon sem do studia. A komu ho zvedáme? Dobrý den, přeju.
5: Dobrý den, Brno z Martina.
6: Dobrý den.
4: Zdravíme na Slovensko.
5: Hlasujem za Ačko.
6: Děkujeme.
5: A prajem vám pohodový zvyšok dňa.
6: I my vám.
4: Ať se vydaří úsměv na rty samozřejmě. Kdo další je tu? Dobrý den.
7: Aha.
4: Ano, jste to vy.
7: Dobrý den, zdravím vás oba, tady Eva Schodová a chtěla bych Ačko.
6: Děkujeme.
4: Jiří Suchý, další bod, moc děkujeme za hlasování. V tuto chvíli se přesouváme za někým dalším, kdo pak tam je?
8: Dobré odpoledne, Patriku, Standa Zemník, vás zdraví, paní Redkovou.
6: Dobrý den.
8: Přeji taky všechno nejlepší, asi to bude k narozeninám.
6: Ano, už byly, ano, děkuju.
8: Ať se jí pořád daří.
6: Díky.
8: A chtěl bych taky Ačko.
4: Taky Ačko, taky Jiří Suchý.
8: Mějte se krásně.
4: Ano, i
6: díky.
4: Vy, tak kdo to ještě pomůže rozhodnout? Dobrý den. Někdo tam je?
6: Halo, možná překvapen,
4: že se dovolal, ještě mu dáme šanci.
9: Ano, to jsem já.
4: To je dobře.
6: No,
9: tak zdravím Patriku, zdravím Marušku Letkovou.
6: Dobrý den.
4: A?
9: Přeju si Ačko.
4: Přejete si Ačko.
6: Děkujem.
4: Dobře, tak rozhodnuto, budeme pokračovat. Jiří Suchý vyhrává nad Miroslavem Donutilem, dál Lexikon bytostí.
10: Dále zde máme heslo Víly, ale nezdržuju vás nějak. Víly, neobyčejně štíhlé a subtilní bájeslovné bytosti vilných mravů. Své útlosti docelují hryzáním odtučňovací kůry. Nemají téměř pas, takže nemohou téměř vycestovat. Dále je zde heslo Ohnivý muž. Dle svědectví některých členek souboru, ohnivý muž se už dnes nevyskytuje. Kecaj. Naposledy se dostáváme až k heslu Bludička. Bludička je seskupení světelkujících bahenních plynů do tvaru děvčete. Zatímco v jiné formě unikají plyny pozornosti dřevorubců. V této atraktivnější naopak vzbuzují jejich zvědavost a chtíč. Dřevorubce tento úkaz překvapuje, neboť jejich manželky většinou nesvětelkují. A tak ochotně zavředávají do bahna. Díky bludičkám dochází k přirozenému etickému výběru. Dřevorubec, nepodlehající svodům, je nám zachován, zatímco dřevorubec nemrava hyne. Tento výběr má však svou stinnou stránku. Zapříčinuje kritický nedostatek dřevorubců.
0: Humoriáda.
4: Když jsme u těch bludiček, zabloudila ty si někdy, Maruško, někdy, ať už v lese, nebo na dovolené, ve městě někde, nebo jsi bloudící typ?
6: Ne. Moc ne, mám celkem vyvinutý orientační smysl.
4: Jakože zachráníš ty ostatní?
6: Tak jako vím, kterým směrem se dát a tak. Jo. Ale stalo se mi jednou na chalupě, kde to notoricky mám procourané, znám to tam, takže jsem se vydala a bylo to někdy o Vánocích nebo po Vánocích, bylo tak lehce nasněženo, jsem se vydala do vedlejší vesnice a pak jsem najednou vůbec nevěděla, kde jsem. A tak jsem si říkala, musím jít z kopce, to přijdu do vsi a slyšela jsem z dálky štěkat psy a to mě zachránilo. Jo. Ale někdy ani člověk neví jak.
4: Jo, já jsem myslel, že kudy zpátky, to by pomohly ty stopy ve sněhu, by možná pomohly.
6: To už ono bylo takový šero, to jo. Už moc nebylo vidět. Jo.
4: No a dnes, když vyrazíš někam na dovolenou, bereš si mapu, nastuduj si to dopředu, používáš navigaci v telefonu, tam se dá i tu pěší verzi dát třeba, nebo spoléháš
6: používám
4: na ten svůj nos.
6: Navigaci v telefonu, ale manžel musí mít šustivou mapu. Aha. Takže šustivou. On to, no, musí mít papírovou mapu, a aby to viděl z kraje až do konce.
4: Měřítko, aby si udělal.
6: Všechno to prostě, takže musí mít papírovou a já to jistím.
4: A jde se podle navigace manžela nebo tebe?
6: No, jednou se nám stalo, že manžel zabloudil a já ne.
4: No a my možná se teď tvého manžela trochu dotkneme, protože je tu soutěž.
6: Aha, ano.
4: Jednu z našich knížek, už jich máme pět v té edici humoriádnické, jsou to ty klukoviny Uršily Klukové, pak to byly Kulišárny Josefa Dvořáka, přišly na řadu Vylomeniny Jiřího Krampola, Radovánky Nadí Konvalinkové a loni poslední. Prozatím tak to jsou Děkovačky Libuše Švormové. Hraje se o jednu z knížek, vybírat si může ten, kdo správně odpoví za chvíli na telefonu, který je zatím zavřený, jak já říkám. 731 800 900, telefon, který uvolním za chvíli a ten, kdo se jako první dovolá, má šanci odpovídat na soutěžní otázku, kterou jsem trochu naznačil, ale ještě úplně neprozradil. Tak telefon už znáte, myslím si, že dost času na to, aby to číslo případně vyťukali i ti, co ho vůbec nikdy neslyšeli, tak uvolňuji telefonní linku a schválně, kdo byl ten první, nebo ta, Halo? Nevím. Dobrý den.
6: Ano, dobrý den.
11: Tady je Vladimír.
4: Vladimír odkud?
11: Z Prahy.
6: Dobrý den, Vladimíre.
4: Tak, Vladimíre.
11: Dobrý den.
4: Takový, dokonce jsem slyšel, že byl i test, tady se pochlubila na tom Maruška Redková, že k souvislosti s jejími narozeninami vyšel a měla 10 bodů z 10.
6: Je to pravda.
4: Tak nevím, jestli tam byla tato otázka, ale já to na vás zkusím. Můžu klást otázku?
11: Ano.
4: Jakého povolání je manžel Marie Redkové? Za A lékař nebo za B pekař?
11: Já jsem lékař.
4: Myslíte si, že lékař, Maruško?
6: Je to tak.
4: Když pekařem mohl by být?
6: Nemohl. Nemohl, ohřeje maximálně v mikrovlně.
4: Dobře, Vladimíre, no tak máte to právo si vybrat. Už jste přemýšlel, která knížka by vám udělala radost a měla by být výhrou?
11: No, tak pana Josefa Dvořáka.
4: Takže Kulišárny, dobře, udělá to Pepovi radost. Tak máte ji mít, vy nám ještě samozřejmě klasicky, jak říkáme, vždycky vydržte na telefonu, ať si zapíšeme adresu, ať víme, kam knížku poslat. Máte už i jinou, nebo tohle bude první z edice?
11: Tohle snad bude první, tohle bude první určitě.
4: Aha, takže pak rychle budete dokupovat i další. Ještě jsou k dostání přes stránky humoriada.cz. Vladimíre, děkujeme a gratulujeme. Jsme rádi, že jste se dovolala, že jste vyhrál taky, že můžeme dát výhru. Dejte se.
11: Děkuju.
4: Další otázka samozřejmě zase zítra. V pátek vždycky ještě boj o digitální rádio. To dáme někomu z těch, kdo vyhráli v daném týdnu. Na to nezapomeňte.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vladimírovi ještě jednou velká gratulace a držím palce vám všem ostatním. V červnu probíhá ta soutěž. Až do konce června máte možnost vyhrávat jednu z pěti knížek. Teď má před sebou jiný seznam, ne knih, ale ukázek, ještě Maruška Redková. Tak co vybereme teď?
2: Jsem moc ráda, že je v nabídce Marek Eben. Můj oblíbenec, vrstevník vlastně. Dobře jsem znal, vlastně ještě než se seznámili s ženou Markétou, tak jsem Markétu znala, jezdili jsme spolu tramvají. Kdysi dávno, jak já říkám, za starodávna. Tak jsem ráda, že Marek je v nabídce.
1: Dobře, tak si ho dopřejeme. On se asi možná teď dost soustředí třeba na ten filmový festival. Řekl bych, že tohle debo už se připravuje. A my si dáme ukázku z roku 1999 Šance, nazvanou Velký kulový.
3: Pořad Šance je sice pořadem zábavným, ale já si myslím, že i v takovém pořadu by mělo být místo pro trochu hlubší ponor. A tak jsme se rozhodli, že vám dnes umožníme zážitek, který nebude ani z oblasti divadelní, ani z oblasti hudební, bude se jednat o zážitek z oblasti výtvarného umění. Budete svědky takové malé vernisáže. Já bych vás ale rád předem upozornil, že objekt, který máte právě před sebou, a který bude zanedlouho odhalen, je, a to zdůrazňuji, pouhou zmenšenou maketou toho, jak bude celé dílo vypadat ve skutečnosti. Je to dílo, které je určeno především pro náměstí, pro velká veřejná prostranství a pro sídlištní prostory, které, a to je nutno si připustit, ještě velice často působí prázdně a neutěšeně. Schází nám tady něco, na co by váš zrak s radostí pohleděl. A právě to něco teď máte před sebou. Jak vidíte, jedná se tady o velký kulový. Je to výsledek dlouholeté spolupráce architektů, urbanistů a výtvarníků, který bude znamenat naprostý přelom v tom, jak bude vypadat tvář našich měst v budoucnosti. Tam, kde ještě dnes

0: co každý z nás důvěrně zná, co je mu blízké. Říká se, že za vším je třeba vidět člověka. A za čím jej spíš uvidíte, než právě za velkým kulovým. Přátelé, já si ovšem troufám tvrdit, že toto je pouhý počátek nové éry, že přijde doba, kdy tuto pozoruhodnou věc budou vlastnit i jednotlivci. Možná, že ze začátku půjde jenom o takový menší kulový, ale vzhledem ke stále rostoucí životní úrovni jsem přesvědčen, že přijde čas, kdy budeme mít všichni velký kulový i doma. A já bych vám k této perspektivě rád upřímně blahopřál. A nyní dovolte, abychom přikročili ke slavnostnímu odhalení. Poprosil bych váš potlesk.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: A velký kulový zmizel před očima diváků.
3: Umím si představit, jak velký kulový vypadalo. A zajímavý je, jak Markovi se změnil hlas trochu.
2: Ano.
3: Je, jako samozřejmě ten tembr tam člověk slyší, ale jako ten hlas je vyloženě...
2: No, tak pracuje.
3: Pár desítek let mladší.
2: Ano. Když se slyšíš ty v nějakých záznamech z dřívější doby, je tam taky rozdíl? Vnímáš to?
3: Jo, vnímám. Vnímám. Jo. No, nedá se nic dělat. Člověk stárne po všech stránkách.
2: Ale tak říká si, že třeba hlas se tolik nemění. Nebo já si myslím, že ne tak rychle, jako by záš.
3: Ano,
2: třeba.
3: To je pravda. Ale... Při pohledu na mě to říkáš.
2: To jsem si zastavil. Obecně jsem myslel.
3: Ano, samozřejmě obecně.
2: Pokud někdo není kuřák třeba, nebo někdo, a taky jako jsou chlapi a byli muži a herci, kteří takhle v úvozovkách o svůj hlas pečovali, že prostě měli ten takový ten chlapácký hlas, tak někdy k tomu přispěly i ty cigarety nebo doutníčky.
3: To říkal tam. Miroslav Moravec.
2: Ano,
3: mnoho
2: ano.
3: Galonů whisky.
2: Ano, Jirka Bartoška taky.
3: taky.
2: A podobně, ale tak tam se to třeba mění rychleji, ale myslím si, že ten hlas není zase takový, jako že by, no asi zpěváci by mohli vyprávět, když pak v pozdějším věku už některé pasáže třeba v těch výškách nevyspívají, nebo je to obtížné. Pouštíš ty si ty záznamy nějak svoje, nebo ne vůbec?
3: Teda
2: a máš
3: vůbec.
2: Nějakou audioteku nebo videoteku?
3: Nemám.
2: Nemáš ani schovaný,
3: mám obálku takovou velkou, ve které mám staré fotky. A dneska zrovna mi dcera poslala fotku jednu moji starou, kterou jí do ordinace přinesla pacientka a
2: bylo...
3: Ne, ale jako v upomínku, že dělala doma organizaci a že našla tuhle tu fotku a to teda, já jsem dceři psala, vidíš, jaký jsem byla hubený. Ňour, jako ty.
2: A teď ty jsi pořád hubená.
3: No, ale byla jsem daleko hubenější.
2: Daleko ne.
3: Jo.
2: Maruška Redková je náš host.
3: Už to nevyžehlíš.
2: Že jo.
3: Ne.
2: Marek Eben je ve hře, vážení. Má Ačko. A proti zkusím někoho silného, co se týká men a ukázek. Tak Jiřinu Bohdalovou, Vladimíra Dvořáka, můžu?
3: No, skvěle.
2: Dobře, tak to je varianta B. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Tak do toho, je to Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jedeme dál s druhým soubojem, ještě nekončíme, šanci vám dáme, můžete se vyjádřit na telefonu 731 800 900 v Humoriádě, koho byste rádi slyšeli. Jestli jednu historku s mobilem a s fotografováním od Marka Ebena, a nebo scénku s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem. Takže ještě jednou 731 800 900 a zdraví vás Patrik Rozehnal a taky
2: Marie Redková. Dobrý den.
3: Dobrý odpoledne, tak jsem tam zase po druhý, pana Donutila jste mi nedali, nevyhrál.
2: No,
3: ale Mirek ze Svitav.
1: A co vybíráte teď?
3: A teď bych dal zase Dvořáka s tou Bohdalovou, protože to Ačko, to je, když to čte, no, to mi to se mi moc nelíbí, no.
2: Dobře.
1: Dobře. Je to proto na výběr, ať si vyberete. Tak do další, dobrý den.
4: Hezké odpoledne, přeje Stanislava, posluchačka vaše, vám Patriku a srdečně zdravím paní Redkovou.
2: I já vás.
4: Strašně ráda.
2: Děkuju, a dobrý den.
4: Dobrý den, ráda vás poslouchá v nočním mikroforu.
2: Děkuju.
4: Přeji vám teda hodně zdraví, pohody a štěstí. A vybírám Patriku Bčko.
1: Dobře, naslyšenou, děkujeme moc. Kdo se teď přidá?
5: Dobrý den, tady Jarda, já vás zdravím a já bych si dal velký kulový.
2: Dobrý den.
1: To znamená, Marka Ebena, velké kulový skončil, ale chápu, hlas Ačko, zapisu a ještě někdo. Dobrý den.
4: Ano, dobrý den, zdravím pana Patrika i vašeho hosta, paní Redkovou.
2: Dobrý den.
4: Zdravím vás a prosila bych paní Bohdalovou.
1: Zapisuji bod a můžu už teď prozradit, že to vyhrála i s Vladimírem Dvořákem v tomhle druhém souboji. Bílá paní je to.
6: Přátelé, jak už patrně všichni víte ze zprávy Československé tiskové kanceláře, byla při hloubení nové trasy pražského metra v blízkosti křižovatky u Anděla objevena zajímavá kuriozita. Raziči zde narazili na bíle oděnou, chvílemi viditelnou a chvílemi neviditelnou ženu. Přivolaný expert v oboru pražských strašidel profesor Švandrlík vyslovil názor, že by mohlo jít o dosud neevidovanou bílou paní, a to buď tuzemskou nebo zahraniční. Zajeli jsme na místo s naším jednokamerovým vozem a spolu s odvážným jednokameramanem se stoupili pod zem, tedy do výkopu, abychom vám zprostředkovali tuto nevšední aktualitu. Chvíle napětí, že, milí přátelé, pokusím se o spojení, pokusím se o setkání třetího druhu. Bílá paní, jste tu? Sind Sie hier, weiße Frau? Are you here, white lady? Signora Bianca, víc už neumím. Zdá se, že je tady. Dobrý den. Já nevím, kde je. Dobrý den, milý strašidlo. My jsme přijeli vás požádat s kamerou o malý rozhovor. Jsme z Československé televize.
7: Ale ne. To snad, abych se přímo zhmotnila.
6: No to by bylo dobře.
7: Já myslela, že jste z rozhlasu.
6: Ne, my jsme právě z televize.
7: Pozor! Ukážu se, bacha, abyste se mi nebáli.
6: Ne, my se nebojíme, my v televizi se nebojíme. To bychom jináč po některých programech ani nesměli mezi lidi.
7: Tak co? Jak se ti líbím? Živáčku.
6: No, musím říct, pardon, vy máte vestavěný mikrofon zřejmě. Musím říct, že vypadáte skutečně tedy...
7: No tak, na to, že mi za měsíc bude 611, vypadám pořád celkem příšerně.
6: Jo, to jo, ano, ano, to jo. Já bych měl první otázku. Naše diváky by zajímal váš původ. Ano. Zdali račte být bílá paní Rožmberská či Čachická?
7: Ale co tě nemá, chlapče? Já jsem z Malé strany.
6: Ach, tedy ano. Bílá paní Malostranská. No. To je výborné.
1: Tady zastavujeme ukázku, zdali ji dokončíme, bude na vás, až vám nabídneme ještě ukázku proti, abyste mohli přemýšlet. Tam ten pojem vestavěné mikrofony. Mě napadlo, s jakými mikrofony ty jsi se, Maruško, setkala v televizi? Jaké byly tehdy na začátku? Jaké jste měli v té hlasatelně? Byla to nějaká konstrukce jeřáb, nebo jste měli něco na stole položený
2: ne,
1: mikrofon?
2: Ne, na stole jsme měli mikrofony, ale nemůžu říct, že by ty mikrofony prodělaly nějaký dramatický vývoj.
1: No pak jste asi měli takzvané klopáky, ne? Nebo
2: no, ale v hlasatelně ne. Ne. Tam byly mikrofony na štendrech, neboli na těch... Správně, ale ty klopáky to jsme používali třeba při přímém přenosu nebo tak, ano. Když jsme se pohybovali, ale jinak byly fix, ano, jo, na jo. Pevné.
1: Celou tu dobu.
2: Ano.
1: Přišlo pak i čtecí zařízení, všechno, ano,
2: no,
1: ale mikrofony to, pořád stejné.
2: Mnohem později,
1: no to já
2: ano,
1: vím,
2: ano,
1: to vím,
2: ano.
1: To vlastně
2: mikrofony stejné, takže na stejném místě ty jsem nevnímala, že by skutečně
1: a prošly. A zašli ti někdy mikrofon dřív než kameru? Že bys třeba byla slyšet
2: ne.
1: A něco řekla, co jsi neměla?
2: Ne, to říct nemůžu. Jenom někdy se stalo, že prostě to světlo tam sice zhaslo, ale přišla jsem vedle do režie a tam byla pořád ta židle, ze které jsem vstala. Takže jako to se stávalo zvlášť, když se třeba zkoušela.
1: Ale byla jsi oblečená celá.
2: To jsem byla.
1: Nebylo vidět, jak se zvedáš a třeba...
2: No, nahoře blůza, dole otrhaný džíny, ano, ano.
1: Vzpomíná Maruška Redková. Vy nám teď vyberte to pokračování. Tak dokončíme tuhle scénku, dopřejeme si ještě bílou paní Malostranskou nebo jakoukoliv jinou, anebo nám Zdeněk Izer sehraje scénku s Tinou Pletánkovou Autobusák na záchytce. To je varianta B. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900 na SMS-kovém 90 011 04 a samozřejmě humor mezera A nebo B, tedy posílejte co by textovkaři. A pozor, to poslední ukázka, pak už budeme jenom připomínat, že soutěžíme v červnu a nezapomeňte poslouchat i v pátek, tak ale teď máte šanci ještě si vybrat tu poslední ukázku v pořadu nazvaném Humoriáda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A rovnou vítáme dalšího hlasujícího. Stále v Humoriádě vybíráme poslední ukázku buď s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem, nebo se Zdeňkem Izerem a Tinou Pletánkovou. Kdo tam je teď? Dobrý
2: Takže
1: den.
2: Takže tady pejskař a hadrovej panák na hraní pro svého psa.
1: A co vybíráte? Ačko nebo Bčko? Co
2: zdravím
1: jste?
2: Paní Marušku a Patrika a vybírám... Kdo pak to je tam?
1: Bohdalová, Dvořák nebo Izera Pletánková?
2: No, tak si dáme... Budeme pokračovat.
1: Dobře, děkuji. Zapsáno. Dobrý den dalšímu.
3: Ano, dobrý den. Pozdravuju všechny. A prosila bych pana Izera. Děkuju.
1: Děkujeme za ten hlas pro něj. Předáváme slovo dalšímu. Kdo volá, hlasuje?
4: Z Prahy 8. Zdravím vás, Patriku, i paní Marušku.
5: Dobrý den.
4: Jak jste se tam bavili o té technice? Podívejte se na kotvu přívozu, že paní Redková?
5: Ano. Ano, je to
4: malinko
5: tak.
4: Malinko je to tam uhezčený, ale jinak takhle to v tom blázinci my, protože já tam ještě taky pořád dělám v televizi, fungujem.
1: Dobře. A co vybíráte?
4: Pondělí, sobota a tím pádem ozvučená bílá paní.
1: Dobře, děkuji. To tak bude, je tady.
6: Slečna.
7: A bílá slečna, malostranská.
6: Já jsem se ještě nevdala.
7: Nevdala, ano. No tak za 611 jste taky nemohla.
6: Oni mi tedy kdysi nabízeli, namlouvali, víte, jednoho rytíře.
7: Ano.
6: Ano, nějakého Krištofa ze Špíny. Ano, ale on to byl rytíř bez hlavy.
7: Ale, ano.
6: Pak jsem dělala taky známost s jedním upírem. A taky nám to neklapalo.
7: Ne.
6: Já jsem na bílý a on byl jenom červený.
7: No jo, no tak jistě.
6: Jo, pak jsem se ještě zapletla s jedním vodníkem z Čertov.
7: No, tak. Co?
6: Ten mi ale chudák utonul.
7: Ale vodník, to je divný.
6: No, on neutonul ve vodě.
7: Jo, tak.
6: On se dostal při povodní na magistrát a tam se utopil ve vyhláškách. Ale byl to sexy hastrman.
7: Sexy.
6: No. Tomu nekapala voda ze šosu, jako těm vodníčkům od Lady, kde pak. Jemu ta voda přímo crčela ze šosu, jako z fontány. My mu taky říkali sprayboy.
7: To je velmi, ano, velmi historicky vtipné, bych řekl.
6: Ano.
7: Já bych měl další dotaz.
6: Prosím.
7: Prosím vás, strašíte zde v tomto rajonu pouze toliko, anebo taky děláte zájezdy?
6: Ne, já se ti přiznám, hochu, já už nestraším.
7: Ale?
6: Ne, já jsem to probila ve Strašnicích, v Hrdlořezích, na Proseku, já jsem se neprosadila.
7: Ale co pak to?
6: No tak, ono toho nějak... Po Praze straší moc.
7: Jo.
6: Divoký skládky, nekrytý jímky, nenadálý objížďky, nečekaný díry, že...
7: Ano, já bych se zeptal...
6: Telefonní budky bez oken, přeplněný popelnice.
7: To stačí, já bych se zeptal takhle. Neskusila jste, dámo, třeba postrašit někoho zodpovědného?
6: Jednoho z Prahy jedna. Šel zřejmě ze schůze.
7: Jak jste to poznala?
6: Byla z ní cítit minerál.
7: A já jsem...
6: Já jsem na něj vybafla spoza rohu a zkuhrám, jak dlouho tady bude ještě strašit tohle pitomý lešení.
7: Jo. No. A co on na to?
6: A on mi odpověděl, hleďte, soudružko bílá.
7: Jo.
6: Tyhle problémy přece nebudeme řešit na ulici.
7: No jistě.
6: Ostatně věřte mi, nevím, kde mi hlava stojí. No.
8: A já jsem vykřikla, Krištofe, má první lásko.
6: Vím, že jsem se spletla. Zase, samozřejmě, on hlavu měl. On o ní akorát nevěděl. Ale pak jsem se musela rychle zhmotnit, protože on mě chtěl nechat zjistit, že lítám po ulici v noční košili.
7: No,
6: ale hochu,
7: no.
6: To lešení je tam furt.
7: Ano, já no. Ne, že bych vás chtěl nějak ovlivňovat, ale já si myslím, že by vám bylo lépe někde mimo Prahu. Třeba ve Staré Tvrzi, ne, tam se daleko líp.
6: A co takhle u vás v televizi? Ale tam asi od ucha nestojíte.
7: Ale jo, ale televizní diváci vám nějak nemají... Duchy v lásce.
6: Aha.
7: Televizní diváci jsou na duchy přímo alergičtí. A my v televizi, my se My si držíme za drahý peníze vlastní strašidlo.
6: Vlastní? Ano.
7: Říkáme mu Silvestr.
6: Neznám.
7: No, já nicméně vám děkuji za rozhovor. Náš čas, jak my odborně říkáme, vypršel.
6: Není za nic.
7: Ale je za nic, je za nic.
6: Přijď zase. Ale no, nejsem.
7: Ne.
6: Tady už mě nenajdeš. Já to chci zkusit v Brně.
7: Ale?
6: Na té strojírenské výstavě, víš?
7: Ano.
6: Tak čau.
7: Čau.
1: Humoriáda. My se loučíme, Patrik Rozena, Maruška Redková. Děkuju.
5: Já děkuju a všechno dobré přeju.
1: Mějte se krásně.
6: Jsi.

0: Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Dobrovolníci dokončili obnovu koupaliště v Brandýse nad Orlicí. Svitavy začnou opravovat střechu na základní škole TG Masaryka. VZP v loňském roce zaplatila přes 1 000 000 000 Kč za léčbu alkoholiků. V kraji dnes čekejte většinou oblačno až zataženo srážky a teploty do 25 stupňů. Dobré středeční ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Skupina dobrovolníků po 3 letech dokončila obnovu koupaliště v Brandýse nad Orlicí. Dnes chtějí spustit provoz. V prvních 2 letech opravili brouzdaliště a menší bazén. Letos obnovili velkou bazénovou vanu, říká člen dobrovolnického týmu Lukáš Nový.
2: Letos vlastně ta největší práce, která byla pro nás, tak to bylo vyzbíjení těch stěn tady v tom velkém bazénu. Potom, co se to vyzbíjelo, tak jsme betonovali ten žlab po celém obvodu. Následně na to probíhala injektáž, kterou nám vlastně dělala firma, to bychom sami nezvládli. Následovala sanace, což už dělala taky vlastně firma. Po té sanaci jsme naběhli my a šli jsme natírat.
1: Svitavy během letních prázdnin plánují na 5 základních školách pouze menší opravy. Výjimkou bude budova v ulici TG Masaryka, kterou čeká rozsáhlá rekonstrukce střechy. Podrobnosti přibližuje mluvčí města Kateřina Kotasová.
3: Město má pro tuto investici vyčleněno 8,1 milionu korun. Práce začnou právě teď ke konci školního roku a potrvají nejdéle do konce srpna. Na ostatních školách bude docházet k té běžné údržbě, k nějakému vymalování, pořádnému úklidu sociálních zařízení, nějaká taková drobná oprava.
1: Za léčbu závislostí zaplatila loni Všeobecná zdravotní pojišťovna rekordní 1 miliardu a 650 milionů korun. Z toho více než 1 miliarda šla jen na léčbu alkoholismu. Podle VZP alkohol dál mezi návykovými látkami převládá. Kvůli poruchám způsobeným alkoholem se loni léčilo také zhruba 1200 dětí. Za posledních 10 let se jejich počet skoro zdvojnásobil. VZP je největší zdravotní pojišťovna v Česku. Je u ní přihlášených asi 60% populace. Vládní zmocněnkyně pro záležitosti Romů Lucie Fuková rezignovala. Českému rozhlasu potvrdila, že už rozhodnutí oznámila premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO. Fuková nesouhlasí s přesunem romské agendy z úřadu vlády pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Řekla, že výsledné nastavení ji neumožňuje funkci efektivně vykonávat. Dodala, že má také odlišný pohled na další koordinování záležitostí Romů. Lucie Fuková byla ve funkci necelé 4 roky.
0: Počasí.
1: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, postupně místy srážky a středeční teplotní maxima 22 až 25 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Ráno slabý, jinak mírný severozápadní až západní vítr bude večer slábnout. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, tlak večer slabě až mírně stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Z východočeských silnic nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Je 17. června, děti, školáci už myslí na prázdniny, ale my se podíváme na nový školní rok. V každé první třídě s více než 15 žáky bude muset být od září asistent pedagoga. Dětem i učitelům to má pomoct při zvládání začátku školní docházky. Školy ale upozorňují, že asistenty často nedokážou sehnat. Téma víc rozvineme za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Teď jsou 4 minuty po 5. hodině a ještě přidáme muziku, písničky, které nestárnou, Depeše v podání Marty Kubišové, taky bude Petr Muk, Jennifer Rush, Valdemar Matuška a začneme se skupinou Redikirken a Michalem Hrůzou. Je to píseň 1+1. Vám všem přejeme pěkný poslech.

0: Jsme uprostřed pracovního týdne, je středa 17. června, hladíte Český rozhlas Pardubice, za 4,5 minuty bude 17:45. Argentinští fotbalisté zahájili cestu k obhajobě zlata na mistrovství světa ve velkém stylu. V Kansas City porazili Alžírsko 3:0. Jejich kapitán Lionel Messi, který jako první fotbalista nastoupil už na 6. šampionátu, rozhodl svůj 200. zápas v modrobílém dresu hetrikem a přepisoval rekordní tabulky. Na mistrovství světa dal už 16 branek. Druhé utkání ve skupině je mezi Rakouskem a nováčkem z Jordánska, začíná v San Francisku v 6 hodin, budeme ho sledovat, a dalším soupeřem mistrů světa bude v pondělí v Dallasu Rakousko. Africký tým se utká v San Francisku s Jordánskem. Čeští hráči nastoupí už zítra v podvečer proti Jihoafrické republice. Teď ale téma, které jsme slíbili, pokud bude v nějaké třídě na základní škole 15 a víc prvňáků, nesmí tam chybět ani asistent pedagoga. Tohle pravidlo bude platit už od nového školního roku, tedy za necelé 3 měsíce. Na první pohled to vypadá jako výrazné posílení podpory pro učitele i děti na začátku školní docházky. Jenomže školy zároveň upozorňují na problém, který může celou změnu zkomplikovat. Jak se dozvíte z reportáže Terezy Hipšerové, asistenty pedagoga totiž vůbec není snadné sehnat.
1: Můj syn je, my říkáme, speak, má trošku prostě odlišnější chování v určitých situacích, je trošku senzitivnější a je občas trošku sociálně nezdatný.
2: Syn Jany Stejskalové má Aspergerův syndrom, tedy poruchu autistického spektra. Asistentka pedagoga ho provází už od školky. Teď je ve druhé třídě a při přechodu na základní školu mu prý hodně pomohla.
1: To bylo takový uklidňující v tom, že na to nebude úplně sám, protože tam bude mít tu asistentku, která ho uklidní, seznámí ho s tím vším novým, u čeho my jako rodiče být nemůžeme, a podpoří ho v případě, že on si není jakoby jistý.
2: Doteď byli asistenti pedagoga ve školách přidělováni na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny a podle individuálních potřeb žáků. Od září budou povinně v každé první třídě s více než 15 žáky. Ministerstvo školství pravidlo zavádí i kvůli zpřísnění odkladů školní docházky. Některým školám se ale asistenty nedaří sehnat.
3: Nikdo vlastně z těch životopisů, co teďka nám chodí, nesplňuje požadavky, tam jde o nějaký to vzdělání a tak dále. I když to se dá pak doplnit, ale jak říkám, tam prostě se objevují, že mají třeba nějakou střední školu, dělali někde třeba na poště nebo něco prodávali.
2: Říká ředitel pražské základní školy Botičská Ondřej Machů. Problém sehnat kvalitní asistenty pedagoga potvrzuje i prezident Asociace základních škol Luboš Zajíc.
4: Já říkám, že dobrý asistent je k nezaplacení, špatný asistent je další dítě do třídy, takže jde o to nejenom naplnit znění zákona, ale skutečně, aby do těch prvních tříd se dostali kvalitní lidé, kteří tam budou fungovat a kteří tam budou pro to učitele a hlavně pro ty děti podporou.
2: Ministerstvo školství nedostatek asistentů neeviduje. Školy si podle něj můžou pomoci i z vlastních řad, třeba vychovatelkami ve družině. Problémy mohou mít některé regiony s nedostatkem pedagogů nebo Praha, kde je na nižší plat obtížné někoho nalákat. Mluvčí úřadu Ondřej Macura zároveň upozorňuje i na další změnu, která se týká všech ročníků.
5: Pokud budou v jedné třídě působit zároveň dva asistenti, může být jejich součet hodin přímé pedagogické činnosti maximálně 36 hodin, tedy jeden celý úvazek.
2: V minulém školním roce chodilo podle ministerstva do základních škol přes 157 tisíc žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Odpracované hodiny jejich asistentů naplnili celkem 17 tisíc úvazků. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: 3 minuty po čtvrt na 6, středa 17. června, s vámi je Český rozhlas Pardubice. Čelní představitelé ekonomicky vyspělých zemí G7 se na summitu ve Francii shodli na posílení sankcí proti Rusku a navýšení podpory Ukrajiny, která se už pátým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Vyplývá to ze společného prohlášení hlav států a vlád Spojených států, Německa, Británie, Francie, Itálie, Japonska a Kanady. Prohlášení zmiňuje ukrajinský pokrok na bojišti v posledních měsících a mluví o nové dynamice. Nové zprávy nabídneme o 17:30. Dnes budeme v Pardubicích sledovat otevření zrekonstruované budovy dopravní fakulty Jana Pernera na univerzitě za skoro 150 milionů korun. Objekt z roku 1970 byl postavený původně jako internát. Rekonstrukce trvala od konce roku 2024. Budova nově nabídne moderní zázemí pro výuku, výzkum i administrativní činnost fakulty. V 10 hodin taky začne jednání Rady Pardubic. Na programu je třeba investiční záměr parkovací dům u Kauflandu, novela obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku, investiční záměr náměstí Republiky, tentokrát tedy outdoorová kampaň města, program podpory pardubičtí tahouni až do roku 2029, strategie rozvoje sportu města Pardubice do roku 2035, trojstranná smlouva o spolupráci s IMOS Development, otevřený podílový fond a VAK AS na výstavbu nového vodovodu a kanalizace rezidence Kávoviny anebo prodej privatizačních bytových jednotek ve veřejné dražbě. Sledovat budeme i zasedání zastupitelů ve Vysokém Mýtě od 16 hodin, projednají závěrečný účet města za rok 2025, majetkoprávní záležitosti anebo územní plán.
1: Počasí.
0: Co má v plánu počasí, tak bude se dál oteplovat. Dnes naměříme až 25 stupňů Celsia, na horách to bude 18, ale zdaleka to není nejteplejší den v tomto týdnu, všechno bude vrcholit o víkendu. Zpátky k dnešku, kdy bude oblačno až zataženo, místy přechodně polojasno, přehánky čekáme ráno jenom ojedinělé postupně místy, večer by mělo srážek ubývat.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Přesně před 50 lety měla premiéru komedie Oldřicha Lipského Marečku, podejte mi pero. Znají děti nějaké komedie a jaké sledují nejradši? To zjišťovala Tereza Beránková.
1: Viděli jste někdy nějakou komedii?
2: Třeba když někdo dělal srandu, tak je komedie.
3: To je finně nějaký film, tak hrajou nějaké diváci a dělají něco srandovného.
1: A co dělají srandovního?
3: Nějaké srandovné filmy.
4: Třeba v nějakém filmu nebo v nějaký pohádce, tak tam je nějaká vtipná komedie.
5: Třeba v nějakém filmu doma, tak to bylo taky srandovní.
6: Když jsme šli do kina, tak tam byla srandovní. Dobrá pohádka.
1: A o čem byla?
6: No to právě nevím, jsem zapomněla.
7: Zlatovlásce.
1: A co je podle vás na pohádce nejvtipnější?
7: Třeba když někdo se dělal z někoho srandy.
8: Třeba Zlatovláska byla srandovná.
9: Že jsme zblizlu a dá jí někomu do obliče.
1: A může být komedie jenom v televizi?
7: Můžeme být i na koncertě někde.
1: A jak ten koncert vypadá?
7: No tam někdo třeba hraje na ně. Co třeba u toho tancuje.
1: A to je komedie?
7: No, když tancuje něco vtipného.
6: Když tam někdo hraje něco hodně moc vtipného, tak se k tomu všichni zasmějeme.
9: Komedie může být i díla divadla.
7: Může být i v kině.

0: To byl Phil Collins a skupina Genesis. My už jdeme na zprávy s Michalou Spáčilovou.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje má nové vzdělávací a výcvikové středisko. Vzniklo přestavbou prostory jejího současného objektu v Průmyslové ulici v Pardubicích. Umožňuje nácvik zásahu v podmínkách, které co nejvíce odpovídají skutečným událostem. O letních prázdninách čekají komplikace obyvatele Jiráskovy a Bratrouchovské ulice v Přelouči. Město nechá obě ulice opravit. Zakázku vysoutěžilo za 10 milionů korun. Podle informací radnice musí místní počítat třeba také se stíženým přístupem do rodinných domů. Stavební práce z části omezí i dopravu. Královéhradecký kraj zveřejnil na webu veřejné dopravy Královéhradeckého kraje návrh železničního jízdního řádu pro rok 2027. Obyvatelé i samosprávy se k němu mohou vyjadřovat a poslat své připomínky. Kraj je bude přijímat do 10. července a chce znát především konkrétní požadavky na spojení, které podle cestujících v současné nabídce chybí. Senátoři se začnou zabývat novými pravidly pro změnu pohlaví. Skupina senátorů, hlavně z klubu ODS a TOP 09, navrhuje, aby o posudku sexuologa rozhodoval ještě soud a lidé před tranzicí povinně rok docházeli na psychoterapii. Zdůvodňuje to ochranou jiných lidí. Před změnami ale varuje část lidskoprávních organizací nebo sexuologů. Na řadě sport. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel vyhrála na Zlaté tretře v Ostravě v novém osobním rekordu 49,74 sekundy. 20-letá česká reprezentantka vylepšila o 0,3 svůj čas z diamantové ligy v Římě. A počasí. Dnes čekejte v regionu oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, postupně místy srážky a středeční teplotní maxima 22 až 25 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Ráno slabý, jinak mírný severozápadní až západní vítr bude večer slábnout. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, tlak večer slabě až mírně stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nepojízdné nákladní auto překáží na dálnici D35, stojí za 146. kilometrem ve směru na Hradec Králové, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, za 5 minut bude 6:15, je středa 17. června. Co dělá Ivanu Vyskočilovi radost, uslyšíte v odpoledním pořadu Alex a host po 13. hodině. Ukázka tady bude ještě do 6. hodiny. Teď se ale podíváme do dnešních novin s Michaelou Spáčilovou. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
2: Kraní kávě. Denní tisk.
0: Traumacentrum Pardubické nemocnice úspěšně obhájilo status centra vysoce specializované traumatologické péče pro dospělé. V celorepublikovém hodnocení splnilo přísná kritéria a obsadilo dělené první až druhé místo mezi českými pracovišti. Zdravotníci tam ročně provedou asi 1400 operací a ošetří kolem stovky pacientů s politraumatem v bezprostředním ohrožení života. Nejvíc ošetřují pacienty po dopravních nehodách, pádech z výšky anebo závažných pracovních úrazech. Tak to uvedl primář oddělení úrazové chirurgie Pardubické nemocnice Martin Pompach a dodal, že mezi nejčastější poranění patří úrazy hrudníku, břicha, pánve a končetin. Pardubické traumacentrum tedy obhájilo svůj status, jedno z témat Mladé fronty dnes.
1: Neznámý vtipálek si dal tu práci a vyměnil dopravní značku oznamující začátek města Choceň za hlavní město Prahu. Video z příjezdu do domnělého nového hlavního města se okamžitě stalo virálním. Choceň má přitom ve skutečnosti 150krát méně obyvatel než Praha. Orlický deník upozornil, že i když značka byla vyměněná už v neděli, silničáři si toho nejspíše nevšimli, anebo řeší, co s tím. Podobná legrácka se přitom na tomto místě nestala poprvé. Čtenářka Mirka upozornila, že ta samá cedule byla vyměněná už loni v srpnu, tehdy za značku Vysoké mýto, a ve Vysokém mýtě byla naopak cedule Choceň.
0: Návrat vlků do krkonošské krajiny už je realitou. Aktuálně žije na území Krkonošského národního parku minimálně 11 vlků. Žijí na 2 až 3 vlčích teritoriích a odchovávají mláďata. Návrat vlka představuje přínosy pro rovnováhu v české krajině. Realitou jsou ale taky škody na hospodářských zvířatech. Loni došlo v Krkonoších k 53 nahlášeným útokům. Jejich hlavní vlna nastupovala v období června a ustoupila v září. Krkonoše hlásí, vlci jsou zpět. Článek najdete v deníku Právo.

0: Krásné ráno s Českým rozhlasem Pardubice ve středu 17. června minutu po 17:45. V pardubických Bubeníkových sadech bude další ročník akce Kroky bez násilí. Ta potrvá od 13 do 16 hodin. Jedná se o tradiční preventivní akci pro seniory, pořadanou statutárním městem Pardubice. Letos se snažili program víc oživit a propojit témata bezpečnosti, zdraví, aktivního života, moderních technologií a volnočasových aktivit pro seniory. Po celou dobu poběží hudební doprovod v podání Josefa Sochora a Zuzany Grohové. Návštěvníci budou moct navštívit přibližně 20 organizací a služeb zaměřených na seniory. Součástí programu bude třeba prevence kriminality a podvodů, sociální a zdravotní služby, technologie, virtuální realita, trénink paměti, tvořivé dílny, aktivity podporující aktivní stárnutí, cvičení, relaxační program Odpočinek pro mysl. Mimochodem, ten bude v klidnější části parku mimo hlavní hudební produkci. Na starosti je Tomáš Sokol, tak i to si budete moci užít. Pozvánka platí na dnešní odpoledne do pardubických Bubeníkových sadů na Kroky bez násilí, to je v závorce, takže i Roky bez násilí. Všechno to bude odpoledne mezi 13. a 16. hodinou.
1: Počasí.
0: Očekáváme oblačný až zatažený den, místy přechodně polojasný, přeháňky zatím jenom ojediněle, postupně místy, večer by jich mělo ubývat, teplotní maxima do 25, na horách do 18 stupňů Celsia. Vítr zatím jenom slabý, přes den mírný, severozápadní až západní, k večeru zeslábne a rozptylové podmínky, ty by dnes měly být dobré nebo velmi dobré.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice.
2: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo

pasí od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat pasí od rána

0: Daniel Landa. Český rozhlas Pardubice za chvíli nabídne i Věru Špinarovou a mezi tím se zaměříme na pořad Alex a host, který uslyšíte po 13. hodině. Tentokrát bude hostem moderátorky Alex Minářové herec Ivan Vyskočil. A od něj uslyšíte i o tom, jak oslavil své nedávné osmdesátiny. Co si přál?
1: Já to řeknu ještě z doby, kdy můj syn Jakub byl naživu a byl, my jsme měli takový krásný vztah jako kamarádi a on říkal, táto, ty budeš mít narozeniny, co by si tak chtěl? Já jsem se zamyslel, říkal jsem, a víš, že nic, já vlastně nic nepotřebuju. A já byl takový krásný, a říkal, no a to auto je krásný, ale je to drahý a to, já to nepotřebuju. Jo, já spoustu věcí už nepotřebuju, čili radost mě udělá, že spolu tady sedí mě, radost mě udělá, že jsem se svojí partnerkou oslavil krásně ty narozeniny, že jsme šli na večeři. Dokonce oni stále říkali, že uděláme nějakou traktaci velkou pro kamarády a tak, jenomže on každej mě blahopřál, každej mě přines nějakou flašku, já jsem teda tak zásobený, že se ze mě stane alkoholik asi, což jsem nikdy nebyl.
0: Celý rozhovor s Ivanem Vyskočilem si poslechněte odpoledne, začínáme po 13. hodině. Teď se blížíme k 6. hodině raní.

0: Servis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Domov pro seniory v Moravské Třebové rozšiřuje paliativní péči. V Pardubicích je nový dvojdomek pro děti z dětského domova. Ráno se sejde Bezpečnostní rada státu. Tématem bude také nová koncepce české armády. Oblačno až zataženo, srážky a teploty do 25 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. Dobré středeční ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Domov pro seniory v Moravské Třebové připravuje podmínky pro rozšíření paliativní péče pro své klienty. V těchto dnech tam pracovníci pečují o 10 lidí, kteří jsou v terminálním stádiu života, říká vrchní sestra Lenka Rázlová.
4: Jedná se o klienty s chronickým onemocněním, u kterých se objevuje velký progres tohoto onemocnění a vlastně víme, že se nevyléčí. Tuhle službu nabízíme jak klientům, tak i jejich rodinám v rámci celkové péče. Do budoucna určitě rozšíříme počet těchto klientů.
3: Děti z dětského domova Pardubice se přestěhují do nového dvojdomku v ulici Ke Tvrzi. Novostavba vznikla na místě, kde více než 100 let stála původní budova dětského domova, kterou kraj nechal loni zbourat. Celkem v ní bude bydlet 12 dětí ve dvou domácnostech, vysvětluje ředitelka Kateřina Fialová.
5: Tím, že těch dětí bude míň, tak ty vychovatelé k ním mají daleko blíž, daleko hloubš pronikají k tomu jejich traumatu. A já říkám, že my vlastně ty děti, to jejich trauma, léčíme vztahem.
3: Během léta budou v komunitním bydlení žít všechny děti z dětských domovů a dalších zařízení. Pardubický kraj tak jako první region v Česku dokončí přeměnu ústavní péče o ohrožené děti. Dnes ráno se uskuteční jednání Bezpečnostní rady státu. V květnu se kvůli armádní koncepci sešel s ministrem obrany za SPD Jaromírem Zunou premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Po jednání řekl, že má ke koncepci připomínky. Vadí mu hlavně podle něj podhodnocené cíle v navyšování počtu vojáků.
6: Pokud oni nabrali za 4 měsíce tohoto roku 1800 vojáků a mají v plánu v té koncepci nabrat 1400, tak já říkám, proč tam nemáte 2000? Jo, takže já chci, aby tam bylo aspoň 2000.
3: Jednání Bezpečnostní rady státu se zúčastní i prezident Petr Pavel. Připojí se na část týkající se obrany a bezpečnosti. Lídři skupiny G7 se na summitu ve Francii shodli na posílení sankcí vůči Rusku, a to včetně těch, které se týkají ropného a plynárenského sektoru. 7 vyspělých světových ekonomik se v prohlášení shoduje, že je na podobná opatření v současnosti vhodná doba. Zmiňují přitom prozatímní dohodu Spojených států s Íránem, která má mimo jiné znovu otevřít Hormuzský průliv. Skupina G7 se zároveň zavázala k další energetické podpoře Ukrajiny, aby napadaná země zvládla příští zimu. Sport. Fotbalisté Argentiny zahájili tažení za obhajobou titulu mistrů světa vítězstvím nad Alžírskem 3-0. Všechny góly vstřelil Lionel Messi, který tak dorovnal rekordmana Němce Miroslava Kloseho v počtu vstřelených branek na světových šampionátech. Oba mají shodně 16.
2: Počasí.
3: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, postupně místy srážky a středeční teplotní maxima 22 až 25 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Ráno slabý, jinak mírný severozápadní až západní vítr bude večer slábnout. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, tlak večer slabě až mírně stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nepojízdné nákladní auto překáží na dálnici D35, stojí za 146. kilometrem ve směru na Hradec Králové, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Hezké ráno, knihovna v Moravské Třebové znovu propojuje literaturu s uměním. Nová výstava, co v oku to na fotografii, proměnila prostor mezi regály v galerii. A na místo se vydáme za chvíli. Je středa 17. června, krátce po 6. hodině. Čekají nás i Nedvědi, nebo Marcias, Michael Jackson, Olympici a na začátku hodiny Xindl X.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Mezi knižními regály tentokrát dostali prostor fotografie. Městská knihovna v Moravské Třebové otevřela novou výstavu s názvem Co v oku, to na fotografii. Už tradičně tak návštěvníkům nenabízí jenom svět literatury, ale taky výtvarné zážitky. Na umělecké snímky se byla podívat reportérka Českého rozhlasu Pardubice Věra Pavlasová. Výstavou ji provedla ředitelka knihovny Lenka Greplová. A vy si to můžete poslechnout 3 minuty před 6:45 ve středu 17. června.
1: Jak vidíte, tady v té první místnosti jsme vystavili fotografie, které se týkají především přírody, ale vedle už máme přírodu a často taky techniku, což jsou témata, na které se autor zaměřuje. A nám se právě moc líbí spojení těch fotek, kde jsou vlastně třeba vlaky v krásné přírodě.
2: Pojďme se na ně podívat. Tady vidíme parní lokomotivu, tamhle taky.
1: Ano, a někde tady je i moderní vlak, ale ty parní lokomotivy dělají vlastně strašně zajímavé efekty tím kouřem a na tom snímku to působí velmi dramaticky a vlastně pro nás jsou ty vlaky už neobvyklá podívaná, takže člověk na to rád kouká, i když není žádný šotouš. Tak pojďme se podívat dál, tam máme ještě přírodu další. Tady jsou snímky, tamhle ten vypadá trošku jako z Hobita. A tady na této straně jsou takové černobílé zimní fotografie a zase působí úplně jinak, ale myslím, že všechny do knihovny krásně zapadly.
2: Paní Karolina má plnou náruč knih, přesto se zastavila.
3: A mně se nejvíc líbí tady ty fotografie, jak jsou zasněžené. A ještě se mi líbí tamhle ten vzadu, předpokládám, že je to z okolí Moravské Třebové. Ta příroda je tam přece nádherná.
1: Tentokrát jsme dali prostor dílům pana Ladislava Doležela. On je to zkušený fotograf, už měl výstav hodně, ale u nás Moravské Třebové je úplně poprvé. Je malinko dříve narozen, což je vidět třeba právě v tom zájmu o starší lokomotivy. A já sám o sobě říká, že je narozen ve znamení Střelce.
2: Víte už, co tuto výstavu nahradí?
1: Abstraktní malby třebovské výtvarnice paní Čubrdové.
2: Výstava fotografii Ladislava Doležela, Co v oku, to na fotografii, potrvá do konce srpna. Z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Pardubice je s vámi 4 minuty po 7:15. Další přednáška bude v památníku Zámeček. Začíná v 18 hodin ve stínu Silver A příběh majora Franja Aubrechta. To je jeden z odbojářů, který je prakticky zapomenutý a přesto, že spolupracoval s Alfredem Bartošem, tedy velitelem výsadku Silver A a obranou národa. Jeho osud zároveň ukazuje, jak odpůrce nacistického režimu zasáhl nástup režimu komunistického. Fascinující život majora Aubrechta, který je spojený s Pardubicemi, v přednášce přiblíží odborník na historii Adolf Vondrka z rybničního hospodářství. Začátek je v 18 hodin v památníku Zámeček.
1: Počasí.
0: Pokračuje oteplování. Dnes naměříme v Pardubickém kraji až 25 stupňů Celsia, na horách to bude do 18. Na obloze oblačno i zataženo, místy přechodně polojasno. Přehánky čekáme teď ráno jenom výjimečně, postupně místy a večer by jich mělo zase ubývat.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Mým hostem bude herečka Markéta Hrubešová.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 7 minut a bude 6:30. Společnost vám dělá Český rozhlas Pardubice ve středu 17. června. Ani dnes nebude chybět spotřebitelský servis a v něm se ptáte, jak vlastně funguje prodloužená záruka. Kdo určuje podmínky? Na váš dotaz odpoví Josef Černý.
1: Pan Tomáš má 4 roky instalovanou fotovoltaickou elektrárnu a aktuálně má problém s baterií. Ta má záruku 10 let, ale zhotovitel podmiňuje její výměnu pravidelnými servisními a pochopitelně placenými úkony. Má na takové jednání právo? Pane posluchači, pokud prodejce poskytuje záruku nad rámec zákona, tedy delší než 2 roky, může si sám stanovit podmínky, za jakých takovou záruku poskytne. Záleží už jenom na vás, jestli jeho podmínky budete akceptovat.

0: jako hudebně vizuální podívaná v režii Janky Ryšánek-Šmitové a s hudbou Vladivojny Lačia.
1: Od 20. června na letní scéně Východočeského divadla pod hradem Kunětická hora.
0: Mediálním partnerem je Český rozhlas Pardubice.
2: Další zprávy přináší Michaela Spáčilová. Pěkné ráno.
3: Půl sedmé.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Správa železnice může zrušit přejezd ve Žďárci u Skutče. Zaniknout tam má cesta přes koleje směrem k Lomu. Organizace postupně pokračuje v likvidaci málo využívaných přejezdů. Podrobnosti k tématu nabídneme v 7 hodin. V bývalém sídle policie v Chrudimi bude fungovat Centrum duševního zdraví. Radnice nechá za 2 miliony korun upravit část komplexu na Všehrdově náměstí. Služby tam má zajišťovat organizace Amaltea a péče bude zacílená na děti a mládež. Zastupitelé Rychnova nad Kněžnou schválili vložení téměř 19,5 milionu korun do fondu určeného na obnovu Ivanského jezera. Fond radnice založila letos v únoru. Celkově má město na záchranu vodního díla vyčleněno přes 20 milionů korun. Senátoři projednají změny rozpočtových pravidel. Koalice navrhuje, aby se od příštího roku nepočítali do limitu schodku státního rozpočtu dopravní stavby. Výjimka teď platí pro část výdajů na obranu a pro peníze na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Opoziční strany už při projednávání ve sněmovně novelu kritizovaly a v Senátu, kde mají většinu, tak návrh zřejmě narazí. Čeští fotbalisté už jsou v Atlantě, kde je zítra čeká druhý zápas na mistrovství světa. Po úvodní prohře s Jižní Koreou budou hrát svěřenci Miroslava Koupka proti Jihoafrické republice. A počasí. Dnes čekejte v regionu většinou oblačno a je zataženo jen přechodně polojasno. Místy se postupně vyskytnou přehánky, večer bude srážek ubývat. Nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Ráno povane slabý, postupně mírný severozápadní až západní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré nebo velmi dobré, tlak večer slabě až mírně stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Záchranáři zasahují u dopravní nehody v Pardubicích. Stala se v ulici Pichlova. Kolize je se zraněním, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dál pro vás sledujeme mistrovství světa ve fotbale. Teď se hraje zápas Rakousko-Jordánsko. Rakušané vedou 1-0 od 20. minuty, kdy se trefil Romano Schmidt a pardubičtí fotbalisté, ti se vrací zpátky do přípravy. Chystat se budou na nový ligový ročník. Bude to už bez zkušeného Kamila Vacka. Ten jako hráč ukončil kariéru, u týmu ale zůstává. Jeho uslyšíte kolem 6. hodiny 50. minuty. Tak poslouchejte dál Český rozhlas Pardubice. Je krátce po 6:30, středa 17. června.
4: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Michal Tučný ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice ve středu 17. června 6 minut před 6:45. My jsme tady s Michalou Spáčilovou a taky s novinami. Budeme číst. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
2: K ranní kávě denní tisk.
0: Obchvat sezemic roste jako z vody, hlásí Pardubický deník. Pardubický kraj zveřejnil aktuální záběry z jedné z nejvýznamnějších dopravních staveb v regionu. Zástupci kraje vyrazili s fotoaparátem na staveniště budoucího obchvatu sezemic na silnici 1/36. Skoro 7-kilometrový úsek za přibližně 840 milionů korun, který se má zprovoznit letos na podzim, odvede tisíce aut mimo zastavěné oblasti a propojí region s dálnicí D35. Vy se můžete podívat na webu deníku, jak to na místě aktuálně vypadá.
1: Zastupitelé Králík odmítli podpořit návrh na vyškrtnutí někdejšího vůdce sudeto německé strany Konráda Henleina a komunistického prezidenta Klementa Gottwalda ze seznamu čestných občanů. Místo toho schválili usnesení, ve kterém se od rozhodnutí svých předchůdců distancovali a odsoudili totalitní režimy. Diskuze o zrušení Henleinova čestného občanství se vede v Králíkách už desítky let. Podle dnešních zastupitelů jde o obrázek doby, ze kterého by si generace měly vzít naučení. A téma probírá Mladá fronta dnes.
0: Ve školách roste agrese, letos policie řešila už 1000 případů, to je titulek deníku Právo. Trestných činů letos bylo a za loňský rok 154, letos tedy skoro 300, jde o vydírání, ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování. Všech incidentů spojených s agresí je v titulku tedy zmíněných skoro 1000. Většinově jde o incidenty na základních školách, kdy jsou pachateli žáci a situace se zhoršuje s koncem roku. Obrázek o násilí na školách je letos velmi přesný, protože od ledna běží cílené monitorování škol kriminalisty z Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě. Řada skutků je totiž spojená s extremistickým chováním anebo radikalizací.

0: Další tipy pro vás máme ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice, konkrétně z Ústí nad Orlicí. Bude odpolední vycházka Po stopách času, začíná ve 14 hodin, sraz je u Městského muzea, tak se můžete seznámit se zajímavými stavbami s lidovou architekturou. Pardubice, Centrum pro pečující Pardubického kraje a kognitivní trénink pro pečující i její blízké, když paměť slábne, začíná v 15 hodin. Možná pečujete o člověka s demencí, hledáte způsob, jak podpořit jeho paměť, pozornost a každodenní aktivitu. Bude to beseda s Lindou Trpišovskou, což je sociální pracovnice a kognitivní trenérka Pardubické nemocnice. A doplníme ještě Žamberk, Divišovo divadlo v 18 hodin. Velkolepá taneční show taneční skupiny Neon a hostů, tentokrát na téma to se ještě uvidí. Během show uvidíte nejenom soutěžní choreografie TS Neon, ale taky úplně nové, inspirované letošním tématem, netématem. Představí se taky hosté, sportovci, jiní tanečníci a další vystupující v 18 hodin v Žamberku. Počasí. Pozorujeme pokračující oteplování. Dnes v Pardubickém kraji naměříme 22 až 25 stupňů Celsia, na horách mezi 15 a 18. K tomu oblačno až zataženo, místy přechodně polojasno. Srážky v podobě přeháněk teď jenom ojediněle, ale postupně s nimi musíme počítat místy. Večer by jich mělo zase ubývat. Vítr po ránu slabý, jinak přes den mírný severozápadní až západní, k večeru zeslábne. Předpokládané množství srážek dnes od 0 do 5 mm.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Tolik Krištof a za chvíli projektil ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 6 minut po 6:45 je středa 17. června. Dnes je v plánu olympijský běh, celorepubliková akce, třeba i v pardubickém Studáneckém lese. Na závodníky čeká okruh vedoucí lesoparkem Studánka. Z větší části lesní cesty částečně asfalt, převážná část trasy povede po rovině, ale můžete se těšit i na několik stoupání. Trať je svou náročností vhodná i pro začátečníky. Tak se můžete přidat k organizátorům, užít si radost z pohybu a přispět svou účastí na konto České olympijské nadace. Jinak olympijský běh bude taky třeba v Horním Jelení, Holetíně anebo Klášterci nad Orlicí. Jdeme na fotbal, pokračuje mistrovství světa. Rakousko vede nad Jordánskem i nadále 1-0, teď už na konci prvního poločasu. Další novinky máme taky s Chrudimi. Tamní zastupitelstvo se rozhodlo, že přidělí fotbalovému klubu MFK Chrudim dotaci ve výši 100 000 korun jenom pod podmínkou, že bude splácet úvěr, který mu město poskytlo. Splátku ve výši 1 300 000 korun má klub zaplatit do konce června. Fotbalový klub MFK Chrudim na začátku června nedostal licenci, aby mohl hrát druhou nejvyšší soutěž. Zastupitelé schválili 5milionovou bezúročnou půjčku klubu v roce 2023. A jak to vypadá v Pardubicích? Fotbalisté Pardubic vstoupí do přípravy na nový ligový ročník. V tom minulém se Výchročeši vyhnuli po několika letech bojům o záchranu a dostali se do prostřední skupiny. Měnit to rozhodně nechtějí. Chybět u toho ale bude z pozice hráče Kamil Vacek, který ukončil aktivní kariéru. U týmu bude pokračovat v jiné roli, na hřišti už nepomůže. Mluvil s ním Otagu Twirt.
1: Vy jste končil v Pardubicích, byl to poslední ligový zápas v této sezóně. To rozloučení velmi důstojné, chvílemi i dojemné, takže asi si myslím, že jste si to užil naplno, ne?
2: Uvědomuji si, že ne každý má takovýhle štěstí, protože občas to končí, jak všichni víme, buď nějakým zraněním nebo nějakýma neschodama, kdy my starší hráči už nehrajeme tak často. A proto si hrozně vážím toho, jak Pardubice k tomu přistoupili, a budu si to pamatovat do konce života.
1: Zranění tam byla. A na rovinu jste říkal, že jste si promluvil s trenérem a on prostě vám dal najevo, že už úplně takovéto herní vytížení tady nebude. Jak se to zkousává?
2: Tak člověk má samozřejmě pocit, že by to mohlo být jináč, ale já jsem si uvědomoval, jaká je realita, jak se tady klub změnil s příchodem nového majitele, kolik přišlo nových hráčů, a hodně jsem uvažoval o tom, že už skončím po minulé sezóně, kdy myslím, že to ode mě bylo velmi dobré. A s panem Zavřelem jsme měli dlouhý rozhovor, mě poprosil, abych ještě pokračoval i kvůli tomu, že právě klub procházel tím prodejem, a věděl jsem, že se něco takového může stát, a on zatrousil za mnou přišel. A sedli jsme si, popovídali jsme si o tom, jakým stylem on chce hrát a co by bylo nejlepší pro mě, a vzešlo z toho to, že ta moje role se pro tuto sezónu změní, a já musím říct, že jsem si to až nečekaně užíval a jsem moc rád, že jsem se mohl takhle rozloučit, protože ten první nápad vlastně zešel přímo od trenérů a za to jsem hrozně vděčný.
1: Tak ono loučit se tím, že jen tak byla zvládnutá baráž v Chrudimi, naproti tomu o sezónu později s tím, že jste si vykopali a zaslouženě vykopali tu skupinu o umístění, tak to by byl asi hodně velký rozdíl, ne?
2: Já bych asi začal tím, že je úžasný, že Pardubice se od začátku, co postoupili do fotbalové ligy, v ní drží, protože je to hrozně složité a opravdu to není samozřejmé. A my jsme si tady prožili velmi těžké sezony a bývalí, dnes už majitelé, vybudovali klub z ničeho a za to jim patří obrovský dík. Předali klub velmi silnému majiteli a já věřím tomu, že Pardubice budou stabilním týmem v lize, kam bude chodit čím dál tím víc lidí, a všichni z tohohle sportovního města si to tady budou užívat, a vím, že nás čeká dlouhá cesta, ale že se v Pardubice vybudujeme značku, na kterou bude celé město hrdý.
1: Tak to říká bývalý fotbalista FK Pardubice Kamil Vacek. Z Pardubic, Otagu Twirt, Český rozhlas.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1 pečuje o druhé, teď ale potřebuje pomoci sama. Alena Mihulová jako obětavá zdravotní sestra ve filmu Domácí péče. ČT2. Proč mladé ženy vyrážejí dobít 8000 navzdory nebezpečí i nepochopení svého okolí. Premiérový dokument Ticho nad 8000. A ČT Art. Chvilkové selhání mu zničilo život i slibnou kariéru. Příběh básníka Antonína Sovy v premiérovém dokumentu o milkování, lásce a zradě. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Železničáři zruší přejezd ve Žďárci u Skutče. Svitavy budou během léta častěji vyvážet odpadkové koše. Počet neregistrovaných domovů pro seniory roste. Dnes čekejte v kraji většinou oblačno a zataženo. Srážky a teploty do 25 stupňů. Je středa 17. června a u zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Správa železnice může zrušit přejezd ve Žďárci u Skutče. Zaniknout tam má cesta přes koleje směrem k Lomu. Organizace postupně pokračuje v likvidaci málo využívaných přejezdů a zdůvodňuje to především zvýšením bezpečnosti provozu.
4: V loních takto zrušila 45, nejvíc v jižních Čechách. Pro odstranění přejezdu u Skutče ale městský úřad v Chrudimi stanovil podmínku. Železničáři musí nejdřív postavit novou cestu podél trati. Ta bude dlouhá přes 300 metrů a umožní náhradní přístup na odříznuté pozemky. Z Chrudimska Josef Kopecký, Český rozhlas.
3: Svitavy budou během léta častěji vyvážet odpadkové koše v některých částech města. Ve městě jich radnice rozmístila přes 360 a v letních měsících bývají kvůli vyššímu pohybu lidí rychleji zaplněné, říká mluvčí radnice Kateřina Kotasová.
5: Týká se to odpadkových košů poblíž obchodních center a pak také košů třeba v parku Jana Palacha, a to zejména teď přes léto, kdy se tam sdružuje hodně osob. Údržba těchto menších odpadkových košů vyjde město přibližně na 2 miliony korun.
3: V Česku stále vznikají nové domovy pro seniory bez registrace, potvrzuje to kancelář veřejného ochránce práv. Největší riziko takových pobytových zařízení je v tom, že v nich často nepracuje na zdravotnických pozicích kvalifikovaný personál. Nejvíce neregistrovaných domovů v poslední době přibylo na Jižní Moravě.
6: Teďka zazvonila paní z Českého rozhlasu a chtěla by mluvit s někým, kdo to tady provozuje, tak voláme vám.
7: Protože jsem se chtěla zeptat na ten provoz tady a na to, jestli jste registrovaní v katalogu sociálních služeb.
8: Pracovnice neregistrovaného domova v Miločicích na Kyjovsku se mě marně snažila po telefonu spojit s údajnou provozovatelkou tohoto zařízení. Podle mluvčí Kyjova Ivany Martinkové odhalili místní úředníci v regionu za 10 let 45 takových domovů.
9: Přesný počet ubytovaných osob neznáme, odhadujeme, že se jedná o stovky osob v rámci regionu.
8: Kontroly má na starosti krajský úřad, momentálně dělá 3. Alena Hysová, Český rozhlas.
3: Do dnešní půlnoci mohou lidé rozhodnout, jaká skladba jako první rozezní nové svatovícké varhany. Zítra v Praze zazní premiéra díla napsaného přímo pro tento nástroj. Hlasovat je možné na webu Českého rozhlasu Vltava.
2: Sport.
3: Úřadující šampioni z Argentiny se na úvod mistrovství světa poradili s fotbalisty Alžírska 3-0. Všechny góly dal kapitán Messi a vyrovnal nejlepšího střelce v historii šampionátu Němce Kloseho. Francie zvítězila nad Senegalem 3-1 a Norsko vyhrálo nad Irákem 4-1.
2: Počasí.
3: V Pardubickém kraji dnes čekejte většinou oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno. Místy se postupně vyskytnou přehánky. Večer bude srážek ubývat. Nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Ráno povane slabý, postupně mírný severozápadní až západní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dobré nebo velmi dobré, tlak večer slabě až mírně stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
10: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nepojízdné nákladní auto překáží na dálnici D35, stojí za 146. kilometrem ve směru na Hradec Králové a provoz začíná sílet na příjezdu do Pardubic. Odchrudíme a to na silnici číslo 37. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Hlavní nosná konstrukce nového mostu v Břečanech nad Labem se už klene nad řekou. První auta by se po ní měla projet na konci letošního roku. Byli jsme se tam podívat, víc uslyšíte v reportáži. Je středa 17. června roku 2026. Po 7. hodině hrajeme písničky, které nestárnou. Marie Rotrová, Pavel Bobek, S tím bláznem s nic nezačínej. Taky nás čekají Holky, Petr Spálený a teď možná poznáváte Michala Davida.
10: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Tak jsme si ukuli vílu a budeme kout most. Pokračující stavba nového mostu na Labi z Řečan do Kladrub za 250 milionů korun má za sebou nejnáročnější etapu. Několika set tunová kortenová konstrukce poskládaná z jednotlivých dílů je už kompletní a usazená v cílové poloze nad vodní hladinou. Budování více než 100 metrů dlouhého přemostění ale zdaleka není hotové. Reportér Českého rozhlasu Pardubice Ondřej Wolf se o tom přesvědčil přímo na stavbě.
1: Já jsem teď přímo na stavbě tady v Řečanech nad Labem a ta konstrukce z kortenové oceli je vysunutá nad vodou, ale zároveň pořád podpírají ty staré pilíře po starém řečanském mostu.
2: Pilíře nám zatím slouží teďka jako podpěrná skruš, aby jsme mohli bednit tu nosnou konstrukci a po dokončení tady těch veškerých prací ty pilíře pak přijdou ubourat.
1: To už mi říká stavby vedoucí dodavatelské firmy Petr Jelínek. Když se na tu konstrukci podívám, tak ani není znát, že byla složená z několika dílů. To byla možná ta nejstěžejnější část té stavby.
2: Ty jednotlivé dílci jsou od našeho člena sdružení Mostostalu Kýlce z Polska a sem jezdili po vlastní ose na návěsech. A tady se to skládalo potom pomocí velkých jeřábů.
1: Co ještě zbývá teda dodělat?
2: Zbývá toho dodělat poměrně ještě dost, ono se to sice nezdá, když už vidíte tady tu celou konstrukci, ale chybí vlastně železobetonová mostovka, pak izolace, a takže těch činností je tady ještě docela dost.
1: Vidím, že tady teď dělníci mimo jiné zarovnávají terén, další potom svařují. Jedou práce podle plánu?
2: Zatím práce jedou podle plánu. Zprovoznění by mělo podle předpokladu být do konce roku.
1: Most je navržený tak, aby pod ním v budoucnu mohly proplouvat i velké lodě, to znamená pilíře pod sebou už po dostavbě mít nebude. A zároveň splňuje i parametry pro to, aby ladil s krajinou Kladrubského hřebčína, která je zapsaná v UNESCO. Potvrzuje ředitel krajské správy a údržby silnic Zdeněk Vašák.
3: Nový most je uspůsoben i pro splavnění Labe a v této souvislosti byl takhle schválen i všemi partnery předtím, než byla zahájena jeho příprava.
1: Nový řečanský most nahradí ten 100 let starý, ten už je v tuto chvíli zbouraný. Dopravní spojení teď tady zajišťuje vedle stojící mostní provizorium. Z Řečan nad Labem Ondřej Wolf, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: I takhle hraje Český rozhlas Pardubice ve středu 17. června, 8:15. Regionální muzeum ve Skutči připravilo letní koncert pro kytaru a flétnu, začíná v 17.30. V Hlinsku v multifunkčním centru budou mít od 19 hodin českou rock harmonii, to je součást 70. ročníku Dvořákova festivalu. Během něj se v Pardubickém kraji uskuteční řada koncertů klasické hudby v kostelech, zámcích i dalších kulturních prostorách. No a dnešní pozvánka je tedy do Hlinska. Repertoár české rock harmonie je mimořádně pestrý. Na koncertech zaznívají rock, metal, pop, jazz, latina i filmová hudba, vždy ve vlastních aranžmá. Publikum ale může zažít i překvapivé a vtipné podoby klasiky, Mozarta, Dvořáka, Bacha, kteří se objevují v nečekaném světle a s novou energií. Moto souboru zahrajeme vám kdekoliv a cokoliv. Dnes tedy v multifunkčním centru v Hlinsku v 19 hodin.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo, místy přechodně polojasno, přehánky teď ráno jenom ojediněle, postupně místy, večer by mělo srážek ubývat. Teploty znovu o něco stoupnou, dnes na 22 až 25, na horách od 15 do 18 stupňů Celsia. A oteplování bude pokračovat i v dalších dnech, jak si potvrdíme za půl hodiny s meteorology.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Bleskovka.
1: A vy si budete moct prohlídnout knihu Muž, který našel klid od nakladatelství Kazda v případě, že uspějete v dnešní Bleskovce Českého rozhlasu Pardubice. Je to trochu počtářská úloha. 17. června 1923 byly rychlostní letecké závody Praha, Pardubice, Hradec Králové Praha s otočkou kolem věže Zelené brány. Kvůli špatnému počasí se nakonec letalo až v červenci. Vítězný letoun prolétl trať za 51 minut a 50 vteřin. A my se ptáme, jakou měl průměrnou rychlost. Mohlo to být 130 km za hodinu nebo 230 km za hodinu, případně 330 km za hodinu. Tak nám zavolejte na číslo 726 46 48 48. Ještě jednou 726 46 48 48. Praha, Pardubice, Hradec Králové Praha s otočkou kolem věže Zelené brány za 51 minut a 50 vteřin. Tak jaká pak byla průměrná rychlost? 130, 230 nebo 330? Tak kdo pak volá do Bleskovky? Pěkné ráno.
2: Dobré ráno, tady je posluchačka Anna.
1: Dobrý den.
2: A beru to od voka a tak bych řekla za B.
1: Bčko, 230, je to tak. Tak výhra je vaše, moc gratulujeme.
2: Já moc děkuju.
1: Trefila jste to, tak ať se daří i dál. Naslyšenou.
2: Děkuju moc.
1: Bleskovka znovu zítra v tomto čase kolem 7 hodiny 20. minuty.

0: Prostor jejího současného objektu v Průmyslové ulici v Pardubicích umožňuje nácvik zásahu v podmínkách, které co nejvíce odpovídají skutečným událostem. O letních prázdninách čekají komplikace obyvatele Jiráskovy a Bratrouchovské ulice v Přelouči. Město nechá obě ulice opravit. Zakázku vysoutěžilo za 10 milionů korun. Podle informací radnice musí místní počítat třeba i se stíženým přístupem do rodinných domů. Stavební práce z části omezí také dopravu. Královéhradecký kraj zveřejnil na webu veřejné dopravy Královéhradeckého kraje návrh železničního jízdního řádu pro rok 2027. Obyvatelé i samosprávy se k němu mohou vyjádřit a poslat své připomínky. Kraj je bude přijímat do 10. července a chce znát především konkrétní požadavky na spojení, která podle cestujících v současné nabídce chybí. Senátoři se začnou zabývat novými pravidly pro změnu pohlaví. Skupina senátorů, hlavně z klubu ODS a TOP 09, navrhuje, aby o posudku sexuologa rozhodoval ještě soud a lidé před tranzicí povinně rok docházeli na psychoterapii. Zdůvodňuje to ochranou jiných lidí před změnami, ale varuje část lidskoprávních organizací nebo sexuologů. Na řadě je sport. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel vyhrála na Zlaté tretře v Ostravě v novém osobním rekordu 49,74 sekundy. 20letá česká reprezentantka vylepšila o 3 setiny svůj čas z diamantové ligy v Římě. A počasí. Dnes čekejte v regionu. Většinou oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno. Místy se postupně vyskytnou přehánky. Večer bude srážek ubývat. Nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Ráno povane slabý, postupně mírný severozápadní až západní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dobré nebo velmi dobré, tlak večer slabě až mírně stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní nehodu máme hlášenou z Ústí nad Orlicí, stala se v Třebovské ulici a kolize je se zraněním. Osobní auto s nákladním se střetlo u Desné na Svitavsku. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré.

0: A my míříme k novinám ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice s datem 17. června. Je středa, za 5 minut bude 7:45 a budeme číst právě teď s Michalou Spáčilovou. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
2: K ranní kávě denní tisk.
0: A začneme v Pardubicích, dvakrát o sportu. Majitel Dynama Pardubice Petr Dědek má při plánované výstavbě arény na Cihelně zatím 2 nevyřešené klíčové otázky. Nebo na ně aspoň veřejně neodpověděl. Kde na ní vzít peníze a jak do ní jednou dostat lidi? Zatímco první jeho čistě osobní věc, u druhé bude potřebovat pomoc nejspíš od pardubického dopravního podniku. Ostatně podle jeho šéfa Tomáše Pelikána je právě tato městská firma při plánování obří stavby nejblíž ze všech. Bez ní by totiž jednou aréna určitě fungovat nemohla. Radní města na jeden z největších otazníků celého projektu při vyjednávání smlouvy s Petrem Dědkem mysleli a zatím odpověděli takto: pokud se bude v aréně konat akce s návštěvností do 15 000 lidí, o přepravu se postará město, pokud půjde o větší akci, starat se bude majitel haly. Stavba arény u Pardubické Cihelny s kapacitou až 25 000 lidí by pro město znamenala dopravní komplikace. Není zatím jasné, kdo a jak doveze diváky na zápasy anebo koncerty. Je to hlavní téma dnešní krajské přílohy Mladé fronty dnes.
1: Významné sportovní tradice, osobnosti a disciplíny spojené s Pardubicemi připomene stezka nazvaná Štafeta na špici. Nápad žákyně základní školy Prodloužená Báry Samkové odbornou porotu zaujal svou jednoduchostí, srozumitelností i silnou symbolikou. Vítězný návrh pracuje s motivem předávání sportovního odkazu mezi generacemi. Naučnou stezku za 7 milionů korun tvoří soustava 8 stanovišť. Ta jsou navržena jako nakloněné objekty inspirované štafetovým kolíkem a popisuje to Deník Právo.
0: Deník N rozebírá návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků, který prosazuje vláda. Přináší souhrn modelů financování v evropských zemích, včetně těch, kde hledají inspiraci vládní politici. V Dánsku anebo Norsku zajišťuje předvídatelnost státního financování víceleté období, na které je rozpočet stanovený. Konkrétně v Norsku mají rozpočet na 4 roky dopředu. Pak se sejde parlament a nastaví nové podmínky. Ve Finsku a Švédsku se výběr speciální daně shromažďuje na odděleném účtu, neputuje do státního rozpočtu a nedá se použít na nic jiného než na provoz médií. Modelů je plno a záleží jenom na politické vůli, který platí.

0: Je středa 17. června, ladíte Český rozhlas Pardubice, minutu po 7:45. Věděli jste, že Pardubický kraj nově spouští svůj oficiální profil v komunikační síti Munipolis? Lidé tak můžou zdarma dostávat novinky, upozornění z dopravy nebo pozvánky na kulturu přímo do telefonu, e-mailu anebo přes SMSky. Podle hejtmana platformu v regionu využívá řada měst jako Chrudim anebo Česká Třebová. Kraj chce přes aplikaci kromě běžného servisu a online anket varovat lidi v krizových situacích.
1: Počasí.
0: Tak docela krizová situace bude i s teplotami. V příštích dnech půjdou hodně nahoru. Noc na dnešek, ta už byla teplejší, místy i zapršelo. Nejčastější hodnoty na teploměrech byly od 12 do 15 stupňů Celsia. A jak to bude vypadat dnes přes den, to už nám popíše meteorolog Imrich Drapák z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Pěkné ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Dnes by to mělo být nějakých 25 maximálně.
2: Mohlo být nějakých 25, ten frontální systém, který nás noci přešel, už bude teďka východně od nás, ještě by se teďka přes ten den mohli dělat výjimečně nějaké slabé přehánky a večer potom úplně se to bude rozpadat. Už tady naznačoval teploty, zatím vypadne taky 22 až 25 stupňů a vítr nám teďka slabý a přes den potom mírný severozápadní až západní 2 až 6 metrů za sekundu bude večer slábnout. Rostové podmínky ale budou dobré a biostupně číslo 1 mírná zátěž.
0: Jaké počasí bude v noci a zítra?
2: Tato šeká postupně proniká teplý vzduch od jihu, v noci oblačno, ale postupně ubývání oblačnosti, potom ráno se nám vyskytnou mlhy, 15 až 12 minimální teploty a zítra už to bude 25 až 28 stupňů, na obloze skoro jasno až polojasno, běžně při přechodně zvětšené oblačnosti, hlavně na horách, se nám opět může vyskytnout nějaká slabá přehánka a ráno opět nějaké ty mlhy.
0: A pojďme dál, pojďme se podívat na pátek a víkend, tam asi bude to horko vrcholit, je to tak?
2: Ano, přesně tak, tam bude vrcholit ten horko, takže v pátek už se budeme dodávat s teplotami někam k 31, 32 stupňům, ano, voze spíše nějaký jasno, polojasno a sobota, neděle zatím vypadá tam, by ty teploty mohly být 30 až 34 stupňů a zmenšená oblačnost, ale v odpolních hodinách při zvětšené oblačnosti se nám můžou tvořit nějaké přehánky nebo i bouřky.
0: Jak dlouho vydrží takové horko?
2: Tak tím to vypadá až do středy. Tam až, a ve středu tím taky vypadá, že by nás tam přicházel frontální systém, tam by se ochladilo, ale do středy budou ty teploty přes 30 stupňů.
0: No tak se pořádně zapotíme, ale my jsme na to připravení. Zásluhu meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu. Informace pro nás měl Imrich Drapák. Tak děkujeme a pěknou středu. Naslyšenou.
2: Máte za český den přijít. Naslyšenou.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herec Ivan Vyskočil.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.
4: Až si zítra ráno řeknu zase jednou provždy dost.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa 17. června. Svátek má ušlechtilý vlk Adolf a tady je Petr Jungmann. Dobrý den. Doktorát filozofie byl na Karlo Ferdinandově univerzitě, dnešní Univerzitě Karlově v Praze, udělen první ženě před 125 lety. V roce 1901 byla tou první Marie Zdenka Baborová. Jedno z velkých setkání české, slovenské a federální politické reprezentace o státoprávním uspořádání Československa se odehrálo před 35 lety v roce 1991 na zámku v Kroměříži.
3: Jak podotkl Pavel Rychetský, v demokracii není ani možné, aby se všichni shodli.
2: 22 stran a hnutí se tam sešlo, aby jednali, jestli země bude zemí spolkovou, federativní nebo konfederativní.
3: Například Václav Klaus si před chvílí postěžoval, že to jde všechno hrozně pomalu.
2: Další milník v maratonu jednání jen vyostřil už tak napjaté vztahy mezi českou a slovenskou stranou.
4: Pán prezident, kam nás vedete?
2: Tak to reagoval Václav Havel.
5: Mně záleží na našich národech, kam se chtějí ubírat. Já jsem poslední, kdo by komukoliv upíral základní svobody a práva, které má.
2: Ještě před 5 lety stála a fungovala v obci Hlubině na Příbramsku poslední telefonní budka u nás. 17. června 2021 se slavnostní demontáží uzavřela éra veřejných telefonních automatů u nás, která odstartovala o 110 let dřív. Mobilní telefony pro ně byly příliš velkou konkurencí. Z budky v Hlubini se bez tak už 2 roky nevolalo. 2 roky. Ani jeden hovor. 1,80 má dneska jeden z nejlepších cyklistů všech dob. Legendární Belgičan, kanibal Eddy Merckx. 46 má starší z tenisových sester Williamsových Venus a já přeju hezký den.
6: Rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Servis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Všechny děti z dětských domovů v Pardubickém kraji budou od léta bydlet v menších domácnostech. Stavba nového mostu v Řečanech nad Labem skončí v závěru roku. Právě se schází Bezpečnostní rada státu. A počasí dnes čekejte v kraji většinou oblačno až zataženo, srážky a teploty do 25 stupňů. Dobré středeční ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Pardubický kraj jako první v Česku dokončil přeměnu všech dětských domovů na komunitní bydlení. Během léta budou všechny děti přestěhované v menších domácnostech, kde se jim vychovatelé mohou více věnovat. Zároveň se mají lépe připravit na samostatný život. Pardubický kraj začal s přeměnou velkých ústavních zařízení zhruba před 15 lety a inspiraci hledal například v Anglii nebo v Norsku.
4: Zjistili jsme, že to jde, že děti nemusí vyrůstat prostě v ústavním zařízení, ale v běžných domácnostech. Sami děti, které už jsou v těchto domácnostech, tak kvitují to, že mají i soukromí, že se můžou prostě do toho svého pokojíčku zavřít a zároveň mají možnost navazovat i vztahy s okolím, protože za nima chodí kamarádi přímo jakoby do dětského domu, ale je to v podstatě byt nebo ten rodinný domek.
3: Stavba nového mostu na Labi v Řečanech nad Labem za 250 milionů korun zatím pokračuje podle plánu. Ocelová konstrukce je už kompletní a je usazená v cílové poloze nad vodou. Otevření mostu se řidiči dočkají koncem letošního roku, říká stavby vedoucí Petr Jelínek.
5: Zbývá toho dodělat poměrně ještě dost, ono se to sice nezdá, ale chybí vlastně železobetonová mostovka, pak izolace, takže těch činností je tady ještě docela dost. Zprovoznění by mělo podle předpokladu být do konce roku.
3: Starý řečanský most je zbouraný, doprava vede po vedle stojícím provizorním přemostění. Právě teď začíná jednání Bezpečnostní rady státu. Jedním z témat by měla být nová koncepce české armády do roku 2040. V květnu se kvůli ní sešel s ministrem obrany za SPD Jaromírem Zunou premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Po jednání řekl, že má ke koncepci připomínky. Vadí mu například nízké cíle v navyšování počtu vojáků. Jednání se zúčastní i prezident Petr Pavel. Prezidenti Francie a Spojených států povečeří na zámku ve Versailles. Emmanuel Macron uspořádal setkání na závěr summitu G7. Připomene také i 250. výročí americké nezávislosti, ke které Francouzi přispěli. Sport. Vítězný vstup do mistrovství světa mají za sebou i fotbalisté Argentiny, Francie a Norska. Obhájci titulu Argentinci vyhráli nad Alžírskem díky hattricku Messiho 3-0. Norsko porazilo Irák 4-1 a Francie Senegal 3-1.
2: Počasí.
3: V Pardubickém kraji dnes čekejte většinou oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno. Místy se postupně vyskytnou přehánky. Večer bude srážek ubývat. Nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Ráno povane slabý, postupně mírný severozápadní až západní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dobré nebo velmi dobré, tlak večer slabě až mírně stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Osobní auto s nákladním bouralo na Svitavsku, nehoda se stala u Desné, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A dopravní komplikace nás budou zajímat i za chvíli, protože tady bude mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová. Tak poslouchejte Český rozhlas Pardubice a dozvíte se víc. Teď jsou 4 minuty po 8. hodině, středa 17. června a mrkneme ještě na muziku. Před námi Levandulová, Hana Hegerová, Petr Habka, taky Šrouby a Matice, to bude skupina Mandraže, Dej mi ruku, Iveta Bartošová, taky nás čeká skupina Smoky a nebo Ilona Čáková. Tak vám všem přejeme pěkný poslech a úspěšný celý dnešní den podle vašich plánů ze studia Českého rozhlasu Pardubice.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou. A breathless drive on a downtown street. Motorbike ride

0: Nečekaně dramatický byl zápas fotbalového mistrovství světa mezi Rakouskem a Jordánskem. Rakousko nakonec vyhrálo 3-1, v tom zápase vedlo od 20. minuty. Jordánci srovnali v 50. minutě, pak si dali vlastní gól v 76. minutě a až ve 12. minutě nastavení skóroval z penalty Marko Arnautovič. Takže celkově Rakousko-Jordánsko 3-1. Je středa 17. června, možná víte o někom, kdo v těchto dnech slaví narozeniny, třeba jako kvízový Petr, tak mu můžete nechat poslat pěknou písničku popolední v našich písničkách od srdce. Objednávky přijímáme už teď na e-mailu studio.pardubice@rozhlas.cz a nebo to jde i přes naše webové stránky na adrese pardubice.rozhlas.cz. Tak tolik pozvánka k našemu dalšímu vysílání a zdravíme taky všechny řidiče. Máme tady informace od mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petry Drkulové.
1: Z důvodu stavebních prací na napojování obchvatu Sezemic na stávající silnici 1/36 jezdí řidiči od začátku června na 80-metrovém úseku za okružní křižovatkou do Spojila ve směru na Sezemice na Kyvadlo. Doprava je přes den řízena pracovníky stavby a mimo pracovní dobu semafory. Od 21. června do 20. července se pak úsek s dopravním omezením protáhne na 600 metrů. Od 1. července zároveň plánujeme otevření silnice 3. třídy mezi Sezemicemi a Staročernskem. Zprovoznění téměř 7-kilometrového obchvatu Sezemic je v plánu letos na podzim.
2: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: 9:15, posloucháte Český rozhlas Pardubice, přesně za 4 hodiny tady budou další zprávy, bude to o 8:30. Izrael dnes ráno několikrát zaútočil na jih Libanonu, uvedla podle AFP libanonská agentura. Stalo se tak navzdory dohodě USA a Iránu. A pojďme taky na počasí.
1: Počasí.
0: Pokračuje oteplování, dnes naměříme odpoledne až 25 stupňů Celsia, na horách to bude do 18 a oteplovat se bude i v dalších dnech. Jinak dnes na obloze oblačno až zataženo, místy přechodně polojasno, přehánky jenom výjimečně, postupně se objeví místy, ale nemělo by jich být moc, maximálně za celý den do 5 mm, večer by mělo každopádně srážek ubývat. Jitka Slezáková, ta bude za mikrofonem po 9. hodině, pěkné ráno.
2: Krásné ráno všem.
0: Tak co pak bude dnes?
2: Tak my se vydáme na zajímavé okruhy, které popisují historii, mýty a legendy Pardubic. Pozve nás náš regionální stopař Tereza Brázdová, jsem na to velmi zvědavá, který je vůbec ten nejoblíbenější turistický okruh. Mm. Já mám svůj oblíbený, teď jsem se ti tady vyznala ze
0: biotop,
2: své lásky.
0: Pod zámkem.
2: Z podzámeckého biotopu, protože teď jak zapršelo, tak ten potok, který tam vede, umělý samozřejmě, ale je to nádhera, všechno je to osídleno žábami, volavka tam lítá, ta se asi hlídá ty žáby. Kačenek, co tam je, mají teďka malá, to jsou takové kuličky ochmířené, krásné káčátka. Takže já jsem nadšená, jsem nabitá energií.
0: A proto přicházíš pokaždé s takovým optimismem do práce.
2: Možná to je i tím. Takže ten okruh, ten si představíme, turistický, a taky, abychom něco dělali, řekneme si s inženýrkou chemie, které prací prášky jsou vhodné na bílé prádlo, které na barevné. Nedávno jsme ji tady měli v radioporadně, tak jsem z toho vycucla to nejzajímavější. A jestli tě zajímá radio poradna jako taková, tak tam jsme zase vycucli ty nejzajímavější hosty ze Dnu chleba. To byla akce, která se konala minulý týden a pozvání přijali nejen, aby to zhodnotili, ale abychom si povídali vůbec o tom, jak je chleba u nás oblíbený, tak pozvání přijali someliér chlebový a taky výkonný ředitel Svazu cukrářů a pekařů České republiky.
0: Jitka to řekla z hlavy, oceňuji.
2: To bude po 11. Cvičím si, aby nedošlo k Alzheimerovi.
0: Tak těšíme se na dopolední vysílání po 9. hodině s Jitkou Slezákovou.
2: Já naslyšenou. Taky. Hezký den.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že lidský nos se pozvolna zvětšuje celý život? Příčinou však není biologický růst, ale spíš opotřebení a zemská přitažlivost. Na kosterní základ nosu navazuje jeho chrupavčitá část, tvořená mimo jiné vlákny kolagenu. Ta s přibývajícím věkem ztrácejí svou pružnost a prodlužují se. O zbytek se pak postará gravitace. Čili náš nos ve stáří klesá a jeho špička se přibližuje k hornímu rtu. Hlavní funkcí nosu je samozřejmě čich. Docela snadno dokážeme díky němu poznat, co nám voní a co naopak smrdí. Dokázali byste ale určit, kolik vůní či pachů rozeznáte? Možná vás překvapí, že trénovaný nos umí identifikovat 5 až 10 tisíc podnětů. Zatímco pro vizuální nebo zvukové vjemy máme dost bohatou škálu pojmenování, u čichu je to horší. Správně nazvat odstíny vůní i pachů, to chce trénink a své o tom ví třeba parfuméři nebo degustátoři vín či sýrů. Kromě čichu nám nos slouží i k prevenci, ohřívá a zvlhčuje vdechovaný vzduch a tím chrání vnitřní sliznice dýchacích cest a plic.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Český rozhlas Pardubice.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí.

0: pane Skalí, dobrý den.
1: No konečně, helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
1: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
2: Pojďme na zprávy s Michaelou Spáčilovou.
3: Půl deváté.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Správa železnic může zrušit přejezd ve Žďárci u Skutče. Zaniknout tam má cesta přes koleje směrem k

0: rozrůst výdajů na obranu a pro peníze na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Opoziční strany už při projednávání ve sněmovně novelu kritizovaly a v Senátu, kde mají většinu, tak návrh zřejmě narazí. A ještě krátce ze sportu. Fotbalisté Rakouska oslavili návrat na mistrovství světa po 28 letech výhrou nad debutujícím Jordánskem 3-1. Rozhodl o tom vlastní gól obránce Araba v 76. minutě. A počasí. Dnes čekejte v regionu většinou oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno. Místy se postupně vyskytnou přehánky. Večer bude srážek ubývat. Nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Ráno povane slabý, postupně mírný severozápadní až západní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré nebo velmi dobré, tlak večer slabě až mírně stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní komplikace čekejte na Svitavsku. Osobní auto s nákladním bouralo u Opatova na Svitavsku na silnici číslo 43 a porouchané auto překáží na dálnici D11. Stojí před 62. kilometrem ve směru na Prahu, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Malým.

přejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kost.

něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy.

0: Za 3 minuty bude 8:45, je středa 17. června, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Hlavní letní událostí Gočárovy galerie v Pardubicích by měla být rozsáhlá výstava Plody z chutí bramborových šišek Anna Zemánková. A mluvit o ní budeme s kurátory. Je tady Natálie Drtinová jako správkyně sbírek. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: A zdravíme i kurátora Pavla Lišku. Hezké ráno.
2: Hezké ráno.
0: Někdo možná slyší úplně poprvé jméno Anna Zemánková, ale je to světově uznávaná umělkyně, která se k tvorbě dostala až v dospělosti. Jaký životní příběh se vůbec zatím skrývá?
1: No, Anna začala vlastně tvořit až okolo svých 50 let. Ona vždycky k té tvorbě nějak tíhla, ale vlastně z pragmatických důvodů se vyučila zubní dentistkou, pak si i otevřela vlastní praxi, věnovala se tomu a pak, až když měla pár malých dětí doma, tak se stala ženou v domácnosti a pak až po té celé době, co jí děti začaly odcházet z toho domova, odrostly, ona procházela vlastně trochu jakoby nějakým syndromem prázdného hnízda, ale taky okolo 50 samozřejmě měla menopauzu a zažívala strašný takový jako emocionální turbulence, dá se říct. A její synové našli ty její kresby starý nebo malby z jejího mládí a nějaký nasměrovali tímhle s tím směrem. Ona na to konečně vlastně, jakožto žena, prostě měla čas a prostor a začala tvořit hodně plodně, můžeme říct, protože těch věcí vlastně za těch pár desítek let, co se tomu zvládla věnovat, vytvořila několik tisíc kreseb. Kreslila vlastně asi skoro každý den a strašně to chytlo.
0: Čím byste řekla, že je její tvorba tak výjimečná?
1: Výjimečná je asi takovou jedinečností, protože tím, že ona neměla umělecké vzdělání a vlastně se v tom uměleckém světě vůbec nepohybovala, tak nějak jakoby nekopírovala žádný trendy, ale což vlastně v té době mohl být trochu problém, protože ta její tvorba nebyla nějak uznávaná jako umění. Můžeme se s tím takovým jakoby velmi konzervativním názorem setkat možná i dodnes u některých lidí, že to přece není umělkyně, protože nestudovala, ale když člověk se koukne na ty díla, tak vidí, že to tak rozhodně není, že to je krásný, skvělý, imaginativní, dá se v tom najít strašně moc věcí, je to strašně zajímavý a v něčem je to právě docela asi originální, protože nikoho nekopírovala a je to hodně takový svébytný, no. A myslím si, že dneska to vlastně hodně se dá porovnat třeba se současným uměním, že jako esteticky to vlastně zapadá mnohem víc do dnešní tvorby než tehdejší. No.
0: Proč se vůbec rozhodla letos v létě Gočárova galerie v Pardubicích přistoupit k tvorbě této umělkyně a představit té veřejnosti?
2: Tak celý rok se vlastně věnujeme tématům přírody, tělesnosti, zároveň začali jsme tedy výstavou Lekce krajinou, což byla velká výstava zejména z našich sbírky ve spolupráci s Gampou a teď jsme se na léto právě rozhodli zaměřit na jednu autorku, monograficky představit. Je důležité říct, že to je vlastně náš největší výstavní dosavadní projekt Gočárovy galerie, teda přes všechny 3 patra. Kvůli tomu jsme se rozhodli i svěsit stálou expozici. Bude nás potom v příštích letech čekat tedy nová expozice a navážeme i asi na tuhle programovou linii i na podzim, takže celý rok věnujeme takové jako přírodě a vztahům k přírodě.
0: A proč ten název Plody z chutí bramborových šišek?
2: Ten název samozřejmě vychází z jednoho díla Anny Zemánkové. Tady je důležité zmínit, že Zemánková svá díla většinou nepojmenovávala. Je to jedna z mnoha výjimek. A také ten název nám indikuje to, že těch plodů na výstavě bude několik, jak Natálie zmiňovala, že její tvorbu bychom mohli hledat v současném umění, tak ty plody jsou vlastně náznakem něčeho budoucího, něčeho, co můžete někam zasadit a co se nějak různě může vyvíjet. A spousta umělců, umělkyň, kteří dnes tvoří, mimochodem vychází také i z její tvorby, buď vědomně či nevědomně, takže my tam budeme vidět různé intervence pěti autorů.
0: Tak to říká Pavel Liška, kurátor výstavy, která se zvolna rozbíhá v Gočarově galerii v Pardubicích a společně s ním ve studiu i Natálie Drtinová. Hned po písničce budeme pokračovat dál.

0: Český rozhlas Pardubice vám představuje novou expozici Gočárovy galerie v Pardubicích, která se bude týkat Anny Zemánkové a je to výstava nazvaná Plody z chutí bramborových šišek. Máme tady dvojici kurátorů, Pavla Lišku a taky Natálii Drtinovou. Dlouhá léta byla Anna Zemánková řazená do takového syrového umění, jak se říká artbry, ale to je možná trochu škatulka, ze které byste chtěli vysvobodit, je to tak?
1: Přesně. Já si myslím, že ona do té škatulky byla řazená právě proto, že neměla to umělecké vzdělání, jak už jsem říkala. Ta škatulka za mě je velmi problematická, nebo ta kategorie tohle z toho umění, protože se okolo ní vlastně pohybuje strašně moc mýtů a zveličuje se tam často taky různý psychické nemoci těch lidí, protože artbry původně bylo umění psychiatrických pacientů v různých institucích psychiatrických. A tudíž ona třeba, i když ta Anna se někde vystavuje v tomhle tom kontextu, tak tam bývá strašně zveličovaný to, že v okolo té padesátky, kdy ona začala tvořit umění, tak propadala strašným depresím. Což, jak jsem říkala, to byl přechod a můžete se zeptat jakýkoliv ženy, co prošla přechodem, jaký to je období. Myslím si, že bych z toho rovnou nedělala nálepku psychického onemocnění. Ale je to... Ukazuje se, že to prostě má svoje limity, no, protože potom se třeba i ty umělci, co jsou do téhle kategorie zařazování, tak se o nich tvrdí, že vlastně ta jejich tvorba se nějak nevyvíjí, že to je furt strašně repetitivní, zacyklený a to ani na tvorba rozhodně není. A to vlastně chceme i tady na té výstavě ukázat, celou tu škálu její tvorby a to, že to mělo nějaký vývoj, to, že zkoušela různé techniky, to, že experimentovala s povrchem toho papíru, což bylo její hlavní médium, ale prostě vystřihovala ho, perforovala ho. Všechno je to velmi plánovaný, není to automatická kresba a prostě ta její variabilita byla strašně, strašně velká.
0: Vernisáž výstavy bude teď v sobotu 20. června. Jak to bude vypadat?
2: Zahájíme ji v 15 hodin přímo v automatických mlýnech, v prostorách, na které jsou naši návštěvníci zvyklí. A po úvodu nás mimochodem také čeká koncert, který vlastně představí skladby Leoše Janáčka od 15.45 hodin v našem sále. Následovat budou samozřejmě i bramborové šišky různých příchutí a budeme tam společně s Natálií i přístupní k třeba komentované prohlídce nebo k otázkám.
0: A dokdy pak výstava potrvá?
2: Výstava potrvá do 28. září. Během roku nás čekají ještě další komentované prohlídky i různé workshopy, které budou spojeny v září, přednášky s Týdny péče o duševní zdraví. Ten program je skutečně rozsáhlý, takže sledujte naše webové stránky, newsletter, srdečně zveme.
0: Anna Zemánková se dostala i na Benátské bienále, takže z tohoto pohledu patří mezi velmi výrazné české umělkyně, ačkoliv tedy ta laická veřejnost ji neúplně dobře zná.
1: Je to tak, ona na tom bienále byla dokonce dvakrát. Poprvé v roce 2013 a podruhý předminulý rok, 2024. Já nevím, přesně řekla bych, že to je nejli jediná, tak jedna z mála českých umělkyň, které byly dvakrát vystaveny na té výstavě mezinárodní výstavě na Benátském bienále. Ona konečně začíná být známá víc i v Česku, ale dlouhou dobu to bylo tak, jak to často bývá o těch opomíjených umělců a umělkyň, že jsou známější v zahraničí než tady v Česku. Takže vlastně já slýchám od hodně lidí, že její dílo poprvé viděli a zjistili, že taková umělkyně existuje někde v zahraničí, buď v Paříži nebo v New Yorku, ale v poslední době se dostává docela do galerií, hlavně současného umění v Praze a v Brně a všude možně po Česku. A my tady máme právě takovou velkou, po dlouhý době jako velkou institucionální monografickou výstavu.
0: Tak bude to výstava v Gočarově galerii v Pardubicích, která se tady bude týkat Anny Zemánkové a mluvila o ní Natálie Drtinová a taky Pavel Liška, kurátoři této výstavy. Zveme ještě jednou na sobotní vernisáž a přejeme výstavě, ať se jí daří, ať se jí líbí, ať se tady líbí návštěvníkům. Díky za rozhovor, naslyšenou.
2: Děkujeme.
1: Děkujeme za pozvání, naschledanou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Koupaliště v Brandy se na Torlicí dnes zahajuje provoz. Královéhradecký kraj zveřejnil návrh železničního jízdního řádu pro příští rok. Lidé a samosprávy mohou posílat připomínky. V době dovolených přibývá vloupání a také pojistných podvodů. Dnes čekejte v regionu většinou oblačno až zataženo srážky a teploty do 25 stupňů. Dobré středeční dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Koupaliště v Brandy se na Torlicí po 3 letech kompletně zahajuje provoz. O obnovu zchátralé plovárny ze 70. let se postarala skupina místních dobrovolníků. V uplynulých 2 letech opravili brouzdaliště a menší bazén. Letos dokončili obnovu velké bazénové vany. Areál je volně přístupný, říká člen dobrovolnického týmu Lukáš Nový.
2: Vstupný nebude určitě žádný, protože máme ještě rozjetou internetovou sbírku, kde vlastně v podmínkách, že po ukončení té sbírky 3 roky se ještě nemůže na tom místě vybírat vstupný, nebo nemůže to být za komerčním účelem. A jinak otevírací doba je 24 hodin denně, protože vlastně je to přírodní koupaliště.
0: O letních prázdninách čekají komplikace obyvatele Jiráskovy a Bratrouchovské ulice v Přelouči. Město nechá obě ulice opravit. Zakázku vysoutěžilo za 10 milionů korun. Podle informací radnice musí místní počítat třeba také se stíženým přístupem do rodinných domů. Stavební práce z části omezí také dopravu. Královéhradecké hejtmanství zveřejnilo na webu veřejné dopravy Královéhradeckého kraje návrh železničního jízdního řádu pro rok 2027. Obyvatelé i samosprávy se k němu mohou vyjádřit a poslat své připomínky. Kraj je bude přijímat do 10. července a chce znát především konkrétní požadavky na spojení, která podle cestujících v současné nabídce chybí.
3: Návrh jízdního řádu připravila Správa železnic ve spolupráci s dopravci a objednateli dopravy. Královéhradecký kraj teď zjišťuje, zda navržené spoje odpovídají potřebám cestujících. Lidé proto mohou upozornit například na chybějící spojení do zaměstnání nebo do škol. Některé samosprávy už sběr podnětů organizují. Například vedení Červné nad Orlicí na Rychnovsku vyzvalo obyvatele, aby své připomínky zaslali na obecní úřad do konce června. Obec je následně předá kraji k dalšímu posouzení. Jiří Hofmán, Český rozhlas.
0: V době letních dovolených podle policejních statistik každoročně přibývá vloupání asi o 20% oproti zbytku roku. Ve stejném období stoupá také počet pojistných podvodů. Nejčastěji klienti předstírají, že došlo k vloupání a hlásí škodu značné hodnoty. Druhým nejčastějším podvodem je pak případ, kdy se klienti snaží pojistit už vykradenou nemovitost, říká Jiří Mašek z Vienna Insurance Group.
4: Zejména v letních měsících máme výrazně zvýšený počet pojistných událostí vzniklých do jednoho týdne od sjednání smlouvy. Je to důsledkem právě toho, že dochází k vloupání na nepojištěných nemovitostech a lidé se snaží takovou nemovitost dopojistit a následně předstírat, že k pojistné události došlo až v době trvání nové pojistné smlouvy.
0: Podle České asociace pojišťoven je navíc 7 z 10 českých domácností podpojištěných. Při vloupání nebo živelní škodě jim pak pojištění nepokryje všechny škody. Sport. Kapitán fotbalové Argentiny Messi pomohl hat-trickem k vítěznému vstupu do mistrovství světa. Obhájci titulu si v prvním duelu ve skupině poradili s Alžírskem 3-0 a Messi 16. brankou v historii šampionátu vyrovnal nejlepšího střelce Němce Kloseho. Norsko na úvod porazilo Irák 4-1, v dalších zápasech Senegal podlehl Francii 0-3 a Jordánsko Rakousku 1-3. Počasí. Kraj dnes čekejte většinou oblačno až zataženo jen přechodně polojasno. Místy se postupně vyskytnou přehánky, večer budou ubývat. Nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky jsou dobré, tlak večer slabě až mírně stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Porouchané nákladní auto překáží na dálnici D11, stojí před 73. kilometrem ve směru na Prahu a porouchané osobní auto zdržuje také v Pardubicích v Přeloučské ulici. Tolik doprava, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Je středa 17. června, Adolf a Adina slaví svátek, tak všechno dobré přejeme a vrhneme se na naše dobré dopoledne, je nabité. Tak co všechno uslyšíte, s regionálním stopařem se vydáme po stopách pardubické historie. A na to se moc těším, Tereza Brázdová nám ukáže takové ty stezky s průvodcem, i bez které je dobré si projít, abychom o té historii a o těch různých legendách pardubických věděli více. Také uslyšíte, že chrudimská radnice chce oživit plán na přestavbu letního kina, původní verzi ale zásadně změní. No a řekneme si, jak vzniklo slovo výdrholec. Tak příjemný poslech všem.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Jestli pak znáte dobře Pardubice, jejich historii, mýty a legendy. Turistická sezóna je v plném proudu a pokud se chcete víc ponořit do minulosti našeho krajského města a jeho památek, můžete využít služeb Pardubického informačního centra a vydat se na zajímavé okruhy, buď sami, nebo s průvodcem. Víc už nám o tom teď poví reportérka Tereza Brázdová, kterou teď zdravím přímo na třídu Míru. Hezký den.
2: Hezké dopoledne.
1: Tam má právě informační centrum svoje hlavní sídlo. Terezo, ty máš pro nás určitě i nějaké pozvánky. Pojďme nejdřív posluchačům přiblížit asi ten nejoblíbenější turistický okruh.
2: Navštěvu Pardubic je nejlepší začít právě tady v turistickém informačním centru, kde vás vybaví potřebnými informacemi, mapkou, brožurkami. Dozvíte se, na kdy jsou naplánované komentované prohlídky, což můžete sledovat i na internetu, ale prohlídku města si můžete objednat také individuálně na míru s průvodcem.
1: A o kterou tu trasu mají lidé největší zájem?
2: Tak s největší pravděpodobností je to stezka Viléma z Pernštejna. Pernštejnové zanechali v Pardubicích skutečně nesmazatelnou stopu. Na začátku 16. století přebudovali pardubický zámek v duchu renesance, ale dali i novou tvář celému městskému jádru s náměstím, uličkami a zelenou bránou. Stezka vede pardubickou památkovou rezervací a na trase dlouhé 2,5 kilometru vás čeká 10 zastavení.
1: Ano, ty už si to nakousla. Kudy tedy přesně ta stezka prochází?
2: Od informačního centra se vydáte k Zelené bráně, na město se můžete podívat z výšky. O tom bude dnes ještě ve vysílání řeč. Uvidíme měšťanské domy na Pržinském náměstí s typickým terakotovým ostěním oken a samozřejmě ty ikonické stavby, jako je třeba dům u Jonáše, nepřehlednete dominantu náměstí novorenesanční komplex radnice a stezka potom vede přes přihrádek k zámku a jeho opevnění unikátním zámeckým valům s replikami historických pernštejnských děl. Se zámeckým komplexem sousedí oblíbené Tyršovy sady, odkud vás stezka zavede potom ke kostelu svatého Bartoloměje, který je místem posledního odpočinku Vojtěcha z Pernštejna. A stezka ale přibližuje i moderní architekturu. Jsou to hlavně automatické mlýny postavené podle projektu slavného Josefa Gočára. A spolu se mnou je tu ředitelka Pardubického centra, informačního centra Miloslava Christová. Pokud by se chtěl na ten nejoblíbenější okruh vydat někdo s průvodcem, jaké má možnosti?
3: V nejbližší době budou prohlídky v sobotu a v neděli 4. a 5. července, takže srdečně všechny zájemce zveme. A pokud by šlo o větší skupiny, tak doporučujeme objednat si termín předem s našimi kolegy z infocentra.
2: A když přijede do Pardubic třeba manželský pár a měl by eminentní zájem o individuální prohlídku, je tu také ta možnost?
3: Možnost tu samozřejmě je, bylo by to pro ně ale dražší, pokud by to bylo pouze pro dvě osoby, ale samozřejmě si stezku mohou projít i s aplikací Smart Guide, kde je všechno nahrané, včetně fotografií, takže určitě jednotlivci mají možnost si tu stezku projít nezávisle na komentované prohlídce.
2: Další oblíbená trasa nese název Pardubické mýty a legendy a o tom vám povíme v příští hodině vysílání.
1: Tak na to už se moc těšíme, s Terezou Brázdovou se spojíme v 10 hodin 15 minut. Možná se podíváme přímo na ochoz Zelené brány. Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: z historických Pardubic teď do chrudimské reality. Vedení Chrudimi znovu vrátilo do hry plán na přestavbu letního kina. Jak areál u řeky změnit ve městě řeší už 20 let. Variant bylo několik a i tu poslední chce radnice zásadně upravit. Co Chrudim s letním kinem plánuje, to upřesní redaktor Josef Kopecký. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Proč vůbec město přestavbu kina připravuje?
1: Jednání o budoucnosti kina začala vlastně už někdy v roce 2005, kdy ho radnice kvůli nízké návštěvnosti na čas zavřela. Změny měly místo víc zatraktivnit a umožnit třeba i jiné využití. První verze počítala s úpravou soutoku řeky a náhonu, redukcí hlediště a využitím části plochy jako parkoviště. To neprošlo, další návrh vzbudil emoce taky, protože počítal s demolicí velké betonové promítací plochy. Právě tou je ale chrudimské kino výjimečné. A výrazně snížit se měl také počet laviček, navržené maximum bylo 300 míst. Tuhle studii chce teď chrudimská radnice oprášit. Nicméně celou dobu kino promítá, má ho vypůjčené spolek Machr, který filmové projekce zajišťuje.
0: No jaká je poslední verze? Co by se mělo v areálu změnit?
1: Je jasné, že se zadání pro architekty bude znovu zásadně lišit současnou kapacitu hlediště. Na lavičky se vejde asi 500 lidí. Chce zachovat městské kulturní středisko. Areál kina využívá pro velké koncerty a další akce, třeba při festivalu Loutkářská Chrudim. Radnice chce také projekt zlevnit a navrhnout tak, aby bylo možné úpravy rozdělit na etapy.
0: A dá se určit termín, kdyby mohla na úpravy přijít řada?
1: Zatím ne, vedení města bude čekat na nový návrh. Velký problém jsou samozřejmě peníze. Poslední odhad počítal s náklady kolem 50 milionů korun. To je na rozpočet města velká částka a to i s ohledem na to, že Chrudim chce pokračovat v přestavbě sportovní haly za stovky milionů korun. A kvůli tomu už také některé další akce odložila. Třeba stavbu nového separačního centra v průmyslové zóně.
0: Tak to uzavřeme, je to zatím v jednání a děkujeme za zprávu Josefu Kopeckému, naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.
3: Byla jsi mi loučí, světlem pochodní a teď nesnesu tvůj žár.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Sedával tiše na sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze Saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: 13 hodin nabídne atraktivní program ve vzduchu i na zemi, zajistí tak snad příjemnou atmosféru pro celé rodiny. Letošní ročník leteckého dne navíc symbolicky připomíná 80 let od založení aeroklubu Žamberk. Můžete se těšit i na několik premiér historických letadel a leteckých ukázek a také na lákavou tombolu. Teď už si řekneme, co to je výdrholec. Nevím, říká se, fouká tam jak na výdrholci, tak uvidíme, jestli jsem s tím správným směrem nakročená. Dagmar Magincová nám řekne víc.
1: Jak bývá, na výdrholci věděli naši předkové a víme to i my. Pořádně tam fičí. Proč se takovému místu říká zrovna výdrholec, to zase víme podle místních a pomístních jmen, která byla přijata z němčiny, ze středověkých výrazů, znamenajících bouře, vichřice, hromobití a les. Ale třeba Jungmann ve svém slovníku uvádí, že šlo o les na cestě z Českého Brodu do Prahy, kde se skrývali loupežníci. A proto, že se začalo říkat, je tu jako na výdrholci, neboli nejisto. Je fakt, že zbytek toho lesa u Klánovic se tak pořád jmenuje. A je taky fakt, že v etymologických slovnících původ slova výdrholec nenajdeme.
0: Zítra přijde na řadu slovo štebel, tak to tedy se přiznám, že jsem vedle jak ta jedle. Uslyšíme zítra v tomto čase.

0: letním počasím také oprašujeme grily a grillujeme maso, které je potřeba ovšem předtím správně marinovat. A to se musí umět. A teď pozor, Jarka Vykoupilová ve svých babských radách by nás měla naučit doslova během minuty maso správně marinovat. Tak opravdu důkladně poslouchejme.
1: Babské rady.
2: Marinování masa na grill zajistí výraznější chuť a zachování šťavnatosti. Základ kvalitní marinády je tuk. Tím bývá nejčastěji rostlinný olej, který pomáhá rozpouštět aromatické látky z koření a přenášet je do masa. Důležité je i koření, paprika, pepř, kmín, tymián, oregano, rozmarín či chili, záleží na vašich preferencích. Chuť skvěle zvýrazní česnek, cibule, hořčice nebo sojová omáčka. Pro kuřecí maso se výborně hodí kombinace citronu, medu a bylinek. Vepřové maso získá zajímavou chuť díky česneku, hořčici a paprice. Hovězí často potřebuje pouze jednoduchou marinádu s olejem, pepřem a rozmarínem. Doba marinování závisí na druhu masa. Kuřecímu stačí několik hodin, zatímco hovězí a vepřové může odpočívat v marinádě přes celou noc. Maso je vhodné před grilováním vyndat z lednice alespoň půl hodinky předem, aby se následně rovnoměrně propeklo.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Za chvíli už půjdeme za kulturou. Dirigent je tou nejviditelnější osobou na pódiu, přesto sám nevydá jediný tón. Jak vypadá výuka budoucích dirigentů na Pardubické konzervatoři, tak to uslyšíme.

0: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Johann Bodek významně ovlivnil podobu Svitav na přelomu 19. a 20. století. Svitavský podnikatel, dlouholetý starosta a mecenáš, stál například u vzniku nemocnice, elektrárny nebo Otendorferovy knihovny. Po jeho stopách se vydáme spolu se Šárkou Rusnákovou.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. O čem se mluví?
2: Letní měsíce jsou pro řidiče tradičně symbolem dopravních omezení. Ani letošní rok nebude výjimkou. Jaké opravy nás čekají? Jsou skoordinované tak, aby provoz zůstal plynulý? Kdy bude opět průjezdný most Pavla Vonky v Pardubicích? V pořadu O čem se mluví odpoví ředitel správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák. Ve čtvrtek v 17.30.
0: Český rozhlas Pardubice. O čem se mluví s Milenou Vápeníkovou a jejím hostem.

0: Olympik nechybí na frekvencích Českého rozhlasu Pardubice. Vítejte při poslechu našeho dobrého dopoledne a takovou součástí už tradiční je náš dopolední seriál a tentokrát ho trávíme na Pardubické konzervatoři. Ta vzdělává nejen klavíristy nebo zpěváky, ale také budoucí dirigenty. Jaké to je postavit se před orchestr a vést desítky hudebníků a co všechno se skrývá za elegantními pohyby taktovky? To všechno zjišťoval redaktor Willem Branda. Rozhovor natáčel s vyučujícím dirigování Tomášem Žitkem a teď si to poslechneme.
1: Kdo o tom vlastně moc neví, no tak vidí tam nějakého pána, který mává taktovku a možná si pomyslí, že by to hudebníci mohli zahrát i bez něj. Něco na tom je, protože v tom okamžiku, kdy probíhá ten koncert, tak řadu skladeb, které třeba dirigenti dirigují, by ten orchestr zahrál i bez dirigenta. Ale je to vlastně vedoucí hudební pozice. Čili on vlastně musí dávat dohromady to těleso a to těleso vlastně musí ten repertoár naučit. Takže hlavní práce dirigenta je na zkouškách.
2: A ten koncert je až pak ta poslední
1: přesně,
2: část.
1: To je vlastně třešnička na dortu, kdy on vlastně také ovlivňuje ten orchestr. On je hlavně ten, tedy, který jde s tou kůží na trh a zodpovídá za to provedení. No, ale dirigent se to taky ale nejdřív sám musí naučit, jo? Protože vemte si, že hráči třeba sledují jenom jednu linku, ale dirigent má v partituře třeba 15 řádků, jo? A teď to všechno hraje najednou.
2: Dá se to stíhat sledovat vůbec?
1: Dá, ale vyžaduje to určitou praxi. Nicméně je takové základní pořekadlo, že dirigent má mít partituru v hlavě, nikoli hlavu v partituře, že jo? Protože nejvyšší forma dirigování je vlastně předávání emocí, jo? Že já něco cítím, to přenesu na ten orchestr, na ten sbor a z toho jdou ty emoce na ty posluchače a proto vlastně tu hudbu děláme. Co je na té výuce dirigování ošemetné je to, že žádná škola na světě nemá peníze na to, aby dirigentům zaplatila cvičný orchestr nebo sbor. Protože normálně, že jo, hráč, houslista, klarinetista bude na ten nástroj cvičit 4-5 hodin denně, klidně, když to vydrží i víc. No ale ten dirigent prostě nemá každý den k dispozici na cvičení prostě orchestr o 50 lidech, to prostě ne.
2: Jak tak, to děláte tedy?
1: No to je právě to, takže se to učí s klavírem, dirigent diriguje a profesor nebo má korepetitory prostě se doprovází se to s klavírem a jako simuluje se to, jak by to mohlo být. Aha. Ideální je, když si sám založí nějaký soubor, s kterým třeba každý týden trošku pracuje, ale víceméně ta výuka je hodně jakoby teoretická a pak je to někdy složité, protože ono jenom postavit se před ty lidi je svým způsobem stres.
0: Rozhovor se studentem pro změnu dirigování uslyšíte v našem seriálu zítra opět ve stejném čase a ten si připomeneme je 9 hodin 51 minut. Pokud budete poslouchat Český rozhlas Pardubice i po 10. hodině, tak máte možnost získat například v soutěži Věřte, nevěřte 2 vstupenky na výlet do Slatiňanské plovárny nebo na plovárnu a užít si tam večer plný skvělé hudby, kterou zajistí Rozálie Havelková s kapelou a hlavní hvězdou večera bude banjo band Ivana Mládka. Teď už nám zpívá Viana Bartošová. Příjemný poslech.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Železničáři zruší přejezd ve Žďárci u Skutče. V bývalém sídle policie v Chruděmi bude fungovat Centrum duševního zdraví. Počet neregistrovaných domovů pro seniory roste podle ombudsmana hlavně v Jihomoravském kraji. V kraji našem dnes čekejte oblačno až zataženo srážky a teploty do 25 stupňů. U dopoledních zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Správa železnic může zrušit přejezd ve Žďárci u Skutče. Zaniknout tam má cesta přes koleje směrem k Lomu. Organizace postupně pokračuje v likvidaci málo využívaných přejezdů a zdůvodňuje to především zvýšením bezpečnosti provozu.
2: V loni jich takto zrušila 45, nejvíc v jižních Čechách. Pro odstranění přejezdu u Skutče ale městský úřad v Chrudimi stanovil podmínku. Železničáři musí nejdřív postavit novou cestu podél trati. Ta bude dlouhá přes 300 metrů a umožní náhradní přístup na odříznuté pozemky. Z Chrudimska Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: V bývalém sídle policie v Chrudimi bude fungovat Centrum duševního zdraví. Radnice nechá za 2 miliony korun upravit část komplexu na Všehrdově náměstí. Služby tam má zajišťovat organizace Amaltea a péče bude zacílená na děti a mládež. Zastupitelé Rychnova nad Kněžnou schválili vložení téměř 19,5 milionu korun do fondu určeného na obnovu Ivanského jezera. Fond radnice založila letos v únoru. Celkově má město na záchranu vodního díla vyčleněno přes 20 milionů korun.
3: Obnova Ivanského jezera má začít v roce 2027 a potrvá do roku 2030. Projekt počítá s odbahněním nádrže, demolicí původní hráze a stavbou nové. Celkové náklady se blíží 100 milionům korun. Investorem je Povodí Labe. Financování má být rozděleno mezi Ministerstvo zemědělství, Královéhradecký kraj, město Rychnov nad Kněžnou a Povodí Labe podle dříve uzavřené dohody. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: V Česku stále vznikají nové domovy pro seniory bez registrace, potvrzuje to kancelář veřejného ochránce práv. Největší riziko takových pobytových zařízení je v tom, že v nich často nepracuje na zdravotnických pozicích kvalifikovaný personál. Nejvíce neregistrovaných domovů v poslední době přibylo na Jižní Moravě.
4: Teďka zazvonila paní z Českého rozhlasu a chtěla by mluvit s někým, kdo to tady provozuje, tak voláme vám.
5: Protože jsem se chtěla zeptat na ten provoz tady a na to, jestli jste registrovaní v katalogu sociálních služeb.
6: Pracovnice neregistrovaného domova v Miločicích na Kyjovsku se mě marně snažila po telefonu spojit s údajnou provozovatelkou tohoto zařízení. Podle mluvčí Kyjova Ivany Martinkové odhalili místní úředníci v regionu za 10 let 45 takových domovů.
7: Přesný počet ubytovaných osob neznáme, odhadujeme, že se jedná o stovky osob v rámci regionu.
6: Kontroly má na starosti krajský úřad, momentálně dělá 3. Alena Hysová, Český rozhlas.
0: Ještě do půlnoci je možné hlasovat, jaká skladba jako první rozezní nové svatovícké varhany. Hlasovat je možné na webu Českého rozhlasu Vltava. Skladatelskou soutěž vyhlásili hudební nakladatelství Českého rozhlasu a nadační fond svatovícké varhany už v roce 2019. Své skladby do ní přihlásilo skoro 50 autorů. Odborná porota vybrala 3 finalisty.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte většinou oblačno až zataženo jen přechodně polojasno. Místy se postupně vyskytnou přehánky. Večer bude srážek ubývat. Nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Ráno povane slabý, postupně mírný severozápadní až západní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dobré nebo velmi dobré, tlak večer slabě až mírně stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Komplikace čekejte na Svitavsku, osobní a nákladní auto bouralo u Opatova na silnici číslo 43. A pokud míříte na sousední Rychnovsko, vyhněte se silnici číslo 14 v Dobrušce, hasiči tam zasahují u dopravní nehody a komunikace je neprůjezdná. Náhradní trasa pro osobní auta vede přes Val. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Co se vám vybaví, když se řekne dominanta Pardubic? Tak řekla bych, že to je určitě Zelená brána. Tolik skloňovaný název tady v Pardubicích a nejen v Pardubicích. My se tam vydáme s naším regionálním stopařem a řekneme si, co je nového. No a taky pro vás mám vynikající bylinku, která právě teď všude rozkvétá na obrovských voňavých stromech. Ano, ta bylinka je lipový květ a my si zkusíme udělat dobrou limonádu. Tak příjemný poslech.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

A je to opět tady, lípy začínají kvést a možná i ve vás budí takové ty příjemné pocity. Já jsem se teď podívala na facebookovou skupinu Zdraví z medu a bylin a jsou tady i recepty, třeba právě na lipovou limonádu. A je pravda, že ta lípa je nezastupitelná i v léčitelství. Je to bylinka, která dokáže sklidnit podrážděné průdušky, podpořit rozjitřené nervy, nebo si můžete pod ní odpočinout od stresu. Je pravda, že nedávno jsme si o tom povídali se zahradníkem Františkem Hlubockým a ten říkal, že lidé kdysi na těch návsích ty lípy opravdu využívali jako protistresátory, že si pod ně sedli a vykládali, mnohé spory se tam pod nimi řešily, takže já tomu věřím, že mohou mít takhle hojivý efekt na naše nervy, takový balzám. No a teď na tu limonádu, co budeme potřebovat? Recept jsem si vypůjčila od jedné paní, která právě do té facebookové skupiny Zdraví z medu a bylin přispívá a hodně to tady chválí. 2 až 3 plné hrsti čerstvých lipových květů budeme potřebovat i s těmi listeny. 1 až 2 citrony nakrájené na plátky, 50 deka medu a 4 litry vody. Tu vodu smícháme s medem, nebo můžete použít cukr, ale tam je potom potřeba ho svařit na sirup a nechat vychladnout. Já bych si dala ten med, dát tedy do velké zavařovací sklenice, třeba do té 5-litrové, přidat čerstvé lipové květy a kolečka citronu. Květy předem jenom jemně protřepejte, abyste je zbavili případných broučků, ale neoplachujte, přišli bychom o to nejcennější opyl. Sklenici zakryjeme plátínkem nebo gázou, zajistíme gubičkou, aby limonáda mohla dýchat. A necháme zhruba týden na teplém místě, třeba na kuchyňské lince, ale pozor nedávat na vyloženě slunečné místo, aby na to pálilo slunce. Během týdne bychom neměli zapomenout občas s láskou promíchat čistou vařečkou, no a začne nám probíhat jemná fermentace. Asi po týdnu limonádu předsedíme přes plátínko, stočíme do čistých lahví a dáme do lednice. No a ten proces kvašení by se měl zastavit, ale tady zase další paní přispívá, že se nezastaví ta fermentace úplně, pokud nezajistíme láhev pevným víčkem, třeba jakékoliv šroubovací. Tak co? Vyzkoušíme, možná už máte své zkušenosti s touhle limonádou vynikající voňavou, tak klidně přidejte ještě pár tipů, budeme rádi. studio.pardubice@rozhlas.cz Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain. He stared at my iron man and Brandon, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A vracíme se na stezku Viléma z Pernštejna v Pardubicích. Zůstáváme na ní, protože její součástí je samozřejmě i dominanta Pardubic, Zelená brána. Kde by v tuto chvíli měla být i redaktorka Tereza Brázdová? Terezo, mě by zajímalo, jestli jsi nahoře anebo dole.
2: Hezké dopoledne, jsem nahoře, na ochozu. Zvládla jsem těch 154 schodů a dívám se vlastně na dva světy, protože Zelená brána spojuje moderní část Pardubic a historické srdce města, Pernštejnské náměstí. Pravdou je, že ve skutečnosti Zelenou bránu tvoří dva objekty. Je to vlastní brána a přes 60 metrů vysoká věž.
1: Tak snad jen teď úplně krátce, jak je Zelená brána stará, ze které doby pochází?
2: Tak tady jiná brána stála už ve středověku, říkalo se jí Pražská, a v roce 1538 Pardubice postihl velký požár a do nové přestavby města se pustil Jan z Pernštejna, který bránu přestavěl, nechal vybudovat tu vysokou věž, která byla dokončena v letech 1542 až 43 a Janův stavitel Jiřík Olomoucký se inspiroval podobou věže ve Znojmě. Brána je opravená a uvnitř je malá expozice, která se trošku změnila, co tu lidé uvidí. Tak na to se zeptám ředitelky informačního centra Pardubic Miloslavy Christové.
3: Dobrý den, v předbraní Zelené brány v současné... Dobrý den. V předbraní Zelené brány je v současné chvíli panelová výstava o architektonických proměnách náměstí Republiky na přelomu 19. a 20. století. A návštěvníci potom, až budou stoupat nahoru na ochoz dole ve věži, uvidí čtyři odlitky erbů, které se vlastně nachází zároveň na plášti Zelené brány. Takže zde ve věži budou mít šanci vidět z větší blízkosti.
2: Krásně zblízka je vidět to zázemí hodinového stroje.
3: Ano, přesně tak. Hodiny nám krásně šlapou a každou nějakou chvíli je vždycky vidět, jak se tam protočí strojek, takže doporučuji si u nich chvilku zastavit a koukat.
2: Bude se expozice nějak proměňovat do budoucna? Máte nějaký plán?
3: Ano, v současné chvíli finišujeme návrh na novou expozici v předbraní a když nám bude jenom trošku přát štěstí, tak příští rok budeme tu výstavu realizovat.
2: My jsme posluchačům slíbili taky pozvánku na komentovanou prohlídku pardubické mýty a legendy. Zavede je i sem návštěvníky?
3: Přímo do Zelené brány ne, ale vlastně pod Zelenou bránou tato stezka začíná, takže se dovoluji všechny posluchačně srdečně pozvat již tuto sobotu od 10 hodin dopoledne na prohlídku.
2: Mýty a legendy, tak pojďme to ještě trošku rozvinout.
3: Ano, mýty a legendy Pardubic budou tuto sobotu v 10 hodin dopoledne.
2: Já myslela ty mýty a legendy.
3: Ano, co se týká mýt a legend, tak se během stezky návštěvníci dozví samozřejmě základní pověsti o erbu pánu z Pardubic, erbu pánu z Pernštejna, ale třeba i takové pověst, která se pojí s kostelem svatého Bartoloměje a nebo s Žižkou, který zde také pobýval.
2: A na Zelenou bránu mohu posluchače pozvat třeba hned teď, v 10 hodin se otevřela.
1: Já jsem myslela, že jste tam už s někým, protože je tam takový hlomost, tak to je ze zdola všechno.
2: Ano, ano.
1: Paráda.
2: Ze zdola, takže... ale návštěvníci už po ochozu kolem nás taky krouží.
1: Výborně je to vidět, že je to obrovské lákadlo teď, když je tak hezky opravena. Tak moc děkujeme za tip na výlet a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Ivan Vyskočil.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: 10 hodin, 29 minut. Na chvíli vás teď nasměruju do koupelny, směrem k automatické pračce a ptám se, co jsou tenzidy. Jejich vynález odstartoval totiž výrobu pracích prášků. Jsou to povrchově aktivní organické látky, které mají specifickou vlastnost. Snižují povrchové napětí, díky tomu dokážeme dostat nečistotu z vlákna a přenést ji do vody. Tenzidy jsou nejdůležitější složkou pracích prostředků. Tak tohle jsem se dozvěděla od inženýrky chemie Petry Bajerové v nedávné radioporadě. Možná jste poslouchali. Ptala jsem se jí i na to, jestli je na bílé prádlo vhodnější spíše prášek nebo gel.
1: Na to bílé prádlo spíš prášky, ale vím, že existují i gely, které jsou určené na bílé prádlo. Předpokládala bych, že účinnější budou ty sypké prášky, protože vlastně ta bělící složka, která je v nich obsažená, tak tam bude ve větším množství. A na to bílé prádlo a vůbec jako na špinavé prádlo je vždycky lepší ten práškový prášek než ten gel. Ono samozřejmě ty sypké prášky i ty gely, každý má svoje výhody a nevýhody, ale pro to bílé prádlo by byl určitě perfektní právě nějaký ten sypký prášek, protože bude hezky účinný a kromě toho, že bude obsahovat nějaké ty bělící složky, eventuálně nějaké látky, které podporují tu bělící činnost, tak tam budou třeba i nějaké opticky zjasňující prostředky, což jsou další látky, které nám dělají prádlo krásně bílé, aby pro naše oko bylo opravdu zářivě bílé. Takže vlastně to je potom speciální látka právě určená jenom na bílé prádlo.
0: Dobře, takže to doporučujete opravdu, pokud chceme, aby se nám to vypralo, aby to bylo běloskvoucí, jsou ty reklamy, tak něco na tom je. Něco.
1: Ale musí být tam nějaká látka, která to dokáže udělat.
0: No a pak tady máme barevné prádlo a tam už byste klidně doporučila nějaký ten gel?
1: Ano, ty gely jsou vhodné na to barevné prádlo, pokud není nějak výrazně špiněné. Protože vždycky jako prioritně se dá říct, že na špinavé prádlo, opravdu znečištěné nějakými skvrnami, olej, mastnota, tak na to je vždycky lepší a účinnější sypký prací prášek. Ty gely jsou jemnější, takže jsou určené třeba i na speciální vlákna, když to nemáte jenom třeba bavlnu, ale máte tam třeba nějaké syntetické materiály, hedvábí a nějaké takové prostě materiály,

0: které perete.
1: A taky tvrdostí vody. Ne?
0: Ano, tak to je další věc, strašně důležitá tvrdost vody. Dneska už ty prací prášky většinou nějaký změkčovač obsahují, ale pokud je tvrdá voda, jakože v Pardubicích třeba konkrétně tvrdá voda je, tak je dobré třeba ještě tam dávkovat navíc nějaký změkčující prostředek, který si můžete koupit v každé drogerii a vlastně si ho tam jakoby dodávkovat k tomu prášku, pokud ta voda je nějaká extrémně tvrdá.
1: Tak ať je to vaše prádlo běloskvoucí, no a my se posuneme zase kousek dál, protože budeme soutěžit a v soutěži Věřte, nevěřte jsou dvě vstupenky na páteční moc takovou pěknou letní akci, která se koná na plovárně.

0: Tak já doufám, že jste nachystaní. Já se ještě dívám, jestli nám funguje telefon, jestli je taky správně nastavený. Vypadá to, že ano. Číslo 726 46 48 48. No a ještě znělka.
1: Věřte, nevěřte.
0: Ať to máme kompletní, ještě mě tady chybí pár papírků, které jsem si už včera pro vás tady natrhala. Snad jich bude dostatek pro dnešní soutěž, protože ve hře je moc pěkná cena, o kterou bych řekla je každý den o trošku větší zájem, protože počasí vypadá, že opravdu bude letní v pátek a my pro vás máme dvě vstupenky na vítání léta na Slatiňanské plovárně, které se koná právě teď v pátek a vystoupí tam úžasná Rozálie Havelková s kapelou a Ivan Mládek, tedy celé banjo band Ivana Mládka, tak si myslím, že to bude takový pohodový večer u vody. Kdo by chtěl na tuhle akci si zajít nebo zajet, tak teď dobře poslouchejte, řeč bude o plavkách. Během 18. a 19. století se od žen vyžadovalo, aby při vstupu do vody dodržovali přísnou společenskou morálku a cudnost a kvůli těžkým a objemným plavkám dokonce některé ženy přišly o život, utopily se, protože látky, ze kterých byly ty plavky v uvozovkách hotové, tak byly těžké, byly třeba i vlněné, stahovaly ke dnu a navíc dneska tvrdím, že aby se zabránilo vyhrnování sukní, které by odhalovalo nohy, tak některé ženy si všívaly do lemů šatů olověné broky. Mám pravdu nebo ne? Ještě jedno číslo 726 46 48 48. A kdo možná půjde na plovárnu do Slatiňan, no, když se strefí a když mi bude věřit nebo naopak nebude věřit? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Pavlína.
0: Dobrý den.
2: A Nevím, je to takový zvláštní, že mám asi dneska věřit nebudu. Padlo toho tam teda jako hodně. Jako dřív určitě nosili těžký oděv.
0: Ano, ale já si do vody.
2: Když na paní tolika neplavali, nebo já nevím.
0: Aha. 18. 19. století, zjednodušíme to, já jsem to tak jako nafukovala hodně. No prostě kvůli těžkým a objemným v úvozovkách plavkám některé ženy dokonce přišly ve vodě o život, utopily se. Že ty látky byly tak těžké.
2: Tak tomu bych věřila.
0: Jo, a broky a těžké látky.
2: Asi jo, budu věřit.
0: Tak nakonec ano. Dobře.
2: Nakonec ano.
0: Pavlíno, udolala jsem vás. Chodíte ráda na koupaliště?
2: Na koupaliště ani moc nemusím. Teda moc spíš nemusíte. Vůbec ne. Koupaliště
0: aha.
2: Mi ne.
0: Aha. Ale na plovárnu pěkně, na Rozálii Havelkovou
2: takhle,
0: a na Mládka.
2: Jako, když jsou
0: to
2: koncerty
0: už jo.
2: Nebo divadlo, to jako velice rádi, ale jako plavat to ne.
0: Dobře. Tak díky za váš tip a naschledanou.
2: Taky, naslyšenou.
0: Tak Pavlína nám nakonec uvěřila. Co si myslí další z posluchačů? Dobrý den.
3: Dobrý den, paní Tuško, už ani nemusím říkat, kdo to je, že jo?
0: Podle hlasu vy jste nepřehlédnutelná.
3: Stáňa.
0: Paní Stáňa, ano, Ústí nad Orlicí, že?
3: Já bych vám moc nevěřila ve všem.
0: Nevěřila?
3: Myslím si ty broky, že ne.
0: Hmm. Takže jo? Broky ne, broky vám tam nesedí. Hmm. Dobře.
3: Tak hezký den.
0: Já vám taky. Mějte se moc krásně, ať se všechno daří v Ústí. Naschledanou. Nádhernou Hernichovu vilu mají v Ústí nad Orlicí. Nedávné chlebíčkové slavnosti nás nenechali chladnými. Tak ještě jednou to zopakuji. 18. 19. století si představte. To byla doba, kdy se opravdu od žen vyžadovala morálka společenská a cudnost. Takže nosili šaty s dlouhými rukávy, pod tím se nosili kalhoty, ještě punčochy z těžké vlny nebo flanelu. Takže když se ty látky namočily a stěžkly, tak potom to ty plavkyně stahovalo ke dnu. A navíc říkám, že aby se zabránilo vyhrnování sukní, tak si některé ženy všívaly do lemů šatů olověné broky. Některé přišly o život, to je tam to důležité. Jestli tomu věříte nebo naopak nevěříte, zkuste ještě poslat e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a ještě jednou taky připomínám, že hrajeme o vstupenky na vítání léta na Slatiňanské plovárně. Kdo by neměl o ně zájem, klidně můžete soutěžit, jenom tam ale napište, že si to chcete jen tak vyzkoušet, ale že výhru nechcete, aby bylo úplně jasno. Tak jo, jdeme na to.

0: nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: A nám to v sobotu v kuchyni nádherně zavoní. Připravíme si totiž palačinky, které naplníme rikotou a jahodami. A k tomu si ještě uděláme jahodový koktejl. Ať to stojí za to.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Snad pro vás příjemná hudba na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. 10 hodin 52 minut. Tak pojďme vyhodnotit tu dnešní soutěž Věřte, nevěřte, která byla o plavkách a o historii téhle módy. Jsme v 18. 19. století. Ještě se můžeme vrátit klidně i do středověku. Tam totiž voda a plavání byly považovány za nebezpečné a nezdravé, proto se koupalo málo. Zanikla tradice klasických řecko-římských lázní a pokud už jedinec vlezl do jezera, vodního toku nebo kádě, byl obvykle nahý nebo měl běžné spodky v případě mužů. No a podle dobového popisu z roku 1687 vypadaly plavky takto. Dámy chodí do lázně, oblečené v úboru z dobrého žlutého plátna, které je tuhé a široké s velkými rukávy, jako mívají knězi. Když zvlhnou, neukážou se obrysy těla, jako je tomu u jiných látek. Tak to máme středověk a jdeme dál. Na konci 18. století se v Evropě objevují veřejné plovárny a s nimi první čistě koupací úbory. U mužů se skládaly z kalhot a košile s dlouhým rukávem, takže připomínaly spíš dnešní podvlékačky, a ženy se strojily do těžkých, tmavých flanelových šatů, které dokonale zakrývaly každý kousek těla. Do lemu se navíc našívala závaží, aby se ve vodě šaty nenadzvedávali. Jistě si dokážete představit, že nejedna žena zaplatila za cudnost cenu nejvyšší. Takže to, co jsem říkala, je skutečně fakt. Máme to tady ověřeno z několika zdrojů a na idnes.cz je to popsáno docela podrobně, celá ta historie. No a já ještě tady pokročím dál. Už ke konci 19. století se začalo postupně s těmi látkami více šetřit na koupacích úborech. Stále měly ale nohavičky, zkrátily se nad kolena a dlouhé rukávy nahradily krátké. Design si vypůjčili od tehdejší námořnických uniform, takže je zdobily široké límce, pruhy i obrázky kotev a kormidel. V prvních letech 20. století se plavky staly ještě odvážnějšími, začaly totiž více přiléhat k tělu. To byla pěkná móda, možná hezčí než ta dnešní, kdy se to všechno zařezává. Tak ale já tady mám teď několik, asi takových 8 lístečků se jmény vás, kdo jste věřili tomu, co jsme si dneska řekli. Paní Ivetu třeba můžu ještě citovat, která nám napsala toto. Budu s vámi souhlasit, nějaká ta závažíčka do šatů si všívali, je to podobné jako do záclon. Tam se také všívají olůvka. To máte pravdu, paní Iveto. Tak zkusme tedy teď jednoho z vás vylosovat a vyhrává posluchač Mirek, kterému gratulujeme, protože pojede do Slatiňan a užije si tam v pátek krásný večer s muzikou. Budeme velmi rádi, pokud zůstanete naladěni na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Po zprávách po 11. budeme mluvit o velkém daru, a to je chléb, s odborníky, třeba s chlebovým someliérem.

0: Piráti můžou v muzeu lítat letadla, jezdit kola a houkat hasiči?
1: Tak to by mohlo jít jedině v Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě.
0: Opravdu?
1: No jasně. A ještě se podíváš na slavná auta, hasičské stříkačky nebo nebeskou blechu. A spoustu věcí si můžeš sám vyzkoušet, abys poznal, jak to funguje.
0: Tyjo, to je bezva, tam jedeme.
2: Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě. Technika, která žije.
3: Jedenáct hodin.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Všechny děti z dětských domovů v Pardubickém kraji budou od léta bydlet v menších domácnostech. Stavba nového mostu v Řečanech nad Labem skončí v závěru roku. Změny rozpočtových pravidel dnes míří do Senátu. Horní komoru zřejmě novela neprojde. V kraji dnes čekejte většinou oblačno až zataženo, srážky a teploty do 25 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré středeční dopoledne. Pardubický kraj jako první v Česku dokončil přeměnu všech dětských domovů na komunitní bydlení. Během léta budou všechny děti přestěhované v menších domácnostech, kde si jim vychovatelé mohou více věnovat. Zároveň se mají lépe připravit na samostatný život. Pardubický kraj začal s přeměnou velkých ústavních zařízení před zhruba 15 lety a inspiraci hledal například v Anglii nebo v Norsku. Pokračuje náměstek hejtmana Pavel Šotola.
5: Zjistili jsme, že to jde, že děti nemusí vyrůstat prostě v ústavním zařízení, ale v běžných domácnostech. Sami děti, které už jsou v těchto domácnostech, tak kvitují to, že mají i soukromí, že se můžou prostě do toho svého pokojíčku zavřít a zároveň mají možnost navazovat i vztahy s okolím, protože za nima chodí kamarádi přímo jakoby do dětského domova, ale je to v podstatě byt nebo ten rodinný domek.
3: Stavba nového mostu na Labi v Řečanech nad Labem za 250 milionů korun zatím pokračuje podle plánu. Ocelová konstrukce je už kompletní a je usazená v cílové poloze nad vodou. Otevření mostu se řidiči dočkají koncem letošního roku, říká stavby vedoucí Petr Jelínek.
6: Zbývá toho dodělat poměrně ještě dost, ono se to sice nezdá, ale chybí vlastně železobetonová mostovka, pak izolace, takže těch činností je tady ještě docela dost. Zprovoznění by mělo podle předpokladu být do konce roku.
3: Starý Řečanský most je zbouraný, doprava vede po vedle stojícím provizorním přemostění. Chrudim chce navrhnout levnější úpravy letního kina. Poslední odhady počítaly s náklady na kompletní obnovu areálu kolem 50 milionů korun. Radnice nechá původní studii změnit. Plánuje zachovat kapacitu hlediště a také stavbu rozdělit na etapy. Senátoři projednají změny rozpočtových pravidel. Koalice navrhuje, aby se od příštího roku nepočítali do limitu schodku státního rozpočtu dopravní stavby. Výjimka teď platí pro část výdajů na obranu a pro peníze na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Opoziční strany už při projednávání ve sněmovně novelu kritizovaly. A v Senátu, kde mají většinu, tak návrh zřejmě narazí. Pokračuje předseda ústavně právního výboru Tomáš Golaň z klubu ODS a TOP 09.
7: Došlo k systému, kdy se některá čísla, některé investice nebudou vůbec hlídat. A co to znamená? Že když to nehlídám, tak to můžu utratit někde jinde a dostanu do ekonomiky obrovské množství peněz, nastartu inflaci, budou se držet vysoké úrokové sazby.
3: Výbory doporučily schválit Goláňův pozměňovací návrh, který má umožnit vyvést jen část peněz na infrastrukturu. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO ale tvrdí, že pokud Česko změny nepřijme, hrozí kolaps veřejných financí.
4: Počasí.
3: V Pardubickém kraji dnes čekejte většinou oblačno a zataženo jen přechodně polojasno, místy se postupně vyskytnou přehánky. Večer bude srážek ubývat, nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Mírný severozápadní až západní vítr večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dobré nebo velmi dobré, tlak večer slabě až mírně stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Ze silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
8: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Jsou 4 minuty po 11. hodině a my tady budeme rozebírat boží dar. Jak poznáme kvalitní chleba? Už jsme se naučili kupovat a připlatit si za kvalitu, jak ho správně skladovat, který druh nejvíce prospěje našemu zdraví. O tom ovšem si budeme povídat s odborníky, které jsme pozvali do studia. Výkonného ředitele Svazu pekařů a cukrářů Bohumila Hlavatého a chlebového someliéra Stanislava Janíčka. Jsme rádi, že posloucháte.
9: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.
10: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Radioporadna.
1: Dnešní radioporadna bude provoněná chlebem a věřím, že vy všichni, kdo teď posloucháte Český rozhlas Pardubice, tak jste se aspoň jednou za čas pochutnali na opravdu kvalitním chlebu, třeba jenom s máslem čerstvým. No, myslím, že to je skvělé téma pro výkonného ředitele Svazu pekařů a cukrářů Bohumila Hlavatého. Pěkný den, vítejte u nás.
2: Dobrý den.
1: A chlebového someliéra Stanislava Janíčka. Krásný den.
3: A obzvláště vypečený den.
1: Minulý týden se v Pardubicích konaly Dny chleba, což je taková velmi slavnostní akce. Užili jste si ji?
2: Určitě, byl to 32. ročník a za mě musím říct, že to byl možná jeden z nejpovedenějších ročníků vůbec.
1: My už jsme měli reportáž z této akce, možná posluchači vědí, kdo vyhrál, ale přece jenom můžeme to v krátkosti zopakovat.
2: Určitě ano, tak my soutěžíme v 5 kategoriích, takže máme 5 hlavních vítězů. V kategorii mladých vyhrál pekařství Křivka z Velkých Pavlovic. V kategorii konzumních chlebů, ty kategorie jsou dvě, to je zvaný malý konzumní chléb a velký konzumní chléb, a tam shodou okolností vyhrála jedna pekárna blízko Pardubic a je to pekárna Bea z Choustníkova Hradiště. Pak máme kategorii novinek roku, to vyhrála společnost Bakaladrin z Kladna a nejlépe zastoupenou, no nejvíce zastoupenou kategorii byla zvaný chléb bez hranic a to vyhrála také východočeská pekárna Nopek z Vysokého Mýta.
1: Jak říkáte, chléb bez hranic, to je zajímavá myšlenka. Chleba je ten klasický, co si všichni pamatujeme ještě z doby před revolucí, takový ten český klasický chleba, a pak je tady mnoho novinek. A to už je otázka na someliéra. Co vy máte raději, klasiku anebo novinky?
3: Já bych řekl, že ani jedno nemám nějak nejraději, protože myslím si, že ke každé příležitosti se hodí jiný chléb, jiný druh chleba. Takže samozřejmě, když doma se ceny opékáme špekáčky, tak si dám ten klasický konzumní chléb, ale samozřejmě dneska se ta doba velmi mění a je opravdu velmi, velmi trendy takový ten hodně porovitý, dlouho zrající chléb s různými příchutěmi, takže rozhodně nepreferuju ani jeden, ani druhý, ale záleží asi na té příležitosti. Mm-hmm.
1: Ale těch druhů, co dneska, jak se v tom má člověk vyznat a poznat hlavně tu kvalitu? Poradíte?
3: No tak samozřejmě nakupujeme očima. Ten chleba se nám musí určitě v první řadě líbit. Takže to je takový první krůček k tomu. Pak už je to samozřejmě o těch preferencích, jestli někdo má raději pšenično-žitný chléb nebo žitno-pšeniční, jestli více porovitý nebo méně porovitý, což třeba například ty žitné formové chleby tak porovité třeba nejsou a je to opravdu na každém z nás, kdo preferuje jaký druh chleba.
1: Zdravější se také říká, že jsou ty žitné a hlavně kváskové, to si myslím, že je u nás takový vyloženě trend, ano. Kváskového chleba. Projevilo se to nějak i na Dnech chleba?
3: Určitě ano, musím říct, že tu tendenci vlastně těch nových novinek a chlebu bez hranic opravdu je velký trend a začíná převyšovat i ty klasické konzumní chleby. Mm-hmm. Rámci počtu do chleba soutěžních.
1: A mě by teď zajímalo, posluchače, určitě taky, co vlastně ten Svaz pekařů a cukrářů všechno dělá? Proč ho tady máme v České republice?
2: Tak Svaz pekařů a cukrářů je takové klasické profesní sdružení určitého průmyslového segmentu, který sdružuje výrobce, to znamená pekárny, ale kromě pekáren sdružujeme i dodavatelské firmy pro pekárny. Jsou to dodavatelé surovin, ale jsou to dodavatelé i strojů, technologií, obalů a podobně, který vlastně pro které ty pekárny jsou zákazníci. A co je hodně důležité, my sdružujeme i střední odborné školy, které mají obor, učební obor pekař nebo cukrář. Těch škol máme 25 a v tuto chvíli tuším, že už máme téměř všechny školy v České republice, kteří mají učební obor pekař, jsou v našem svazu, protože výchova nové generace pekařů, která není jednoduchá, pořád bojujeme s trošku s nezájmem o tento obor mezi mladou generací, tak je pro nás obrovsky důležitá, protože bez těch mladých pekařů ten chleba nám už nikdo na stará kolena neupeče.

0: Našimi hosty jsou ve studiu Českého rozhlasu Pardubice výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů Bohumil Hlavatý a chlebový someliér Stanislav Janíček. Pane Stanislave, my už jsme tady spolu mluvili v loni a já jsem si vzala k srdci radu, když jsme tady mluvili o ukládání chleba, že nejlepší je to v nějakých těch ne papírových sáčcích, ale látkových pytlících, bavlněné, že je to nejlepší. Sice ten chleba nezůstane úplně měkký, ale nesplesnivý.
1: Přesně tak.
0: Takže u toho zůstaneme. Jsou u toho ještě nějaké další novinky, jak skladovat chleba, aby nám vydržel a zůstal dobrý několik dní?
1: Je pravda, že pak chleba, který je zabalý v tom plátínku, když se dá ještě do igelitového třeba sáčku, tak to může pomoct, aby neplesnivěl třeba ten chleba tak rychle a nebo tak nestárnul. Ale samozřejmě pořád je to ten plast, takže je to spíš takový, jakože taková lepší forma toho uskladňování, která je taková v dnešním jako moderní, něco mezi, ale já jsem pořád proto prostě radši si jít koupit čerstvý chléb a uskladňovat ho vyloženě v tom plátínku. Ale samozřejmě vznikají nějaké nové technologie, Liberecká univerzita vymýšlí nějaké nové nanosáčky na uchovávání chleba, tak uvidíme, třeba se to někam posune.
0: No vida. No a co se týká samotné výroby chleba, my jsme tady mluvili o velké módě, což je chleba kváskový, ale jaký je ten rozdíl mezi tím, když si upekli naši předkové chleba v peci a tím, který se dostane dnes běžně do těch supermarketů?
1: Těch aspektů je tam mnohem víc. Není to jenom o tom kvasu. Dřív se samozřejmě dělal víc ten žitný kvas, který se vyráběl vlastně celý den, aby se večer z něho mohl upít chléb. Dneska se tu preferují hodně ty pšeničné chleby nebo pšenično-žitné chleby. Pracuje se s pšeničným kvasem. Ty kvasy se výrazně liší, mají jiné kyselosti, jinak úplně fungují. A je to opravdu, záleží i vlastně i na pecích. Jo? Peklo se úplně na jiných stylech pecích, parních, starých, roštových pecích. Dneska jsou ty pece úplně na jiném principu, takže těch aspektů je strašně moc.
0: Takže vy jako someliér, kdybyste před 100 lety ochutnal chleba někde v chalupě, v hospodyně, by vám přinesla v ošatce a dneska?
1: No, můžu říct, že my vlastně takový podobný chleba jsme pekli třeba v loňském roce. Byla to akce s typickým hezkým chlebovým názvem Chléb republiky, který se dřív takto pekl. A pekli jsme ho v takovéto staré, v podstatě roštové peci ve skanzenu v Rožné pod Rohoštěm.
0: No a jaké to bylo? Byl lepší?
1: Rozhodně to bylo samozřejmě náročnější na tu výrobu, protože samozřejmě nejdřív se musí ta pec vytopit a to trvá dlouho. Míchali jsme si to těsto ručně v klasické té dřevěné kádi. To je fyzicky velmi náročné. A samozřejmě pak do té pece, když dáte třeba 4 buchníky, ale opravdu ty velké, třeba 3-kilové buchníky, tak nevíte, jaká je teplota v té peci. Jo, je tam spoustu aspektů, které to pečení samozřejmě ovlivňují, ale musím říct, že to kouzlo toho okamžiku a pak v podstatě takový malý zázrak upečení toho chleba má něco do sebe.
0: Ono, když víte, jak vzniká, tak samozřejmě tam to kouzlo je. No a v dnešní době lidé hodně mluví o tom, že se do těch směsí dávají nejrůznější éčka, proto aby chleba právě neplesnivěl, aby dlouho vydržel. To samé o vekách, a to teda musím doložit, a vydrží třeba 14 dní, 3 týdny a pořád není plesnivá. Dělali jsme takový pokus. To asi není úplně dobře.
1: No, to samozřejmě asi není úplně dobře, ale je to taky o tom asi, co ten zákazník nebo koneční třeba prodejce žádá. A v podstatě je to o tom, jestli ta pekárna je ochotná tohle nějakým způsobem vyrobit. A myslím si ale, že v dnešní době, to mi asi může tady kolega potvrdit, že je trend, kdy se vyrábí chleba opravdu bez éček opravdu jako takových, takže myslím si, že opravdu se od toho stále častěji upouští.
0: Mm-hmm. Ono je to nějak i kontrolované?
1: Určitě, jaká? Ano.
0: Jo, to se můžeme státní. Zase obrátit tady na pana ředitele.
2: Ono vlastně ta legislativa potravinářská už je regulovaná Evropskou unií, to znamená je vlastně jednotná v celé Evropské unii a ty povolené látky, povolené přidávání do potravin a specificky jako do pečiva jsou jednoznačně dané, které tam mohou být a nemohou být. Takže já zase mohu jako uklidnit veškeré zákazníky, že ty věci, které se mohou dát jako do pečiva do potravin, tak jsou naprosto bezpečné. Víme všichni, že Evropská unie má extrémně přísná opatření na jakýkoliv na ochranu jako zákazníků. Nikde jinde na planetě nic jsou tak velké jako u nás. To znamená, ty látky, které se tam mohou dávat, jsou naprosto bezpečné, ani se jich bát nemusí. Ono někdy s těmi éčky je to taková trošičku jako panika, protože všichni ví éčko, ale třeba vitamin C je také éčko.
1: A
2: spousta vitaminů, beta-karoten a tak dále, které se přijde jako třeba barviva, je také věcně vitamín. Takže jakoby, skutečně jakoby, úplně bych nedemonizoval, že všechny ty Ečka, všechno jakoby špatně, protože pak jako stačí to jenom jako vytisknout jiným způsobem a najednou vypadá, že to je s přidaným zdravýma látkama, naopak, že to je obohacený vitamíny a že tam je Ečka, tak máte pocit, že ten chléb je poškozen, že vlastně není pořád. Takže byl bych v tom trošičku jakoby, opatrnější v tom hodnocení.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Dnes to ve studiu Českého rozhlasu Pardubice vůní chlebem. Když o tom tak mluvíme, tak opravdu cítím tu vůni, když tady žádný nemáme momentálně. Což možná chybí Stanislavu Janíčkovi, který je chlebovým someliérem a ochutnával tady právě minulý týden na Dnech chleba ty nejlepší chleby a určovali jste, který je chuťově nejlepší. Když máte třeba půl minuty na to, abyste poznal kvalitu chleba, podle čeho se řídíte?
1: No, půl minuta je opravdu hodně málo. My tady trávíme de facto celý den, než zhodnotíme všechny ty vzorky těch chlebů v těch jednotlivých kategoriích.
0: No a když se zaměříme třeba v obchodě, vidím tam čtyři druhy chlebů a teď na to koukám, ani to nemůžu ochutnat.
1: No rozhodně určitě ten vzhled, barva toho výrobku, jestli ten chleba nemá nějakou úplně nespecifickou barvu, který by neměl mít třeba nějakým způsobem, to, co by nás prostě odradilo.
0: A ta chuť, měl by křupat, no, to je zase podle typu. Že? To,
1: je
0: to se nedá.
1: Přesně jak říkáte, no, je to prostě specifické opravdu od každého druhu chleba. Spousta lidí dneska nakupuje v těch prodejnách, že chodí a šahy na ty chleby, jestli jsou měkké, ale dřív se třeba ty chleby opravdu více vypejkaly, měly tlustší tu kůru, ale zároveň ta kůrka vlastně chránila ten chleba v podstatě.
0: Ten
1: a ten chleba, ta, přesně tak, ty pory zůstávaly krásně měkoučké a ta střídka taky samozřejmě toho chleba, ale dneska přesně v pondělí ráno přijdou zákazníci do pekařské prodejny a šahají na chleba, ptají si, jestli je čerstvý.
0: Pamatuju si to taky už z dětství, ale to se dělalo od jak živa. No a co by mě odpověděl ředitel Svazu pekařů a cukrářů Bohumil Hlavatý na otázku, jestli to tedy máte v nějakých těch podkladech, jsou zákazníci, lidé už ochotni si připlatit za chleba i v nějaké té menší prodejně, opravdu v pekárně soukromé, anebo stále platí ten nejlevnější chleba ze supermarketu?
2: Neplatí, ta situace za poslední 2-3 roky se změnila naprosto dramatickým způsobem, až nás to vlastně zaskočilo všechny i výrobce, protože ještě vlastně v průběhu covidové krize a pak té velké krize, kdy došlo vlastně k válce na Ukrajině, kdy ten první rok si všichni pamatujeme, co udělali ceny energie a pšenice a skutečně to vypadalo, že polovina pekáren zkrachuje a nebudou jakoby fungovat a lidé se panice vrátili k těm nejlevnějším chlebům, ale po roce to se naprosto změnilo a v tuto chvíli jednoznačně sledujeme trend, že zákazníci, zní to možná až možná namyšleně nebo hloupě, ale zákazníci už masivně přestávají řešit cenu pečiva a pro ně důležité je kvalita a chuť. A za kvalitu a chuť jsou ochotní si zaplatit nemalé peníze a samozřejmě začnou to v velkých městech, Praha, Brno, Ostrava. Teď už to dopadá i na malá pekařství. Máme našimi členy spousta malých pekařství jako v malých městech na venkově. Všichni říkali, že v tuto chvíli oni museli dramaticky změnit sortiment, dělají se řemeslné chleby, dělá se speciální pečivo. Ta cena chlebů těch speciálních vystoupala několikanásobně oproti cenám klasického konzumního chleba, jak jsme řekli před několika lety. A přesto i v těch oporech jsou tu chleby, které se prodají jako první. A my i statisticky víme,

0: Obyčejný třeba za 3, za 4, ale lidé kupují rohlíky za 10, za 15 korun, takové ty velké luxusní a nemáte problém je prodat, ale koupíte si jeden, dva a ten opravdu sníte, nevyhodíte je. To znamená, ono jakoby to snězené pečivo si myslím, že se nějak dramaticky nesnížilo. My jsme se zbavili toho odpadu, že se to vyhazovalo.
1: No, což je skvělá,
0: skvělá práce pro nás, protože samozřejmě pro toho pekaře není nic smutnějšího, ponižujícího, že vy zdáte práci, upečete chleba, rohlík a on skončí v popelnici.

0: Našimi hosty jsou výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů Bohumil Hlavatý a chlebový someliér Stanislav Janíček. A ještě když tady mluvíme o těch speciálních rohlících a různých houskách a dalamáncích, dají se plnit různými věcmi? Co teď je takové unikátní, co jste třeba ochutnal v poslední době a bylo to dobré, nebo naopak?
1: Tak co se týče plnění nebo i mazání těch různých chlebů a pečiva, tak my jsme třeba zrovna na těch dnech chleba plnili nejrůznější

0: chleby, například pomazánkou z červené řepy, kozí sýrem, kachní maso pečený a podobně. Dělali jsme tam celerové pomazánky, takže zase taková, myslím si, že zdravější varianta těch pomazánek, teda kromě té kachny, ale myslím si, že vypadá to velice hezky, dá se z jedné obyčejné pomazánky udělat v podstatě jako wow efekt, který zaujme jak barevně, tak chuťově, takže to bylo rozhodně na co koukat a ochutnávat samozřejmě.
1: No a co se týká samotného chleba a těch přídavků, třeba různých dýňových semínek, oříšků, to by mě taky zajímalo, jestli to lidi baví tohle, jestli ochutnávají určitě tyhle věci.
0: Určitě ano, přidávají se samozřejmě nejrůznější druhy semínek, ať jsou to ty slunečnicová, dýňová semínka a podobně, ale třeba jsem tam viděl chleby, které měly i pečenou dýni jako takovou v chlebu, chleby s medem, s ořechy. Jo, opravdu těch druhů je tam nesčetně mnoho, různé druhy černých sezamů. Jo. Fakt jako opravdu i barevně už vizuálně ty chleby jako bijou do očí a nás to samozřejmě zaujme, protože si říkám, aha, tohle jsem ještě neviděl, tohle jsem ještě neochutnal, takže je to zajímavý a pak samozřejmě, když ten chleba má ještě nějakou hezkou pásku třeba, jo, což dneska je taky velmi moderní, tak to taky velmi velice upoutá.
1: Ano, to je pravda a vy, když ochutnáváte, tak poraďte mi, abych si opravdu vychutnala tu chuť toho vlastního chleba, jak to mám udělat?
0: My, když ochutnáváme na těch soutěžích jako komisaři, tak nejdřív ochutnáváme tu samotnou střídku, protože ta vypečená kurka, ta samozřejmě chutná každému, ale dost ovlivňuje potom ty naše chuťové pohárky. Takže pokud chceme opravdu poznat tu opravdovou chuť toho chleba nebo té střídky, tak nejdřív ochutnat tu střídku a pak teprve ochutnají tu kurku.
1: A poslední otázka také na výkonného ředitele Svazu pekařů a cukrářů. Mluvili jste tady o tom, že lidé se nebojí ochutnávat kvalitní chleba, i když je dražší. To znamená, že když by si někdo teď z posluchačů řekl, tak to zkusím, pečeme si doma ten kváskový, zkusíme si otevřít prodejnu. Máme do toho jít v dnešní době?
2: Pokud to chcete dělat a umíte to, nebo chcete naučit, tak určitě ano. Ono v dnešní době opravdu vzniká spousta malých pekařství, otevírá se spousta speciálních prodejen pekařských. Lidé začínají milovat nákupy pečiva v speciálních prodejnách. Ono skutečně ty nákupní zvyklosti se tak změnily, že nakupujeme pečivo každý den čerstvé, není to tak, že dvakrát do týdne. Uděláme třeba jednou týdně velký nákup, ale už nekupujeme třeba v tom velkém obchodě pečivo na celou dobu a každý den ráno, když jdu do práce nebo jdete z práce, koupíte čerstvé pečivo a máte svého vybraného pekaře. Takže pokud si věříte, umíte to, máte zajímavé recepty, tak určitě bych doporučil a myslím, že budete úspěšní.
1: Tak třeba po tomhle rozhovoru budete mít další členy ve vašem svazu. Moc vám děkuji oběma za příjemný rozhovor, ať se daří chlebu v naší zemi. Díky moc.
0: Taky děkujeme, ať se daří.
2: Děkujeme, nashledanou.
3: Český rozhlas Pardubice, písně.

otec zval. Stejně nežije jen v úvahách a sebe sám si zapřahá a do posledka táhne

0: Snad i Valdemar Matuška vám přišel k chuti v 11 hodin skoro 45 minut. A opět se podíváme do kalendáře. Přesně před 50 lety měla premiéru komedie Oldřicha Lipského Marečku, podejte mi pero, uvedená na 27. filmovém festivalu pracujících. Jestli pak znají děti, předškoláci nějaké komedie a jaké sledují nejraději, ptá se Tereza Beránková.
1: Viděli jste někdy nějakou komedii?
2: Třeba když někdo dělá srandu, tak to je komedie. To je fajně nějaký film, tak hrají nějaké diváci a dělají něco srandovného.
1: A co dělají srandovního?
2: Nějaké srandovné filmy.
3: Třeba v nějakém filmu nebo v nějaký pohádce, tak tam je nějaká vtipná komedie.
4: Třeba v nějakém filmu doma, tak to bylo taky srandovní.
5: Když jsme šli do kina, tak tam byla srandovná pohádka.
1: A o čem byla?
5: No to právě nevím, jsem zapomněla.
6: Zlatovlásce.
1: A co je podle vás na pohádce nejvtipnější?
6: Třeba když někdo se dělá z někoho srandy.
7: Třeba Zlatovláska byla srandovná.
8: Že jsme zblezli a dají někomu do obliče.
1: A může být komedie jenom v televizi?
6: Můžeme být i na koncertě někde.
1: A jak ten koncert vypadá?
6: No tam někdo třeba hraje na něco, třeba u toho tancuje.
1: A to je komedie?
6: No, když tancuje něco vtipného.
5: Když tam někdo hraje něco hodně moc vtipného, tak se k tomu všichni zasmějeme.
8: Komedie může být i díra divadla.
6: Může být i v kině.
9: Máš to ctí známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi

jak malá by.

0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: Nevím, jestli se teď zasmějeme s Mirkem Hrubanem, většinou se zasmějeme. Tak už jsme se zasmáli, výborně, ahoj.
2: Hezký den.
1: Tak dneska je opravdu krásný den. Jedna z posluchaček nám napsala, že nám přeje jeden z posledních jarních dnů. A to je pravda, protože léto přijde až v neděli. Se vším všudy, teda
2: no,
1: s těmi
2: 35. To bude teda mazec a pocud, a hlavně tady pod střechou, to bude teda labůžo.
1: Tak ty máš předpověď počasí taky v dobrém odpolední, ano, to je pravidelně vždy po 15. hodině.
2: Ano, tak zavoláme naše hydrometeorologický ústav a zeptáme se na podrobnosti. Doufám, že se nám podaří spojit. Včera to úplně nešlo, aha, takže jsem to tady musel odvyprávět sám, ale dneska snad už budou meteorologové připraveni. No a nebude to jenom o tom. Otevřeli v Pardubicích nové vzdělávací a výcvikové středisko zdravotnické záchranné služby. Máme reportáž Matěj Bekera, dorazí sem k nám pozvat na braný den. Mhm. Do krytu civilní obrany, asi na ten zámecký kryt,
1: to asi
2: se
1: bude.
2: Půjdou lidé podívat. Ano. Brandýs nad Orlicí, tam je parta nadšenců, kteří už několik let, tuším, že 3 roky, dávají dohromady své pomocí tamní koupaliště. Letos tady mají hotovo, začali s napouštěním a je sledují od začátku a jsou to prostě borci, aha, takže zdravíme do Brandýsa. No a dneska má 50 let výročí jeden známý český film. A já jsem tady přemýšlel, že bych dal nějakou hlášku z toho filmu, ale zas, aby nebyla úplně známá.
1: Je, jenom že my jsme to už provalili.
2: Ty jsi to provalil, no, ale tak nic, tak to necháme bez hlášek,
1: no,
2: a počkejte si na to.
1: Protože Mareček už byl tady s dětmi,
2: jo,
1: v souvislosti s dětmi, ale nevadí. Bude nabité to dobré odpoledne. Bude. Ať se krásně vysílá.
2: Díky.

0: Východočeské divadlo Pardubice uvádí adaptaci básnické sbírky Karla Jaromíra Erbena Kytice.
1: Česká literární klasika jako hudebně vizuální podívaná v režii Janky Ryšánek-Šmitové a s hudbou Vladivojny Lačia.
0: Od 20. června na letní scéně Východočeského divadla pod hradem Kunětická hora.
1: Mediálním partnerem je Český rozhlas Pardubice.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: Koupaliště v Brandýse nad Orlicí zahajuje provoz. Kontroloři v Trutnovské lesnické akademii odhalili desítky pochybení. Zhruba 7 z 10 Čechů si myslí, že se lidé můžou na veřejnosti vyjadřovat svobodně. A dnes bude většinou oblačno až zataženo, objevit se mohou srážky teploty až 25 stupňů. Hezké poledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Koupaliště v Brandýse nad Orlicí po 3 letech kompletně zahajuje provoz. O obnovu zchátralé plovárny ze 70. let se postarala skupina místních dobrovolníků. V uplynulých 2 letech opravili brouzdaliště a menší bazén. Letos dokončili obnovu velké bazénové vany. Areál je volně přístupný, říká člen dobrovolnického týmu Lukáš Nový.
4: Vstupný nebude určitě žádný, protože máme ještě rozjetou internetovou sbírku, kde vlastně v podmínkách, že po ukončení té sbírky 3 roky se ještě nemůže na tom místě vybírat vstupný nebo nemůže to být za komerčním účelem. A jinak otevírací doba je 24 hodin denně, protože vlastně je to přírodní koupaliště.
2: Stará radnice v centru Svitav dostává novou podobu. V budově, kde se úřadovalo víc než 4 století, začala rekonstrukce. Než se do ní pustili stavebníci, sloužili její prostory soukromým firmám. Opravy vyjdou město přibližně na 7 milionů korun, uvádí mluvčí Kateřina Kotasová.
5: V současné době probíhají bourací práce. Stavební práce by na objektu radnice měly být hotovy do konce letošního roku tak, aby se některé odbory mohly do prostor přestěhovat v průběhu příštího roku.
2: V Trutnovské České lesnické akademii kontroloři z Královéhradeckého kraje objevili desítky pochybení. Vyplynulo z ní například, že končící ředitel lesnické akademie Miloš Pochobradský si loni bezplatně půjčil služební auto na hokejové mistrovství světa v Dánsku. Nebo podle knihy Jíst řídil 2 svá služební auta naraz. Pochobradský minulý týden požádal o uvolnění z funkce. Jeho konec ale podle mluvčího kraje Dana Lechmana s výsledky kontrol nesouvisí. Pochobradský pochybení odmítá na mistrovství světa, jel prý reprezentovat školu. Necelé 3/4 lidí si myslí, že je v Česku možné na veřejnosti svobodně vyjadřovat své názory. Vyplývá to ze společenského průzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. 57% respondentů považuje svobodu slova za fungující. Zhruba 1/5 lidí pak svobodu slova vnímá jako podstatně omezenou. Průzkumu se na přelomu dubna a května zúčastnilo přes 2000 respondentů. Počet potvrzených případů eboli v Demokratické republice Kongo se zvýšil na 837. Vyplývá to z vládních dat, podle kterých v souvislosti s ebolou zemřelo 196 obyvatel. Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí varovalo, že současná epidemie v Kongu by se mohla stát nejhorším ohniskem krvácivé horečky v historii. A to pokud se nepodaří rychle odstranit závažné nedostatky v reakci na nákazu. Země skupiny G7 v úterním prohlášení vyzvali k uvolnění zdrojů, aby se podařilo nákazu omezit na co nejmenší plochu.
3: Počasí.
2: Odpoledne bude většinou oblačno i zataženo, jen přechodně polojasno. Místy se vyskytnou přehánky. Teploty 22 až 25 stupňů. Tlak mírně stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Pozor na došetřování dopravní nehody, která se stala v Dolní Rovni, nehoda 2 osobních aut.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: 12 hodin 4 minuty přesně, posloucháte Český rozhlas Pardubice, přejeme krásné středeční poledne, je 17. červnový den, Adolf a Adina dnes v kalendáři, no a před námi jsou písničky od srdce, takže kdo nám zahraje a zaspívá? Petr Kotwald, ten to celé odstartuje a následovat budou Petr Spálený, Olympik, Jana Chládková, Radek Tomášek, Petr Nať, Petr Kolář, dnes to je samý Petr, také Dalibor Janda je tady, Ilona Čáková nebo Bee Gees a další, takže přemýšlejte, co by vám udělalo radost, přemýšlejte, komu radost chcete udělat a pak nám napište kontakty, připomenu už za malou chvíli.
7: Dobré odpoledne s

0: Gejzír, Petr Kotwald a s vámi je Český rozhlas Pardubice. Od této chvíle také polední písničky od srdce a už nám přicházejí první vzkazy. I dnes je můžete posílat na e-mailovou adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. Kromě e-mailu můžete využít také naši SMS bránu, prostě do SMSky vyťukáte slovo Pardubice, uděláte mezeru a napíšete vzkaz, který máme vyřídit. SMSkové číslo je 90 011 04 a nebo nám zavolejte a řekněte to sami. 726 46 48 48 číslo do studia. Adolf Adina, jména, která dnes najdete v kalendáři, to už jsem zmiňoval, takže právě jim posíláme gratulaci, přání všeho nejlepšího, hodně zdraví, štěstí, pohody a posíláme i písničku.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
2: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta. Její vlasy, dech i hlas a údiv můj je jak prchá čas.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Když dozrálo víno, Petr Spálený a vy posloucháte Český rozhlas Pardubice, polední písničky od srdce, kam před malou chvílí telefonovala paní Marie a ta postřela, že v nabídce je dneska Dalibor Janda, moc ráda by ho prý poslal do Osíku paní Jarce, že se spolu neznají, ale ví, že to je jeho velká skalní faninka, tak prý, aby to měla dneska jednodušší a nemusela si o něj telefonovat, tak budeme posílat paní Jarce Dalibora Jandu od paní Marie, která mi teda prozradila, že by raději Janu Chlátkovou, tak i na tu se samozřejmě dostane.

To byl pozdrav do Osíku a teď tedy na oplátku i Jana Chládková, která zaspívá pro paní Marii a připojím k tomu ještě vzkaz od paní Boženky, protože ta si o ní také píše. Ahoj Míro, a pošli všem posluchačům Janu Chládkovou s přáním pěkného dne. Díky, Boženka.

Dobrý den, prosím, zahrajte našemu vnukovi Lukášovi Siručkovi. V květnu oslavil 18. narozeniny a dnes ukončil závěrečnou zkoušku studium v oboru umělecký kovář. Blahopřejí babička s dědou, no a my se připojeme k tomu blahopřání a také posíláme velkou gratulaci.

0: vyhledával tiše nad sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze Saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Snad jsem to zavinil já, to byla skupina Olympik, je 12 hodin 25 minut, k tomu stále posloucháte Český rozhlas Pardubice a stále jsou v plném proudu také písničky od srdce a máme tu další pozdrav do Osíka, tentokrát z Opatovce a v Osíku prý paní Věra prožívá půlkulaté výročí právě dnes, takže tady celá rodina přeje dobré zdraví, duševní pohodu, klid a za chvilku prý vypukne veliká společná oslava, už se chystají na cestu. Jak jsem říkal, tohle přání se zdravím, pohodou a radostí přeje celá početná rodina. My se připojujeme, přejeme také všechno nej, ať se ta dnešní oslava vydaří a zaspívá Žalman.

Z Osíku telefonovala také paní Jarka, která byla překvapená tím přáním a prý i mile potěšená, které zaznělo od paní Marie, ta jí posílala Dalibora Jandu. No a ta, který připojuje se s velkým poděkováním a mám vybrat nějakou pěknou písničku i pro paní Marie od Jarky. Jdeme na to.

12.32, hladíte Český rozhlas v Pardubice, středeční písničky od srdce, za námi je Radek Tomášek a před námi je skoro ještě polovina času na vaše přání a pozdravy. Hezký den, ráda bych nechala zahrát písničku Do chvojence na obecní úřad. Pozdrav pro naší Šárku Játi. Děkuji moc, hezký den. Lenka Misař-Bendáková je podepsána pod tímto pozdravem.

Tolik Ilona Čáková a opět budeme posílat gratulaci tentokrát ne k narozeninám, ale k svátku. Takže přání bude Adolfovi Rabasovi, nejlepšímu kamarádovi, vášnivému rybáři, ať se mu i dál daří v tom rybaření. To vzkazuje paní Helena, která před chvilkou telefonovala. No my jsme tady trochu složitě vybírali písničku, která by se hodila, protože teď ve 12, ve všední den máme muziku zkrátka danou a můžu nabídnout jen to, co tady mám připraveno. Jinak na přání připomínám, hrajeme o víkendu v obou časech, to znamená ve 12 i v 17, jak v sobotu, tak v neděli. No a rybáři, říká se jim tiší blázni, tak Petr Naď, chraň svoje bláznostvá právě teď pro pana Adolfa Rabase i od nás s přáním všeho nej.

Dneska to máme hodně nabité, stále nám posíláte vzkazy třeba i na SMS-kové číslo, mimochodem 90 011 04, stále můžete využívat Pardubice, Mezera, text, to je ten správný tvar SMSky, jak byste ji měli posílat. No a teď tedy jedna rychlá, stručná zpráva, která dorazila. Dobré odpoledne celému rádiu, zahrajte písničku Do přelouče pro Lukyho, jenom tak pro potěšení, díky Martina.

0: čem se mluví?
1: Letní měsíce jsou pro řidiče tradičně symbolem dopravních omezení. Ani letošní rok nebude výjimkou. Jaké opravy nás čekají? Jsou skoordinované tak, aby provoz zůstal plynulý? Kdy bude opět průjezdný most Pavla Vonky v Pardubicích? V pořadu O čem se mluví odpoví ředitel správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák. Ve čtvrtek v 17.30.
0: Český rozhlas Pardubice, O čem se mluví s Milenou Vápeníkovou a jejím hostem. Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Johann Bodek významně ovlivnil podobu Svitav na přelomu 19. a 20. století. Svitavský podnikatel, dlouholetý starosta a mecenáš, stál například u vzniku nemocnice, elektrárny nebo Otendorferovy knihovny. Po jeho stopách se vydáme spolu se Šárkou Rusnákovou.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

3:45, 2 minuty k tomu a pokračují písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Opět tu máme jednu narozeninovou gratulaci. Prosím, zahrajte písničku dodatečně k narozeninám pro mého syna Michala do Chrudimi. Všechno nejlepší, zdraví, pohodu, aby se mu dařilo ve studiu. To přeje mamka. A my také, všechno nej. Hello.

Středeční písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice nám pomalinku končí. Další zase zítra ve stejném čase, tedy mezi 12. a 13. Ale teď už nám můžete posílat své objednávky třeba na e-mailovou adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. No a za chvilku Alex Minářová se svým dnešním hostem. Tentokrát se můžete těšit na herce Ivana Vyskočila. Tak i dál přejeme pohodové středeční odpoledne v naší společnosti.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1 pečuje o druhé, teď ale potřebuje pomoci sama. Alena Mihulová jako obětavá zdravotní sestra ve filmu Domácí péče. ČT2. Proč mladé ženy vyrážejí dobít 8000 navzdory nebezpečí i nepochopení svého okolí. Premiérový dokument Ticho nad 8000. A ČT Art. Chvilkové selhání mu zničilo život i slibnou kariéru. Příběh básníka Antonína Sovy v premiérovém dokumentu o milkování, lásce a zradě. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Záchranáři Pardubického kraje mají v Pardubicích nové vzdělávací a výcvikové středisko. Veřejnoprávní média vyhlásila jednodenní stávku. Vedení rozhlasu jejich rozhodnutí respektuje. Neznámý muž v Praze lákal děti do auta, hledá ho policie. A odpoledne bude oblačné až zatažené, teploty do 25 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otagu Tvirt. Nové vzdělávací a výcvikové středisko pro krajskou záchrannou službu je v Pardubicích v Průmyslové ulici. Záchranáři tam budou nacvičovat situace, které se věrně podobají dennodenním výjezdům. Výstavba vyšla na 45 milionů korun, včetně moderního vybavení. Část pokryly evropské dotace. Ve středisku je projekční místnost, ve které jde na stěny promítat různá prostředí, vysvětluje lektor a záchranář Jan Ištvánek.
4: Pláže, náměstí, autobusového nádraží, vlastně cokoliv, co umíme nasnímat kamerou. My se vlastně snažíme udělat jim úplně věrohodné prostředí a připravit na to, v jakých podmínkách budou pracovat. Protože ty výjezdy do bytů sice převládají, ale výjezdy do ostatních podmínek a prostředí, jako na ty přelidněné diskotéky, jako třeba na náměstí, kde chodí lidi, ty jsou na denním pořádku.
3: O letních prázdninách čekají komplikace obyvatele Jiráskovy a Bratrouchovské ulice v Přelouči. Město nechá obě ulice opravit. Zakázku vysoutěžilo za 10 milionů korun. Podle informací radnice musí místní počítat třeba i se stíženým přístupem do rodinných domů. Stavební práce z části omezí i dopravu. Nové veřejné toalety doplnily proměnu veřejného prostoru v Moravské Třebové. Jejich zprovozněním město dokončilo celý projekt, zaměřený na zlepšení zázemí pro obyvatele i návštěvníky, uvádí mluvčí Lucie Krčmářová.
5: Nový bezbariérový modul se nachází kousek od náměstí v ulici Stará. Zařízení vyniká vysokým standardem hygieny, vzhledem k tomu, že veškeré vnitřní vybavení je v nerezovém provedení. Z důvodu bezpečnosti a ochrany před vandaly je objekt pod neustálým zabezpečením.
3: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral respektuje právo zaměstnanců Českého rozhlasu stávkovat. Řekl to v reakci na vyhlášení jednodenní výstražné stávky iniciativou veřejnoprávně, která sdružuje pracovníky České televize a Českého rozhlasu. Stávka bude v pondělí 22. června. Podle Zavorala vedení zajistí, aby Český rozhlas v co nejvyšší možné míře plnil své zákonné povinnosti vůči posluchačům. Podle iniciativy se ke stávce v rozhlase zatím přihlásilo přes 1000 pracovníků, v televizi další stovky. Policie hledá muže, který v Praze lákal dva 12-leté chlapce do auta. Událost se stala na konci května poblíž Ortenova náměstí. Muž nabízel chlapcům popcorn a odvoz domů. Po odmítnutí se choval podrážděně. Hledanému je podle policie asi 40, má krátké světlé vlasy střižené na ježka a na sobě modré tričko. Policie žádají, aby lidé informaci o pachateli volali na linku 158.
2: Počasí.
3: Odpoledne bude oblačno i zataženo, přechodně polojasno, místy se ale mohou vyskytnout i přehánky. Nejvyšší denní teploty dnes 22 až 25 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď ta je na nejnižším stupni číslo 1 a rostylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. S kolonou a zdržením počítejte na silnici 35 na úrovni letiště Vysoké Mýto.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
6: Na kontě má desítky filmových rolí, charismatický herec a ctitel žen nedávno oslavil 80 a je stále na scéně. Teď ho můžete vidět třeba jako sultána v muzikálovém zpracování pohádky Lotrando a Zubejda v divadle Broadway. Ivan Vyskočil, vítám tě.
7: Dobrý den, já jsem rád a děkuju za pozvání a samozřejmě vítám posluchače.
2: Alex a host.

0: Točit začal už jako teenager v 16 a od té doby má za sebou dlouhou řadu filmů nebo televizních inscenací. Nedávno oslavil rovnou 80. Herec Ivan Vyskočil je naším hostem. Ještě jednou vítej a snad nevadí, když ještě já ti popřeju hlavně pevné zdraví a optimismus a neutuchající zájem o ženy, Ivane.
1: Naopak, od tebe mě to velice těší.
0: Ty jsi narozen 21. května.
1: Ano.
0: Jsi ještě blíženec? Takhle, jsi už blíženec?
1: Já jsem přesně na rozhraní, kdy se bík mění na blížence. Takže já říkám, někdy jsem bík, no a někdy spíš blíženec.
0: Ale jak to, nebo co to znamená v praxi?
1: Nebyly zatím na tohle žádné reklamace.
0: No dobře, jsi skoupí na slovo trochu. K tvým kulatinám, které si nedávno oslavil, jak jsi je vlastně slavil a co ti udělalo radost?
1: Tak já to řeknu ještě z doby, kdy můj syn Jakub byl naživu a byl, my jsme měli jako krásný vztah jako kamarádi a on říkal, táto, ty budeš mít narozeniny, co by si tak chtěl? A já jsem říkal, já jsem se zamyslel, říkal jsem, a víš, že nic? Já vlastně nic nepotřebuju. A já byl takový krásný. A říkám, no a to auto je krásný, ale je to drahý a to. Já to nepotřebuju. Jo, já spoustu věcí už nepotřebuju. Čili radost mě udělá, že spolu tady sedí mě, radost mě udělá, že jsem se svojí partnerkou oslavil krásně ty narozeniny, že jsme šli na večeři. Dokonce oni stále říkali, že uděláme nějakou traktaci velkou pro kamarády a tak, jenomže on každej mě blahopřál, každej mě přines nějakou flašku, já jsem teda tak zásobený, že se ze mě stane alkoholik asi, což jsem nikdy nebyl, ale teďko, kdybych najednou něco udělal, tak bych si připadal trapně, jako že to chci ještě jednou všechno, tak myslím, že jsem to tak skromně a strašně příjemně prožil.
0: Tak to je asi hlavní, že pro tebe to bylo příjemné. Oni ty hromadné oslavy kolikrát bývají takové, že si je ten oslavenec příliš neužije.
1: No, faktem je, že se mi tam telefon netrhnul a pak už jsem si říkal, že už mě to proboha pokoj, už já to už nebudu pořád brát. A tak konečně, Alex, co je na té 80 tak úžasného? Jako to možná Květulka Fialová stále říkala, jak to stáří je nádherný. Není. Jako zaplať pán Bůh, všechno mě slouží, jako v pořádku, ale musím říct, že když mi něco upadne, tak se proto nevohýbám. Počkám, až upadne něco druhého, aby to sama jednou a nedělal zbytečný pohyby.
0: Aby to stálo za to. Dobře, a vzpomeneš si ještě třeba na oslavy svých narozenin během studií na DAMU? Byly bujaré? Rád si slavil?
1: Já jsem nikdy moc neslavil, já si vzpomínám jenom na oslavy, jako když jsem měl narozeniny jako dítě, tak jsem se na to hrozně těšil a vždycky přišel kamarád mojí maminky a přines mi konvalinky. A já si na tu vůni si pamatuju a já jsem od té doby už nikdy konvalinky jako neviděl prodávat. A ta vůně mě fascinovala vždycky.
0: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je herec a dabér Ivan Vyskočil. Ještě možná zůstaňme u tvého dětství, protože ty jsi se sám do něho vrátil. Vyrůstal jsi na Žižkově se svojí sestrou. Je tam něco, ty už teďka žiješ někde za Prahou, ale když občas na Žižkov zavítáš, něco, co ti vyloženě připomíná to dětství, že ukážeš prstem a řekneš, tak tady jsme to a to.
1: Tak samozřejmě poznám ten barák, kde jsem bydlel. Byl jsem tam s bráchou a sestrou.
0: A pamětní desku na něm nemáš?
1: Ne, nedali tam zatím. Je to zvláštní teda, jako. No to bude až po mý smrti a to už si to neužiju. Možná teda. Ale je to, ten Žižkov je jiný. Bože, to je to tak jiný. Když já si na to vzpomenu, v podstatě... Ať si říká, kdo chce, co chce, ale my jsme měli šťastné dětství. Jenom tím, když si vzpomenu, jak ráno se ze všech těch baráků v té ulici se vyhrnuli děti a šli jsme opravdu jak průvod. S těma taškama na zádech jsme šli, pak se jedna část oddělila do Cimburkový a druhá šla do těch kopců přes Štítnýho na Havličák, kde jsem teda chodil do školy já. A vždycky, dneska, když si na to vzpomenu, oni nejsou děti. Děti nejsou. Děti je málo. Nás bylo opravdu jako smetí, to byla smečka, co jsme tam šli. Dneska možná, když jsou nějaký děti, tak je ty rodiče vozej, že?
0: Jsou v autech, jo. Ano.
1: A to se divím, protože v té Řehořové ulici tam stálo jedno auto. Dneska se tam nedá zaparkovat, no. Takže to je všechno jiný, to je všechno jinak. Jenom jak jsme chodili na Žižkovský vrch špinavý, tam si hrát fotbal. Prostě to, já na Žižka Perk, že jsme chodili to.
0: Takže když dnes přijedeš a zavítáš, projíždíš Žižkovem, tak co cítíš? Cítíš třeba i smutek, jako že je to pryč, je to celé jiné, nebo?
1: Já necítím smutek, ale cítím určitou sounáležitost. Jakože prostě já se furt cítím teda jako Žižkovák a s lidma ze Žižkova si většinou rozumím.
0: To je nějaká speciální sorta?
1: Řekl bych, že ano. Řekl bych, že jo. Třeba fascinuje mě, na Žižkovské radnici je úžasný obraz Bitva na Vítkově. Přes celou stěnu obrovský obraz. Tak tuhle jsem požádal jednu svoji kamarádku, aby mě tam vzala, abych se na to mohl zase podívat. A ona je taky ze Žižkova a taky jako opravdu s tím Žižkovem si rozumíme.
0: Ale nyní, jak už jsem říkala, bydlíš za Prahou.
1: Ano.
0: V přírodě, v klidu, v zelení. Co tě k tomu vedlo?
1: No jednak mě k tomu vedlo, že prostě ta Praha už je hektická. Strašně hektická. A potom mě k tomu vedlo to, že já vím, že mluvím proti svým kolegům, jo. Vždycky se pamatuju, jak Jiří Kodec říkal, dneska je to hrozné, nemám ani na kavárnu. No a já jsem po té kavárně ani hospodě nikdy příliš netoužil. Mě fascinuje, že otevřu dveře, já jsem na louce, jo, a nemusím běhat po schodech, že mám psa a že prostě pes se mnou tam chodí, že jo, a ty sousedi jsou příjemný. I když jako dopoledne tam jdu, tak jsem tam sám. Úplně jako. Ale vyhovuje mi to, já jsem v podstatě asi venkovský člověk, no.
0: Ivan Vyskočil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Po loňském úspěchu Zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Ivan Vyskočil. Ty jsi v 16 letech ustál před kamerou, což tedy bylo dříve, než jsi nastoupil na Damu, ale když jsi se před kameru postavil poprvé, už tehdy jsi cítil, toto je ono, tím se chci živit jednou.
1: Já bych to řekl takhle, moje maminka vždycky říkala, protože jsem dělal, parodoval jsem své pány učitele a ona řekla, maminka, ty jednou skončíš u komediant. No a maminka má vždycky pravdu, že jo? Takže jsem u nich skončil, ale nebyl to úplně jako můj sen dětský, že jo? Dětský sny jsou jiný. Jsem chtěl být popelář a strojvůdce a potápěč hlavně, ale to se mě povedlo. A jako já z toho mám takový, víš, já z toho mám takový pocit ještě, samozřejmě, že jsem tam byl a ty režiséři se mě díky, to bylo to moje štěstí, že si mě tak jako předávali, ale já bych řekl, že jsem asi nehrál. Já jsem se tam jen tak fotografoval před tou kamerou a neměl jsem ten pocit, teprve když to vlastně pro mě začalo být jakoby závažný, že to teda pro mě bylo herectví, tak to bylo o něco později, to bylo až když jsem dělal ty filmy s Hinkem Bočanem a s panem Rážou a to prostě teprve jako pro mě najednou jako začalo být, že teda tam o něco jde a že tam musím něco předvést. A tuhle jsem se díval na četnický humoresky Tondu Moskalika, já jsem měl hrozně rád a on vždycky mě tedy nějakou roli dal a dával mě roli dobrý a tam mi dal roli dvojčat a já jsem hrál sám se sebou a sledoval jsem to a bylo to velice zajímavý.
0: Jak se to dělá, jak se to hraje, když jsou dvojčata, když, jak říkáš, hraješ sám se sebou?
1: No, to by ses musela zeptat kameramana, protože ten obraz se půlí, jo? A jednou hraješ na jedné straně a po druhé na druhé straně. Ale mluvíte na sebe a musím říct, že jako... Měl jsem teda pocit, že se to povedlo a že ani já jsem tam nepropadl roštem a že jsme si spolu hráli dobře.
0: Ale takže pro tebe to je jako, když hraješ jednu postavu, ale máš dva scénáře, nebo dva scénáře, tak.
1: No, hraješ jednu postavu, přestože jsme jako dvojčata, ale každý musí být trošku jiný.
0: Jo, tak, takže vlastně ano, teď hraješ toho druhého, to dvojče, takže pozor, trošku se, a teď si to musíš pamatovat, který je který.
1: Ano, a ten jeden byl takový jaksi razantnější a ten druhý byl takový podajnej, jo, taky je tam, taky moje ve scénáři bylo, no když mě brácha řekne něco udělej, tak já to udělám a já se neptám proč, jo, bylo to opravdu, to bylo hezký.
0: A pletlo se ti to i?
1: Ne, to se mě rozhodně nepletlo, ale já mám velice mladou partnerku, on je o 42 let mý a kdysi Honza Čenský položil otázku a díváte se na ty Ivanovy filmy a ona řekla, já nemám tyhle ty historické filmy. Čímž se mě trošičku dotkla, ale tentokrát se skutečně dívala a říkala, jak jste to dělali a líbilo se jí to, tak to mě zvlášť potěšilo.
0: A líbil jsi si i ty v mladém provedení? Nebo říkala, tak takhle ne, to by mě nebralo.
1: Je to smutný, ale líbil. Říkal, jak ty jsi byl hubenej a vlasatej a tak dál. No, to,
0: měla
1: tak
0: se narodit dřív.
1: No jistě, samozřejmě, to je její vina.
0: Ano.
1: Mohla to chytnout dřív.
0: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a s námi ve studiu je Ivan Vyskočil. Některé jeho seriálové role jsou dnes už téměř kultovní. Jirka, Sikita, Velké sedlo. Nesměj se, z pera Jaroslava Dítla, máme tu létajícího Čestmíra, učitel, soudruh učitel Janda. Těch záhada Hlahvola mu samozřejmě Mladý muž a bílá velryba. Vyber si, který film chceš, ale vzpomeň na nějakou roli, která třeba pro tebe byla důležitá, která tě bavila, na kterou rád vzpomínáš.
1: No tak o těch dvojčatech jsem mluvil, ale já mám, a to mám opravdu rád, já mám strašně rád film Poslední propadne peklu. To dělal pan Ráža, je to historický, to je opravdu historický film, protože to je, jak si zobrazuje rok 1911 a pan Ráža byl velmi poctivý režisér a on řekl, tak tohle ne, to neodpovídá prostě tomu 17. století, to ne. A bylo to zajímavý, protože tam jsem hrál takovýho muzikanta, který chce a nechce, protože se na něj nalepí taková malá holka vlastně, kterou hrála Míša Kudláčková a on se jí chce zbavit a ona ho prostě pronásleduje, protože on údajně má nějakou zázračnou lahvičku, která přináší bohatství a tak. A bylo to velmi zajímavé a zajímavé ještě na tom bylo to, že ona si prvních týden natáčení si jí zlomili nohu. Padl na ní kaskadér a ona byla tak křehká, že jen rukou takhle, jak jako ta ruka mu jako mrtvýmu padla, tak jí zlomil nohu. No ale nemohlo se přestát, takže já jsem jí celou dobu nosil. A když jsme měli záběr v polodetailu, tak nikdo neví, že ona jakoby vedle mě šla. Ale já jsem byl ještě silnej. Ona měla vzadu takový kšandičky a za ty kšandičky jsem ji já vedle sebe nes. No. A já nevím, kolik jí mohlo tehdy být, mezi 12, 13 a možná i 14, ale ona vypadala zvlášť jako teda dítě malý. A pak jsem zjistil, že říká ve škole, víte, kdo mě nosí na záchod? Pan Vyskočil. Tak jsem řekl, tak to ne.
0: Tak to tam ne.
1: To já bych mohl mít ještě oplejtačky nějaký.
0: No tehdy možná ještě ne, ne.
1: No já myslím, že trestný by to bylo od jak živa.
0: Tak a když porovnáš režiséry, se kterými jsi pracoval, zmínila jsi Antonína Moskalika, pana Rážu, tak s kým se ti dobře pracovalo?
1: Já musím říct, že vlastně já mám takový asi takovou tu první signální soustavu a když mi je někdo sympatický,

0: Jako, že jsi třeba chtěl něco udělat po svém, proti přání režiséra? Nebo to nešlo?
1: To jsem spíš byl na divadle. Občas vzpůrnej. To se mi nechtělo, ale já jsem měl taky štěstí, že se mi povedlo tady v poslední době režírovat něco. Dokonce jsem si jednu hru napsal a musím říct, že mě jako herci měli rádi, protože já jsem asi, nejsem krutý režisér, já jsem byl hodný, ale je to hrozná práce. To je hrozná práce, protože člověk musí furt tam sedět a oni vždycky si udělali scénu a odběhli a já tam musel sedět a koukat a chyběla mě to povídání a no, takže...
0: Zkušenost z obou stran,
1: ano,
0: tak.
1: Ano, ano. Na film bych se nepustil, do filmu ne. To
0: nikdy
1: je...
0: neříkej nikdy.
1: Ne, to je profese, to se musí umět.
0: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal Ivan Vyskočil, herec, který se ale uplatnil také co by moderátor. Ještě si vzpomeneš na 90. léta a Risk, následně Riskuj?
1: No, ano, na to si samozřejmě vzpomínám. To bylo velmi dobrý, to byl velmi dobrý materiální přínos do naší rodiny.
0: Ano.
1: A ještě teda se tam člověk dozvěděl spoustu věcí, protože tam byly samozřejmě otázky takové, že

0: Ale pamatuju si, jak jsem jednou mluvil, tam byla taková mladá soutěžící, velmi pěkná, takže jsem tak jako s ní ještě potom chtěl pohovořit. A mě udivilo, že ona neznala malíře, a já jsem říkal, teď přece Vermeer van Delft, to patří k nějakému všeobecnému vzdělání, a ona mě řekla, jo, a co vy víte o počítačích? A máte pravdu, nic. Asi každý umí něco jiného.
1: Musel jsi nějak speciálně připravovat, nebo ta soutěž motivovala tě, nebo donutila tě nějaké informace si vyhledat, vzdělávat se, otevřít encyklopedie, já nevím.
0: No tak spíš jako někdy jsem jako nějaké informace scháněl, abych, když jsem tam něco říkal, tak abych nevypadal jako úplný pitomec, ale jinak to tam bylo všechno napsané. To bylo...
1: A procházel jsi nějakým konkurzem, nebo jak jsi do té soutěže, co by moderátor
0: tehdy
1: dostal?
0: Tehdy to tak nějak ani nebylo, prostě mě oslovili a já jsem říkal, jo, rád to.
1: A byl jsi nepolíben, co by moderátor, nebo jako, jsi měl nějaké zkušenosti?
0: Jako televizní, no nepolíbený. Panna jsem byl.
1: Byl jsi panic. Tak no si to ujasněme.
0: To už ne.
1: Myslím televizní moderování.
0: Tak to ano.
1: Jak probíhaly přípravy tvoje, nebo ty začátky? Přeci jenom asi si nepřišel hned na plac a nezačal si točit.
0: V podstatě jsme udělali dvě zkoušky nějaký, jako ještě než to začalo na ostro, a oni řekli, že jo, no pak už jsem to dělal, no. Pak zase řekli, že ne, tak po nějakým čase... Znal jsem to poměrně dlouho, pak mě zase někdo nahradil, pak chvilku to dělal taky Petr Svoboda, pak to zase dělal Rosák, že jo.
1: Pomohlo ti ta účast té soutěži nebo ten moderátorský post třeba k hereckým rolím?
0: To ne.
1: Vůbec?
0: Ne, to ne. To určitě ne. To je úplně vlastně jiná profese.
1: Hmm. A nebo ti to třeba paradoxně naopak ublížilo?
0: Ne, to taky
1: ani
0: ne.
1: Ani to nemyslíš?
0: Ne. Hmm. Jako... Takový to, že na kolegu, když udělal reklamu na ten vizír, tak na něj volali vizíre, tak to se mně nestalo, že by na mě volali Risku, ale to je úplně jiná profese, zrovna tak jako jiná profese filmový herectví a divadelní herectví, že to jsou věci rozdílné.
1: Tak a čím to, že jsi stroufnul napsat a režírovat hru? Co tě k tomu přivedlo? Bylo třeba něco, co ti chybělo na divadelních prknech, tak si řekl, tak udělám si to
0: ne,
1: sám.
0: Ne? Já jsem si udělal z toho takovou legraci, protože když jsem měl za ženu Turkyni, tak jsem, to bylo velice bouřlivý manželství, a tak jsem na to napsal takovou parafrázi, jako středověkou, jo, prostě, i když samozřejmě tam byly nové věci, oni si tam dávali inzeráty a tak, ale prostě, jako že si rytíř přiveze tuhle houbatou ženskou a chce se jí zbavit. A do toho prostě sluha takový držkatej. A napsal jsem to, samozřejmě jsem to odložil, a asi po 5 letech, to už jsem byl dávno s Anife rozvedený, jsem to dal přečíst jednomu kolegovi a on povídal, to je legrace, prostě to musíš dopsat. No tak jsem to dopsal s třesoucím se hlasem, jsem to předložil svým kolegům, o kterých, protože já jsem to vždycky tak psal, že jsem jako někoho v tom viděl, jo. A oni se u toho strašně smáli a řekli, jo, jo, jo, do toho jdeme, no, tak jsme to udělali. A musím říct, že mě to hrozně těšilo, protože se tam lidi se bavili, smáli se, no a to člověka potěší, když udělá lidem radost. Já v tom nehrál.
1: A Anife?
0: Ne, to už ne.
1: Neobsadil jsi si.
0: Já bych jí byl, tehdy obsadil, ale my už jsme byli věkově, jsme už byli mimo, jo? Já bych teda se sám do toho nehrnul, protože já nejsem Bondarčuk, abych hrál a režíroval to, na to já nemám. Takže já jsem to jenom viděl, dal jsem to jako režíroval, dal jsem to dohromady a tu vlastně tu roli, která by byla bývala pro mě, tak to hrál Ernesto Čekan, ale dělal to vynikajícně, vynikajícně. A mně se na tom taky strašně líbilo. Já mám rád, že ty kluci to vzali jako do svých rukou. Často improvizovali. A oni to vlastně, vlastně to bylo lepší, než jsem to napsal.
1: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Naším dnešním hostem je herec Ivan Vyskočil, který pokračuje ve své herecké dráze, teď tedy muzikálem Lotrando a Zubejda, který uvádí divadlo Broadway v Praze. Ty tam hraješ sultána, režíruje Jiří Strach, který sám původně hrál v té pohádce, co by mladík. Jak se ti hraje sultán? Musel jsi třeba přibrat kvůli té roli?
1: Ne, já už jsem přibral. Já bych potřeboval spíš ubrat, ale to je takový docela roztomilý, že člověk taky přijde tak jednou za měsíc zase mezi kolegy a že teda vleze na to jeviště, ale já se ti přiznám, já už nechci hrát. Mě to, já jsem dokud ještě žil Honza Kačer, tak my jsme se spolu stýkali, hodně jsem za ním jezdil a já říkám, Honzo, já ti musím říct takovou kacířskou myšlenku. Mně už to divadlo nebaví. A ten Honza, ta šajba českého divadla, řekl, mně už leta. A opravdu něco se zlomilo a já už jako hrát nechci, ale tohle je takový roztomilý, taková ta pohádečka. A dostanu ty turecký kalhoty. Prostě.
0: Ano, ano. A i ty boty? To, ne.
1: Samozřejmě. No, ty s těma špičkama nahoru a tak. Takže je to takový milý, no, je to opravdu milý. Já tam nespívám, zpívají tam všichni okolo. A tak jako rád to dělám.
0: Slyšíš potlesk, spokojené diváky?
1: Diváci jsou spokojení, ale pak ještě dohrávám vlastně Tři mušketýry na Broadwayi a to se hraje snad 20 let. Hmm. 20 let. A pořád jako je to vyprodaný, když se to nasadí, tak je to vyprodaný. A my tam hrajeme takový ty Shakespeare, to říkal, to byli ty hrobníci, jo? Jak najednou se to odlehčí nějakýma řečma, tak my to tak jako vedeme ty řeči tam. Faktem je, že nám hodně lidí tleskají, protože všichni, že je to vážný a zpívá se a tak. A my tam říkáme blbosti, no, tak je to vděčný. Ale jako tuhle mě volala jedna kamarádka, říkala, pojď s náma, výborný. A jsem říkal, nezlob se, Dano, už ne. Já už nechci.
0: Ty jsi zmínil jméno Jana Kačera. Byl to právě Jan Kačer, který stál, řekněme, u zrodu nebo na počátku tvé kariéry?
1: Ne.
0: Kdy jste se potkali?
1: No, my jsme se potkali v Činoherním klubu, ale vlastně já bych řekl, že u zrodu stál Pavel Landovský. Mm-hmm. Pavel Landák, s kterým jsme točili film Každý mladý muž a ten mě... To byl takový můj guru, no. Ten mě hodně zasvětil do divadelního umění a taky do... On byl hodně na ženský a velmi jsme si rozuměli.
0: Vy jste si tomu rozuměli, nebo on ti třeba předal nějaké své zkušenosti, tak, nebo nebylo potřeba vzájemně?
1: Ne, bylo potřeba, já jsem byl ještě takový mladěch a on už měl všechno za sebou a všechno uměl a všechno mi vyradil. A prostě, no, jako i...
0: Takže v profesním i v osobním životě jste si sedli.
1: Ano, jsme si sedli a já musím říct, že jsem byl hrozně rád, že jednou na jednom zájezdě mě přišel pán, který tam vždycky stojí a chce podpisy a on měl takový papír od pytlík, jako od pytlík od toho a říkal, já vám mám něco předat od pana Landovského. A on mě, Pavel vždycky říkal, jak ze Švejka, Pepek Vyskoč, že jo. Vždycky Pepku. A na tom papíru bylo napsáno, Pepku, ještě mě navštiv, už zatahuju. Tak jsem za ním jel a myslím, že to byla poslední návštěva, kdy jsme se viděli. Hmm. Ale byl jsem rád, že jsem tam za ním byl. A on byl taky rád.
0: Tak já se musím dnes, ale jenom pro dnešek, rozloučit s tebou a budu se někdy opět těšit v Alex a host. Ivan Vyskočil.
1: Já se taky s tebou loučím. Doufám, že to nebude, až přijde 90.
0: Určitě ne. Ještě tam je 85.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Radnice v Ústí nad Orlicí nabízí přechodné bydlení lidem v obtížné životní situaci. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel pro prodej kratomu, chce například zakázat prodej přes internet. Krkonošský národní park bude mít po víc než 3 měsících ředitele. A zítřek bude slunečný, teploty až 29 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otakar Twirt. Radnice v Ústí nad Orlicí vyčlenila 6 městských bytů pro přechodné bydlení lidí v nouzi. Informuje o tom na webu. Takzvané překlenovací byty mají pomoct k tomu, kdo se ocitl v obtížné životní situaci, spojené třeba se ztrátou bydlení nebo finančními problémy.
2: Byty 1+0 nebo 1+1 s výměrou od 26 do 44 metrů čtverečních jsou v opraveném bytovém domě v místní části Kerhartice. Aby byly cenově dostupné, je nájem 150 korun za metr čtvereční. Lidé se je můžou pronajmout maximálně na 2 roky. Podmínkou je, aby měli alespoň 1 rok trvalý pobyt v Ústí nad Orlicí a neměli dluhy vůči městu nebo jeho organizacím. Z Ústí nad Orlicí Barbora Soukupová, Český rozhlas.
0: Chrudim chce navrhnout levnější úpravy letního kina. Poslední odhady počítaly s náklady na kompletní obnovu areálu kolem 50 milionů korun. Radnice nechá původní studii změnit. Plánuje zachovat kapacitu hlediště a taky stavbu rozdělit na etapy. Polička spustí od července pilotní projekt třídění kuchyňského odpadu. Zpracovávat se bude na bioplynové stanici. První nádoby nechá město rozmístit na sídlišti Hegerova. Bude jich celkem 8, říká mluvčí Nadežda Šauerová.
3: Jsou na rozdíl od ostatních nádob na odpad vybaveny těsněním s přítlačnou klapkou víka, což zabraňuje šíření zápachu. Navíc jsou sběrné nádoby při každém svozu vyměňovány za prázdné, vymyté a dezinfikované. Pokud se projekt osvědčí, bude ho možné rozšířit na další části města.
0: Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Látku by Češi mohli legálně koupit až od 21 let, ne od 18, jako je to teď. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Součástí plánovaných změn je i zákaz prodeje přes internet nebo zavedení spotřební daně. Zvýšit by se mělo taky DPH. Ministr životního prostředí ve čtvrtek jmenuje nového šéfa Krkonošského národního parku. Informovali o tom zástupci rezortu, jméno neoznámili. Ministr Igor Červený z motoristů odvolal bývalého šéfa Robina Beniše na začátku března. Park teď dočasně vede Michal Servus, který je na rezortu vrchním ředitelem sekce ochrany přírody a krajiny. Do výběrového řízení se přihlásilo 14 zájemců. Ministerstvo z nich mělo původně vybrat už na začátku května. Řízení se ale protáhlo.
1: Počasí.
0: Zítra bude skoro jasno až polojasno, během dne přechodně i oblačno a zejména na horách výjimečné přehánky. Teploty 26 až 29 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky čekáme většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou s dopravním omezením, ale počítejte teď na silnici 1/43 u Rudoltic.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Je středa 17. června, 4 minuty po 14. posloucháte Český rozhlas Pardubice, kde startuje dobré odpoledne plné dobré muziky. O pitardeček před námi Pavel Bobek, Šer Čechomor a řada dalších interpretů. Výjezd k pacientovi v bytě, na ulici nebo v nočním podniku. Situace, které záchranáři běžně zažívají, si teď můžou vyzkoušet v novém vzdělávacím a výcvikovém středisku v Pardubicích. Naše reportérka se tam byla podívat a co viděla, tak to se dozvíme v reportáži už za pár okamžiků. A připomínám, že dneska slaví Adolf a Adina, tak přejeme všechno nejlepší k svátku a pohodový poslech.
1: Dobré odpoledne s Miroslavem.

Můj rodný dům, na něj ve své písni zavzpomínal Pavel Bobek. Je 14 hodin 12 minut a ladíte Český rozhlas Pardubice. Poškozovat nebo nějak manipulovat s dopravním značením by se rozhodně nemělo. Na druhou stranu nápadem, který je provedl neznámý vtipálek v Chocni, myslím, nikomu ublížit nemohl a mnohé skutečně pobavil, nebo přinejmenším hodně překvapil. Značku označující začátek obce s nápisem Choceň totiž vyměnil za jinou, na které stálo hlavní město Praha. Takže pro ty, kteří to tam neznají, asi velké překvapení. Video z příjezdu do domnělého nového hlavního města, které má přitom ve skutečnosti 150krát méně obyvatel než stověžatá matička, se okamžitě stalo virálním. Za zmínku určitě stojí i fakt, že stejná dopravní značka se terčem vtipálku nestala poprvé. Tuším, že vloni v srpnu ji někdo nahradil cedulí s nápisem Vysoké Mýto a naopak tu ve Vysokém Mýtě zase cedulí s nápisem Choceň. No, nevím, jak to vypadá právě teď, určitě dejte vědět, jestli už je všechno v pořádku, protože i když k záměně došlo už v neděli, tak silničáři si se nápravou dávali na čas. Jinak přejeme samozřejmě šťastnou cestu, pohodový poslech Českého rozhlasu Pardubice, aby se nejenom dobře cestovalo, ale také třeba dobře pracovalo nebo odpočívalo, zkrátka užívalo dnešní den. Posíláme share.

0: záchranáři v Pardubickém kraji, jak víte i z našeho vysílání, mají nové vzdělávací a výcvikové středisko v Průmyslové ulici v Pardubicích. Trénovat v něm budou situace, které věrně napodobují skutečné výjezdy od kolapsů v bytech přes úrazy na silnici. Stavba vyšla na 45 milionů korun, včetně moderního vybavení, a část pokryly evropské dotace. Součástí střediska je i projekční místnost, která se během chvíle může proměnit třeba v noční podnik.
1: My jsme teďka v simulační místnosti ve vašem výcvikovém středisku. Momentálně jsme na nějaké diskotéce, je to tak?
2: Je to tak, momentálně jsme na dobře rozjeté party.
3: Moje jméno je Honza Ištvánek a pracuji jednak jako lektor, jednak jako výjezdový záchranář tady na stanovišti Pardubičky.
1: Co všechno v té simulační místnosti dokážete nasimulovat?
2: Úplně všechno, od pláže, náměstí, autobusového nádraží, vlastně cokoliv, co umíme nasnímat kamerou, vnitřek budovy, fotbalový stadion, cokoliv. Napadne.
1: Kromě tedy toho obrazu jsem viděla i nějaký dým.
2: Dokážeme dým, dokážeme zvuk, dokážeme teplo.
1: V čem je to vlastně výhoda pro záchranáře si to zažít v takhle poměrně věrohodné prostředí?
2: No přesně jak jste řekla, my se vlastně snažíme udělat jim úplně věrohodné prostředí a připravit na to, v jakých podmínkách budou pracovat. Protože ty výjezdy do bytů sice převládají, ale výjezdy do ostatních podmínek a prostředí, jako na ty přelidněné diskotéky, jako třeba na náměstí, kde chodí lidi, ty jsou na denním pořádku.
4: Efektivní. Pokračuješ?
2: Pokračuju, zafixuj mi to, mám si tady nějaký.
4: Jo.
1: Byli jsme i v bytě, tam simulujete jakou situaci?
2: Tam simulujeme jedny z těch nejběžnějších výjezdů, to znamená pacient, který si nás zavolá sám, nebo nás zavolá třeba rodina, a přijedeme k němu domů, do bytu, do baráku a vlastně základní diagnostiku, ošetření a léčbu toho pacienta provádíme u nich doma.
5: Máme tady figuríny od novorozenců, po starší děti i po dospělé.
1: Pavel Zahrádka, vedoucí výcvikového vzdělávacího střediska.
5: Ale i takové specifické, jako například těhotnou, to znamená, my můžeme nasimulovat i například porod.
1: A co všechno ty figuríny umí?
5: Můžeme nastavit, kým stylem má figurína dýchat, jaký má mít krevní oběh, to znamená, jaký na něm naměříme tlak. A můžeme přes některé figuríny i komunikovat.
6: To největší pozitivum je prostor, technologický pokrok, který zde vlastně budeme prezentovat, tu nejmodernější techniku, která v České republice momentálně v rámci těch vzdělávacích center je instalována.
1: Ředitel zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Igor Pár.
6: A je to, řekněme, i to zázemí pro to naše vzdělávací a výcvikové středisko, které jsme doteďka měli velmi skromné. Výcviky probíhaly v zasedací místnosti ředitelství, probíhaly v rámci našich chodeb a od dneška budeme mít už klid na chodbách.
1: Výcvikové a vzdělávací středisko v Pardubicích stálo včetně vybavení 45 milionů korun. Pardubický kraj, který záchranku zřizuje, na stavbu získal evropské dotace. Kromě záchranářů ho budou využívat taky studenti Univerzity Pardubice a jiné složky záchranného systému. Z Pardubic Anna Svoborová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas

0: Jestli pak si ještě vzpomenete na školní branné dny, zajímá vás vojenská technika z minulého století anebo civilní obrana? V tom případě vyražte už tuto sobotu do tajemného krytu ve valech Pardubického zámku, kam nás pozve také Matěj Bekera z Východočeského muzea v Pardubicích, který je teď se mnou ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne vám i všem posluchačům.
0: Ten program, který tam chystáte, se dá rozdělit na dvě části, řekněme vnitřní část a venkovní část. Ta venkovní začíná už v dopoledních hodinách, tuším, že v 10 hodin. A co nabídne? To je moje první otázka.
1: No tak od 10 hodin už přímo před krytem civilní obrany bude ležení, které si připravil Military Club Ostřešany společně s Rescue Info na Severky, takže tam bude jak ukázka dobové techniky, která se používala nejen v civilní obraně v druhé polovině minulého století, tak i ukázka soudobé ochrany obyvatelstva a zároveň jsme tam společně s nimi připravili překážkovou dráhu, kdy děti můžou kdykoliv od 10 až do 17 hodin si ji vyzkoušet. No a zároveň v těch 10 hodin také začíná program Braná výchova, který jsme si připravili právě pro rodiny s dětmi a primárně je určen teda pro děti, kdy si děti právě můžou vyzkoušet, jaké to bylo si nasadit tu pláštěnku, nasadit si pytlíky na ruce, na nohy, nasadit si plynovou masku a hlavně seznámit se s tím, proč vůbec ty kryty vznikly a jak fungovaly třeba ten velitelský štáb civilní obrany, který tam v tom krytu fungoval.
0: Je ten branný den spíš takovou retrospomínkou, nebo se tam lidé naučí něčemu, co by v případě krize mohli skutečně využít?
1: Určitě oboje. Je to vzpomínka na to, jak civilní obrana fungovala v minulosti, tak je to zároveň i návod toho, jak třeba dnes, kde jsou všude třeba v Pardubicích kryty, to se taky dozví. Zároveň, jak vůbec tady ten systém té ochrany funguje a kdo vůbec převzal tu civilní obranu v 90. letech a kdo ji využívá dnes v rámci toho integrovaného záchranného systému. A proto jim ukážeme vlastně i současné masky, současnou ochranu, takže nejen to, co platilo do roku 1989.
0: Takže to je venku před krytem u toho rondelu 10 až 17. No a ten vnitřní program?
1: No vnitřní program, to je právě ta braná výchova, která bude od 10 hodin. Kdyby kdokoliv chtěl přijít, tak jenom doporučujeme se dopředu udělat rezervaci, protože je tam omezená kapacita, ale jinak neplatí se tam vstupné ani z dalšího. No a potom odpoledne ještě budou od 13, 15 a 17 hodin kostýmované prohlídky toho krytu s příslušníky toho velitelského štábu a zároveň s našimi zkušenými průvodci, kteří budou právě erudovaně povídat o tom, jak ten objekt byl postaven, co se v něm nacházelo, jak fungoval, ale samozřejmě počítáme s tím, že se tam taky můžou objevit nějaké děti, ale primárně pro ně doporučuju ten program od 10 hodin.
0: Dobře, v tom krytu to je zážitek, to jsem jednou absolvoval a mohu tedy doporučit, doporučím asi i nějaké teplejší oblečení.
1: Určitě, v krytu je standardně do 15 stupňů Celsia nejvíce, takže vzhledem k tomu, že na sobotu se hlásí aktuálně kolem 30 stupňů, tak určitě doporučuju všem, kteří chtějí přijít ať už na program či na prohlídku a podívat se dovnitř, tak aby se teple oblékli.
0: Jak časově náročná je ta prohlídka?
1: Ta kostýmovaná prohlídka trvá necelé 2 hodiny a ten program Braná výchova pro ty děti od 10 hodin, tak ten je tak na 2 hodiny odhadem. Tam teda můžu mírně avizovat, že kdyby náhodou děti chtěli, tak dostanou i takové drobné odměny, které pro ně máme připravené, takže neodejdou úplně s prázdnou po tom programu.
0: Výborně. Další informace a všechny informace hezky pokupy najdete na internetových stránkách Východočeského muzea vcm.cz. Tam je i ten e-mail, kde se můžou rezervovat, včetně telefonního čísla. A v sobotu tedy nejdřív v 10 sraz u zámku.
1: Ano, přímo na zámecké pokladně.
0: Tak, to byl Matěj Bekera. Moc díky za váš čas a naslyšenou.
1: Já také děkuji a přeju všem krásný den.

0: Za námi škatule v podání skupiny Rangers a jedna otázka na vás. Věděli jste, že nos nám roste celý život? A víte proč? Odpověď nabídne už za chvíli dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že lidský nos se pozvolna zvětšuje celý život? Příčinou však není biologický růst, ale spíš opotřebení a zemská přitažlivost. Na kosterní základ nosu navazuje jeho chrupavčitá část, tvořená mimo jiné vlákny kolagenu. Ta s přibývajícím věkem ztrácejí svou pružnost a prodlužují se. O zbytek se pak postará gravitace. Čili náš nos ve stáří klesá a jeho špička se přibližuje k hornímu rtu. Hlavní funkcí nosu je samozřejmě čich. Docela snadno dokážeme díky němu poznat, co nám voní a co naopak smrdí. Dokázali byste ale určit, kolik vůní či pachů rozeznáte? Možná vás překvapí, že trénovaný nos umí identifikovat 5 až 10 tisíc podnětů. Zatímco pro vizuální nebo zvukové vjemy máme dost bohatou škálu pojmenování, u čichu je to horší. Správně nazvat odstíny vůní i pachů, to chce trénink a své o tom ví třeba parfuméři nebo degustátoři vín či sýrů. Kromě čichu nám nos slouží i k prevenci, ohřívá a zvlhčuje vdechovaný vzduch a tím chrání vnitřní sliznice dýchacích cest a plic.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: sedával tiše na sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Hliník se odstěhoval do Humpolce, anebo Hujer, Metalesku Blesku, anebo Už je čas, musíme jít. Když Ladislav Smoljak a Zdeněk Svirák psali film Marečku, podejte mi pero, netušili, že se v něm urodí desítky hlášek. Od premiéry legendárního filmu v režii Oldřicha Lipského uplyne právě dnes 50 let. Poprvé ho viděli diváci festivalu pracujících v pražském kině Blaník.
1: Marečku, podejte mi pero.
2: Když jsme končili natáčení Samoty, tak jsme běželi do auta, které nás vezlo na Marečka. Vzpomínám si, že jsem Láďovi říkal, Láďo, my nejen, že jdeme z filmu do filmu, ale my běžíme.
3: Zdeněk Svirák vzpomíná na to, jak v roce 1976 současně točili nejen Marečka, ale s Jiřím Menslem i film Na samotě u lesa. S Ladislavem Smoljakem Sviráka pojilo kromě přátelství i to, že byli oba bývalými kantory, a tak se rozhodli napsat film ze školního prostředí.
2: My jsme obdivovali předválečné filmy ze studentského prostředí podle těch žákových knih a říkali jsme si, že by si škola zasloužila zase nějaký film. A teď jsme stáli před otázkou, když to bude o dětech na základce, tak budou chtít, aby tam byla pionýrská organizace. Když to bude o Gimplu, tak tam budou muset být svazáci. A protože jsme oba měli zkušenost s tím, že jsme učili starší lidi, než jsme my, tak jsme si říkali, když to bude o dospělých, tak tu stranu tam nedají.
4: Hujer, jděte si po svých. Hujer, Metalesku, Blesku.
2: No a hodilo to spoustu zajímavých situací, jako třeba to rodičovské sdružení.
5: Kam až sahají Hujerovi?
6: Stůl je tady Hujer!
3: Žáky večerní školy si zahráli Josef Kemr, Iva Janžurová nebo Zdeněk Srstka, který pokaždé pouze jednoho spolužáka omlouval.
5: Hliník se odstěhoval do Humpolce.
2: Buď jsme tam dávali jména svých spolužáků dávných, třeba je tam Svátek, to byl můj spolužák. Někdy jsme taky šli do telefonního seznamu a zalistovali a to jsme netušili, že se to stane celonárodně populárním a že už ten Hujer se píše s malým H a je to pojem pro šplhavce.
7: Co jdu, profesore? Za minutu bude zvonit.
5: No a co?
7: Že už začne hodina.
5: Ano.
7: Už je čas, musíme jít.
3: Hlavní úlohu Jiřího Kroupy, který si potřebuje dodělat maturitu, si zahrál Jiří Sovák. Tomu autoři text napsali přímo na tělo. A proč se vlastně film jmenuje Marečku, podejte mi pero?
2: To se odvíjelo od názvu prvního filmu Jáchem hodil do stroje. Ten se původně měl jmenovat Vysoká fáze. Tak já jsem zalistoval ve scénáři a našel se tam větu Jáchym hodil do stroje. No a pak jsme na tomhle schématu stavěli ten další Marečku, podejte mi pero.
3: Dodává Zdeněk Svirák a připomíná, že Františku Kovaříkovi, který hlášku o Marečkovi pronášel, bylo při natáčení právě tolik let, kolik je mu nyní 90. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Východočeské divadlo Pardubice uvádí adaptaci básnické sbírky Karla Jaromíra Erbena Kytice.
1: Česká literární klasika jako hudebně vizuální podívaná v režii Janky Ryšánek-Šmitové a s hudbou Vladivojny Lačia.
0: Od 20. června na letní scéně Východočeského divadla pod hradem Kunětická hora.
1: Mediálním partnerem je Český rozhlas Pardubice.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Tati, můžou v muzeu lítat letadla, jezdit kola a houkat hasiči?
5: Tak to by mohlo jít jedině v Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě.
4: Opravdu?
5: No jasně. A ještě se podíváš na slavná auta, hasičské stříkačky nebo nebeskou blechu. A spoustu věcí si můžeš sám vyzkoušet, abys poznal, jak to funguje.
4: Tyjo, to je bezva, tam jedeme.
6: Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě. Technika, která žije.
7: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
8: Koupaliště v Brandýse nad Orlicí zahajuje provoz. V areálu ke tvrzi v Pardubicích by mohl vzniknout internát pro studenty. Stovky zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu budou v pondělí stávkovat a zítřek bude slunečný, teploty až 29 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Koupaliště v Brandýse nad Orlicí po třech letech kompletně zahajuje provoz. O obnovu zchátralé plovárny ze 70. let se postarala skupina místních dobrovolníků. V uplynulých dvou letech opravili brouzdaliště a menší bazén, letos dokončili obnovu velké bazénové vany. Areál je volně přístupný, říká člen dobrovolnického týmu Lukáš Nový.
9: Vstupný nebude určitě žádný, protože máme ještě rozjetou internetovou sbírku, kde vlastně v podmínkách, že po ukončení té sbírky 3 roky se ještě nemůže na tom místě vybírat vstupný nebo nemůže to být za komerčním účelem. A jinak otevírací doba je 24 hodin denně, protože vlastně je to přírodní koupaliště.
8: A víc uslyšíte v našem vysílání zhruba 15 hodin a 50 minut. Pardubický kraj připravuje projekt na výstavbu internátu pro studenty v Pardubicích. Vzniknout by mohl v areálu ke tvrzi, kde víc než 100 let stál bývalý dětský domov. Kraj ho loni nechal zbourat a místo něj nechal postavit dvojdomek pro děti z dětského domova. Hejtman Martin Netolický z uskupení 3PK je přesvědčený, že město internát potřebuje.
10: V Pardubicích dlouhodobě vidíme nedostatek míst pro naše žáky a studenty na středních školách. Centrální domov mládeže, který je na Dukle, tak nedostačuje svojí kapacitou. Takže my jsme se rozhodli, že přistoupíme k realizaci objektu, který umožní bydlení pro přibližně 100 studentů.
8: V Trutnovské České lesnické akademii kontroloři z Královéhradeckého kraje objevili desítky pochybení. Vyplynulo z ní například, že končící ředitel Lesnické akademie Miloš Puchobratský si loni bezplatně půjčil služební auto na hokejové mistrovství světa v Dánsku, nebo podle knihy Jíst řídil 2 svá služební auta naraz. Puchobratský minulý týden požádal o uvolnění z funkce. Jeho konec ale podle mluvčího kraje Dana Lechmana s výsledky kontroly nesouvisí. Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu budou v pondělí stávkovat. Do protestu se zapojí stovky zaměstnanců. Chtějí tak dát najevo nesouhlas s vládním plánem na zrušení koncesionářských poplatků. Pondělní stávka se projeví ve vysílání televize i rozhlasu. Výjimkou budou dětské stanice nebo zpravodajství. Podle generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala mají zaměstnanci na stávku právo.
11: Vedení Českého rozhlasu respektuje právo zaměstnanců vyjádřit samozřejmě svůj postoj k otázce, která se bezprostředně dotýká budoucnosti veřejné služby. Naší povinností jako vedení Českého rozhlasu je zároveň ale zajistit, aby Český rozhlas i v den stávky v co nejvyšší možné míře plnil své zákonné poslání vůči posluchačům.
8: Zrušení koncesionářských poplatků vláda schválila v pondělí a argumentuje tím, že rozhlas a televize hospodaří neefektivně. Vláda zároveň počítá s tím, že budou ze státního rozpočtu dostávat méně peněz než teď z poplatků. Ředitelé rozhlasu a televize už řekli, že v takovém případě budou propouštět.
7: Počasí.
8: Zítra bude v Pardubickém kraji skoro jasno až polojasno, během dne přechodně i oblačno a zejména na horách výjimečné přehánky. Teploty 26 až 29 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky zítra většinou dobré.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
8: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Zdržení na silnici 1/35 na úrovni Vysokomýtského letiště a na příjezdu do Litomyšle ve směru od Vysokého Mýta.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Ve Spojených státech to teď není až taková vzácnost vidět hrát Messiho, ale noc na dnešek byla speciální. Slavný Argentinec se stal prvním člověkem, který si připsal start už na 6. mistrovství světa a ještě k tomu dal Alžírsku 3 góly. My vás do Kansas City zavedeme v další části dnešního dobrého odpoledne a nejenom tam, podíváme se i do Brandýsa nad Orlicí, kde po 3 letech, jak jste slyšeli před chvílí ve zprávách, dokončili opravu ještě donedávna schátralé plovárny 70. let. Je čerstvě napuštěná a právě dnes zahajuje provoz. Další podrobnosti tedy za pár minut. A co se muziky týká, Dalibor Janda nám zaspívá také skupina Jelen, Valdemar Matuška nebo Olympik. Přejeme krásnou středu, 17. červnový den a připomínám, že Adolfové a Adiny dnes slaví svátek. Přejeme všechno nejlepší.
5: Dobré odpoledne s Miroslavem Hrubanem.

0: Valdemar Matuška a kladivo doznívá ve středečním dobrém odpoledni Českého rozhlasu Pardubice. Koukám se, co nás čeká dál, tak návštěva Brandýsa na Turlicích, už jsem říkal, z muziky Jelen, Albano, Romina Power a spousta dalších.
1: Počasí.
0: A venku se nám otepluje, navíc se blíží první letní den. I o tom budeme mluvit s meteorologem z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, Imrichem Drapákem. Dobré odpoledne.
2: Pěkný den přeji.
0: Jak jsem naznačil, teploty letí nahoru. Jak to vypadá právě teď na východě kraje?
2: Ty teploty budou někdy kolem těch 25 stupňů se dneska pohybovat maximálně. Postupně nám bude večer ubývat oblačnost. Ještě se nám v těch odpoledních hodinách může ojediněle vyskytnout někde na horách nějaká slabá přehánka. A vítr mírný severozápadní až západní 2 až 6 metrů za sekundu bude postupně večer slábnout.
0: Mm-hmm. No a v dalších dnech bude ještě tepleji.
2: Ano, bude se nám ještě více oteplovat, začne k nám proudit teplý vzduch od jihu. V noci postupně bylo jasno až skoro jasno, k ránu výjimečně se nám může vyskytnout mlhy, 15 až 12 minimální teploty a zítra už nějakých 26 až 29 stupňů a skoro jasno až polojasno. Bude přechodně oblačno, zejména na horách se nám výjimečně může vyskytnout nějaká přehánka a potom v další den bychom se už dostali v přes 30 stupňů. Pátek maximální teploty 28-32 a potom v sobota asi nejtepleji, tam nějakých teplot 30 až 34, někde v Polabí, tam by dokonce mohlo běžně kolem těch 630 stupňů Celsia a neděle opět nějakých kolem těch 32 stupňů Celsia a v sobotu, v neděli už se nám v odpolních hodinách z toho tepla můžou dělat nějaké bouřky nebo přehánky.
0: Výborně, takže léto je skutečně tady a myslím si, že se to užijeme do sytosti. Vám díky za informace o počasí a do Hradce přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Vám taky hezký den, naslyšenou.

0: 15.21, středa 17. června, ladíte Český rozhlas Pardubice. 3 roky práce, stovky kubíků betonu, no a hlavně odhodlání místních dobrovolníků. Schátralá plovárna v Brandýse nad Orlicí je po letech znovu připravená na koupací sezónu. Dnes se zahajuje provoz a reportérka Českého rozhlasu Pardubice Barbora Soukupová byla u toho, když se bazény začaly plnit vodou.
1: A voda už začíná přitékat právě teď ze vpusti. My jsme na dně zatím ještě prázdného velkého bazénu s členem dobrovolnického týmu Lukášem Novým. Tady jste vpusti hned na začátku, jak začala proudit voda, tak malá žabka tam vylítla.
2: Jo, oni se tam takhle občas schovávají, to je taková každoroční tradice, by se dalo říct. Voda sem teče ze studny, před chvilkou jsme zapli čerpadla, tenhle velký bazén se vlastně napouští zhruba 24 hodin. A jakmile napustíme ten velký bazén, tak se přemístíme na ten prostřední, tam to trvá méně, tam je to asi 4 až 5 hodin, než se to napustí.
1: Opravou velké bazénové vany vy jste de facto zakončili tu hlavní obnovu celého koupaliště.
2: Tak letos vlastně ta největší práce, která byla pro nás, tak to bylo vyzbíjení těch stěn tady v tom velkém bazénu. 4 dny, 2 víkendy jsme to měli rozdělený. Ten první den nás tady bylo méně, to jsme tady byli asi v 6. Pak jsme si pozvali nějaký posily, brigádníci tady byli, pak ještě jedna firma nám trošku vypomohla, takže nás tady mohlo být asi 15. Potom, co se to vyzbíjelo, tak následně další víkend jsme měli připravený, že jsme betonovali ten žláb po celém obvodu. Jsme měli asi taky na víkend a něco. Potom, co jsme zabetonovali ten žlab, tak následně na to probíhala injektáž, kterou nám vlastně dělala firma, to bychom sami nezvládli. Následovala sanace, což už dělala taky firma, co nám dělala vlastně minulý rok ten prostřední bazén. Po té sanaci jsme naběhli my a šli jsme natírat.
1: Celá ta obnova koupaliště vám trvala 3 roky. Jaké to bylo teď poslední rok? Byla na to ještě síla a chuť?
2: No, popravdě už poslední rok ta síla i chuť docházela. Ale pořád tam byla vidina té cílové rovinky, takže jsem si říkal, že ještě musíme vydržet, doběhnout do cíle a slavnostně to předat městu a vrátit se zase ke svým normálním životu.
1: Město převezme od dobrovolníků koupaliště do správy v příštích dnech. Je tu s námi také starosta Roman Buchtel z uskupení Máme rádi Brandýs.
3: Samozřejmě jsme byli rádi, pokud to dělali dobrovolníci, bylo to příjemné, ale teď je potřeba se k tomu postavit čelem a dál to bude na zaměstnancích města. Pracovníci technické čety budou muset teď přebrat pravidelné sekání. Bude potřeba taky možná každý den kontrolovat vodu, jestli tam nespadla nějaká žába nebo myš. Záleží, jaké bude léto, vypadá, že bude hodně teplo, takže určitě bude i velký výpar, takže bude potřeba dopouštět pravidelně. Čas od času je potřeba i bazén vypustit, komplet vypustit, vyčistit a znovu napustit.
1: Koupaliště je otevřené ode dneška. Vstupné je zatím díky internetové sbírce na jeho obnovu zdarma a provoz není omezený. Z Brandýsa nad Orlicí Barbora Soukupová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: čem se mluví?
1: Letní měsíce jsou pro řidiče tradičně symbolem dopravních omezení. Ani letošní rok nebude výjimkou. Jaké opravy nás čekají? Jsou skoordinované tak, aby provoz zůstal plynulý? Kdy bude opět průjezdný most Pavla Vonky v Pardubicích? V pořadu O čem se mluví odpoví ředitel správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák. Ve čtvrtek v 17.30.
0: Český rozhlas Pardubice, O čem se mluví, s Milenou Vápeníkovou a jejím hostem. Český rozhlas.

0: a pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa 17. června. Svátek má ušlechtilý vlk Adolf a tady je Petr Jungmann. Dobrý den. Doktorát filozofie byl na Karlo Ferdinandově univerzitě, dnešní univerzitě Karlově v Praze, udělen první ženě před 125 lety. V roce 1901 byla tou první Marie Zdenka Baborová. Velkou senzaci zažili fotbaloví fandové v roce 1962. Naši fotbalisté jeli na šampionát do Chile jako outsideri. 17. června ale nastoupili v památném finále proti Brazílii. Josef Masopus náš tým poslal do vedení. Kanárci ale kontrovali třemi góly. Přesto stříbro z mistrovství světa je historicky nejlepším výsledkem našeho týmu. Jedno z velkých setkání české, slovenské a federální politické reprezentace o státoprávním uspořádání Československa se odehrálo před 35 lety v roce 1991 na zámku v Kroměříži.
3: Jak podotkl Pavel Rychetský, v demokracii není ani možné, aby se všichni shodli.
2: 22 stran a hnutí se tam sešlo, aby jednali, jestli země bude zemí spolkovou, federativní nebo konfederativní.
3: Například Václav Klaus si před chvílí postěžoval, že to jde všechno hrozně pomalu.
2: Další milník maratonu jednání jen vyostřil už tak napjaté vztahy mezi českou a slovenskou stranou.
4: Pán prezident, kam nás vedete?
2: Tak to reagoval Václav Havel.
5: Mně záleží na našich národech, kam se chtějí ubírat. Já jsem poslední, kdo by komukoliv upíral základní svobody a práva, které má.
2: Ještě před 5 lety stála a fungovala v obci Hlubině na Příbramsku poslední telefonní budka u nás. 17. června 2021 se slavnostní demontáží uzavřela éra veřejných telefonních automatů u nás, která odstartovala o 110 let dřív. Mobilní telefony pro ně byly příliš velkou konkurencí. Z budky v Hlubini se bez tak už 2 roky nevolalo. 2 roky. Ani jeden hovor. 1,80 má dneska jeden z nejlepších cyklistů všech dob. Legendární Belgičan Cannibal Eddy Merckx. 46 má starší z tenisových sester Williamsových Venus. A já přeju hezký den.

0: Zasprintovali jsme si s Helenou Vondráčkovou. Ladíte Český rozhlas Pardubice, pokračuje dobré odpoledne. Lionel Messi nasázel v noci 3 góly Alžírsku. Jeho tým vyhrál 3-0 a zároveň se Argentinec stal prvním fotbalistou v dějinách, který odehrál zápas na 6 mistrovstvích světa. Hattrick se mu ale podařilo dát na této scéně vůbec poprvé a dohnal tím Němce Kloseho v čele historické tabulky nejlepších střelců. Kansas City ve městě ve státě Missouri na odlehlém americkém středozápadě se minimálně na tuhle noc stalo Messiho městem a byl u toho i náš zvláštní zpravodaj na turnaji Jan Kaliba.
1: Netrvalo ani 20 minut zápasu s Alžírskem a celá modrobílá část stadionu v Kansas City už oslavuje novopečeného rekordmana. Argentinci mají v hledišti jasnou převahu. Modrobílé tričko s Messiho jménem tady má snad každý druhý z nich, ale Messiho je plno nejenom tady na hřišti a na tribunách, ale i v celém městě. Při procházce centrem několik hodin před zápasem potkávám i tady Messiho doslova na každém kroku. Dokonce celé organizované skupiny lidí s pruhovanými dresy a desítkou na zádech a většinou to nejsou Argentinci. Messi mu propadli i místní. Zastavuju skupinku mladých Američanů, kteří vypadají jako bratři v Messiho triku. Zjevně míří do jednoho z barů, jak říká Brooke. Věděli prý, že tu hraje dnes Argentina, tak si každý koupili dres a jaký jiný než Messiho. Fotbal je pro ně zjevně trochu novinka, opakovaně mluví hlavně o tom americkém a o zdejším v poslední době veleúspěšném týmu Kansas City Chiefs. Jeden z nich, Will, ale přihrál evropský fotbal od malička, fandí Arsenalu a během šampionátu si k týmu USA přibral Argentinu. Na stadion se prý teď nedostal, ale na druhou stranu vidět na americkém středozápadě Messiho, to díky jeho angažmá v Miami není poslední dobou samo o sobě takový svátek.
2: Když tady naposledy hrál proti Sportingu Kansas City, tak jsem na tom zápase byl. Viděl jsem ho dát gól z přímého kopu. Paráda. Dnes jsem nešel, protože na to upřímně nemám. Na místní ligu se na Messiho taky všude prodávají dražší vstupenky. Stálo mě to asi $80, ale pořád mnohem levnější než mistrovství světa.
1: Říká Will a jak tak stojí s kamarády Brookem a Graysonem vedle sebe, předhánějí se v tom, co všechno na Messim obdivují. Brook říká, že to Messi prostě umí a je radost ho sledovat, ať máte fotbal rádi nebo ne, tak jako u Tigra Woodse. Golf prý Brook nesleduje, ale na Woodse se vždycky s chutí podívá.
3: He's just so good. I enjoy watching him play, obviously, but his talent brings people together. People were crying.
1: Podle Graysona Messi spojuje lidi. Vzpomíná si, že při zápase Miami se lidi objímali a plakali. Messi je součástí kultury, říká. A Will to zakončuje poznámkou, že vidět hrát Messiho je jako dívat se na Picassa, když maluje.
4: Watching Messi play soccer is like watching Picasso paint.
1: Argentinců žije ve Spojených státech poměrně málo oproti přistěhovalcům z jiných hispánských zemí, ale mám trochu dojem, že půlka jich je tady na stadionu Arrowhead. Messi koncertuje, oni rozjeli své tradiční zpěvy. A Stella, starší dáma s vlasy nabarvenými na bledě modro, mi ukazuje, že jí srdce buší jako blázen.
5: My heart is like palpitating.
1: Vidět hrát Messiho při jeho rekordním startu na 6.

mistrovství světa a ještě dát všechny ty góly, to je prý splněný sen. Jsem do státu Missouri, přiletěla až z Kalifornie, ale jak říká, zamesím, by Argentinci šli kamkoliv. Z Kansas City, Jan Kaliba, Český rozhlas.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Obcí s názvem Bělá je v Česku víc než 20. Ta Rohovládova je ale jen jedna. Řekneme vám, jak vesnice přišla ke svému neobvyklému názvu. Zjistíme, jestli má nedaleká studánka opravdu léčivé účinky, jak věřil místní lékař. Prolistujeme obecní kroniky a pozveme vás taky na makový cheesecake do vyhlášené cukrárny. Provede vás Vilém Branda.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Jak zpívá skupina Kryštof? Hned teď pojďme kouknout na to, co vás čeká ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice dál, tak docela třeba ještě Bee Gees nebo Meky Žbírka. Pak zprávy s Otou Gutwirtem a po nich odstartujeme Humoriádu dnes s Martinou Hudečkovou a Patrikem Rozehnalem. No a v 17 hodin zpravodajsko-publicistický souhrn informací z Pardubického kraje Den v kraji. Tím vás provede Petr Sajdl. No a teď spotřebitelský servis. Dneska se ptáte, jak vlastně funguje prodloužená záruka a také kdo určuje podmínky. I tentokrát na váš dotaz odpoví náš spotřebitelský odborník Josef Černý, kterému mimochodem stále můžete posílat své dotazy a své problémy, pokud nějaké řešíte, na e-mailovou adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. A teď už tedy jeho odpověď.
1: Pan Tomáš má 4 roky instalovanou fotovoltaickou elektrárnu a aktuálně má problém s baterií. Ta má záruku 10 let, ale zhotovitel podmiňuje její výměnu pravidelnými servisními a pochopitelně placenými úkony. Má na takové jednání právo? Pane posluchači, pokud prodejce poskytuje záruku nad rámec zákona, tedy delší než 2 roky, může si sám stanovit podmínky, za jakých takovou záruku poskytne. Záleží už jenom na vás, jestli jeho podmínky budete akceptovat.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Záchranáři Pardubického kraje mají v Pardubicích nové vzdělávací a výcvikové středisko. Královéhradecký kraj zveřejnil návrh železničního jízdního řádu pro příští rok. Česko čeká tropický víkend, na některých místech se teploty dostanou až k 630 stupňům. A zítřek bude slunečný, teploty ale nižší, maximálně 29. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Nové vzdělávací a výcvikové středisko pro krajskou záchrannou službu je v Pardubicích v Průmyslové ulici. Záchranáři tam budou nacvičovat situace, které se věrně podobají dennodenním výjezdům. Výstavba vyšla na 45 milionů korun, včetně moderního vybavení, a část pokryly evropské dotace. Ve středisku je projekční místnost, ve které jde na stěny promítat různá prostředí, vysvětluje lektor a záchranář Jan Ištvánek.
2: Pláže, náměstí, autobusového nádraží, vlastně cokoliv, co umíme nasnímat kamerou. My se vlastně snažíme udělat jim úplně věrohodné prostředí a připravit na to, v jakých podmínkách budou pracovat. Protože ty výjezdy do bytů sice převládají, ale výjezdy do ostatních podmínek a prostředí, jako na ty přelidněné diskotéky, jako třeba na náměstí, kde chodí lidi, ty jsou na denním pořádku.
0: V bývalém sídle policie v Chrudimi bude fungovat Centrum duševního zdraví. Radnice nechá za 2 miliony korun upravit část komplexu na Všehradově náměstí. Služby tam má zajišťovat organizace Amaltea a péče bude zacílená na děti a mládež. Královéhradecký kraj zveřejnil na webu veřejné dopravy Královéhradeckého kraje návrh železničního jízdního řádu pro rok 2027. Obyvatelé i samosprávy se k němu můžou vyjádřit a poslat své připomínky. Kraj je bude přijímat do 10. července a chce znát především konkrétní požadavky na spojení, které podle cestujících v současné nabídce chybí.
3: Návrh jízdního řádu připravila Správa železnic ve spolupráci s dopravci a objednateli dopravy. Královéhradecký kraj teď zjišťuje, zda navržené spoje odpovídají potřebám cestujících. Lidé proto mohou upozornit například na chybějící spojení do zaměstnání nebo do škol. Některé samosprávy už sběr podnětů organizují. Například vedení Čermné nad Orlicí na Rychnovsku vyzvalo obyvatele, aby své připomínky zaslali na obecní úřad do konce června. Obec je následně předá kraji k dalšímu posouzení. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Po víkendu bude v Česku tropické počasí. Už v pátek překonají teploty 31 stupňů. V sobotu se na jižní Moravě a ve středu Čech vyšplhají až k 630. V neděli se tropické počasí trochu zmírní, pořád ale budou teploty držet nad 31. Podle meteorologů bude kvůli velké vlhkosti vzduchu dusno. V sobotu a v neděli očekávají i silné bouřky. Kvůli vysokým teplotám vyhlásil Český hydrometeorologický ústav výstrahu. Na části území bude platit už pátek, o víkendu pak po celém Česku.
1: Počasí.
0: Zítřek bude slunečný, bude jasno až polojasno, ojediněle může být i oblačno. Nejvyšší denní teploty zítra 26 až 29 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď ta bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Na silnici číslo 17 u Stojic je přes silnici padlý strom, hlášený hasičům, měli by to upravovat.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Skoro povinně si můžete naordinovat Humoriádu každý všední den po 16. hodině. O víkendu to nahraďte hvězdnými návraty a pokaždé se setkáte s někým, kdo umí vzpomínat, umí komentovat a vybírat i dobré interprety. Dnes si tuhle roli bere na sebe Martina Hudečková. Ahoj Martino.
5: Ahoj, dobrý den.
4: Jsi nervózní.
5: Ale no tak trošku jo, přece jenom veřejně mluvit není jen tak úplně tak.
4: Budeme spíš veřejně vzpomínat.
5: Tak to jo, vzpomínat to já už můžu.
4: A taky budeme soutěžit o knížky z Humoriády.
1: Humoriáda.
6: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou.
7: co teď? Možná jsme spolu naposled, sladká

0: My jsme to slíbili, že si budeme vyprávět. Tady Michal Hruza, budu ti vyprávět. Tak teď chci slyšet rozhodnutí nad první ukázkou. Martina Hudečková vybírá ze seznamu o Moriádě.
1: Tak jestli si mohu vybrat, tak já bych šla po Miloši Kopeckém, panu Lasicovi a panu Satinském.
0: Dobře, jejich ukázka z pořadu Za dveřmi, tak si dáme kousek, posluchači pak rozhodnou.
2: No dobré, prostředí a nemocnice, ale tam se větě zprávat, to vím, ale povedzme, prostředí je celkom jiného charakteru. Prostředí je, kde se objavují však děvčata a...
3: S vaším dovolením. Vy můžete myslet buď bar, anebo plovárnu.
2: No tak já myslím, že bychom mali radšej hovorit o takom prostředí, které je nám bližší, však plavárny.
3: Bar! Zůstaneme u té plovárny. Pane, radím na plovárně zásadně županu. Županu. V plavkách si vás nikdo nevšimne, teda mě jo. Mě si všimnou právě. Župan.
4: A keď si vás nevšimnu?
3: No, tak fakt radím najít nějakého známého, domluvit se s ním.
4: Ano, aby se on začal topit, skočit za ním, no. Župan dole, nafackat ho, vytáhnout za pače si na breh a jste hrdina.
3: Celá plovárna je vaše!
4: Ano,
3: to samozřejmě sympatie patří hrdinovi. Já si vždycky říkám, třeba například písničky, že ano. No kdo je oblíbenější než zpěváci, jenže?
2: Snad zpěváčky, ale to je vlastně...
3: Ano, zpěváce, že musíte to být. Jenže já si říkám, ano, jsou oblíbení, ale za jakou cenu? Čím je to vykoupeno? Přemýšlej. Je to vykoupeno obsahem, smyslem písně. Tam přijde tam mladý, krásně, vypadá urostlý, šlachovitý, čistý chlap. Ne. Perfektně oblečený vypadá.
4: Samý šperk.
3: No, ještě kroužek do nosu by měl. Sako podle posledního střihu, prosím.
4: Co je to?
3: Tak to ne, asi... to není ono, ne, no, je
4: dávno.
3: Samozřejmě to lidi rozptiluje. Oni se koukají na ně, jak vypadá. A ta písnička se vytrácí.
2: Obsah se ztrácí.
3: Ano, proto já se domnívám, že při písni by kamera měla zabírat jaksi z člověka to jednak méně důležité a méně zajímavé.
2: Nepodstatné.
3: Nepodstatné, tak se řekněme. Chodidla a nohy, řekněme, po kolena, jo?
2: Nohy samozřejmě u mužů, však?
3: Ano, no u žen hlavu. Já mám vizi, že k tomu televize jednou dospěje.
2: Ano. To znamená, že ak by mal vyniknout obsah písně, zpěvák by mal být vlastně fádný, nevýrazný.
3: No, já rád vidím škaredý.
2: Ano, tak to jako postavou skôr invalid však.
3: Proč se koukáte na mě přitom?
2: Jedným slovom, nevýrazný typ, aby mohl vyniknout obsah té písně.
3: Velice správně. Řekněte mi ale, prosím vás, kdo podle vás by měl tedy zpívat.
4: No, přece my!
5: Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Ústřední dvojice toho pořadu, tedy Milan Lasica a Julius Satinský, tak s někým z nich potkala se s Martinou? Viděla jsi se?
1: Potkala jsem se s panem Lasicou, když jsme s Jurajem byli na filmovém festivalu v Trenčanských Teplicích a tam pan Lasica tomu šéfoval, tomu festivalu, a měl vždycky jako v pracovní náplni večírek, vlastně večeři s hlavním hostem, a to byl tehdy Juraj.
0: Aha.
1: Byl hlavní host. A takže jsem se octla na takový večeři s panem Lasicou, paní Vašáriovou, Juraj a já. A ze začátku to bylo, ano, pane režisére, ne, paní Vašáriová, děkuji, paní Hudečková. A takové jako, inu jako na festivalu, takové
0: strojenější,
1: takové královské. No a potom byla jedna sedmička velmi dobrého vína, druhá sedmička, pánové pak přešli, myslím, na nějaký panáčky. A končilo to strašně veselým večírkem, kdy jsme se všichni hyňali, opravdu vyhněli jak malé děti a s paní Vašáriovou jsme si vyprávěli o sestrách.
0: Ano.
1: Ona tedy mluvila o Milce, že jo, já o svý, o Lince, o svý sestře a vyprávěli jsme si, jo, a to bylo tehdy u babičky a dědečka, když jí spadla panenka do Senkrůvny. No a Milka a Senkrůvna, to je taky. A teď prostě začínalo to upjatě, ano, pane režisére, ne, ano, pane režisére. A končilo to takovým rozhyňaným, veselým večírkem, ale protože to jsou noblesní lidi, tak to bylo stále na úrovni.
0: Ano, ano, takže čas a vínko pomohlo takhle, ano, zbořit některé ty společenské bariéry a zafungovalo to. A to jste byli jenom sami takhle večeře, nebo jako ještě
1: to jsme byli
0: další? Jenom...
1: Ne, to právě bylo takhle ve čtyřech.
0: Jo.
1: A proto to, ten začátek je takový jako...
0: Takže salonek nějaký?
1: Tak, ano, salonek, prostě high life. Bylo to všechno velmi high life, ale končilo to těma veselýma historkama o těch dědečkách a babičkách na vsi a jo, co z toho vyplývalo. A
0: nějaké společenské fópa neproběhlo, že
1: ne,
0: se někdo pokecal?
1: Ne, jsme byli velmi všichni distingovaní.
0: Jo, jo.
1: Já jsem se teda klepala jak ratlík, protože já jako jsem schopná, moje práce s příborem je slavná.
0: Jo.
1: To já dokážu katapultovat o kyselé okurky nožem a tak, takže jako já jsem se přesně bála, já jsem skutečně, ač mi to málo kdo uvěří, jenom jobala,
0: ano,
1: protože jsem si říkala, aby prostě neskončil nějaký knedlík nebo něco u pana Lasici na klíně, že jo.
0: Martina Hudečková je naším hostem. Vybrala na úvod Milana Lasicu, Julia Satinského a taky Miloše Kopeckého. Můžeme pokračovat s Laci jsou a Satinským, když to zkrátím, anebo vám můžu nabídnout anekdoty z kabaretu pro pamětníky. Vy si je teď vyberte na telefonním čísle 731 809 nebo hlasujte SMS-kou, pak je ale posílejte na jiné číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B nám stačí, ať víme, do které kolonky to padá. Tak to je náš pořad.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: První dnešní souboj vyhlásili jsme už před písničkou, pokračujeme dál, takže Milan Nasica, Julius Satinský, varianta A, varianta B jsou anekdoty. Komu dáváte hlas? Ptáme se s Martinou Hudečkovou, vás co voláte? Tej tu telefon.
4: Dobré odpoledne, vám oběma přeje Vláďa z Hladovic a ptal bych si anekdoty, Bčko, díky.
3: Vláďo, my děkujeme vám za volání do Humoriády na číslo 731 800 900. Kdo tam je?
5: Dobrý den, tady Martin ze Přehozdí. Zdravím vás i vašeho milýho hosta.
6: Děkuju.
5: A dal bych si Bčko.
3: Anekdoty, opět další bod. Děkujeme za to. Kdo další?
7: Miroslav z Karviné. Dobrý den pro oba a volím anekdoty.
3: Taky volíte anekdoty. Děkujeme za zavolání. Děkujem. Přepojeme samozřejmě na dalšího, kdo využil našeho spojení. Kdo pak to je? Vítejte u nás.
8: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím paní Martinu a Patrika Rozehnala.
6: Děkujem.
8: A dáme si anekdoty.
3: Dobře, tak jo, rozhodnuto. Budou to. Na začátku to vypadalo spíš na pokračování, ale nakonec jste udělali změnu, vybrali jste anekdoty, ty zvítězili a my je tedy pouštíme.
9: Tady v tom paneláku máte takový krásný skříně ve zdi.
10: Jaký skříně? To jsou přece pokoje.
11: Obžalovaný, chcete ještě něco dodat?
10: Ani ne. Mně už těch 5 let stačí.
12: Člověče, mý dceři je zítra 15 let, tak no. Si myslím, že si s ní asi budu muset promluvit o těch choulostivých věcech.
13: Kamaráde, to budeš koukat, co se dovíš zajímavých věcí.
14: Pojďte sem, Přeslíčková.
15: Ano, prosím.
14: Jako ředitel vám musím říct, že tohle to není továrna, to je blázinec.
15: Kde pak blázinec? Tam je aspoň ředitel normální. Nerada mluvím, Žáno. Pokynuli takto hlavou, znamená to, že přijdete. Rozumíte?
10: Ano, úplně. Taky nerad mluvím. Zakroutím-li takto hlavou, tak to znamená, že nepřijdu.
12: Poslední, nechodili my jsme spolu do obecné školy?
11: Se mnou žádnej plešatej do obecné školy nechodil.
12: Studentko Kájo, musím se vám přiznat, že je mi 8 studentů milejších než vy.
16: Mě taky, soudruhu profesore.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Kabaret pro pamětníky a tedy série anekdot. Možná ještě přijdou další, až vám nabídnu další ukázku, budete přemýšlet, tak... Vypráví se ještě anekdoty mezi herci, když jedu na zájezd? Nebo to
17: zcela jistě, ale můj život je tak pohnutý, že já dávám přednost historkám ze životu.
3: Ty jsou taky vtipné.
6: Ty jsou velmi vtipné.
3: To tak jako přichází samo za tebou, nebo spíš jako to nasáváš od ostatních, že si necháš vyprávět, co si jim stalo.
6: Ale ono je to takový inspirativní, že jo? Protože to je takzvaný to štengrování, že někdo řekne, no představte si, co mně se stalo. No to nic není, to já teda moje, a víte, moje sestra mi řekla, no ale to nic není, protože moje sestra mi řekla. A to potom jako, a ty historky ze života já mám tak nějak radši.
3: Jo, to mi připomnělo toho menšíka, který tady byl, slyšet, ten taky tímhletím stylem trošku vyprávěl.
6: Ano.
3: Potkala se s Menšíkem nebo ne?
6: Potkala jsem se s panem Menšíkem a pan Menšík byl shodou okolností tatínkem mé spolužačky Martiny Menšíkové a když jsem jí přenechávala o maturitě svoje taháky na maturitu.
3: A to se jako dědí takhle? Jako,
6: to se dědí.
3: Nebo to si vyžádala?
6: Já měla velmi žádané taháky, protože já jsem to napsala maličkýma písmenkama a byly naprosto geniální. Kolovali po celé konzervatoři a s mýma tahákama maturovalo normálně několik jako ročníků. A
3: myslíš, Martina, že tam ještě jsou?
6: Myslím, že ne, to už nepřežili. Ale Martina byla jedna z těch, která právě jako ty taháky ode mě dostala a pan Menšík mi následně napsal, jen ať se to naučí sama.
3: Takže to bylo takovéhle setkání vlastně soukromé, nikoli herecké.
6: Ne, herecké jo. Ne, bohužel jsem s panem Menšíkem.
3: S Martinou se vídá?
6: S Martinou se nevídám a to je mi taky líto, protože ta je taky strašně vtipná. To má po tatínkovi.
3: Jo, podědila to. Vážení, čím budeme pokračovat? Další várku anekdot, tedy tentokrát hospodský mezi Zlatém říže, nebo nám něco povypráví, přečte kousek povídky Jirka Krampol. Vybíráte si vy. 731 800 900, naše telefonní číslo sem do studia a SMS-kové 90 011 04. Stačí heslo, nemusíte se rozepisovat, pokud píšete Humor Mezera A, hlasujete pro anekdoty, když Humor Mezera B je to hlas pro Jiřího Krampola. Tak do toho, je to na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme s humoriádou a ještě s druhým soubojem. Ve hře jsou anekdoty a nebo povídka, část povídky v podání Jiřího Krampola. Vybíráte si na telefonu 731 800 900 a naslouchá vám Patrik Rozehnal a Martina Hudečková. Kdo je tam na telefonu ukryt v téhleté chvíli? Dovolal se.
2: Haló.
1: Ano, jste to vy. Povídejte.
2: Haló.
1: Musíte si vypnout rádio, protože vás to mate, slyšíte ozvěnu. Tak když se nám rozhodne kdokoliv zavolat, prosím, zapomeňte na rádio a mluvte jenom s telefonem. Tak povídejte, Ačko nebo Bčko?
2: Já jsem neslyšela pořádně to, co tam je to A to nebo B.
1: Ačko jsou anekdoty, no. Bčko Jiří Krampol.
2: Tak Jiří Krampol, Bčko.
1: Dobře, zapisuju a děkuju zároveň. Kdo další? Kdo pak tam je? Jde nám to stěží teď nějak.
3: Jak se to zadrhlo.
1: Prosím, nejenom, že si stěžíte rádio, ale taky poslouchejte telefon. Tak do třetice, snad to vyjde.
2: No, vyjde. Dobrý den. Dobrý tady posluchačka Eva a já bych chtěla pana Krampola.
1: Dobrá, dáváme mu bod od vás.
2: Já vím, mějte se hezky.
1: Vy taky. Hezký poslech zbytku humoriády a dalších pořadů. Telefon opět obsazen.
4: Haló.
1: Ano, dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je Eduard. A chtěl bych pana Krampola.
1: Taky byste chtěl Krampola. Dobře, tak zase Krampola nebo anekdoty. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Roman Prostějov a přál bych si pana Krampola.
1: Taky, výborně. Tak jo, děkujeme, zdravíme do Prostějova. Mějte se pěkně a s někým to ještě uzavřeme v téhleté chvíli. Kdo se dovolal, vítejte u nás.
6: Haló, tady Květa ze Strážnice.
1: Ano, a?
6: Než to bych prosila.
1: Tak jo, na plné čáře v podstatě Jirka Krampol, takže část tedy povídky, jak jsem řekl, z Šimka a Grossmana, jak jsme se věnovali umění.
7: Láska k divadlu však zvítězila, i když musím konstatovat, že divadelní sál v budově Stodoly nebyl z nejvýstavnějších a co chvíli na herce padaly došky. Osvětlení bylo také chabé. Dost vadilo, že elektřinu vyráběl nápověda liščím ohonem a ebonitovou tyčí. Přesto jsme díky nadšení hereckého ansámblu v krátké době nastudovali Shakespeareovu hru Hamlet aneb Kralevic dánský. Režisér mi přidělil roli huhlajícího ducha. Už na zkouškách jsem strašil pěkně a pak přišla premiéra. Stodola byla narvaná k prasknutí. Přišli i lidi. Otevřela se opona z pytlů, pár slov a jde duch. To jsem byl já. Pomyslel jsem si, zahlédnu v novináře z Hradce. Píliu si musíš zaujmout, přišla tvoje chvíle. Obrátil jsem do sebe půl litr kozího mlíka s rumem a vyhoupl se anglickým trikem na jeviště. Začal jsem strašit tak silně a mocně, že jsem se sám vyděsil a utekl z jeviště. Ale nic, znovu kozinka, anglický trik a jsem znovu před lidmi. Koukám, kde je Hamlet. Chvěl se strachy pod Lipkou. Bylo mi ho líto, ale blesklo mi hlavou. Podlesí Hradec Praha a šlápl jsem na to. Hu, zařval jsem mocně. Několik dětí začalo plakat. Píliu si, děláš to dobře, řekl jsem si a zapálil kulisy, aby nám nebylo lépe vidět. Nemusím snad dodávat, že jsem přitom stále křičel text do role. Hu. Přední řady se hnaly ke vchodu, zatímco zadní byly už dávno venku. Stodola vesele hořela a plamen mohutně osvětloval mé anglické triky. Bylo to nádherné. Strci svou ebenovku někam. Volal jsem na nápovědu. Takhle se dělá světelný par. V tom mě režisér srazil zákrtně k zemi, podal mi písemnou výpověď a šel hasit. Tak skončila má první a poslední role. Já dodnes přemýšlím, byl-li to úspěch či...
0: Humoriáda.
1: Tak Než se rozhodnete psát rozhořčené dopisy a k tomu malovat fousaté obličeje, jak říkával náš chemikář, tak jde to na mou hlavu, že jsem vám pustil Miloslava Šimka, protože máme dvě varianty, ještě i s Jirkou Krampolem a mně se podařilo vytáhnout Šimka, snad nám to nebudete brát takhle za zlé a snad to vememe Krampola ještě nabídneme a můžeme si o něm aspoň popovídat.
3: Ano, o Jirkovi Krampolovi já velmi ráda mluvím, protože se mi povedlo, že jsem byla třikrát jeho hostem v pořadu Nikdo není dokonalý a třikrát jsem zvítězila.
1: Třikrát mozek?
3: Třikrát skleněný mozek tehdy ano. Ještě, takže já mám doma tři skleněné mozky. A, no tak aspoň něco, že jo, když tu a tam člověk o svém vlastním uvažuje, tak já mám ale tři skleněné.
1: Jak je těžký?
3: No, ono to zase toho skla není tolik.
1: Je to dutý nebo plný?
3: Je to dutý.
1: Je to dutý, aha.
3: Je to dutý mozek. Je to dutý ano, mozek. Takže mám celkem čtyři duté mozky, tři skleněné, jeden vlastní. Ale je to takové dekorativní.
1: Jo.
3: Ano,
1: jo.
3: Já jsem to postavila vedle Jurajova českého lva a vypadal tam mozek velmi důstojně.
1: Mm-hmm. Tři mozky, jeden lev?
3: Jeden nebo lev.
1: Lev hlídá mozky.
3: No, ano.
1: A práší
3: ano.
1: Se na to.
3: Práší se na to samozřejmě jako na všechny ceny, které kdy kde člověk dostane.
1: Jakou taktiku jsi zvolila, když jsi takhle třikrát vyhrála?
3: Taktiku absolutní skepse. Protože tam, že hádáte, kolik lidí z deseti to ví.
1: Ano.
3: No a teď vždycky ti lidé kolem mě, ty kolegové hádali, říkali, no tak tohle je tak lehká otázka, to bude vědět nejméně 8 nebo 7 Čechů. A já řekla 2. Zvítězila jsem. Další otázka. No to bude vědět nejméně 5 nebo 6. Já žádnej. Zase jsem zvítězila. Prostě jsem šla cestou největší skepse. Ano. Toto neví nikdo a měla jsem pravdu.
1: Teď už chápu, proč ty mozky skleněné jsou duté. Vážení, tak nabízím teď skutečně Jiřího Krampola.
3: No tak schválně.
1: A proti co, kdybychom dali proti Sandru Pogodovou?
3: Dáme.
1: Dobře, tak dáme to je varianta Sandru. Druhá, Bčko. Tak Krampol nebo Pogodová, Ačko nebo Bčko, humor, mezera, příslušné písmenko na číslo 90 011 04. Posílejte jako SMSku, anebo volejte přímo do studia 731 800 900. Jdeme na to, je to na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání. We'll be right back.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Patrik Rozehnal, Martina Hudečková na telefonu v této chvíli s námi. Kdo si vybírá a hlasuje v Humoriádě?
2: Dobrý den, tady Anna Písek, zdravím vás tam oba a prosila bych Krampola, děkuju.
1: My taky děkujeme za to hlasování. Dobrý den dalšímu.
3: Tady zase to strašidýlko ze Dvora Králové nad Labem.
1: Ano.
3: Zdravím paní Martinu a Patrika.
4: Děkuju.
1: Snad se nebudeme bát.
3: Co bylo jako druhá možnost?
1: Sandra Pogodová.
3: No tak si dáme Krampoula.
1: Dobře, ano, tak jenom to shrnu. Jiří Krampoul, Sandra Pogodová, z těchto dvou ukázek si vybíráte, hlasujete pro některou z nich. Kdo teď třeba?
5: Dobrý den, tady je Marie Sujeza-Lizovic. Já vás všechny zdravím.
4: Děkuji.
5: A zdravím paní, zdravím Karinko Flerovou z Bílu.
4: No to je starý hřích.
5: Ale krásný, já se na to dívám pořád, každý den při obědě, je to nádherné. Ale chtěla bych, když máme hlasovat, tak bych chtěla pana Krampola. A moc vás tam všechny pozdravuju, krásné léto.
4: Děkujeme vám taky.
1: Děkujeme moc za to přání. Ještě se někdo přidá? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady opět Martin ze Převozdí.
1: A?
6: Dal bych si pana Krampola.
1: Dobře, tak jo, tak já si držím palce. Snad je to teď Krampola.
4: Tak schválně.
7: Tak Jirko, všichni vědí, že ty pořád nikdo není dokonalý, děláš už
8: září, to bylo 10 let.
7: To je neuvěřitelný. Těch hlášek, jak lidi odpovídají, perly.
8: Za těch 10 let. Já jsem myslel, že když přijedem do nějakého jiného města třeba, že to bude jinak. To je všude stejný. Ty kraviny, co ty lidi říkají, to vůbec si ani ve snu nikdo z vás nedovede představit, to tam nemůžeme dát prostě. To je takový torzo, co tam je, jo. Já jsem to dřív dělal, jezdili jsme a teďka už asi 3 roky nebo 4 roky dokonce to nedělám, se neptám na té ulici, protože mě nikdo nic neřekl už. My jsme přijeli do nějakého malého městečka, tam si hráli děti, důchodci krmili ptáky, já přišel do parku, to bylo jak když přijelo gestapo a všichni zdrhli. A nikdo nic neřekl prostě, jo. Tak to museli změnit, tak tam museli nasadit nějakou holku. A to jsou kraviny, které, kdybych to nezažil na vlastní kůži, tak bych myslel, že se točí spíš science fiction a ne zábavný pořad. Já vám řeknu takový perly, jo. Tak třeba, jak se jmenoval slovenský zbojník Jánošík křestním jménem? Tak bylo Zdeněk, Evžen, asi 8 lidí říkalo Laďa, to se mi hrozně líbilo, že se Jánošík jmenoval Laďa a nějaká baba povídá Žebirené. Potom, to jsme točili v Praze u Vinohradské tržnice, my jsme to nemohli natočit, protože jsme se smáli jako debilové. Ten kameraman, ten se takhle klepal s tou kamerou, já jsem se smál jako vůl. Ten režisér taky, to nešlo vydržet. Takovej prapodivnej chlap a já povídám, prosím vás, vy chcete, já bych rád odpovídal. Já jsem říkal, no prosím, tak kdybyste byl tak laskav, mohl byste nám říct, co má ve znaku Česká republika?
9: Co má ve znaku co?
7: Já pám, co má ve znaku Česká republika?
9: Zvířátka?
7: Různá. Jak různá zvířátka?
9: Například antilopa? Nebo brablenec?

0: A otázka druhá, kdo zradil Ježíše Krista?
1: Koho pak to?
0: Já pám Ježíše Krista, kdo zradil. V Bibli se o tom hodně píše. Četl jste Bibli?
1: Ano, ano, mám Bibli doma.
0: Tak když máte Bibli doma, tak byste mohl vědět, kdo zradil Ježíše Krista.
1: Agent 007.
2: Humoriáda.
3: Takové nějaké otázky tam byly, Martino, to si taky takhle pamatuješ?
4: Nebo? Ano, ano, ano, já vím, že tam bylo jako otázka, kdo tvoří svatou rodinu. Mm-hmm. A to byl teda nesmírně, to byl velký úkot, co všechno, kdo všechno tvoří svatou rodinu, tak to bylo velmi vtipný.
3: Domlouvali jste se dopředu s Jirkou, o čem budete mluvit v těch vstupech mezi tím, než se bude hlasovat a typovat?
4: Velmi rámcově, protože Jirka Krampol má tyhle věci hodně v rukou a hodně tím vládne dobře a rychle a umí přešaltovat a zapojit své historky do toho, takže vás nikdy v režii nenechá.
3: Nikdy, prostě zachránil to nějakým vtipem.
4: Zachránil to vždycky. Kromě jednoho případu, kdy jsem svůj vtipný vstup založila na tom, že jsem měla takovou strašnou historku z finančního úřadu. No a ta historka šla úplně do ticha. Nezasmál se vůbec nikdo. No a pak jsem pochopila, že první 4 řady si koupil finanční úřad z toho města, kde jsme to točili.
3: Jo, tak to se nepovedlo. To jsou tak jako Holanďani.
4: To se někdy stane, ano.
3: Taková varianta. Vážení, na ty natáčení právě toho Nikdo není dokonalý vzpomínal Jirka Krampol i v té knižce, tedy Vylomeniny Jiřího Krampola, je tam tomu věnována jedna celá kapitola, kdy tedy vzpomíná, co všechno, kromě toho, co jste třeba teď slyšeli, zažil, co se provádělo a jací byli hosté a jaké otázky a odpovědi zazněly. Tak pokud ji nemáte, můžete si ji pořídit přes stránky humoriada.cz a nebo ji můžete dnes třeba taky vyhrát. Ale ve hře jsou i jiné knížky, jako jsou Kulišárny, tedy Uršuly Klukové, tedy Kulišárny Josefa Dvořáka, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Naděje Konvalinkové a děkovačky Libuše Švormové. Pětice knížek z edice Humoriáda a soutěž právě teď, ta červnová, bude na telefonu 731 800 900, zatím je zavřený, aby startovací podmínky byly pro všechny stejné. Tak otevírám telefon a první, ten nejrychlejší, kdo se dovolá, tak má šanci odpovídat. Kdo je na telefonu? Vítáme vás v Humoriádě.
5: Eduard.
3: Eduard, Eduarde, já vás zdravím a vy asi tušíte, že otázka se bude týkat hosta. Dnes je to Martina Hudečková. Můžu se ptát?
5: No můžete.
3: Když budu vidět, odpovím, že jo. Koho namluvila v dabingu Martina Hudečková, s kým je spojována? Se Sophie Loren nebo s Bridget Jonesovou?
5: No. Přemýšlím.
3: Co myslíte?
5: Sophie
3: Loren, myslíte? Zůstáváte u toho? Mm-hmm. Jo? Martino?
5: Zůstávám.
3: Martino?
4: Ježiš, to by mi tak lichotilo takovou krásnou babu namluvit, ale bohužel.
3: Ajajaj, to mě mrzí. Tak snad příště bude možné vybírat některou knížek. Ale držím palce a jsem rád, že jste volal, že jsme vás slyšeli a zase se těším u dalšího třeba hlasování. Mějte se pěkně, ať se daří.
5: Taky.
4: Naschle.
3: Tak číslo, řekněme 3 pro tento týden vyřazujeme z toho osudí na pátek, protože dobře víte, že ze všech výherců toho týdne pak ještě v pátek losujeme někoho, komu pošleme digitální rádio. To samozřejmě je stále ve hře. Další kole ještě zítra a pozítří a vůbec do konce června prostě takto jedeme v Humoriádě. Tak na to nezapomeňte a tužte znalosti o našich humoriádnících. Teď si pustíme další písničku a pak budeme s Martinou Hudečkovou vybírat další ukázku.

0: a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Tak mrzí mě, že jsme Eduardovi nepředali knížku, neměl šanci si vybrat.
3: Škoda.
2: Měli bychom možná ale prozradit, že ta Sophia Loren nebyla úplně tak od věci, že k tomu mohlo i dojít, že to mohla dabovat.
3: Dojít k tomu mohlo, ale já jsem si netroufala, protože jsem do toho rybníčka kolegyň, jako je Růženka Merunková, paní Hlaváčová a Valerie Zavadská, které dabují, pravidelně dabovávali Sophie Loren. Já jsem se bála, že nebudu umět takový ty italský kadence, takový to roto. A to, že nebudu dostatečně dryhačnická.
2: Jo, ale nabídka byla.
3: Nabídka byla, ale
2: bála ses.
3: Nějak to, prostě jsem se bála, neprošlo
2: radši
3: to.
2: Radši ta angličtina. Dobře. Co vybereš teď jako poslední ukázku, Martina?
3: Vybrala bych pana Řehoře a Jaroslava Kepku.
2: Abiturientský večírek, dobře.
4: No, rádi, pšenička, ten váš pšenička, ano. Lotr a rváč, ovšem sportovně nadaný, pozor.
5: Ano.
4: No, přírodopis ho vůbec nezajímá, ale myslím, že se chtěl dát na box.
5: Velice správně jste si to zapamatoval, pane profesore. Boxoval celý jeden rok, potom mu vyrazili přední zuby, natrhli levé obočí a pravé ucho, takže toho nechal. No a teď je vynikající botanik a přednáší na univerzitě.
4: Pšenička?
5: Ano.
4: Podívejte. Přednáší na univerzitě, pšenička. No, když člověk se nepřestává divit, pšenička, no tak. A Jelínek, to byl zvláštní chlapec. Na maturitním plese nejedl párky a na školních výletech odmítal řízky. Přísný vegetarián.
5: Ano, ano. Vzpomínám si, a teď ano. Vede městská jatka.
4: Podívejte, to je zajímavé. Víte, já jsem vždycky přesvědčen, že dokážu odhadnout budoucnost každého mladého člověka podle jeho schopnosti a nátury.
5: Ano.
4: Podívejte, to je zajímavé. Mohu vám něco nabídnout?
5: No, děkuji, prosím.
4: Já se teďka skoro bojím zeptat se vás, co děláte vy, milí příteli Koukole. Pokud si vzpomínám, tak jste se chtěl stát kriminalistou.
5: Máte pravdu, pane profesore, to jsem opravdu chtěl, ale nakonec jsem se stal archivářem.
4: No, to tak. Taky jsem to pochvalil, že jo. A prosím vás, kdy bude ta naše slavnost?
5: Tak bude příští sobotu.
4: Příští sobotu.
5: V restauránu u Modrého Bažanta.
4: Ale proč zrovna tam? To jste si nevybrali dobré místo. Jestli bych vám chtěl doporučit něco, tak jedině restaurace u Zelené Šišky. Je to blízko a mohu vám zaručit, že strava i obsluha budou prvotřídní.
5: No tak nám je to celkem jedno, pane profesore, ale dovolte otázku, proč zrovna u Zelené Šišky?
4: Jaksi nejsou lidi a já tam jako důchodce dělám výčepního.
2: Poslední dnešní ukázka. Děkujeme za pomoc. Omlouvám se ještě za Krampula. Ano, to na to se bude jednou vzpomínat. A Martině Hudečkové děkuji za návštěvu. Těším se na tu další zase u nás v Moriádě.
3: Já se těším taky, všechny zdravím a nashledanou, krásné léto přeju.
2: Ano, užijte si ten čas i s Českým rozhlasem. Nezapomeňte, že v červnu soutěžíme o knížky a pokud je nevyhrajete, pokud se to nepodaří, jako dnes třeba Eduardovi, můžete si je v klidu objednat i přes naše stránky toho pořadu humoriada.cz. Knížky vydala Radioservis, vydavatelství České rozhlasu. Posíláme ještě písničky, které půjdou před zprávama a vy poslouchejte dál.

0: Radio Servis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Stavba nového mostu v Řečanech nad Labem skončí v závěru roku. Svitavy opravují historickou budovu radnice. Ministryně Zuzana Mrázová z časových důvodů končí v zastupitelstvu Bíliny na Teplicku. A zítřek bude slunečný, teploty až 29 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otak Butvirt. Stavba nového mostu na Labi v Řečanech nad Labem za 250 milionů korun zatím pokračuje podle plánu. Ocelová konstrukce je už kompletní a je usazená v cílové poloze nad vodou. Otevření mostu se řidiči dočkají koncem letošního roku, říká stavby vedoucí Petr Jelínek.
4: Zbývá toho dodělat poměrně ještě dost, ono se to sice nezdá, ale chybí vlastně železobetonová mostovka, pak izolace, takže těch činností je tady ještě docela dost. Zprovoznění by mělo podle předpokladu být do konce roku.
3: Starý Řečanský most je zbouraný, doprava vede po vedlestojícím provizorním přemostění. Chrudim chce navrhnout levnější úpravy letního kina. Poslední odhady počítali s náklady na kompletní obnovu areálu kolem 50 milionů korun. Radnice nechá původní studii změnit. Plánuje zachovat kapacitu hlediště a taky stavbu rozdělit na etapy. Stará radnice v centru Svitav dostává novou podobu. V budově, kde se úřadovalo víc než 4 století, začala rekonstrukce. Než se do ní pustili stavebníci, sloužily její prostory soukromým firmám. Opravy vyjdou město přibližně na 7 milionů korun, uvádí mluvčí Kateřina Kotasová.
5: V současné době probíhají bourací práce. Stavební práce by na objektu radnice měly být hotovy do konce letošního roku tak, aby se některé odbory mohly do prostor přestěhovat v průběhu příštího roku.
3: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO skončila v zastupitelstvu města Bílina na Teplicku. Hnutí ANO o tom informovalo na svém facebookovém profilu. Mrázová řekla, že se mandátu vzdává kvůli velkému časovému zaneprázdnění. Než se v listopadu stala ministryní, působila v Bílině 7 let jako starostka a předtím 4 roky jako místostarostka. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy respektuje stávku pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Řekl, že ji vnímá jako nesouhlas s výší částky, se kterou mají obě média příští rok hospodařit. Stovky pracovníků obou médií vyhlásili stávku na 22. června. Zástupci iniciativy veřejnoprávně uvedli, že nesouhlasí se záměrem vládní koalice změnit financování médií veřejné služby. Vláda plánuje rozhlasy televizi nově financovat ze státního rozpočtu. Oběma médiím se mají podle návrhu od příštího roku snížit oproti letošku příjmy o 100 milionů korun. Rozhlas i televize už uvedli, že kvůli úsporám by museli omezit výrobu pořadů a propustit dohromady až 700 zaměstnanců.
2: Počasí.
3: Zítra bude v Pardubickém kraji jasno nebo polojasno, během dne přechodně i oblačno a zejména na horách výjimečně přehánky. Teploty 26 až 29 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky čekáme většinou dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Mírné zdržení na silnici číslo 36 mezi Pardubicemi a Sezemicemi.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
6: Přejeme vám krásné středeční odpoledne s datem 17. června a po dnešním dni v kraji mají záchranáři nové vzdělávací a výcvikové středisko. Obyvatelé Brandýse nad Orlicí, Staronové koupaliště a Gočárova galerie hlavní letní událost, rozsáhlou výstavu Plody z chutí bramborových šišek. Nejen na ní vás pozveme v pořadu Den v kraji, který právě začíná.
2: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji.
7: S Petrem Seidlem. Zase

0: Je přesně 8 minut po 17. hodině a co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji, ví Otak Utvěrt.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Stavba nového mostu na Labi v Řečanech nad Labem za 250 milionů pokračuje podle plánu. Ocelová konstrukce je už kompletní a je usazená v cílové poloze nad vodou. Otevření mostu se řidiči dočkají koncem letošního roku. Nové vzdělávací a výcvikové středisko pro krajskou záchrannou službu je v Pardubicích v Průmyslové ulici. Záchranáři tam budou nacvičovat situace, které se věrně podobají dennodenním výjezdům. Výstavba vyšla na 45 milionů, včetně moderního vybavení, a část pokryly evropské dotace. Ve středisku je projekční místnost, ve které jde na stěny promítat různá prostředí, vysvětluje lektor a záchranář Jan Ištvánek.
3: Pláže, náměstí, autobusového nádraží, vlastně cokoliv, co umíme nasnímat kamerou. My se vlastně snažíme udělat jim úplně věrohodné prostředí a připravit na to, v jakých podmínkách budou pracovat. Protože ty výjezdy do bytů sice převládají, ale výjezdy do ostatních podmínek a prostředí, jako na ty přelidněné diskotéky, jako třeba na náměstí, kde chodí lidi, ty jsou na denním pořádku.
2: A víc našem vysílání už za pár minut. Radnice v Ústí nad Orlicí vyčlenila 6 městských bytů pro přechodné bydlení lidí v nouzi. Informuje o tom na webu. Takzvané překlenovací byty mají pomoct k tomu, kdo se ocitl v obtížné životní situaci spojené například se ztrátou bydlení nebo finančními problémy. Správa železnic může zrušit přejezd ve Žďárci u Skutče. Zaniknout tam má cesta přes koleje směrem k Lomu. Organizace postupně pokračuje v likvidaci málo využívaných přejezdů a zdůvodňuje to především zvýšením bezpečnosti provozu. Koupaliště v Brandýse nad Orlicí po 3 letech kompletně zahájilo provoz. O obnovu zchátralé plovárny ze 70. let se postarala skupina místních dobrovolníků. V uplynulých 2 letech opravili brouzdaliště a menší bazén, letos dokončili obnovu velké bazénové vany. Areál je volně přístupný, říká člen dobrovolnického týmu Lukáš Nový.
4: Vstupný nebude určitě žádný, protože máme ještě rozjetou internetovou sbírku, kde vlastně v podmínkách, že po ukončení té sbírky 3 roky se ještě nemůže na tom místě vybírat jako vstupný, nebo nemůže to být za komerčním účelem. A jinak otevírací doba je 24 hodin denně, protože vlastně je to přírodní koupaliště.
2: A i o tom uslyšíte v našem vysílání v této hodině. Polička spustí od července pilotní projekt třídění kuchyňského odpadu. Zpracovávat se bude na bioplynové stanici. První nádoby nechá město rozmístit na sídliště Hegerova. Bude jich celkem 8.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě

0: Záchranáři v Pardubickém kraji mají nové vzdělávací a výcvikové středisko v Průmyslové ulici v Pardubicích. Trénovat v něm budou situace, které věrně napodobují skutečné výjezdy, a to od kolapsů v bytech přes úrazy na ulici. Stavba vyšla na 45 milionů korun, včetně moderního vybavení, část pokryly evropské dotace a součástí střediska je i projekční místnost, která se během chvíle může proměnit třeba v noční podnik.
1: My jsme teďka v simulační místnosti ve vašem výcvikovém středisku. Momentálně jsme na nějaké diskotéce, je to tak?
2: Je to tak, momentálně jsme na dobře rozjeté party.
3: Moje jméno je Honza Ištvánek a pracuji jednak jako lektor a jednak jako výjezdový záchranář tady na stanovišti Pardubičky.
1: Co všechno v té simulační místnosti dokážete nasimulovat?
3: Úplně všechno, od pláže, náměstí, autobusového nádraží, vlastně cokoliv, co umíme nasnímat kamerou, vnitřek budovy, fotbalový stadion, cokoliv, co vás napadne.
1: Kromě tedy toho obrazu jsem viděla i nějaký dým.
3: Dokážeme dým, dokážeme zvuk, dokážeme teplo.
1: V čem je to vlastně výhoda pro záchranáře si to zažít v takhle poměrně věrohodném prostředí?
3: No přesně, jak jste řekla, my se vlastně snažíme udělat jim úplně věrohodné prostředí a připravit na to, v jakých podmínkách budou pracovat. Protože ty výjezdy do bytů sice převládají, ale výjezdy do ostatních podmínek a prostředí, jako na ty přelidněné diskotéky, jako třeba na náměstí, kde chodí lidi, ty jsou na denním pořádku.
4: Efektivní. Pokračuješ?
3: Pokračuju, zafixuj mi to, vem si tady nějaký.
4: Jo.
1: Byli jsme i v bytě, tam simulujete jakou situaci?
3: Tam simulujeme jedny z těch nejběžnějších výjezdů, to znamená pacient, který si nás zavolá sám, nebo nás zavolá třeba rodina, a přijedeme k němu domů, do bytu, do baráku a vlastně základní diagnostiku, ošetření a léčbu toho pacienta provádíme u nich doma.
5: Máme tady figuríny od novorozenců, po starší děti i po dospělé.
1: Pavel Zahrádka, vedoucí výcvikového vzdělávacího střediska.
5: Ale i takové specifické, jako například těhotnou, to znamená, my můžeme nasimulovat i například porod.
1: A co všechno ty figuríny umí?
5: Můžeme nastavit, kým stylem má figurína dýchat, jaký má mít krevní oběh, to znamená, jaký na něm naměříme tlak. A můžeme přes některé figuríny i komunikovat.
6: To největší pozitivum je prostor, technologický pokrok, který zde vlastně budeme prezentovat, tu nejmodernější techniku, která v České republice momentálně v rámci těch vzdělávacích center je instalována.
1: Ředitel zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Igor Pár.
6: A je to, řekněme, i to zázemí pro to naše vzdělávací a výcvikové středisko, které jsme doteďka měli velmi skromné. Výcviky probíhaly v zasedací místnosti ředitelství, probíhaly v rámci našich chodeb a od dneška budeme mít už klid na chodbách.
1: Výcvikové a vzdělávací středisko v Pardubicích stálo včetně vybavení 45 milionů korun. Pardubický kraj, který záchranku zřizuje, na stavbu získal evropské dotace. Kromě záchranářů ho budou využívat taky studenti Univerzity Pardubice a jiné složky záchranného systému. Z Pardubic Anna Svoborová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: A nám to v sobotu v kuchyni nádherně zavoní. Připravíme si totiž palačinky, které naplníme rikotou a jahodami. A k tomu si ještě uděláme jahodový koktejl. Ať to stojí za to.
0: Český rozhlas Pardubice, rád.

0: Za 4 minuty bude 17:30, posloucháte středeční den v kraji Českého rozhlasu Pardubice a po uplynulých dlouhých chladných dnech přichází postupné oteplování, které o víkendu vyvrcholí tropickými teplotami.
1: Počasí.
0: Ale to už nám poví pan Imrich Drapák z Českého hydrometeorologického ústavu, jak bude v příštích dnech.
2: Bude se nám ještě více oteplovat, začne k nám proudit teplý vzduch od jihu. V noci postupně plesno je skoro jasno, k ránu výjimečně se nám může vyskytnout mlhy, 15 až 12 minimální teploty a zítra už nějakých 26 až 29 stupňů a skoro jasno až polejasno. Běhne přechodně oblačno, zejména na horách se nám výjimečně může vyskytnout nějaká přehánka a potom další den bychom se už dostali přes 30 stupňů. Pátek maximální teploty 28-32 a potom v sobota asi nejtepleji, tam nějakých teplot 30 až 34, někde v Polabí, tam bych dokonce mohl běžně kolem těch 630 stupňů Celsia a neděle opět nějakých kolem těch 32 stupňů Celsia a v sobotu, neděli už se nám v odpolních hodinách z toho tepla můžou dělat nějaké bouřky nebo přehánky.

0: Gočárova galerie v Pardubicích chystá novou expozici. Půjde o celoletní monografickou výstavu Anny Zemánkové. Světoznámá umělkyně si v Česku teprve paradoxně získává jméno. Vernisáž bude tuto sobotu a poslechnout si o ní můžete na webu pardubice.rozhlas.cz. Hosty moderátora Jakuba Malého v dnešním Dobrém ránu byly Pavel Liška a Natálie Drtinová.
1: Anna začala vlastně tvořit až okolo svých 50 let. Ona vždycky k té tvorbě nějak tíhla, ale vlastně z pragmatických důvodů se vyučila zubní dentistkou, pak si i otevřela vlastní praxi, věnovala se tomu a pak, až když měla pár malých dětí doma, tak se stala ženou v domácnosti a pak až po té celé době, co jí děti začaly odcházet z toho domova, odrostly, ona procházela vlastně trochu jakoby nějakým syndromem prázdného hnízda, ale taky okolo 50 samozřejmě měla menopauzu a zažívala strašný takový jako emocionální turbulence, dá se říct. A její synové našli ty její kresby starý nebo malby z jejího mládí a nějaký nasměrovali tímhle s tím směrem. Ona na to konečně vlastně jakožto žena prostě měla čas a prostor a začala tvořit hodně plodně, můžeme říct, protože těch věcí vlastně za těch pár desítek let, co se tomu zvládla věnovat, vytvořila několik tisíc kreseb. Kreslila vlastně asi skoro každý den a strašně to chytlo.
2: Proč se vůbec rozhodla letos v létě Gočárova galerie v Pardubicích přistoupit k tvorbě této umělkyně a představit jí veřejnosti?
3: Celý rok se vlastně věnujeme tématům přírody, tělesnosti, zároveň začali jsme tedy výstavou Lekce krajinou, což byla velká výstava zejména z našich sbírky ve spolupráci s Gampou a teď jsme se na léto právě rozhodli zaměřit na jednu autorku, monograficky představit. Je důležité říct, že to je vlastně náš největší výstavní dosavadní projekt Gočárovy galerie, teda přes všechny tři patra. Kvůli tomu jsme se rozhodli i svěsit stálou expozici. Bude nás potom v příštích letech čekat tedy nová expozice a navážeme i vlastně na tuhle programovou linii i na podzim, takže celý rok věnujeme takové jako přírodě a vztahům k přírodě.
2: A proč ten název Plody z chutí bramborových šišek?
3: Ten název samozřejmě vychází z jednoho díla Anny Zemánkové. Tady je důležité zmínit, že Zemánková svá díla většinou nepojmenovávala, je to jedna z mnoha výjimek a také ten název nám indikuje to, že těch plodů na výstavě bude několik. Ty plody jsou vlastně náznakem něčeho budoucího, něčeho, co můžete někam zasadit a co se nějak různě může vyvíjet a spousta umělců, umělkyň, kteří dnes tvoří, mimochodem vychází také i z její tvorby a buď vědomně či nevědomně, takže my tam budeme vidět různé intervence pěti autorů.
4: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji.

0: vydat se na zajímavé okruhy, a to buď sami, anebo s průvodcem. Víc už nám v dnešním dopoledním vysílání s Jitkou Slezákovou řekla Tereza Brázdová, která se vydala na stezku Viléma Sperenštejna, konkrétně na opravenou Zelenou bránu.
1: Byl jsem nahoře, na ochozu, zvládla jsem těch 154 schodů a dívám se vlastně na dva světy, protože Zelená brána spojuje moderní část Pardubic a historické srdce města, Pernštýnské náměstí. Pravdou je, že ve skutečnosti Zelenou bránu tvoří dva objekty, je to vlastní brána a přes 60 metrů vysoká věž.
2: Tak snad jen teď úplně krátce, jak je Zelená brána stará, ze které doby pochází?
1: Tak tady jiná brána stála už ve středověku, říkalo se jí Pražská, a v roce 1538 Pardubice postihl velký požár a do nové přestavby města se pustili Jan Sperenštejna, který bránu přestavěl, nechal vybudovat tu vysokou věž, která byla dokončena v letech 1542 až 43 a Janův stavitel Jiřík Olomoucký se inspiroval podobou věže ve Znojmě. Brána je opravená a uvnitř je malá expozice, která se trošku změnila, co tu lidé uvidí. Tak na to se zeptám ředitelky informačního centra Pardubic Miloslavy Christové.
3: V předbraní Zelené brány je v současné chvíli panelová výstava o architektonických proměnách náměstí Republiky na přelomu 19. a 20. století a návštěvníci potom, až budou stoupat nahoru na ochoz dole ve věži, uvidí čtyři odlitky erbů, které se vlastně nachází zároveň na plášti Zelené brány. Takže zde ve věži budou mít šanci vidět z větší blízkosti.
1: Krásně zblízka je vidět to zázemí hodinového stroje.
3: Ano, přesně tak. Hodiny nám krásně šlapou a každou nějakou chvíli je vždycky vidět, jak se tam protočí strojek, takže doporučuji si u nich chvilku zastavit a koukat.
1: Bude se expozice nějak proměňovat do budoucna? Máte nějaký plán?
3: Ano, v současné chvíli finišujeme návrh na novou expozici v předbraní a když nám bude jenom trošku přát štěstí, tak příští rok budeme tu výstavu realizovat.
1: My jsme posluchačům slíbili taky pozvánku na komentovanou prohlídku pardubické mýty a legendy. Zavede je i sem návštěvníky?
3: Přímo do Zelené brány ne, ale vlastně pod Zelenou bránou tato stezka začíná, takže se dovoluji všechny posluchačně srdečně pozvat již tuto sobotu od 10 hodin dopoledne na prohlídku.
1: Mýty a legendy, tak pojďme to ještě trošku rozvinout.
3: Co se týká legend, tak se během stezky návštěvníci dozví samozřejmě základní pověsti o erbu pánu z Pardubic, erbu pánu z Pernštejna, ale třeba i takové pověst, která se pojí s kostelem svatého Bartoloměje a nebo s Žižkou, který zde také pobýval.
4: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítáme moderátorku a influencerku Moniku Košínovou Leovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Stovky kubíků betonu, 3 roky práce dobrovolníků a to hlavně o víkendech. No a výsledek? Schátralá plovárna v Brandýse nad Orlicí je kompletně obnovená. Přírodní koupaliště ze 70. let bylo dlouho opuštěné bez naděje na záchranu, než se toho chopili sami místní. V uplynulých 2 letech opravili brouzdaliště a menší bazén, letos práce dokončili a dnes zahajují provoz. Reportérka Barbara Soukupová je zastihla na začátku napouštění bazénu.
1: A voda už začíná přitékat právě teď ze vpusti. My jsme na dně zatím ještě prázdného velkého bazénu s členem dobrovolnického týmu Lukášem Novým. Tady jste vpusti hned na začátku, jak začala proudit voda, tak malá žabka tam vylítla.
2: Jo, oni se tam takhle občas schovávají, to je taková každoroční tradice, by se dalo říct. Voda sem teče ze studny, před chvilkou jsme zapli čerpadla. Tenhle velký bazén se vlastně napouští zhruba 24 hodin. A jakmile napustíme ten velký bazén, tak se přemístíme na ten prostřední, tam to trvá méně, tam je to asi 4 až 5 hodin, než se to napustí.
1: Opravou velké bazénové vany vy jste de facto zakončili tu hlavní obnovu celého koupaliště.
2: Tak letos vlastně ta největší práce, která byla pro nás, tak to bylo vyzbíjení těch stěn tady v tom velkém bazénu. 4 dny, 2 víkendy jsme to měli rozdělený. Ten první den nás tady bylo méně, to jsme tady byli asi v 6. Pak jsme si pozvali nějaký posily, brigádníci tady byli, pak ještě jedna firma nám trošku vypomohla, takže nás tady mohlo být asi 15. Potom, co se to vyzbíjelo, tak následně další víkend jsme měli připravený, že jsme betonovali ten žláb po celém obvodu. Jsme měli asi taky na víkend a něco. Potom, co jsme zabetonovali ten žláb, tak následně na to probíhala injektáž, kterou nám vlastně dělala firma, to bychom sami nezvládli. Následovala sanace, což už dělala taky firma, co nám dělala vlastně minulý rok ten prostřední bazén. Po té sanaci jsme naběhli my a šli jsme natírat.
1: Celá ta obnova koupaliště vám trvala 3 roky. Jaké to bylo teď poslední rok? Byla na to ještě síla a chuť?
2: No, popravdě už poslední rok ta síla i chuť docházela, ale pořád tam byla vidina té cílové rovinky, takže jsem si říkal, že ještě musíme vydržet, doběhnout do cíle a slavnostně to předat městu a vrátit se zase ke svému normálnímu životu.
1: Město převezme od dobrovolníků koupaliště do správy v příštích dnech. Je tu s námi také starosta Roman Buchtel z uskupení Máme rádi Brandýs.
3: Samozřejmě jsme byli rádi, pokud to dělali dobrovolníci, bylo to příjemné, ale teď je potřeba se k tomu postavit čelem a dál to bude na zaměstnancích města. Pracovníci technické čety budou muset teď přebrat pravidelné sekání. Bude potřeba taky možná každý den kontrolovat vodu, jestli tam nespadla nějaká žába nebo myš. Záleží, jaké bude léto, vypadá, že bude hodně teplo, takže určitě bude i velký výpar, takže bude potřeba dopouštět pravidelně. Čas od času je potřeba i bazén vypustit, komplet vypustit, vyčistit a znovu napustit.
1: Koupaliště je otevřené ode dneška. Vstupné je zatím díky internetové sbírce na jeho obnovu zdarma a provoz není omezený. Z Brandýsa nad Orlicí Barbara Soukupová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Pardubice.

0: Taková byla středa v Pardubickém kraji a zítra ráno se vrátíme k velkému úspěchu pardubických basketbalistů, kteří se po 42 letech dostali do finále nejvyšší české soutěže mužů. Hostem Jakuba Malého bude krátce po 8:30 předseda představenstva BK Pardubice Pavel Stara. V radioporadně se po 11. hodině dozvíte víc o práci zdravotního bratra Jakuba Sajdla, který denně asistuje u výkonů na intervenční kardiologii v kardiocentru Agel v Pardubicích. Taky vám řekneme o chystaných novinkách v pardubickém skateparku. Mluvit budeme o projektu Vila domy v pardubické Labské ulici, který budí emoce u veřejnosti. Vezmeme vás na Smetanovu výtvarnou Litomyšl a přidáme pár tipů na blížící se tropický víkend. Tak takový bude čtvrteční den v pardubickém kraji a společně se za ním ohlédneme po 17. hodině. Naslyšenou se těší Petr Sajdl a za chvíli pravidelná středeční kvízovka s Karlem Sladkým.
1: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Železničáři zruší přejezd ve Žďárci u Skutče. Všechny děti z dětských domovů v Pardubickém kraji budou od léta bydlet v menších domácnostech. Česko čeká tropický víkend, na některých místech se teploty dostanou až k 630 stupňům. A zítřek bude slunečný, zatím ale jen do 29. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otek Tvěrt. Správa železnic může zrušit přejezd ve Žďárci u Skutče. Zaniknout tam má cesta přes koleje směrem k Lomu. Organizace postupně pokračuje v likvidaci málo využívaných přejezdů a zdůvodňuje to především zvýšením bezpečnosti provozu.
4: V loních takto zrušila 45, nejvíc v jižních Čechách. Pro odstranění přejezdu u Skutče ale městský úřad v Chrudimi stanovil podmínku. Železničáři musí nejdřív postavit novou cestu podél trati. Ta bude dlouhá přes 300 metrů a umožní náhradní přístup na odříznuté pozemky. Z Chrudimska Josef Kopecký, Český rozhlas.
3: O letních prázdninách čekají komplikace obyvatele Jiráskovy a Bratrouchovské ulice v Přelouči. Město nechá obě opravit. Zakázku vysoutěžilo za 10 milionů korun. Podle informací radnice musí místní počítat třeba i se stíženým přístupem do rodinných domů. Stavební práce z části omezí i dopravu. Pardubický kraj jako první v Česku dokončil přeměnu všech dětských domovů na komunitní bydlení. Během léta budou všechny děti přestěhované v menších domácnostech, kde se jim vychovatelé můžou víc věnovat. Zároveň se mají lépe připravit na samostatný život. Pardubický kraj začal s přeměnou velkých ústavních zařízení před zhruba 15 lety a inspiraci hledal například v Anglii nebo v Norsku. Pokračuje náměstek hejtmana Pavel Šotola.
5: Zjistili jsme, že to jde, že děti nemusí vyrůstat v ústavním zařízení, ale v běžných domácnostech. Sami děti, které už jsou v těchto domácnostech, tak kvitují to, že mají i soukromí, že se můžou do toho svého pokojíčku zavřít a zároveň mají možnost navazovat i vztahy s okolím, protože za nima chodí kamarádi přímo jakoby do dětského domu, ale je to v podstatě byt nebo ten rodinný domek.
3: O víkendu bude v Česku tropické počasí. Už pátek překonají teploty 31 stupňů, v sobotu se na jižní Moravě a ve středu Čech vyšplhají až k 630 stupňům. V neděli se tropické počasí trochu zmírní, pořád se ale teploty budou držet nad 31 stupně Celsia. Podle meteorologů bude kvůli velké vlhkosti vzduchu dusno. Nejvyšší povolená cena nafty se zítra dostane pod 38 korun za litr. Oproti dnešku zlevní o 80 haléřů na 37 korun na 55 haléřů. Klesne taky maximální cena, za kterou budou moct čerpací stanice prodávat benzín. A to o 42 haléřů na 40 korun a 84 haléřů. Informovalo o to ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce měsíce.
2: Počasí.
3: Zítra bude jasno nebo polojasno, během dne přechodně oblačno, na horách výjimečné přehánky. Nejvyšší denní teploty zítra 26 až 29 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr. Tlak slabě klesne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky většinou dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Dvě nehody hlášené ze Svitav, jedna v ulici Nejedlého, nehoda dvou osobních aut a nehoda je taky na 34. okruhového objezdu. I tam jsou dvě osobní auta.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A je tady Zábavná soutěž pro milovníky hádanek a dobré hudby.
7: Kvízovkáři, zdraví na vás, příjemný 17. červnový podvečer s Českým rozhlasem a kvízovkou. Soutěž pro celou rodinu, hudebně zábavná hodina začíná. Někdo z vás v závěru získá masážní šál Relax od Alby. Vyhřívání tří úrovně intenzity masáže. Masáž šíje, zad, ramen, lítek simuluje masáž prsty. Nabíjení přes USB kabel, parádní výhra dnešní kvízovky. Zapojit se může celá rodina, víc hlav, víc ví. Jakub Kvášovský je na vás také připraven, lovec, který se na vás dnes něco nachystal. I další otázky jsme pro vás zařadili do dnešní kvízovky. Seznam písniček od jedničky do 25 na internetových stránkách Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka. A najdete tam i šťastné číslo pro dnešní hru, pro dnešní podvečer. Když si ho najdete právě na internetové stránce Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka, dovoláte se a řeknete ho, automaticky postoupíte do slosování před 19. hodinou. Masážní šál Relax za to určitě stojí. Za to, abyste se zkusili do kvízovky dovolat a zkusit štěstí. Popovídáme, pobavíme se, zpříjemníme si 17. červnový podvečer. Karel Sladký je u mikrofonu kvízovky Českého rozhlasu. Vy u rozhlasových přijímačů nebo internetu zdravíme kvízovkáře do Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého kraje a i na další místa naší republiky, všude tam, kde na kvízovku čekáte. Příjemný středeční podvečer.

0: Parádní masážní šálo relaxu z Alby můžete vyhrát v dnešní kvízovce Českého rozhlasu. Hodnotná výhra, hodnotná cena. Kdo by nechtěl takový masážní šálo relax doma mít? Můžete, pokud si s námi zahrajete a zkusíte štěstí.
1: Hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
0: A jaká jsou pravidla kvízovky? Poměrně snadná, no horší je dovolat se k nám do Českého rozhlasu. Když se vám to podaří, vyberete si číslo od jedničky do 25. Pod každým je soutěžní otázka. Pokud na otázku správně odpovíte, postoupíte do závěrečného slosování, kdy před 19. někomu z vás masážní šál relax od Alby věnujeme. Pod každým číslem je její písnička. Jejich seznam najdete na internetových stránkách Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka. Nahlédněte, podívejte se. A už je tam i šťastné číslo pro dnešní podvečer, pro dnešní hru. Pokud se dovoláte, řeknete ho, automaticky postoupíte do slosování. Pod čísly je někde ukrytá i sázka na Jakuba, lovce Jakuba Kvášovského. Pokud narazíte na číslo, kde je, Kuba vám položí otázku a na vás bude, zda budete jeho tvrzení věřit nebo ne. Odpověď z vašich úst bude ano nebo ne. Připraveny jsou dnes otázky ze všech možných oblastí. Jen nesmíte říct číslo, které už si vybere posluchač před vámi. Držíme pěstě, ať se vám v kvízovce s datem 17. června daří, ať k této hodině přispějí i písničky. Ostatně interprety jsme nasadili do kvízovky na červené na vaše přání a teď bychom si také mohli 5 z 25 interpretů připomenout, představit. Možná to můžete brát i jako nápovědu pro dnešní hru, pro dnešní kvízovku. Pod jedničkou Tašidele, Zuzana Navarová, Mario Biháry. Jednička. To je číslo 24, 24. Tak, ta bude za chvíli. Tohle je osmička, osmička, abychom to nepopletli, osmička. Teď už ta 24, Věra Špinarová, Bílá Java. Dívám se na šťastné číslo. A možná jste se teď také podívali, jestli není v té hudební nabídce také. Lucie, skupina Lucie, Skamenělý dítě pod číslem 12. A ještě 23. George Harrison, Na vaše přání v kvízovce pod číslem 23. Taky takto si můžeme v této hodině hrát. Může to být i Richard Miller, Aneta Langerová, Olympik, Marie Rotrová, Jason Donovan, Krištof, Petr Novák a mnozí další. Interprety jsme nasadili na vaše přání. Pokud se chcete podívat, jestli je tam ten váš, podívejte se na internetovou stránku Českého rozhlasu do pořadu Kvízovka. Ale hlavně úplně nahoře najdete šťastné číslo pro dnešní podvečer, pro dnešní hru. Když se dovoláte, povíte ho, automaticky postoupíte do slosování o masážní šál relax. A to za to stojí. Jste připraveni zkusit štěstí v kvízovce? Nic nám nebrání, abychom to spustili.
1: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.
0: A než přivítám prvního kvízovkáře, Sinéad O'Connor pro váš příjemný středeční podvečer s Českým rozhlasem a kvízovkou.

0: Masážní šál Relax zahrajete v dnešní kvízovce Českého rozhlasu. Vyhřívání tří úrovně intenzity masáže. Paráda. Zdravím paní Evu, která se k nám dovolala. Paní Evo, hezký podvečer. Vítejte v kvízovce.
1: Já vás všechny zdravím, všem přeju hodně štěstí, hlavně zdraví, protože já bych to potřebovala.
0: Tak my vám přejeme obojí,
1: i to štěstí. Já jsem vrátila po operaci z nemocnice, tak jsem ráda, že jsem to přežila.
0: No, my jsme rádi, že jste se dovolala do kvízovky, tak to štěstí
1: no
0: teď
1: to
0: bude důležité, aby bylo
1: to
0: při vás.
1: Třeba by to nejdůležitější.
0: Třeba by to štěstí zajistilo šťastné číslo, pokud jste se podívala na naši internetovou stránku. Nahlédla jste?
1: Ano.
0: Tak schválně, šťastné číslo pro dnešní kvízovku, pro dnešní podvečer.
1: No, já si myslím, že to je číslo 3.
0: A řekněte mi, podívala jste se vy, nebo někdo z rodiny vám pomohl?
1: Ne, to nikdo mě poradil.
0: Tedy váš přítel, rozumím tomu.
1: No.
0: Dobře, ano, tak schválně, jestli přítel dobře viděl, trojka říkáte, šťastné
1: ano.
0: číslo. Je to tady,
1: děkuji.
0: Tak jste přála to štěstí, šťastné číslo máte, tak snad vám přinese štěstí před tou 19., kdy někdo z vás
1: ale
0: získá masážní šál.
1: Taky dovolala zrovna, když byl masážní ten šál, tak to jsem zvědavá.
0: A nemáte ho ještě, masážní šál? Nemáte.
1: A tak bych si ho přála.
0: Přála. Tak my vám to budeme také přát, paní Evo, ať to dopadne a mějte se
1: a
0: hezky.
1: Zdravíčko.
0: Děkujeme.
1: Děkuji.
0: Mějte se krásně, hezký večer.
1: Mám
0: také. Naschledanou. Šťastná paní Eva, šťastné číslo 3 už vám vybrala, ale těch čísel tam ještě je a možností od 1 do 25 jen dobře vybrat.
2: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.
3: Rád bych si koupil cukrovou

0: soutěž.
1: Posloucháte Kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
2: Komu leví masážní šál Relax, to budeme vědět před 19. hodinou. Někdo z vás, kdo bude mít štěstí dnes kvízovce, ho od nás získá. Jen se dovolat na 726 46 46 46. Zkoušejte, stále máte možnost. Linka ovšem v tuto chvíli beznadějně obsazená. Kdo je s námi teď? Dobrý den, dobrý podvečer.
3: Dobrý podvečer, pane Kájo, moc vás zdraví, Jirka.
2: Pan Jirka, máte radost, že se podařilo dovolat, pane Jirko, do kvízovky?
3: No mám a hlavně dneska kolega v práci, David mě říká, doufám, že se dovoláš, takže kamaráde, dovolal jsem se, ale ještě odpovím špatně, tak zítra dostaneš plákanec.
2: Kamarád tedy přál, abyste se dovolal, to se splnilo, jestli to další, to uslyšíme za malou chvíli. Jirko, krom toho, že se podařilo dovolat do kvízovky, co vás dnes potěšilo, byť nějaká maličkost, drobnost, co vám udělalo radost a rozsvítilo den?
3: Krásný počasí, pane Kájo, že konečně sluníčko je příjemně, hlavně už jenom dva dny pracovní a bude víkend. Hlásí sice, že má být trošku tropy, ale jsem rád, že máme volný víkendy, takže bude grilovačka, pivíčko, takže plány jsou jasně dány.
2: No a co budete právě dělat s těmi 35, které nám meteorologové předpovídají? Plány
3: je,
2: jsou
3: pane nějaké? Kájo, já teďka vám tady volám zrovna od naší řeky Úpy, takže já, když by náhodou, tak budu v řece.
2: Takže nožky do řeky a bude Vem dobře. Mě. Bude
3: přesně
2: dobře.
3: Tak.
2: Tak. Něco chlazeného k tomu.
3: No však jej pivočku bude vychlazený, to už se chladí i teď, takže o to nemá umavit. A musíme dbátrat lékařů a dodržovat minimálně 2,5 litru denně.
2: Šťastné číslo už vám vybrala paní Eva, číslo 3 dnešní kvízovky. Tak pro jaké číslo jste se rozhodl vy? Možná jste dal i na naši nápovědu, pane Jirko?
3: Ano, dal jsem právě na vaši nápovědu, kde jsem slyšel výrušku na rovou, bílá Java 250 a ta byla pod číslem 24.
1: Sázka na Jakuba.
3: Já jsem věděl, že to bude.
2: Tak nejen bílá Java, ale napověděli jsme vám, kde dnes Jakub. Je tady Jakub Kvášovský pod číslem 24. Myslím, že jste docela sportovní fanoušek, ne? Nebo se pletu?
3: Jo, hlavně hokej.
2: Hokej. Tak já nevím, jestli to bude hokej, ale vidím, že to bude něco ze sportu. Proto se na to ptám, proto to zmiňuji. Jakub Kvášovský vám dnes položí otázku z oblasti sportu, pane Jirko. Tak snad
3: tak
2: se trefí.
3: Uvidíme, co to bude.
2: Co to bude? Tak schválně, jestli to bude ten hokej. Může se vás zeptat, Jakub?
3: Určitě, může.
2: Tak Jakube, poprosím otázku pro pana Jirku, sportovní otázku. Co pak to bude?
4: Bronzový medailista z mistrovství světa v atletice Jan Štefela závodí ve skoku dalekém.
2: Jirko, ano nebo ne?
3: Tak tohleto jméno se přiznám, že mě absolutně vůbec nic neříká, takže já dávám ne.
4: Je to atlet, je to bronzový medailista, ale závodí ve skoku do výšky.
2: Takže dobře jste udělal.
3: Dobrý, to mě spadá ze srdce.
2: Neslyšeli jsme to, ale věříme tomu. Takže splnil jste i ten druhý úkol, který vám dal kamarád. Tak já si myslím,
3: takže
2: že...
3: Budu na tebe zítra hodnej, Dave.
2: Ano, ano, vyšlo to. Jednak si Jirka dovolal do kvízovky a jednak správně odpověděl. Takže s číslem 24, pane Jirko, i vy postupujete před 19. hodinu a možná získáte masážní šál. To by byl relax u té řeky. To by byl relax, už si to úplně představuji.
3: Takový předvánoční malý asi dárček.
2: Tak zvládněte ta vedra, která jsou před námi,
3: napodobně,
2: která nás čekají. A tady
3: napodobně
2: ta...
3: to přeju samozřejmě všem, hlavně dodržíme pitný režim a buďme někde ve stínu a to ve zdraví přežijeme.
2: Ano, voda je myšlená, prosím, pěkně tím pitným režimem.
3: Ano, ano, tak, samozřejmě.
2: Ano. Bílá Java 250 je připravena, výjíždí pro vás, pane Jirko, písnička Věry Špinarové. Mějte se hezky. Naslyšenou.
3: Děkuji moc, pane Kájo. Mějte se krásně. Naschledanou.
1: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Rádi výhra dnešní kvízovky s datem 17. června. Je tady masážní šál Relax, vyhřívání tří úrovně intenzity masáže. Někdo si to užije.
1: Posloucháte kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
0: Možná i pan Ondřej bude mít štěstí a nechá se masírovat. Pane Ondřej, zdravím vás, dobrý podvečer.
2: Já vás taky zdravím, pan Slovský, jako upřímně řečeno, už si to jenom představuju, jak jsem to vyhrál a jak mě to krásně masíruje.
0: To je dobrá představa, třeba ji zhmotníte a skutečně se tak stane, když si to představujete a ten masážní šál bude právě jako, váš.
2: Takhle, ne, že bych to ostatním nepřál, jo, ale jako už...
0: Já vám rozumím.
2: No to je jako...
0: Každý si to přeje. Bylo by to dobré, že? Je to potřeba. Tak,
2: Sladký kohou přes záda nebolej, že?
0: Tak nejenom záda. Ramena, lítka, simuluje masáž prsty, paráda, nemá chybu. Tak zahrajete si s námi šťastné číslo 3, paní Eva, pan Jirka před chvíli 24, proto jsme si pustili Věru Špinarovou. A co si pustíme za chvíli za interpreta? To nám povíte vy podle čísla, které jste vybral?
2: Tak já jsem vybral číslo 12 a přiznám se, že ani nevím, co to je za interpreta.
0: Skupina Lucie, Skamenělý dítě, takže Lucii si dáme. Pod dvanáctkou. A pod dvanáctkou je také legendární rozhlasový pořad. Tak my si ho pustíme v té úplně první původní podobě znělky, kterou měli mnozí rádi, čekali na ní, dokonce si ji zpívali, prospěvovali. Je za tou znělkou Hippodrom.
3: Jste na správné frekvenci ve správném čase.
4: Noční proud.

0: Tak to bylo úplně původně, to jsou 90. léta 20. století. Ale Noční proud setrval. Rozhlasový pořad Noční proud je teď vysílaný na stanici Dvojka Českého rozhlasu a Ondřej moderuje ho stálý tým 7 hudebních publicistů. Každý den v týdnu provází posluchače jiná moderátorská osobnost v čase od 23 hodin 30 minut do 2 hodiny raní. A my po vás chceme alespoň 2 jména současných moderátorů Nočního proudu, hudebních publicistů. Tak na koho byste si vzpomněl?
1: Tak já myslím, že je tam určitě Martin Hrdinka a potom Jitka Benešová.
0: Je to tak, Martin Hrdinka, Jitka Benešo, Petr Jungmann, Miloš Skálka, Ilja Kučera mladší, Robin Šalamon, Zdeněk Verba, tak to je ta sedmička, tým, stálý tým 7 hudebních publicistů Nočního proudu, který vysílá v současné době Český rozhlas Dvojka. Pane Ondřej, no to... krása.
1: To jo, mimochodem, pane Sladký, musím se přiznat, že je škoda, že že Noční proud přešel na Dvojku.
0: Proč?
1: No tak, dřív, když to bylo na tom, na radiožurnálu, tak mi to přišlo lepší.
0: Tak zase si každý může vybrat to své formáty stanic, takže je na Dvojce a my vám teď ještě potvrdíme tím příjemným signálem, příjemným zvukem, že jste splnil podmínky účasti dnešní kvízovce. Ano, je to tak. No a ti dva, kteří se vám hned vybavili. Jinak Martin Hrdinka uvádí ve vysílání Českého rozhlasu i na těchto frekvencích. Nevím, jestli posloucháte o víkendu.
1: Českou dvanáctku taky mimochodem. Ano,
0: výborně, a Slavíky v krabici. Martin Hrdinka vás provází. Patří mu právě soboty, neděle po 20. hodině na těchto frekvencích. No výborně, no vy jste posluchač, vy máte přehled, pane Ondřeji.
1: Tak parádně. Je to si člověk pamatuje, pan Sladký, že?
0: To je dobře. To je dobře, takže doufám, že zaslouženě postupujete, věřím tomu, do slosování masážní šála Relax od Elby. Tak si ještě představujte nějakých 20 minut, jak ho máte na krku a nejenom na krku, protože, jak jsem říkal, masáž i lítek simuluje masáž prsty. Tak třeba to vyjde, pane Ondřeji. Držíme pěsti s číslem 12, které jste si vybral.
1: Uvidíme, necháme se překvapit.
0: Určitě.
1: Přeju to komukoliv.
0: Rád jsem vás slyšel a přeji vám hezký večer do středních Čech.
1: Taky, pane Sladký. Krásný večer, naslyšenou.
0: Naslyšenou. A Lucie ještě pro pana Ondřeje posíláme a vy ostatní vytáčejte.
2: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: is that. Posloucháte Kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Dnes je ve hře masážní šál Relax. Někdo z vás ho získá před 19. hodinou. Zdravím paní Růženu, která se dovolala do kvízovky. Paní Růženo, dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer.
1: Co vás dnes potěšilo? Co vám dnes udělalo radost?
2: Co? No, můj kamarád byl u paní doktorky na očním a má to v pořádku. Nic se mu nezhoršilo třeba.
1: Tak no. To je dobře, že myslíte i na druhé. Ano, tak potěší i to, že to kamarádovi dopadlo dobře. Tak ať to dopadne i vám dobře v té naší kvízovce, ať se povede dostat do finále před 19. hodinou. Jaké číslo jste si zvolila vy, vybrala?
2: Já jsem vybrala dvojku.
1: Dvojku, tak tam máme Babiho Daňka, písničku Stromy. Tu si zahrajeme, tu si pustíme. A pod dvojkou je také náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Otázka pro vás, paní Růženo. V jaké rodině Tomáš Garrigue Masaryk vyrůstal? Dám vám možnosti.
2: Ano.
1: V pražské rodině, která vlastnila několik domů a obchod s látkami. V rodině slavných cirkusových artistů před Tomášovým narozením se usadili v Olomouci, a nebo v chudé rodině v Hodoníně maminka pracovala jako kuchařka. V jaké rodině Tomáš Garrigue Masaryk vyrůstal?
2: Tomáš Garrigue Masaryk vyrůstal v obyčejné chudé rodině právě na Moravě.
1: Takže maminka pracovala jako kuchařka.
2: No, to teďka přesně nevím, ale asi
1: no, já se vás ptám, to je důležité, protože to je součástí té odpovědi. V Hodoníně a maminka pracovala jako kuchařka. Ano?
2: Ano.
1: No, neříkáte to ještě přesvědčivě, tak ještě jednou.
2: Ano, maminka...

0: naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

zamlžený svět, uprostřed šňůry vozu pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: Kvízovka. Hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
1: Každou středu mezi 18. a 19. hodinou kvízovka s datem 17. června je v plném proudu, je tady. A byli jste zatím velmi úspěšní s číslem 3, paní Eva, pan Jiří s 24, Ondřej s 12, paní Růžena s 2. No a jestli se k ním přiřadí paní Lenka ze západních Čech, to uslyšíme za malou chvíli. Paní Lenko, zdravíme západní Čechy, dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer všem luštitelům.
1: Podle hlasu usuzuji, že jste dnes měla dobrý den, jste dobře naladěná, usměvavá.
2: Já se snažím, i když ten den nebyl skvělej, tak se snažím, ale nebyl špatný rozhodně.
1: No, poraďte ostatním, jak to udělat, aby si člověk zachoval dobrou mysl.
2: No, tak to je ta otázka.
1: To je ta otázka.
2: Ale jde to. Musí si vždycky najít člověk něco malého, co ho potěší.
1: Co ho potěší, ano, to jsou i ty drobnosti, každodenní drobnosti.
2: Těšit se i z mála, z maličkostí. A pak to jde.
1: A co třeba vás, jaká maličkost potěšila dnes? Co považujete vy za maličkosti vašeho každodenního života?
2: Jeda, no tak stačí, že jsme doma všichni zdraví. Hele, dneska mě pejsek poslouchal.
1: Ano.
2: Synek dal pusu, tak dobrý. Tak
1: a to není zrovna málo, to je krásné, kdo to může říct, že dostane pusu, že pejsek poslouchá, všichni zdraví, krásně. Tak to je velká výhra. Tak doufejme, že i v té naší dnešní kvízovce se vám bude dařit, protože dívám se na hodiny, vypadá to, že jste poslední dnes v kvízovce. Ještě mi pověste, když ty západní Čechy, jak u vás počasí, jak to u vás vypadá teď?
2: Celý den bylo opravdu parno, léto, krásně. A teď už je příjemně, ale je.
1: A nevíte, měly by i u vás být ty 35, které předpovídají meteorologové?
2: I toho se obávám. Ano, ano.

0: když budou, tak co? Někam vyrazíte k vodě nebo z nějaké ty lázeňské prameny vás chladí, když to nevím ne, úplně?
1: Ne, ani prameny, ani voda. Na zahrádku, na pivo.
0: Ale pod slunečník, předpokládám.
1: No jasně, na nějakou chytu tady máme takový, jako no, tak schovat se do hospodky na pivo.
0: Tak plán je, to je důležité. No. Štěstí přeje připraveným paní Lenko ze západních Čech. Jaké číslo v té naší kvízovce jste si vybrala vy od jedničky do 25?
1: No, já jsem to riskla s 19 kvůli kapele Blondý.
0: Blondý, já vás chválím, takže jste se podívala na internetovou stránku, na interprety a říkala jste si Blondý, to by mi dnes káplo, to by mi přišlo vhod, kdyby zahráli Blondý. Tak je zahrajeme, to je dobrá zpráva. Písnička, která má něco přes 4 minuty, Blondý dáme. No ale teď to důležité, co je tady pod tím číslem 19. Agatha Christie, známá spisovatelka, jak dobře ji znáte, hned to ověříme. Paní Lenko, čemu se věnovala Agatha během první světové války? Čemu se věnovala Agatha Christie během první světové války? Mám tady možnosti, rovnou řeknu. Pracovala jako řidička ambulance, byla vychovatelkou a nebo působila jako dobrovolná zdravotní sestra a lékárnice. Čemu se věnovala během první světové války Agatha Christie?
1: Teda, vychovatelka bych neřekla.
0: Vychovatelka, řidička ambulance. A pak je tady dobrovolná zdravotní sestra a lékárnice.
1: Já dám něco, co je možná úplně nejmín pravděpodobný. No, tak si myslím, že bude ta dobrovolnice, asistentka jako v lazaretu, že by pracovala.
0: Takže je tady možnost dobrovolná zdravotní sestra a lékárnice.
1: Něco takového, tak to bych řekla.
0: To byste řekla, že působila jako dobrovolná zdravotní sestra a lékárnice a jestli jste udělala dobře. Udělala, cinklo to tam, je to tam.
1: Ošetřovala, no jo.
0: Já vám to řeknu, v průběhu první a druhé světové války pomáhala Agatha jako dobrovolná sestra a lékárnice. Získané zkušenosti, zejména co se týče práce s léky a jedy, se jí později hodily při psaní detektivek.
1: No jasně.
0: Tak, je to
1: no,
0: tak?
1: Jasně. Jedy. Věří, já jenom vím, že na nějaký čas se ona i někde ztratila. Vůbec,
0: no důležité je, že jste teď vybrala tu správnou možnost z těch možností, tak ať přinese štěstí i za pár minut, protože skutečně dívám se na hodiny 19. se nám blíží, ale nebojte, Blondý v pohodě, zahrajeme, pošleme do západních Čech a pak už to bude fanfára, radost někde u posluchačů, kteří dnes měli štěstí, kteří se dovolali Eva s trojkou, Jiří s 24, Ondřej s 12, Růžena s 2, Lenka s 19, byli jste dnes 100% úspěšní, paní Lenko.
1: No teda, tak všem držím palce.
0: Vám také držíme pěsti, protože jste také v tom velkém finále a už za pár minut po Blondý budeme vědět, kdo získá masážní šál, relax, vyhřívání, 3 úrovně intenzity masáže. Tak držíme pěsti vám, paní Lenko. Mějte se moc hezky v západních Čechách.
1: Děkuju a všechny zdravím.
0: Také, mějte se hezky, pěkný večer, naslyšenou.

0: Hudebně soutěžní hodina kvízovky je tady pro vás každou středu mezi 18. a 19. hodinou. Vždy nějaká parádní zajímavá výhra. Dnes je to masážní šál Relax od Alby. Vyhřívání tří úrovně intenzity masáže, masáž šíje, zad, ramen, lítek, simuluje masáž prsty, nabíjení přes USB, kabel.
1: Posloucháte kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
0: Dnes 100% úspěšnost vás volajících Jakuba Kvášovského. Lovce jste dnes porazili. Tak kdo získá právě tuto hlavní cenu kvízovky s datem 17. června? Masážní šál Relax. Kdo bude mít za malou chvíli radost a tím pádem určitě krásný středeční večer? Hned to budeme vědět. A je to číslo 2, 2. Kdo má 2? Posluchač nebo posluchačka? Posluchačka, paní Růžena. Gratulujeme, paní Růženo, získáváte masážní šál Relax. Ať vám slouží, ať vám dělá dobře. Gratulujeme. Připomínám, že v kvízovce Českého rozhlasu je možné vyhrát jednou za měsíc. Vy, kteří už jste vyhráli hlavní cenu, tedy dáte šanci zase dalším. A ta možnost bude opět za týden ve středu po 18. hodině ve vysílání Českého rozhlasu ve vaší oblíbené kvízovce. Děkujeme, že jste s námi po celé republice, že zkoušíte štěstí. Sledujete i písničky na internetové stránce Českého rozhlasu. V pořadu kvízovka, vybíráte i z oblíbených interpretů, ale hlavně nezapomínáte na šťastné číslo. To najdete vždy nejpozději před začátkem kvízovky na našem webu úplně nahoře. Šťastným číslem pro dnešní hru byla 3, za týden to bude zase jiné číslo. Jaké? No, najděte si za týden nejpozději před 18. S paní Růženou se za malou chvíli ještě spojíme. Vám ostatním přejeme hezký večer ve společnosti Českého rozhlasu i písniček, které nabídneme po 19. Budou to opět vaši oblíbení interpreti. Ať už Věra Martinová, Karel Gott, Vítězslav Vávra, Rod Stewart, Black Milk nebo Dalibor Janda zaspívají po 19. hodině. Ještě předtím přesně v 19 hodin zprávy Českého rozhlasu, abyste věděli vše důležité, co se do této chvíle stalo. Z kvízovky Českého rozhlasu se s vámi loučí a věří, že za týden opět s námi zkusíte štěstí Karel Sladký. Krásný večer, dobrou náladu.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Radnice v Ústí nad Orlicí nabízí přechodné bydlení lidem v obtížné životní situaci. V Poličce začnou třídit gastroodpad. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Chce například zakázat prodej přes internet. A zítřek bude slunečný, teploty až 29 stupňů. Hezký podvečer vám u zpráv přeje Otto Twirt. Radnice v Ústí nad Orlicí vyčlenila 6 městských bytů pro přechodné bydlení lidí v nouzi. Informuje o tom na webu. Takzvané překlenovací byty mají pomoct tomu, kdo se ocitl v obtížné životní situaci spojené například se ztrátou bydlení nebo finančními problémy.
2: Byty 1+0 nebo 1+1 s výměrou od 26 do 44 metrů čtverečních jsou v opraveném bytovém domě v místní části Kerhartice. Aby byly cenově dostupné, je nájem 150 korun za metr čtvereční. Lidé se je můžou pronajmout maximálně na 2 roky. Podmínkou je, aby měli alespoň 1 rok trvalý pobyt v Ústí nad Orlicí a neměli dluhy vůči městu nebo jeho organizacím. Z Ústí nad Orlicí Barbora Soukupová, Český rozhlas.
0: Polička spustí od července pilotní projekt třídění kuchyňského odpadu. Zpracovávat se bude na bioplynové stanici. První nádoby nechá město rozmístit na sídlišti Hegrova. Bude jich tam celkem 8, říká mluvčí Nadežda Šauerová.
3: Jsou na rozdíl od ostatních nádob na odpad vybaveny těsněním s přítlačnou klapkou víka, což zabraňuje šíření zápachu. Navíc jsou sběrné nádoby při každém svozu vyměňovány za prázdné, vymyté a dezinfikované. Pokud se projekt osvědčí, bude ho možné rozšířit na další části města.
0: V Trutnovské České lesnické akademii kontroloři z Královéhradeckého kraje objevili desítky pochybení. Vyplynulo z ní například, že končící ředitel lesnické akademie Miloš Pochobradský si loni bezplatně půjčil služební auto na hokejové mistrovství světa v Dánsku, nebo podle knihy jízd řídil 2 svá služební auta naraz. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Látku by Češi mohli legálně koupit až od 21 let, ne od 18, jako je to teď, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Součástí plánovaných změn je i zákaz prodeje přes internet nebo zavedení spotřební daně. Zvýšit by se taky mělo DPH. Slovenští vládní poslanci neprosadili návrh na prodloužení volebního období parlamentu a orgánů samospráv. Národní rada nepřijala ani možnost vypsání předčasných parlamentních voleb na základě úspěšného referenda. Předlohy na ústavní novely nepodpořila slovenská opozice. Koaliční zákonodárci tak nezískali potřebnou 3/5 většinu. Nejmenší vládní strana SNS chtěla prodloužit volební období o 1 rok, tedy na 5 let. Zdůvodnila to tím, že 4 roky jsou krátká doba k realizaci projektů v samosprávě i na celostátní úrovni.
1: Počasí.
0: Zítra bude skoro jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, na horách výjimečné přehánky. Nejvyšší denní teploty 26 až 29 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky přes den většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Pozor na možné došetřování dopravní nehody, která byla hlášená ze silnice 1/35 a to v Ostřetíně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Občas si říkávám, když vysílám v rozhlase, paní magistro, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jestli mám říct, pošlete nám vaše přání nebo pošlete nám svá přání v SMS-ce. No a tak se dneska zeptám právě na to. Nejdříve mi řekněte, co je správně. Posílejte svá přání, posílejte své hlasy nebo posílejte vaše přání, posílejte vaše hlasy.
2: Posílejte svá přání, své hlasy.
1: Dobře, tak teď to vím na 100%. A proč to tak je a jak to tak tedy je? Ale srozumitelně prosím, protože když jsem si to hledal na internetu, tak všude to bylo tak složitě, že jsem tomu nerozuměl, to jsem já.
2: Některé jevy vypadají jednoduše, ale vysvětlit je trošku komplikované, proto někdy možná ta vysvětlení nejsou jednoznačná. A on tenhle problém taky není úplně jednoznačný.
1: Aha.
2: Nebo problém, dokonce se tomu říká konkurence zvratného přivlastňovacího zájme na svůj a těch ostatních přivlastňovacích zájmen.
1: Kdo má kdy zvítězit tedy? Podle čeho se řídit?
2: Základní pravidlo existuje, to je poměrně jednoduché. A bych ho vysvětlila, je třeba říct, že když posuzujeme větu z významového hlediska, mluvíme o takzvaném agentu a patientu.
1: Je, a už jsme u těch cizích slov.
2: No, a já to teď zjednoduším.
1: Dobře.
2: Zkrátka, modelová věta, něco se děje, někdo ten děj provádí a někdo je jeho objektem.
1: Mm-hmm.
2: Jo, s někým se něco provádí, tak ten, kdo provádí, tomu dáváme to svůj. Tomu dáváme to zvratné zájmeno. Já jsem vám vytvořila jinou modelovou větu. Redaktor převzal materiál od svého kolegy nebo od jeho kolegy. Tady na tom by to trošku mohlo být
1: vidět. Dobře, no řekl bych svého kolegy.
2: Ano, od svého kolegy, protože redaktor je ten, kdo co si převzal. A když řekneme od jeho kolegy, pořád se to vztahuje k redaktorovi, ale říkáme tím, že od nějakého... od někoho jiného.
1: Kolegy, tak rozumíme si, rozumíme si. Mm-hmm. No, tak to je jednoduché, tak proč je to tak zamotané nakonec? Nebo ještě tady je nějaké ale, asi vidíte.
2: Jsou tam, řekněme, dvě ale, jednoduchá poměrně. Jednak jde o to, že ne vždycky je ten činitel děje, ten aktivní a ten takzvaně vlastník, nejsou totožní. Například, když řekneme, že si půjčujeme knihy z naší školní knihovny, tak ta knihovna není naše. My jsme jenom jedni z uživatelů. Tak tam neřekneme ze své školní knihovny. Abychom jednoznačně ukázali, že ta knihovna není pouze naše. Není
1: rozumím, tak to by šlo. To je jedna výjimka. A ta druhá?
2: A ta druhá výjimka patří k větám, kde je to trochu složitější. A já bych to řekla na příkladu, to bude asi nejjednodušší. Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. Tam se jedná o, když jsem řekla to, vlastník, ten, komu se přivlastňuje, tam jsou ti vlastníci dva. Já děkuji, ale někdo jiný vyřizoval tu žádost, proto neřeknu za vyřízení své žádosti, protože já jenom děkuji v té větě, ale ten, kdo vyřizoval, vyřizoval cizí žádost.
1: Leda bych si vyřídil sám, pak by to bylo své žádosti.
2: A děkoval
1: žádosti.
2: Si sobě, to je taky vtipné.
1: Poděkovat si sám sobě není na to někdy, víte, když vás někdo jiný nepochválí, paní magistro. No,
2: a... To by byl ale trošku jiný koutek, asi psychologický a ne jazykový.
1: Dobře.
2: Taková drobnost někdy se stane... A to jsou samozřejmě mezní případy, nejsou tak časté, ale někdy se stane, že záměnou toho zvratného přivlastňovacího zájmena a toho nezvratného může dojít k posunu významu. Cituje se takový jeden pěkný titulek z tisku. Policie podezřívala dva české potápěče z vraždy jejich kolegy. A vzhledem k tomu, že tam bylo užito to jejich, tak nebylo úplně jasné.
1: Jestli byli kolegové policistů nebo potápěčů.
2: Nebo potápěčů. Takže někdy může dojít i k významovému posunu.
1: Ale rozumíme si většinou. Dobře, na každý pád se čte podtrženo, své hlasy posílejte na adresu Havlíčkova 292 je správně.
2: Není to nějaká reklama?
1: Ne, to jsme my tady, Český rozhlas, a posílejte své hlasy pro Dagmar Magincovou.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že lidský nos se pozvolna zvětšuje celý život? Příčinou však není biologický růst, ale spíš opotřebení a zemská přitažlivost. Na kosterní základ nosu navazuje jeho chrupavčitá část, tvořená mimo jiné vlákny kolagenu. Ta s přibývajícím věkem ztrácejí svou pružnost a prodlužují se. O zbytek se pak postará gravitace. Čili náš nos ve stáří klesá a jeho špička se přibližuje k hornímu rtu. Hlavní funkcí nosu je samozřejmě čich. Docela snadno dokážeme díky němu poznat, co nám voní a co naopak smrdí. Dokázali byste ale určit, kolik vůní či pachů rozeznáte? Možná vás překvapí, že trénovaný nos umí identifikovat 5 až 10 tisíc podnětů. Zatímco pro vizuální nebo zvukové vjemy máme dost bohatou škálu pojmenování, u čichu je to horší. Správně nazvat odstíny vůní i pachů, to chce trénink a své o tom ví třeba parfuméři nebo degustátoři vín či sýrů. Kromě čichu nám nos slouží i k prevenci, ohřívá a zvlhčuje vdechovaný vzduch a tím chrání vnitřní sliznice dýchacích cest a plic.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Peter Spáč je etablovaným slovenským politológom a vysokoškolským pedagógom, ktorý dlhodobo pôsobí v Brne. Je autorom mnohých publikácií a v rámci svojho výskumu sa zameriava na témy volieb, verejných financií, verejnej správy a na slovenskú politiku ako takú. Prečo sa teda rozhodol zostať v Česku a ako vníma pri návratoch domov zmeny v slovenskej spoločnosti, na to sa ho opýtal Janis Moras.
1: Nitranský rodák Peter Spáč je docentem politologie a vysokoškolským pedagogem na Mezinárodním politologickém ústavu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Kdy začal uvažovat o tomto profesním směřování?
2: U mě to bylo už v také rané mladosti. Keď jsem mal tak 13, 14, 15, tak jsem se o ty věci zaujímal asi viac jako většina ostatních lidí. A čo bylo spojené s tím, že tady bylo také divoké období na Slovensku. To byly 90. roky, kdy ľudia prostě fungovali tak, že začali cestovat, začali si akoby všímať okolitý svět. Pre ľudí, ktorí boli vtedy v mladom veku, to jednoducho bolo ako celkom dôležité. Ale mě to vlastně prerástlo až do takého záujmu, ktorý potom sa ako skombinoval s výberom vysoké školy a potom už se to spojilo aj s normálním profesním životem.
1: Během pětiletého studia v Brně se Peter Spáč nepřestal zajímat o dění ve slovenské politice. Co jej tedy přimělo po získání magisterského titulu v Brně setrvat?
2: Počas těch 5 rokov jsem teda nemal vůbec nějaké úvahy o tom, že kde se budem nacházet. A stala se taká rodinná záležitost pro mě, jsem si to našel manželku, takže to dost rozhodlo. A keďže manželka je dostatočně česká, tak děti jsou teda také postfederálné, tak tam už jako nebylo velmi jako čas zvažovat. My jsme jako nějaký čas ještě uvažovali, keď jsme už byli jako manželia, ještě bez dětí, tak jsme zvažovali, že či se posunout někam, protože manželka je veterinár. Takže u nej akoby tá geografia nie je až taká podstatná. A chvíľu sme zvažovali, či to bude ako Česko alebo Slovensko, ale potom ako sa narodili deti, tým, že už sú tu vlastne etablované, majú tu nejaké svoje okruhy, nejaké svoje záujmy, školu a tak, tak táto debata ako v podstate skončila. Taká kombinácia práca, rodina a dobrý život.
1: Jaká témata aktuálne stojí v centru pozornosti současného docenta politológie?
2: V posledných rokoch ma najviac zamestnávajú peniaze, nie tie moje vlastné, ale verejné peniaze. Peňazí medzi rôznymi úrovňami zo štátu do krajov, do obcí. Či to rozdeľovanie prebieha nejako férovo, alebo tam vznikajú nejaké politické prepojenia. Vzniká taký ten začarovaný kruh, kde vlastne tie verejné peniaze ako robia veľkú úlohu. Taká druhá oblasť ešte, ktorú skúmam, je transparentnosť, čo je vlastne ako také otváranie alebo zatváranie sa verejnej správe voči ľuďom, voličom, občanom, médiám a tak ďalej. A potom niektoré ďalšie oblasti, ale myslím, že tie dve sú asi hlavné.
1: Bude to znieť paradoxne, ale jak sa slovenskému politologovi zabýva slovenskou politikou z České republiky?
2: Myslím, že lepšie ako Slovákovi na Slovensku. Výhoda je tá, že máte určitý odstup, žijete v inom štáte, napriek tomu sledujete ako média, sledujete dianie a osobne vás to akoby až tak sa to nedotýka. Takže vlastne slovenská politika sa mi akoby dobre skúma, mám znalosť toho prostredia a nemám akoby nejaký pocit, že musím byť nejako osobne zainteresovaný, lebo nie som. Takže vlastne beriem to akoby, skúmam domáce prostredie tak trochu akoby z diaľky a úplne mi to vyhovuje.
3: Vnímáte jako politolog projevy změn politických, když jezdíte domů? Napříč těmi lety vlastně, co jste tady?
2: Já si to všímám hlavně pomocou studentů a jejich prostřednictvím. Já totiž učím kurz o slovenské politike a tam vedeme často debaty o tom, co se na Slovensku děje, lebo ten kurz si zapisují aj mnohí samozřejmě slovenskí studenti. Vidím ten rozdíl, keď já jsem z Slovenska odcházel, alebo keď jsem se rozhodl vlastně pro Česko, tak to nebylo proto, že by som od někde utekal. Já jsem prostě do Česka chcel jíst. Ale teraz jako cítím, že v mnohých případech ten motiv vlastně taký jeden z tých dôležitých je, že vlastne naozaj odísť z toho štátu, už možno s tou vyhliadkou, že sa tam nebudú ako vracať. A je to trochu smutné, no. Ľudia sú čudní.

0: 20 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Penzijní společnosti varují před změnami ve spoření, které chystá česká vláda. Úsek dálnice D49 z Holešova do Fryštáku zprovoznilo ředitelství silnic a dálnic. Fotbalisté Plzně i Hradce Králové znají jména soupeřů pro předkola evropských soutěží. A počasí zítra polojasno až oblačno, maxima kolem 29, na východě republiky kolem 25 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Penzijní společnosti kritizují nový návrh na změny v penzijním spoření. Hrozí podle nich například omezení nabírání nových klientů, upozorňuje na to Asociace penzijních společností.
3: Ministerstvo představilo změny na začátku června. Klienti díky nim mají mít vyšší výnosy. Pro penzijní společnosti by změny mimo jiné znamenaly, že jim zůstane jediný zdroj příjmů, a to 0,5% poplatek za správu fondů. Společnosti chtějí alespoň 0,82%. Snížení poplatků na 0,5% nepokryje podle asociace náklady, třeba na schánění nových klientů, říká prezident Asociace penzijních společností Radek Moc.
4: Budou se využívat jenom nějaké online cesty, nebo je to aktivní vyhledávání klientů, nebude to vyhledávání nebo přísun klientů přes obchodníky.
3: Ministerstvo financí bude připomínky řešit, říká mluvčí rezortu Filip Běhal.
5: Dneska končí meziresortní připomínkové řízení. Pokud tím směrem budou směřovat nějaké připomínky, a to asi budou, tak my se těmi připomínkami určitě budeme zabývat.
3: Následně ministerstvo podle Běhala materiál předloží vládě a ta rozhodne. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Řidiči od dneška mohou jezdit po dokončeném úseku dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a Fryštákem na Zlínsku. Zahájení provozu ředitelství silnic a dálnic původně plánovalo na sobotu. Důvody dnešního otevření tohoto úseku upřesní mluvčí ředitelství Jan Rídl.
6: K dnešnímu dni jsme získali všechna potřebná povolení, dokumenty a usnesení, takže jsme nečekali ani minutu a otevřeli jsme plnému provozu celou dálnici D49 z Hulína do Fryštáku. Ode dneška je tak v předčasném užívání celých 17,25 km této dálnice.
2: Moderní postupy při operacích koleních i ramenních kloubů si mohli tento týden otestovat lékaři nemocnice v Šumperku ve speciálním kamionu. Vybavený je laboratoří se dvěma operačními sály. Upřesní primář ortopedie Jan Debre.
7: Cílem tohohle toho všeho je na lidských tkáních se to naučit opravovat nebo řešit ty operační postupy v bezpečném prostředí, bez žádných časových nebo jiných rizik, aby opravdu ti lékaři, sestřičky a ten personál se mohl vytrénovat na nečisto, když to řeknu, a pak na sále už by to měli mít v rámci pohybové paměti zažitý. Sport.
2: Fotbalisté plzeňské Viktorie se ve druhém předkole Evropské ligy střetnou s norským Tromsø. Dvojí zápas zahájí 24. července na hřišti severského týmu. Hradec Králové bude hrát ve druhém předkole konferenční ligy ve stejném termínu s klubem NK Varaždín. Utkání zahájí v Chorvatsku.
1: Počasí.
2: Nadále se bude oteplovat, zítra přes den skoro jasno až polojasno, ráno na východě, během dne přechodně i jinde oblačno, nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Problémy jsou na hlavním tahu 9 z Mělníka do České Lípy. V zatáčkách mezi Medonosy a Dubou za Bukovcem havaroval motorkář. Počítejte s omezením a se zdržením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už je tu repríza pořadu Alex a host. Přejeme příjemný poslech.
1: Alex a host.
8: Na kontě má desítky filmových rolí, charismatický herec a ctitel žen nedávno oslavil 80 a je stále na scéně. Teď ho můžete vidět třeba jako sultána v muzikálovém zpracování pohádky Lotrando a Zubejda v divadle Broadway. Ivan Vyskočil, vítám tě.
9: Dobrý den, já jsem rád a děkuju za pozvání a samozřejmě vítám posluchače. Že?
1: Alex a host.

0: Točit začal už jako teenager v 16 a od té doby má za sebou dlouhou řadu filmů nebo televizních inscenací. Nedávno oslavil rovnou 80. Herec Ivan Vyskočil je naším hostem. Ještě jednou vítej a snad nevadí, když ještě já ti popřeju hlavně pevné zdraví a optimismus a neútuchající zájem o ženy, Ivane.
1: Naopak, od tebe mě to velice těší.
0: Ty jsi narozen 21. května.
1: Ano.
0: Jsi ještě blíženec? Takhle, jsi už blíženec?
1: Já jsem přesně na rozhraní, kdy se býk mění na blížence. Takže já říkám, někdy jsem býk, no a někdy spíš blíženec.
0: Ale jak to, nebo co to znamená v praxi?
1: Nebyly zatím na tohle žádné reklamace.
0: No dobře, si skoupí na slovo trochu. K tvým kulatinám, které si nedávno oslavil, jak si je vlastně slavil a co ti udělalo radost?
1: Tak já to řeknu ještě z doby, kdy můj syn Jakub byl naživu a byl, my jsme měli jako krásný vztah jako kamarádi a on říkal, táto, ty budeš mít narozeniny, co by si tak chtěl? A já jsem říkal, já jsem se zamyslel, říkal jsem, a víš, že nic? Já vlastně nic nepotřebuju. A já byl takový krásný. A říkám, no a to auto je krásný, ale je to drahý a to. Já to nepotřebuju. Jo, já spoustu věcí už nepotřebuju. Čili radost mě udělá, že spolu tady sedí mě, radost mě udělá, že jsem se svojí partnerkou oslavil krásně ty narozeniny, že jsme šli na večeři. Dokonce oni stále říkali, že uděláme nějakou traktaci velkou pro kamarády a tak, jenomže on každej mě blahopřál, každej mě přines nějakou flašku, já jsem teda tak zásobený, že se ze mě stane alkoholik asi, což jsem nikdy nebyl, ale teďko, kdybych najednou něco udělal, tak bych si připadal trapně, jako že to chci ještě jednou všechno, tak myslím, že jsem to tak skromně a strašně příjemně prožil.
0: Tak to je asi hlavní, že pro tebe to bylo příjemné. On ty hromadné oslavy kolikrát bývají takové, že si je ten oslavenec příliš neužije.
1: No, faktem je, že se mi tam telefon netrhnul a pak už jsem si říkal, že už mě to proboha pokoj, už já to už nebudu pořád brát. A tak konečně, Alex, co je na té 80 tak úžasného? Jako to možná Květulka Fialová stále říkala, jak to stáří je nádherný. Není. Jako zaplať pán Bůh, všechno mě slouží jako v pořádku, ale musím říct, že když mi něco upadne, tak se proto nevohýbám. Počkám, až upadne něco druhého, aby to zavá jedno a nedělal zbytečný pohyby.
0: Aby to stálo za to. Dobře, a vzpomeneš si ještě třeba na oslavy svých narozenin během studií na DAMU? Byly bujaré? Rád si slavil?
1: Já jsem nikdy moc neslavil, já si vzpomínám jenom na oslavy, jako když jsem měl narozeniny jako dítě, tak jsem se na to hrozně těšil a vždycky přišel kamarád mojí maminky a přines mi konvalinky. A já si na tu vůni si pamatuju a já jsem od té doby už nikdy konvalinky jako neviděl prodávat. A ta vůně mě fascinovala vždycky.
0: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Naším hostem je herec a dabér Ivan Vyskočil. Ještě možná zůstaňme u tvého dětství, protože ty jsi se sám do něho vrátil. Vyrůstal jsi na Žižkově se svojí sestrou. Je tam něco, ty už teďka žiješ někde za Prahou, ale když občas na Žižkov zavítáš, něco, co ti vyloženě připomíná to dětství, že ukážeš prstem a řekneš, tak tady jsme to a to.
1: Tak samozřejmě poznám ten barák, kde jsem bydlel. Byl jsem tam s bráchou a sestrou.
0: A pamětní desku na něm nemáš?
1: Ne, nedali tam zatím. Je to zvláštní teda jako. No to bude až po mý smrti a to už si to neužiju. Možná teda. Ale je to, ten Žižkov je jiný. Bože, to je to tak jiný. Když já si na to vzpomenu, v podstatě... Ať si říká, kdo chce, co chce, ale my jsme měli šťastné dětství. Jenom tím, když si vzpomenu, jak ráno se ze všech těch baráků v té ulici se vyhrnuli děti a šli jsme opravdu jak průvod. S těma taškama na zádech jsme šli, pak se jedna část oddělila do Cimburkový a druhá šla do těch kopců přes Štítnýho na Havličák, kde jsem teda chodil do školy já. A vždycky, dneska, když si na to vzpomenu, oni nejsou děti. Děti nejsou. Děti je málo. Nás bylo opravdu jako smetí, to byla smečka, co jsme tam šli. Dneska možná, když jsou nějaký děti, tak je ty rodiče vozej, že?
0: Jsou v autech, jo. Ano.
1: A to se divím, protože v té Řehořové ulici tam stálo jedno auto. Dneska se tam nedá zaparkovat, no. Takže to je všechno jiný, to je všechno jinak. Jenom jak jsme chodili na Žižkovský vrch špinavý, tam si hrát fotbal. Prostě to, já na Žižka Perk, že jsme chodili to.
0: Takže když dnes přijedeš a zavítáš, projíždíš Žižkovem, tak co cítíš? Cítíš třeba i smutek, jako že je to pryč, že to celé jiné, nebo?
1: Já necítím smutek, ale cítím určitou sounáležitost. Jakože prostě já se furt cítím teda jako Žižkovák a s lidma ze Žižkova si většinou rozumím.
0: To je nějaká speciální sorta?
1: Řekl bych, že ano. Řekl bych, že jo. Třeba fascinuje mě, na Žižkovské radnici je úžasný obraz Bitva na Vítkově. Přes celou stěnu obrovský obraz. Tak tuhle jsem požádal jednu svoji kamarádku, aby mě tam vzala, abych se na to mohl zase podívat. A ona je taky ze Žižkova a taky jako opravdu s tím Žižkovem si rozumíme.
0: Ale nyní, jak už jsem říkala, bydlíš za Prahou.
1: Ano.
0: V přírodě, v klidu, v zelení. Co tě k tomu vedlo?
1: No jednak mě k tomu vedlo, že prostě ta Praha už je hektická. Strašně hektická. A potom mě k tomu vedlo to, že já vím, že mluvím proti svým kolegům, jo. Vždycky se pamatuju, jak Jiří Kodec říkal, dneska je to hrozné, nemám ani na kavárnu. No a já jsem po té kavárně ani hospodě nikdy příliš netoužil. Mě fascinuje, že otevřu dveře, já jsem na louce, jo, a nemusím běhat po schodech, že mám psa a že prostě pes se mnou tam chodí, že jo, a ty sousedi jsou příjemný. I když jako dopoledne tam jdu, tak jsem tam sám. Úplně jako. Ale vyhovuje mi to, já jsem v podstatě asi venkovský člověk, no.
0: Ivan Vyskočil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Po loňském úspěchu Zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce Zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Ivan Vyskočil. Ty jsi v 16 letech ustál před kamerou, což tedy bylo dříve, než jsi nastoupil na Damu, ale když jsi se před kameru postavil poprvé, už tehdy jsi cítil, toto je ono, tím se chci živit jednou.
1: Já bych to řekl takhle, moje maminka vždycky říkala, protože jsem dělal, parodoval jsem své pány učitele a ona řekla, maminka, ty jednou skončíš u komediant. No a maminka má vždycky pravdu, že jo? Takže jsem u nich skončil, ale nebyl to úplně jako můj sen dětský, že jo? Dětský sny jsou jiný. Jsem chtěl být popelář a strojvůdce a potápěč hlavně, ale to se mě povedlo. A jako já z toho mám takový, víš, já z toho mám takový pocit ještě, samozřejmě, že jsem tam byl a ty režiséři se mě díky, to bylo to moje štěstí, že si mě tak jako předávali, ale já bych řekl, že jsem asi nehrál. Já jsem se tam jen tak fotografoval před tou kamerou a neměl jsem ten pocit, teprve když to vlastně pro mě začalo být jakoby závažný, že to teda pro mě bylo herectví, tak to bylo o něco později, to bylo až když jsem dělal ty filmy s Hinkem Bočanem a s panem Rážou a to prostě teprve jako pro mě najednou jako začalo být, že teda tam o něco jde a že tam musím něco předvést. A tuhle jsem se díval na četnický humoresky Tondu Moskalika, já jsem měl hrozně rád a on vždycky mě tedy nějakou roli dal a dával mě roli dobrý a tam mi dal roli dvojčat a já jsem hrál sám se sebou a sledoval jsem to a bylo to velice zajímavý.
0: Jak se to dělá, jak se to hraje, když jsou dvojčata, když, jak říkáš, hraješ sám se sebou?
1: No, to by ses musela zeptat kameramana, protože ten obraz se půlí, jo? A jednou hraješ na jedné straně a po druhé na druhé straně. Ale mluvíte na sebe a musím říct, že jako... Měl jsem teda pocit, že se to povedlo a že ani já jsem tam nepropadl roštem a že jsme si spolu hráli dobře.
0: Ale takže pro tebe to je jako, když hraješ jednu postavu, ale máš dva scénáře, nebo dva scénáře, tak?
1: No, hraješ jednu postavu, přestože jsme jako dvojčata, ale každý musí být trošku jiný.
0: Jo, tak, takže vlastně ano, teď hraješ toho druhého, to dvojče, takže pozor, trošku se, a teď si to musíš pamatovat, který je který.
1: Ano, a ten jeden byl takový jaksi razantnější a ten druhý byl takový podajnej, jo, taky je tam, taky moje ve scénáři bylo, no když mě brácha řekne něco udělej, tak já to udělám a já se neptám proč, jo, bylo to opravdu, to bylo hezký.
0: A pletlo se ti to i?
1: Ne, to se mě rozhodně nepletlo, ale já mám velice mladou partnerku, on je o 42 let mý a kdysi Honza Čenský položil otázku a díváte se na ty Ivanovy filmy a ona řekla, já nemám tyhle ty historické filmy ráda. Čímž se mě trošičku dotkla, ale tentokrát se skutečně dívala a říkala, jak jste to dělali a líbilo se jí to, tak to mě zvlášť potěšilo.
0: A líbil jsi si i ty v mladém provedení? Nebo říkala, tak takhle ne, to by mě nebralo.
1: Je to smutný, ale líbil. Říkal, jak ty jsi byl hubenej a vlasatej a tak dál. No, to,
0: měla
1: tak
0: se narodit dřív.
1: No jistě, samozřejmě, to je její vina.
0: Ano.
1: Mohla to chytnout dřív.
0: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a s námi ve studiu je Ivan Vyskočil. Některé jeho seriálové role jsou dnes už téměř kultovní. Jirka, Sikita, Velké sedlo. Nesměj se, z pera Jaroslava Dítla, máme tu létajícího Čestmíra, učitel, soudruh učitel Janda. Těch záhada Hlahvola mu samozřejmě Mladý muž a bílá velryba. Vyber si, který film chceš, ale vzpomeň na nějakou roli, která třeba pro tebe byla důležitá, která tě bavila, na kterou rád vzpomínáš.
1: No tak o těch dvojčatech jsem mluvil, ale já mám, a to mám opravdu rád, já mám strašně rád film Poslední propadne peklu. To dělal pan Ráža, je to historický, to je opravdu historický film, protože to je, jak si zobrazuje rok 1911 a pan Ráža byl velmi poctivý režisér a on řekl, tak tohle ne, to neodpovídá prostě tomu 17. století, to ne. A bylo to zajímavý, protože tam jsem hrál takovýho muzikanta, který chce a nechce, protože se na něj nalepí taková malá holka vlastně, kterou hrála Míša Kudláčková a on se jí chce zbavit a ona ho prostě pronásleduje, protože on údajně má nějakou zázračnou lahvičku, která přináší bohatství a tak. A bylo to velmi zajímavé a zajímavé ještě na tom bylo to, že ona si prvních týden natáčení si jí zlomili nohu. Padl na ní kaskadér a ona byla tak křehká, že jen rukou takhle, jak jako ta ruka mu jako mrtvýmu padla, tak jí zlomil nohu. No ale nemohlo se přestát. Takže já jsem jí celou dobu nosil. A když jsme měli záběr v polodetailu, tak nikdo neví, že ona jakoby vedle mě šla. Ale já jsem byl ještě silnej. Ona měla vzadu takový kšandičky a za ty kšandičky jsem ji já vedle sebe nes. No. A já nevím, kolik jí mohlo tehdy být, mezi 12, 13 a možná i 14, ale ona vypadala zvlášť jako teda dítě malý. A pak jsem zjistil, že říká ve škole, víte, kdo mě nosí na záchod? Pan Vyskočil. Tak jsem řekl, tak to ne.
0: Tak to tam ne. Až ne.
1: To já bych mohl mít ještě oplejtačky nějaký.
0: No tehdy možná ještě ne, ne.
1: No já myslím, že trestný by to bylo od jak živa.
0: Tak a když porovnáš režiséry, se kterými jsi pracoval, zmínila jsi Antonína Moskalika, pana Rážu, tak s kým se ti dobře pracovalo?
1: Já musím říct, že vlastně já mám takový asi takovou tu první signální soustavu a když mi je někdo sympatický, tak to většinou je vzájemný. A když je mi někdo nesympatický, tak on si mě neobsadí. Protože já neumím moc jako
0: Se přetvařovat.
1: V tomhle to neumím, no. Ale ježiš, kolik filmů jsem udělal s Jinkem Počanem, že jo. S panem Rážou jsem točil několikrát. S Tondou ve všech těch povídkách, jo, jsem vždycky něco hrál.
0: A byl jsi někdy vzpůrným hercem, jako že jsi třeba chtěl něco udělat po svém, proti přání režiséra? Nebo to nešlo?
1: To jsem spíš byl na divadle. Občas vzpůrnej. To se mi nechtělo, ale já jsem měl taky štěstí, že se mi povedlo tady v poslední době režírovat něco, dokonce jsem si jednu hru napsal a musím říct, že mě jako herci měli rádi, protože já jsem asi, nejsem krutý režisér, já jsem byl hodný, ale je to hrozná práce. To je hrozná práce, protože člověk musí furt tam sedět a oni vždycky si udělali scénu a odběhli a já tam musel sedět a koukat a chyběla mě to povídání a no, takže
0: zkušenost z obou stran,
1: ano,
0: tak.
1: Ano, ano. Na film bych se nepustil, do filmu ne. To je,
0: nikdy neříkej nikdy.
1: Ne, to je profese, to se musí umět.
0: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Člověk dozvěděl spoustu věcí, protože tam byly samozřejmě otázky takové, že je, ale pamatuju se, jak jsem jednou mluvil, tam byla taková mladá soutěžící, velmi pěkná, takže jsem tak jako s ní ještě potom chtěl pohovořit a mě udivilo, že ona neznala malíře, a já jsem říkal, ale teď přece Werner van Delft, to patří k nějakému všeobecnému vzdělání, a ona mě řekla, jo, a co vy víte o počítačích? Já, máte pravdu, nic. Asi každý umí něco jiného.
1: Musel jsi nějak speciálně připravovat, nebo ta soutěž motivovala tě, nebo donutila tě nějaké informace si vyhledat, vzdělávat se, otevřít encyklopedie, já nevím.
0: No tak spíš jako někdy jsem jako nějaké informace scháněl, abych, když jsem tam něco říkal, tak abych nevypadal jako úplný pitomec, ale jinak to tam bylo všechno napsané. To bylo...
1: A procházel jsi nějakým konkurzem, nebo jak jsi do té soutěže, co by moderátor
0: tehdy
1: dostal?
0: Tehdy to tak nějak ani nebylo, prostě mě oslovili a já jsem říkal, jo, rád to.
1: A byl jsi nepolíben, co by moderátor, nebo no, jsi jako, měl nějaké zkušenosti?
0: Jako televizní, no nepolíbený. Panna jsem byl.
1: Byl jsi panic. No, tak to, si to ujasněme.
0: To už ne.
1: Myslím televizní moderování.
0: Tak to ano.
1: Jak probíhaly přípravy tvoje, ty začátky? Přeci jenom asi si nepřišel hned na plac a nezačal si točit.
0: V podstatě jsme udělali dvě zkoušky nějaký, jako ještě než to začalo na ostro a oni řekli, že jo, no pak už jsem to dělal, no. Pak zase řekli, že ne, tak po nějakým čase znal jsem to poměrně dlouho, pak mě zase někdo nahradil, pak chvilku to dělal taky Petr Svoboda, pak to zase dělal Rosák, že jo.
1: Pomohlo ti ta účast té soutěži nebo ten moderátorský post třeba k hereckým rolím?
0: To ne.
1: Vůbec?
0: Ne, to ne. To určitě ne. To je úplně vlastně jiná profese.
1: Hmm. A nebo ti to třeba paradoxně naopak ublížilo?
0: Ne, to taky
1: ani
0: ne.
1: Ani to nemyslíš?
0: Ne. Hmm. Jako takový to, že na kolegu, když udělal reklamu na ten vizír, tak na něj volali vizíre, tak to se mně nestalo, že by na mě volali risku, ale to je úplně jiná profese, zrovna tak jako jiná profese filmový herectví a divadelní herectví, že? To jsou věci rozdílné.
1: Tak a čím to, že jsi stroufnul napsat a režírovat hru? Co tě k tomu přivedlo? Bylo třeba něco, co ti chybělo na divadelních prknech, tak si řekl, tak udělám si to
0: ne,
1: sám.
0: Ne. Já jsem si udělal z toho takovou legraci, protože když jsem měl za ženu Turkyni, tak jsem, to bylo velice bouřlivý manželství, a tak jsem na to napsal takovou parafrázi, jako středověkou, jo, prostě, i když samozřejmě tam byly nové věci, oni si tam dávali inzeráty a tak, ale prostě, jako, že si rytíř přiveze tuhle houbatou ženskou a chce se jí zbavit. A do toho prostě sluha takový držkatej a napsal jsem to, samozřejmě jsem to odložil a asi po 5 letech, to už jsem byl dávno s Anife rozvedený, jsem to dal přečíst jednomu kolegovi a on povídal, to je legrace, prostě to musíš dopsat. No tak jsem to dopsal, s třesoucím se hlasem jsem to předložil svým kolegům, o kterých, protože já jsem to vždycky tak psal, že jsem jako někoho v tom viděl, jo. A oni se u toho strašně smáli a řekli, jo, do toho jdeme, no, tak jsme to udělali. A musím říct, že mě to hrozně těšilo, protože se tam lidi se bavili, smáli se, no a to člověka potěší, když udělá lidem radost. Já v tom nehrál.
1: A Anife?
0: Ne, to už ne.
1: Neobsadil jsi si.
0: Já bych jí byl, tehdy obsadil, ale my už jsme byli věkově, jsme už byli mimo, jo? Já bych teda se sám do toho nehrnul, protože já nejsem Bondarčuk, abych hrál a režíroval, na to já nemám. Takže já jsem to jenom viděl, dal jsem to jako režíroval, dal jsem to dohromady a tu, vlastně tu roli, která by byla bývala pro mě, tak to hrál Ernesto Čekan, ale dělal to vynikajícně. A mně se na tom taky strašně líbilo. Já mám rád, že ty

0: si to vzali jako do svých rukou. Často improvizovali. A oni to vlastně, vlastně to bylo lepší, než jsem to napsal.
1: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Naším dnešním hostem je herec Ivan Vyskočil, který pokračuje ve své herecké dráze, teď tedy muzikálem Lotrando a Zubejda, který uvádí divadlo Broadway v Praze. Ty tam hraješ sultána, režíruje Jiří Strach, který sám původně hrál v té pohádce, co by mladík. Jak se ti hraje sultán? Musel jsi třeba přibrat kvůli té roli?
1: Ne, já už jsem přibral. Já bych potřeboval spíš ubrat, ale to je takový docela roztomilý, že člověk taky přijde tak jednou za měsíc zase mezi kolegy a že teda vleze na to jeviště, ale já se ti přiznám, já už nechci hrát. Já jsem, dokud ještě žil Honza Kačer, my jsme se spolu stýkali, hodně jsem za ním jezdil a já říkám, Honzo, já ti musím říct takovou kacířskou myšlenku. Mně už to divadlo nebaví. A ten Honza, ta šajba českého divadla, řekl, mně už leta. A opravdu něco se zlomilo a já už jako hrát nechci, ale tohle je takový roztomilý, taková ta pohádečka. A dostanu ty turecký kalhoty. Prostě.
0: Ano, ano. A i ty boty? To, ne.
1: Samozřejmě. No, ty s těma špičkama nahoru a tak. Takže je to takový milý, no, je to opravdu milý. Já tam nespívám, zpívají tam všichni okolo. A tak jako rád to dělám.
0: Slyšíš potlesk, spokojené diváky?
1: Diváci jsou spokojení, ale pak ještě dohrávám vlastně Tři mušketýry na Broadway a to se hraje snad 20 let. Hmm. 20 let. A pořád jako je to vyprodaný, když se to nasadí, tak je to vyprodaný. A my tam hrajeme takový ty Shakespeare, to říkal, to byly ty hrobníci. Jo. Jak najednou se to odlehčí nějakýma řečma, tak my to tak jako vedeme ty řeči tam. Faktem je, že nám hodně lidí tleskají, protože všichni, že je to vážný a zpívá se a tak. A my tam říkáme blbosti, no, tak je to vděčný. Ale jako tuhle mě volala jedna kamarádka, říkala, pojď s náma, výborný. A jsem říkal, nezlob se, Dano, už ne. Já už nechci.
0: Ty jsi zmínil jméno Jana Kačera. Byl to právě Jan Kačer, který stál, řekněme, u zrodu nebo na počátku tvé kariéry?
1: Ne.
0: Kdy jste se potkali?
1: No, my jsme se potkali v Činoherním klubu, ale vlastně já bych řekl, že u zrodu stál Pavel Landovský. Mm-hmm. Pavel Landák, s kterým jsme točili film Každý mladý muž, a ten mě... To byl takový můj guru, no. Ten mě hodně zasvětil do divadelního umění a taky do... On byl hodně na ženský a velmi jsme si rozuměli.
0: Vy jste si tomu rozuměli, nebo on ti třeba předal nějaké své zkušenosti, nebo nebylo potřeba, nebo vzájemně?
1: Ne, bylo potřeba, já jsem byl ještě takový mladěch a on už měl všechno za sebou a všechno uměl a všechno mi vyradil. A prostě, no, jako i...
0: Takže v profesním i v osobním životě jste si sedli.
1: Ano, jsme si sedli a já musím říct, že jsem byl hrozně rád, že jednou na jednom zájezdě mě přišel pán, který tam vždycky stojí a chce podpisy, a on měl takový papír od pytlík, jako od pytlík od toho, a říkal, já vám mám něco předat od pana Landovského. A on mě, Pavel vždycky říkal, jak ze Švejka, Pepek vyskoč, že jo. Vždycky Pepku. A na tom papíru bylo napsáno, Pepku, ještě mě navštiv, už zatahuju. Tak jsem za ním jel a myslím, že to byla poslední návštěva, kdy jsme se viděli. Hmm. Ale byl jsem rád, že jsem tam za ním byl. A on byl taky rád.
0: Tak já se musím dnes, ale jenom pro dnešek, rozloučit s tebou a budu se někdy opět těšit v Alex a host. Ivan Vyskočil.
1: Já se taky s tebou loučím. Doufám, že to nebude, až přijde 90.
0: Určitě ne. Ještě tam je 85.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Stovky zaměstnanců Českého rozhlasu i České televize budou v pondělí stávkovat. Insolvenční správce žaluje bývalé představenstvo Liberty Ostrava o 19 miliard korun. A počasí v Česku zítra polojasno až oblačno, maxima kolem 29 stupňů, na východě kolem 25. Zprávy jsou tou Nehasilem. Dobrý večer. Zaměstnanci veřejnoprávních médií budou v pondělí 22. června stávkovat. Protest potrvá celý den. Do stávky se přihlásili stovky lidí v České televizi a více než 1000 lidí z Českého rozhlasu.
3: Podobu stávky popsal za iniciativu veřejnoprávně Jan Herget.
4: Celoplošné regionální i digitální stanice se několikrát během dne propojí k jednotnému vysílání. Stávka se dotkne různých pořadů, které budou vypadat jinak, než jsou posluchači běžně zvyklí.
3: A to na všech stanicích, kromě dětských, tedy Dčka a Rádia Junior. Minister kultury Otto Klempíř za motoristy odpoledne řekl, že stávku nevnímá jako vyjádření obav o nezávislost.
5: Spíš jako nesouhlas s již deklarovanou výší částky, kterou vláda v pondělí jednomyslně schválila.
3: Podle návrhu má ČT přijít o miliardu a rozhlas o 400 milionů ročně. Ředitelé obou médií stávku respektují, zároveň ale upozorňují, že i během ní televize a rozhlas musí dodržovat zákon a kodexy. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
2: Téměř o 19 miliard korun žaluje insolvenční správce bývalé představenstvo zkrachovalé huti Liberty Ostrava. Žaloba se týká 4 členů představenstva, včetně bývalého majitele Sanjiva Gupty. Podle mluvčího insolvenčního správce Michala Štefla jde o zásadní milník ve vymáhání odpovědnosti za úpadek firmy.
6: Právě pro tyto situace, kdy členové představenstva způsobili úpadek, slouží žaloba na doplnění pasiv. Jejím účelem je, aby členové představenstva zaplatili částku, která chybí v majetkové podstatě pro uspokojení věřitelů.
2: Pod názvem Nová huť teď firma zaměstnává zhruba 2000 lidí. Společnost vyrábí trubky, svitky, plechy a další ocelové výrobky. Materiál a jeho zpracování pro huť nakupují jiné firmy. Vedení Libereckého kraje stále nevidí důvod k odvolání ředitelky gymnázia u Balvanu v Jablonci nad Nisou Michály Mutl. Po setkání se studenty a pedagogy školy to uvedla krajská radní pro oblast školství Jitka Skalická z hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Atmosféra ve škole je podle ní vyhrocená, snahou kraje je situaci zklidnit.
7: Zásadní pochybení zatím nevidíme, protože kdybychom viděli, tak bychom měli důvod odvolat tak, jak nám školský zákon umožňuje, ale paní ředitelku jsme požádali, aby nám do čtvrtka tohoto týdne poslala konkrétní opatření, které povedou ke stabilizaci té situace ve škole.
2: A návrh řešení posoudí mimořádná rada Libereckého kraje na začátku příštího týdne.
1: Počasí.
2: V noci čekáme oblačnost, zpočátku ještě ujediněle s přeháňkami, postupně od západu polojasno až skoro jasno, nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 12 stupni. A zítra přes den skoro jasno až polojasno, ráno na východě, během dne přechodně i jinde v republice oblačno, nejvyšší denní teploty mezi 26 a 31 stupni, na severovýchodě a východě kolem 24, k tomu slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D5 z Prahy do Plzně před sjezdem na Rudnou stojí osobní vozidlo, je to na 4. kilometru. A pozor také na dálnici D49 z Frištáku do Hulína u sjezdu na Halešov leží na vozovce velký předmět. Pozor na 9. kilometru, tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná country dostavník Mirka Černého. Dobrý večer a příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Tentokrát jsem naložil country dostavník výhradně písničkami opírajícími se o závěr čehokoliv a téměř celou hodinu budou za vámi tedy přijíždět texty na téma poslední. Jejich defile otevřel Rostia Fischer s posledním kovbojem Zdeňka Rytíře a hned za ním se dostane ke slovu Pavel Bobek s přáním Dej mi šanci poslední.

Michal Tučný s hostujícím Tomášem Linkou a to je ten poslední song z alba Medicine Man, které v roce 1990 definitivně uzavřelo Michalovou cestu s Tučňáky. Text Zdeňka Rytíře je přímo s kostnou adaptací originálu The Last Cowboy Song, který o 10 let dříve přivedl do hitparády jeho autor Ed Bruce.

0: čeká nás poslední ráno. Opět v dokonalé transformaci Dylanovi Too Many Mornings z dílny Roberta Křesťana a jeho druhé trávy. Jednou z prvních countryovek, které přinesly do našeho gramofonového světa slovo poslední, byla balada Toma T. Halla The Last Public Hanging in West Virginia, které si už koncem 60. let všiml Jindra Šťáhlavský.
1: Smutný příběh chci vám říct. Je to o chlapci, který měl svůj život rád a přesto jim pohrdal. Čtyři stěny, věznice jen mála. V jednom rohu, pryč na dřevěná. Na ní leží Johnny Kepler, terváč, co se rval

armada. Až se bude slunce svánět za tu velkou holou skálu a v té staré kamenné kapli začnou zvony zvonit. Tak já vím, Johnny, že to bude naposled, co ti přijdou všichni muži a holky, který

Alan Mikušek se svým AM bandem a jeho poslední Mohikán. V polovině 70. let, kdy v sestavě solistů nahradil Ladislava Vodičku Karel Kohovec, s ním zpívala Naďa Urbánková Slečnu Sen. V hitparádovém originálu z roku 67 to bylo To poslední, na co myslím, The Last Thing on My Mind, a nejúspěšnější duet Portera Wagonera s Dolly Partonovou.

Bát se je to poslední, tvrdila v téhle dávno zapomenuté nahrávce z roku 91 Věra Martinová se skupinou Gram, zatímco perspektivní trio Midland z texaského Dripping Springs suverénní tvrdí, že Texas je ta poslední zastávka. Texas is the last stop.

Klasická hobousárna Poslední míle z dílny Mickeyho Rivoli. Tomu se vlastně od prvních setkání zalíbila hitparádová jednička Eddieho Arnolda Anytime z roku 1948 a o 43 let později z ní udělal poslední píseň.

tak trochu tulácká a trochu nádražácká balada Jimmyho Rodgersa Hobo Bill's Last Ride, která se poprvé objevila na deskách v autorském podání v srpnu 1930. Dnes vám ji připomněl člen švédské dvorany slávy Hank Snow a uzavřel tak naše setkání s písničkami, které jejich textaři protkali slovem poslední. Doufám, že vás potěšili a příjemně provonili váš dnešní večer, v něm se ještě vypravíme s legendárními Mustangy na poslední vandr. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: kolínském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Česká vláda navrhuje zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Senát podpořil vznik nového významného dne. Fotbalisté Portugalska na úvod mistrovství světa pouze remizovali. A počasí v České republice zítra polojasno až oblačno, bez deště, maxima kolem 29, na východě republiky kolem 25 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Pravidla pro prodej a nakupování kratomu by v České republice měla být od začátku příštího roku přísnější. Navrhuje to vláda. Chce například zakázat prodej kratomu online nebo pro tuto látku chce zavést spotřební daň.
3: Kratom si nejspíš zároveň budou moci lidé kupovat až od 21 let. Kabinet chce taky od příštího roku zvednout na kratom DPH, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: Ze snížené 12% sazby DPH do základní 21% sazby.
3: Vláda s přísněním reaguje na rostoucí počty případů otrav spojených s užíváním kratomu. Látka je podle adiktoložky Moniky Plocové nebezpečná i kvůli abstinenčním příznakům, které se podobají užívání heroinu.
5: Bolí celé tělo, křeče máte, nespíte, úplně rozházená nálada a strašně dlouho trvá, než se ten člověk dá zpátky dohromady.
3: Návrh po schválení vládou zamíří do sněmovny. Tam ho podpoří třeba i opoziční piráti. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Ředitelství silnic a dálnic hledá firmu, která postaví obchvat Bučovic. Firmy se o zakázku zhruba za 3 miliardy korun mohou hlásit do druhé poloviny srpna. Letos v létě má v trase začít archeologický průzkum. Hlavní stavbu chtějí silničáři spustit na konci roku, říká šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
6: Ten zájem těch zhotovitelů o ty stavby v Jihomoravském kraji, které soutěžíme, je enormní. Je tady obrovská, trochu si říct, skoro cenová válka. Ty nabídky, které se odevzdávají, jsou v řádech desítek procent pod předpokládanou hodnotou. Takže opět myslím si, že nás čeká velký zájem a z toho důvodu je obtížné predikovat, kdy to zadávací řízení skončí.
2: Jihočeský vodárenský svaz v loňském roce prodal více než 16 milionů krychlových metrů vody. Je to nejvíce od roku 2010. Nárůst proti loňskému roku je zhruba 2%. Loni se svazu podařilo zastavit trend postupného snižování výroby a dodávek pitné vody. Podle zástupců svazu jde ale stále o hodnoty blízké minimálním technologickým a provozním potřebám.
7: Svaz proto nadále jedná s městy a obcemi, aby kvůli bezpečnému provozu soustavy přistoupili na vyšší minimální odběry. Současně plánuje letos začít s další etapou napojení severního Písecka, konkrétně Mirovic a okolí. Michal Bělský, Český rozhlas.
2: Česká republika by mohla mít nový významný den orla, schválil to dnes Senát. Zavedení významného dne, který by připomínal tuto tělovýchovnou organizaci, požadovali lidovci. Den orla by měl být 28. srpna. Šlo o senátní návrh, předlohu proto teď dostane k projednání sněmovna. Sport. Fotbalisté Portugalska na úvod mistrovství světa remizovali překvapivě s Demokratickou republikou Kongo 1-1. Před několika málo minutami začalo atraktivní utkání Anglie-Chorvatsko. Pak budou následovat v noci souboje Ghana-Panama a Uzbekistán-Kolumbie. Počasí. Bude se oteplovat, nejdříve ale předpověď na noc. Čekáme oblačno, zpočátku ještě doznívající ojedinělé přehánky, postupně od západu polojasno až skoro jasno. Nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 12 stupni. A zítra přes den skoro jasno až polojasno, ráno na východě, během dne přechodně také jinde v České republice i oblačno. Pršet by ale nemělo. Maxima zítra mezi 26 a 31 stupni. Na severovýchodě a východě republiky kolem 24 povane slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 Praha Hradec Králové jsou hned dvě omezení. U sjezdu na Sadskou na 25. kilometru údržba uzavřela pravý pruh a také část odbočovacího. A pozor také u sjezdu z dálnice na Poděbrady ve směru z Prahy do Hradce Králové policie vyšetřuje nehodu. Nejen tam jeďte velmi opatrně. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši, přejeme příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Tak dobrý večer vám všem milovníkům trochu nebo notně zaprášených rozhlasových pásků. Divadlo pro vaše uši dnes opět po čase, jak se říká, dostojí svému názvu, protože vás pozvu na rozhlasové jeviště, tak jak si ho ve svých scénářích podmanil jeden z klasiků rozhlasové hry, pan Oldřich Daněk. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vidíte, až jako 40-letý si dramatik a filmový scenárista Oldřich Daněk vyzkoušel žánr rozhlasové hry, kde se stal později vítaným autorem. V roce 1966 obeslal autorskou soutěž Československého rozhlasu textem Dialog v předvečer soudu a hned za něj získal hlavní cenu. Základním stavebním kamenem je, jak už název napovídá, rozhovor a taky docela vyhrocené téma. Lékař, který je obžalován z neúmyslného zabití na jedné straně a na té druhé prokurátor. Příležitost pro dva velké herce, pánové Felix Lubre a Vladimír Šmeral, a dialog, který se točí kolem sporného případu transplantace ledviny a vlastně i kolem samotné etiky lékařského povolání.
2: Mám rozsvítit, co říkáte?
3: Jak chcete.
2: Tak já teda nerozsvítím. Černá hodinka, budeme se bát. Já se budu připravovat na zítřek.
3: Bojíte se toho zítřka? Prosím vás, řekněte mi to upřímně, pane profesore. Záleží mi na tom. Jste si vůbec vědom, jak vážné je zítřejší přelíčení?
2: Na ten paragraf je sazba od 1 do 5 let. Myslíte si, že to vůbec můžu nebrat vážně?
3: Zdálo se mi to.
2: No tak já to teda vážně beru. Na to jste se přišel zeptat?
3: Nejenom na to.
2: A cokoliv řeknu, může být použito proti mně, vidíte. Poslyšte, je to vůbec dovoleno, aby prokurátor navštívil v předvečer procesu obžalovaného?
3: Zákon nepamatoval na takové případy. To jest, pokud mě nepodezíráte, že jsem se přišel nechat ovlivnit.
2: Například podplatit.
3: Například.
2: To vás tedy opravdu nepodezírám. Žena se mě ptala po tom výslechu ve vaší kanceláři, jaký jste. Říkal jsem mi velký inkvizitor. Neměl jsem to říkat, poděsilo jí to. Ten titul nemáte moc rád, že?
3: Inquirere znamená vyhledávati, hledati důkazy. To slovo za to nemohlo, že bylo zneužito. Všechno na světě jde zneužít.
2: Teď myslíte na transplantaci ledviny, že? No. Vidíte, pomalučku se dostáváme k věci. Nedáte si nejdřív kafe?
3: Rád, pane profesore.
2: Ano. Čekal jste dlouho?
3: Nepříliš. Prohlížel jsem si zatím vaše obrazy.
2: Nejsou moje, patří špitálu, nebo bůh sám i komu, snad jsou půjčené z Národní galerie. Sestři, dejte nám sem 2 kafe. Radši silnější. Děkuji. Zajímáte se o obrazy?
3: Nerozumím malířství. Všeho všudy jsem jednou vyšetřoval jakési padělky. Ale tohle jsou dobré obrazy, vidíte?
2: Ano, jsou to dobré obrazy. Tohle je Vincent Beneš. Mám ho moc rád. No dívejte se na obraz, nedívejte se na mě. Svítí v tom přítmí.
3: Už jsem říkal, že obrazům nerozumím. Přišel jsem se pokusit porozumět vám.
2: No to jsem rád. Už jsem se bál, že vaše teta má žlučové kamínky a vy jste se přišel ze známosti poradit, co s tetou, než mě dáte zítra zavřít.
3: Tetička je bohu díky zdravá.
2: Tak vy jste přišel porozumět svému obžalovanému. Hamlet dává, tuším, Guildensternovi píšťalu a nutí ho, aby na ně zahrál. Guildenstern na píšťalu neumí. A Hamlet mu říká, tak proč si k čertu myslíte, že hrát na mne je snazší, než hrát na píšťalu? Můžete mě rozladit, ale hrát na mě nedokážete. Konec citátu, překlad vlastní.
3: Jestli tomu citátu dobře rozumím, tak aby se radši klidil.
2: Ne, tak jsem to nemyslel. Za prvé jsme si sjednali kafe, za druhé si nemůžu dovolit vyhazovat prokurátora, který zítra povede proti mně žalobu. Ano, seďte, inkvizitore. Vlastně mě těší, že jste přišel k názoru, že že případ ledviny vrchního číšníka Lisického není tak jednoduchý, jak se to jeví z vašeho obžalovacího spisu.
3: Nikdy jsem si nemyslel, že je jednoduchý.
2: Napsal jste to dost jednoduše.
3: Snažil jsem se vystihnout trestný čin. Ten není moc složitý, jenomže ten čin má taky jiné aspekty než trestní.
2: Když jsme tak seděli ve vaší kanceláři, tak jsem se začal bát, že na tohle vůbec nejste schopen přijít.
3: V mé kanceláři nevisí Vincent Beneš a taky si nevzpomínám, že by se tam kdy citoval Hamlet.
2: Není to chyba?
3: Možná. Říkáte mi inkvizitore, dovolíte mi několik inkvizičních otázek?
2: Odpovědí bude zítra využito proti mně?
3: Vy o mě nemáte moc vysoké mínění, víte?
2: Nedělám si mínění o lidech ze dvou rozhovorů, lépe řečeno ze dvou výslechů.
3: Prosím vás, abyste tohle opravdu nepokládal za výslech. Konec konců moje otázky budou nejspíš dost divné, dokonce bych nerad, aby to byly otázky a odpovědi. Chtěl jsem si jenom pohovořit, pokládal jsem to za nutné.
2: Za nutné? Pro koho?
3: Pro sebe. A byl bych rád, kdybyste i vy pochopil.
2: Začíná to být ohromně dojemné. Žalobce a obžalovaný se v předvečer procesu mají vzájemně pochopit. Tomu říkám socialistické právo. No prosím, vaše otázky.
3: Například, proč máte rád obrazy a z Hamleta znáte dokonce citáty?
2: A proč vy se češete na pěšinku?
3: Tak dobře, zeptám se tady jinak. Myslíte si, že lékařství má blízko k umění?
2: No to není tak hloupá otázka, inkvizitore. Není tak hloupá, jak by se zdálo.
3: Nejsem tak hloupý, jako je můj obžalovací spis.
2: Váš obžalovací spis vůbec není hloupý, bohužel.
3: Dobře, tak tedy nejsem tak suchý, jako je moje obžaloba.
2: To je zajímavá otázka. Proč právě felčary vídáte na koncertech a v divadlech? Proč každý druhý fušuje do literatury nebo vyrábí doma nikomu nepotřebné mazanice? Nebo když už nic, tak aspoň chodí s herečkou?
3: Našel jste odpověď?
2: Nevím. Možná, že jsme příliš ve styku s životní prózou. Takový kámen v ledvinách nebo rakovina hrtanu vás brzo přiměje, abyste si v životě hledal nějaké hezčí stránky. Prostě k té próze kus poezie. A možná, že nemám pravdu. Vy jste důkaz, že nemám.
3: Proč já?
2: Taky se celý život babráte s prózou. Zločiny, vraždy, násilí. A přitom dost pochybuju, že by advokátní komora byla masově členem klubu přátel poezie. Nechci vám křivdit.
3: Ne, nekřivdíte. Ale možná, že právě proto má ta vaše teorie pravdu. My se totiž většinou podle vašeho rozdělení nezabýváme prózou. Měl byste vidět, kolika smyšlenkami se musíme prodrat u takového vykradače chat, než přijdete k té próze, k tomu zrnku pravdy. Možná, že proto, nechci svým kolegům křivdit, hledají si koníčky jinde, než v umění, spíš ve vědě, řekl bych. Má to blíž k tomu zrnku pravdy?
2: To nezní špatně. Zdá se, že se doplňujem. To je konec konců přirozené. Žalobce a obžalovaný by měly být opačné strany jedné mince.
3: To přirovnání nejspíš trochu kulhá.
2: Říkám vám, že do poezie spíš fušujem. Přišlo kafe. Dál.
4: Promiňte, prosím vás. Dala jsem do obou dvě kostky cukru, jsem na to zvyklá u pana profesora.
3: Nevadí, sladím taky tak.
4: Uvařila bych novou, bude to hned.
3: Ne, opravdu není třeba.
2: Sestří, ani nevíte, jak jste mě nadchla, že jste tak jednou udělala chybu.
4: Nezlobte se, nevím, jak se to.
2: A co bych se zlobil, říkám, že jsem nadšen. Co ten Ileus?
4: Je tam doktor Charvát.
2: Tak to je v pořádku, děkuju vám.
4: Naschledanou.
3: Máte nějaký případ?
2: Případu 40, ale žádná transplantace ledviny. Slyšte, to mě zajímá. Sladíte opravdu dvěma kostkami, nebo jste to říkal ze slušnosti?
3: Nesladím vůbec. Piju kávu hořkou, ale to opravdu nevadí.
2: Společensky slušný prokurátor. Vy to daleko nepřivedete, inkvizitore. Dobře vám tak. Když jste tak vychovaný, pijte sladké kafe.
3: To není tak důležité. Radši mi řekněte, jak to děláte, že je celé vaše okolí do vás, jak bych to řekl, prostě celé pryč.
2: Koho myslíte tím okolí?
3: No vlastně všechny. Například tuhle sestru. Nedělává chyby, víte. Ale jeden před procesem do ústavu přišel prokurátor, pan profesor je v nebezpečí. Víte, že to děvče je do vás zamilované?
2: Poslyšte, my jsme se přece dohodli, že poezie je obor felčarů. Co pak, že vy se taky pouštíte do básnění? Zrnko pravdy jste přece říkal.
3: Tohle je pravda.
2: Nový nadějný směr právní vědy, prokurátor jasnovidec.
3: Mluvil jsem se sestrou Volkovou 1:30. Mluvili jsme prakticky jenom o vás.
2: Chcete tím říct, že jste si volal k výslechu i sestry?
3: Volal jsem si všechny, kdo byli u té operace.
2: Proč? Já jsem rozhodl o té operaci. Já jsem ji prováděl. Nebyla tam žádná diskuze a nemohla být. Operační sál není parlament. Nikdo ze špitálu mi v tom nemohl zabránit, i kdyby chtěl.
3: Nehledal jsem spoluviníky.
2: Tak proč je do toho vůbec táháte?
3: Pane profesore, budete zítra obžalován z úmyslně způsobené těžké újmy na zdraví, jež měla za následek smrt. Zákon to charakterizuje jako zločin. A tím spíš, že tu jsou velice zvláštní okolnosti, měl jsem povinnost vyslechnout všechny, vůbec všechny, o nich jsem si myslel, že by k tomu mohli něco říct. Sestra Volková vám neřekla, že byla u mě?
2: Ne.
3: Promiňte mi, pozvedli jsme trochu hlasy, to jsem nechtěl. Vlastně jsem se původně ptal, jak to děláte, že lidé kolem vás jsou do vás zamilování.
2: Nesmysl.
3: Mohu to dokázat.
2: Sestry jsou často trochu zamilované do doktorů. Pokud jim nepadají z rukou tampony, ničemu to neškodí. Nemám s ní poměr, jestli jste si přišel vyšetřit tohle.
3: Nejsem fízl, pane doktore.
2: Doufám.
3: Měl jste dobrou náladu, je mi líto, jestli jsem se vás nějak dotkl.
2: Zatahujete do toho příliš mnoho lidí, příliš mnoho na můj vkus.
3: Nikoho jsem do toho nezatáhl. Budete zítra sedět na lavici obžalovaných, jak se říká v soudničkách, docela sám.
2: Tak je to taky v pořádku.
3: Ano, jistě. Ale přece víte sám dobře, že soud nad člověkem vašeho jména a vašeho postavení nemůže proběhnout jen tak, tichonce a bez povšimnutí. Vyčítáte mi, že do toho zatahují mnoho lidí, ale lidé se do toho zatahují sami.
2: Například?
3: Například vaši asistenti přišli dřív, než jsem je předvolal. Nebo vaše žena.
2: Chcete tím říct?
3: Vaše paní byla dnes u mne.
2: Vy jste ji předvolal?
3: Ne, přišla sama.
2: Nechápu, nic mi neřekla.
3: Spíš jste vy neřekl nic jí. Dovedu si to dobře představit. Trochu jste ten soud zlehčoval, nechtěl jste o něm mluvit. Nechtěl jste ji prostě do toho zatahovat.
2: No dobře, mohla se přece nejdřív zeptat.
3: Promiňte, pane profesore, ale s vámi je asi dost těžké mluvit o něčem, o čem nechcete mluvit.
2: No to je asi pravda. Jenomže jsem si nemyslel, že je to těžší než jít k vám.
3: Vaše paní nešla ke mně. Zašla na normální advokátní poradnu. Padla tam, musím asi říci bohužel, na kolegu, kterého zaujala právní stránka případu. Zdá se, že se cítil spíš v roli prokurátora, než v roli obhájce. Vyprávěl jí s kondolenční tváří, že by tu prokurátor mohl uplatnit dokonce obvinění z vraždy.
2: Talent! Jako kdybych já neměl nic lepšího na práci, než vykládat příbuzným všechny možné a nemožné komplikace, které můžou pacienta potkat.
3: Vaše paní chtěla znát všechny možnosti.
2: A právní věda je bohatě poskytla. Všichni chtějí znát všechny možnosti, pane prokurátore. To je vlastně jedno. Zkrátka polekala se a přiběhla za vámi.
3: Ano.
2: Co jste jí řekl?
3: Co jsem jí mohla říct? Že obvinění z vraždy nepadá v úvahu. Že i já, zlý prokurátor, plně chápu vaše čestné pohnutky činu.
2: Zdá se, že vám musím poděkovat. Jen pořád nechápu, že se nezeptala...
3: Myslí si o vás, že ten proces podceňujete. Má vás za... za nemoc praktického člověka.
2: Ano, myslí si už 35 let, že jsem cvok. Dovolíte, já ji zavolám.
3: Ovšem, samozřejmě.
2: Cvok je samozřejmě spíš ona, nebo aspoň o nic menší než já. Ahoj, to jsem já. Tak slyším, že si dnes pucovala kliky po soudech. No, sedí tady proti mě velký inkvizitor a pije sladké kafe, které nemůže ani vystát. Přišel jednoduše na kus řeči, tak jsme mu tady osladili život. Ne, nic se neděje. Sedíme tu po tmě a děláme si takovou malou zkoušku na zítřek. Já ti to všechno potom povím. Jestli ten Ilus bude v pořádku, tak vyjedu za půl hodiny. Co? No tak si vezmu něco z ledničky, to je fuk. Ahoj, Anči. Moc jste ji neuklidnil, se mi zdá.
3: Měl jste při tom telefonu... Hezky jste se usmíval. Zamilovaně, pane profesore.
2: Poslyšte, vy jste úplný erotoman. Co sem pořád taháte nějaké city? To si nechte, až budete vyšetřovat vraždu ze žárlivosti. Já jsem tomu vrchnímu číšníkovi nebral tu ledvinu z lásky.
3: Potřeboval jste ji pro doktora Hávu a doktor Háva byl váš dobrý přítel.
2: Aha, přihořívá. Tomu se říká vypálit bez přípravy.
3: Poslyšte, to opravdu není výslech.
2: Ano. Mirka Hávu jsem měl rád. A jestli mě něco na celé té historii mrzí, tak je to... No, že Mirek už prostě není. Ale že to byl můj přítel, to jsem vám řekl už při výslechu u vás. Řekl jsem taky, že bych to udělal pro každého jiného pacienta. Vy ovšem máte právo tomu nevěřit.
3: Myslíte si, pane profesore, kdyby se ta operace povedla?
2: To neříkáte přesně, operace se povedla.
3: No dobře, nechtěl jsem se dotknout vaší profesionální cti.
2: Nejde o čest, jde o to pojmenovat věci pravými jmény. Máte příležitost uplatnit klasický vtip. Operace se povedla, pacient zemřel.
3: Kdyby tedy nezačala působit imunologická bariéra, říkám to dobře.
2: Skoro vidím, že jste se vzdělával.
3: Mám na zítřek připraveny dva odborné posudky. Kdyby se tedy transplantace ledviny povedla bez zbytku a kdyby doktor Háva žil a kdyby z Lisického žila ještě aspoň jeho ledvina, myslíte si, že by nedošlo k procesu?
2: Nevím. Při nejmenším by tu byl živý důkaz, že to všecko mělo smysl.
3: A vítězové nebývají souzení, že?
2: Nemám to heslo rád.
3: Proč?
2: Co vy všechno nechcete vědět?
3: Nemusíte přece odpovídat, ale o případu už vím skoro všechno. Přišel jsem poznat trochu víc vás.
2: Pokouším se poznat svou ženu už 35 let. Vždycky, když už si myslím, že ji znám, udělá něco takového, jako že běží k prokurátorovi.
3: Proč nemáte rád heslo vítězové nebývají souzení?
2: Protože jsem byl na operačním stole příliš často poražen. A někdy to bývaly zrovna moje nejlepší výkony.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Další rozhlasovou hrou na podobném principu dialogu nebo rozhovoru je i Daňkova hra Dialog s doprovodem děl. Příběh z válečné fronty první světové války. Bakteriolog Alexander Fleming marně bojuje za jeden ze svých prvních objevů, který by zmírnil válečná utrpení vojáků. Jednu skutečnou epizodu ze života pozdějšího vynálezce penicilinu využil Oldřich Daněk ve scénáři a taky pro další brilantní herecký koncert v postavách generálova pobočníka Josefa Vinkláře, Flemingem byl tehdy Jiří Adamíra a generálem Zdeněk Štěpánek.
2: Pane generále, slíbil jste mi,
3: Já vím. Slíbil jsem vám, že budu spát. I své nebožce jsem kdysi sliboval, že ji budu milovat až do smrti. A taky jsem to tenkrát myslel vážně, ale ta na mě nešla s laskavcem. Když to vás, Clifforde, podezírám, že v té brindě, co jste mi poslal k posteli, byly nějaké prášky.
2: Já jsem myslel, že vám spánek prospěje.
3: No já si to taky myslím. Vidíte, jsme jedna duše. To mě moc netěší, protože vy ani nevíte, kolik stehů má tenhle goblen. Poslyšte vy! Co to jste? Kapitán, víte?
4: Kapitán Royal Army Medical Corps, Alexander Fleming z výzkumné laboratoře plukovníka Wrighta v Boulogne-sur-Mer.
3: Tak tedy, kapitáne z výzkumné laboratoře plukovníka Wrighta z Boulogne-sur-Mer. Kolik stehů musela udělat vyšívačka na tomhle goblénu?
4: Nevím, pane.
3: Taky neví. No tak aspoň řekněte libovolné číslo. No zkuste to odhadnout.
4: Pro mne nepředstavitelně mnoho.
3: Dobrá odpověď. Slyšíte, Clifforde? Na to jste se nezmohl. Pro mne nepředstavitelně mnoho.
2: Pane generále.
3: Pane generále, měl byste zkusit usnout, to nic jiného neumíte. Děláte ze sebe anglickou vychovatelku a nejste vychovatelka. Ta moje aspoň uměla zpívat. Umíte vy zpívat, Clifforde? Třeba tohle.
2: Ne, neumím zpívat, pane.
3: No tak vidíte, jak chcete dělat vychovatelku. A strajte se někam. Tady kapitán jistě hledá nějaký vlak něčeho a nebo si jde stěžovat, že ho nadřízený je blbec nebo podobnou důležitou věc, nevhodnou pro uši nižších důstojníků. Mám pravdu, kapitáne?
4: Je to opravdu důležitá věc, pane.
3: Slyšíte, Clifforde? Nezdá se vám zvláštní, že za námi nikdy nikdo nepřijde z hloupostí? Vždycky jenom s veledůležitou věcí. To je zajímavý úkaz.
4: Jde o životy britských vojáků, pane.
3: Ovšem, o jiného by šlo. Je válka. A my jsme ARAMC. Vždycky jde o životy. Vy jste ještě tady, Clifforde?
2: Počkám vedle, pane.
3: Buďte tak laskav. A učte se zpívat. Zní to líp, než měl byste usnout, pane generále.
2: Ano, pane.
3: Spůrná povaha. Nebude se učit zpívat, uvidíte.
4: Pane generále, plukovník Wright podal před 4 týdny šéfu zdravotní služby v Londýně návrh na zásadní změnu v léčení hlubokých poranění.
3: Nemohl byste aspoň chvíli mluvit o něčem jiném, než o hlubokých poraněních?
4: Promiňte, pane, nechci zneužívat vašeho času. Plukovník Wright a my všichni z výzkumného střediska pokládáme tento návrh za neobyčejný.
3: Neobyčejně závažný. Pupek světa. Střed všeho míra. Umím si to představit. Já znám plukovníka Wrighta. Pokládá občas za pupek světa sám sebe. A tím spíš své návrhy šéfu zdravotní služby.
4: Promiňte.
3: Neprominu. Pane. Znal jste krásnou odpověď na stej v goblénu. To vám musím přiznat. A teď přijdete s neobyčejně důležitým návrhem plukovníka Wrighta, který před 10 lety pokládal za neobyčejně důležité, že ženy jsou méně cenná stvoření a, a nepatří do medicíny.
4: Plukovník Wright je možná podivín, ale určitě je skvělý vědec, pane.
3: To nevíte, kapitáne, že generálům se nemá odporovat? Neodporovat generálům, to je první příkaz téhle války. Daleko vyšší příkaz, než neodporovat plukovníkům.
4: Já si velmi vážím plukovníka Wrighta, pane.
3: Vy nejste voják z povolání, vidíte, kapitáne?
4: Ne.
3: Jinak by vás prostý pohled na výložky přesvědčil, koho si máte vážit víc.
4: Jsem bakteriolog, pane.
3: Chápu. Jste omluven. Plukovník Wright je pro lovce bakterií generál polní maršál. To je všeobecně známo. A víte, že jí odbyl kdysi voják z povolání? Bohužel, bohužel.
4: To jsem nevěděl, pane.
3: Ano. Vedl vojenskou kliniku. Když si při přehlídce vyblékl z rady vojáků svého laboranta a hnal ho s křikem pořádné práci. Prý se mu nebude ulejvat na přehlídkách. No. Uznáte, že mu tu kliniku museli vzít. Lovec bakterií možná, ale jako vojáku úplně bez talentu. Podceňovat přehlídky.
4: Plukovník si vás velmi váží a doufal, že mu pomůžete, pane generále. Prý jste mu pomohl už jednou, když v burské válce prosazoval očkování proti neštovicím.
3: V burské válce. Víte vy, kapitáne, co to byla burská válka?
4: Ne, pane. Přihlásil jsem se jako dobrovolník, ale na bojiště jsem nebyl poslán.
3: Kolik vám bylo?
4: 20 let.
3: Burská válka. A tenhle goblén, kapitáne, je ze 17. století.
4: Smím pokračovat, pane?
3: Pastýřská idylka ze 17. století. To vás ovšem nezajímá, no tak pokračujte. Co navrhuje vrchní zabíječ bakterií?
4: Mám to tady, v tomto fascikluje
3: všechno. Tak, je to jasné. Šéf zdravotní služby ten Wrightův návrh odmítl, že?
4: Ano, pane.
3: Ovšem, nic nenávidí tolik jako tlusté fascikly.
4: Návrh plukovníka Wrighta vypadá podivně. Bylo třeba jej doložit řadou důkazů.
3: Tak jste to přijeli doložit mě?
4: Ano, pane.
3: A Clifford vám neřekl, že jsem se zbláznil? No řekněte, řekl nebo neřekl?
4: Poručík měl o vás obavy, pane generále.
3: Krásně řečeno. Jste zdvořilý důstojník a nemusíte se mě bát. Já jsem zase zdvořilý blázen. Slyšíte?
4: Co, pane?
3: Už jste tomu taky přivěkl? No, Boulogne-sur-Mer to nejspíš nedoléhá. Vidíte? Ještě neslyšíte?
4: Řekli mi, že je to Verden, pane.
3: Ano, Verden. My dva jsme týlové krysy, vidíte? Hodně hluboko v týlu. Hodně veliké krysy. Tlusté fascikly. Goblény na zdech. Co říkáte, kapitáne?
4: Jsem bakteriolog, pane. Hodně jsme pracovali, myslíme, že máme výsledky. Necítím se týlovou krysou, pane.
3: Já ano. Jsem starý. Nejsem bakteriolog. A nemám rád příliš mnoho práce. Anglie je lepší země. Rotýlové krysy. Líp tam dolehají okna. V Anglii by stačilo zavřít okno. Myslíte, že by Verdun pronikl i poctivým anglickým oknem?
4: Myslím, že ano. Tohle dunění.
3: Já jsem tam byl, kapitáne. Byl jsem na návštěvě u Francouzů. Chtěl jsem vidět bitvu o Verdun. A viděl jsem ji. Aspoň to, co z ní bylo možné vidět. A vy ke mně přijdete s fasciklem.
4: Pane generále, naše laboratoř je v kasínu proměněném v nemocnici. Vidíme denně výsledky těch bitev, i když ne zrovna bitvy o Verdun. Ale vojákům je jedno, v jak veliké bitvě to chytili. Právě proto vznikl ten fascikl. Smím vám aspoň stručně vysvětlit, co...
3: Jste Scott. Máte skotské jméno.
4: Ano, jsem Scott.
3: Skotové bývají tvrdošíní. Mám v Anglii skotského teriéra. To je velice tvrdošíné zvíře, kapitáne.
4: Promiňte mi, ale v britských dějinách se jistě najde dost lepších příkladů skotské houževnatosti, nežli váš teriér, pane.
3: Vy to daleko nedotáhnete, kapitáne. Alespoň na vojně ne. Nechcete se napít na smíření Skotska s Anglií?
4: Je to rozkaz, pane generále?
3: Ne, není to rozkaz. Ale z blázny se má jednat mírně. Z blázny a z generály. Dobrá, nepijte. Vaše škoda. Clifford má pravdu. Asi jsem se zbláznil. Nechápu, proč vás nedám zavřít.
4: Mohu pokračovat, pane?
3: Není to zbytečné?
4: Smím pokračovat? Vždycky jsme se učili, a taky se to tak ve všech nemocnicích dělá, že ránu je nutno nejdříve desinfikovat. Zjistili jsme v naší laboratoři, že u hlubokých, válečných ran a průstřelů antiseptikum nejen nepomáhá, ale přímo škodí. V tomto fascikulu jsou desítky důkazů. Na některých z nich jsem pracoval já sám.
3: 17. století. Řekl byste to, kapitáne? 250 a možná 300 let tu visí ten goblen.
4: Většina válečných ran jsou hluboká poranění s nerovnými okraji, prostě roztrhaná tkáň. Například udělal jsem si model takové rány. Zatavil jsem skleněnou trubici s mnoha nerovnostmi povrchu a naplnil kulturou bakterií. Několik dní po sobě jsem tu trubici proplachoval antiseptickým roztokem. Roztok se vždycky znovu zakalil. V nerovnostech vždycky zbyly nějaké virulentní kultury, chci říci velmi dravé bakterie.
3: Říkejte klidně virulentní. Jsem přece jenom od zdravotní služby a všechno z lékařství jsem ještě nezapomněl.
4: Jsem rád, že mě poslouchá.

0: povrchových oděrků a ještě musí být použito bezprostředně, jenomže někdy trvá hodiny a dokonce dny, nežli se voják s průstřelem dostane na ošetřovnu. Tady v tom fascikulu jsou desítky průkazníků.
1: Nemávejte zas těmi papíry. A na to na všechno jste přišli v šermírně kasína? Pokud se pamatuju, dali jsme vás nejdřív kam si do sklepa, já jsem vám musel pomáhat na světlo. Přidělili vám šermírnu, pamatuju se dobře?
0: Ano, pane.
1: A je z ní dobrá laboratoř?
0: Ano, pane, ve válečných podmínkách opravdu dobrá.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Pro poslední dnešní rozhovor na ploše rozhlasové hry si Oldřich Daněk vybral spor nebo svár trojice antických bohů, ke kterému dochází těsně po pádu slavné Tróje. Trojici bohů, kteří se potkají v Delfách, tvoří Apollon, Dionýzos a bohyně sváru Eris. A pro Oldřicha Daňka, byť dnes opět jenom v krátké ukázce, velká příležitost mluvit o politice, o válce i nečekaných paradoxech v lidském životě. Tak tedy všechno dobré a s divadlem pro vaše uši zase někdy naslyšenou.
2: Zpravodajství Kréta se vám dnes naposled hlásí z přímého přenosu dobytí města Tróje. To, co slyšíte, jakkoliv to zajisté zní hrůzně, to všecko už je jenom dozvuk té veliké chvíle, toho oslnivého okamžiku, kdy nedlouho před svítáním z úkrytu v dřevěném koni vyskákalo 30 danajských hrdinů, kdy se plachtový řeckých lodí z nenadání objevilo znovu pod trojskými hradbami a kdy započal poslední rozhodující útok. 10 let obléhání je u konce. Tak zní ten hlavní a vůdčí výkřik při posledním západu slunce nad pyšnou Trójou. Zpravodajství Kréta se vám samozřejmě ozve znovu, ale možná už nikoli z trojských hradeb.
3: Ver ten boheň zaber, to je dobrý zvuk.

0: Aniž Divínek, nechápu, Apolone, proč ji vlastně nechceš přijmout. Je to krásná ženská.
1: Je to bojně sváru. Netoužím tady po sváru.
0: Krásná ženská, ať už je bohyně čehokoliv, nikdy ještě večírku neublížila.
1: Tady se Dionýze nekoná žádný večírek.
0: Ale no tak, Apolone, nebuď podrážděný. Radši mi řekni, jak to ty bestie děláš, že máš vždycky nejlepší víno.
1: Dobrá réva, dobrá půda, dobří vinaři.
0: Mám bezpočet naprosto nedostižné révy, celé končiny, skvělé půdy a moře vinařů, co o sobě tvrdí nejenom, že na dně není, ale že se nikdy žádný lepší ani nenarodil a takové červené nesvedou. A to jsem krom jiného taky bohem vinné révy, tak mi to vysvětli.
1: Třeba připočti prostředí.
0: Proč by zrovna věštírna v Delfách měla být zvláštní prostředí pro pití vína? Tady se má dobře věštit a ne dělat víno.
1: Je tu zvláštní prostředí pro všecko, nedotýkej se Delf. Čas tu nezačíná a nekončí.
0: Blbost, to je jenom taková tvoje reklamní průpovídka.
1: Delfské kněžky bys těmi slovy možná i urazil.
0: To si vytahuj na obyčejné smrtelníky, co si sem chodí koupit věštbu. Tichá hudba, čas nekončí, zahlédnete budoucnost. Všecko se v dobré obrátí a velkého jmění nabudete. Takové triky, Apolone, nevytahuj na mě. S vínem nemají nic společného.
1: Tady prostě v klidu, tichu a míru piješ víno.
0: Piju víno skoro pořád.
1: Většinou obklopen hordou pochybných ženštin, ještě pochybnější mladíci vykřikují ať žije Dionýzos, pištci pískají.
0: Když se zrovna nemlátí píštelami po hlavách.
1: Když to tady jenom piješ víno.
0: A dívám se na Apolona, boha krásy.
1: Možná i to se dá započíst.
0: Ty jsi ale ješitný.
1: Chceš se hádat. Zdá se, že bohyně sváru působí i na dálku, jenom se objeví u delfské brány. Už se hádá i Dionýzos.
0: Jsem hádavý stařík, zvlášť když někde mají lepší víno, než umí moji vinaři. Tak proč ji vlastně nechceš přijmout?
1: Eridu.
0: Dobře, chápu, není to žádné potěšení přijímat bohyni sváru, ale když už vážila tu cestu, třeba měla proč.
1: Tady jsou Delfy, Dionýze. Moje Delfy. Tady bývám, když chci být sám. Poslední dobou je to čím dál tím častěji. Taky ty se sem jenom vnutil. No dobrá, bývá s tebou veselo. I když asi dnes není zrovna ten den, ale s Eridou nebývá veselo nikdy.
0: Měl bys to vědět. Leco se o vás jednu dobu povídalo.
1: Jsi drbná, Dionýze.
0: Vlídná, chápající, soucitná, drbná, to je jeden z mých půvabů. Vždycky jsem podporoval mezi bohy a bohyněmi vztahy toho nejbližšího druhu. Říkal jsem si jenom houšť. Třeba i na mě něco zbude.
1: Máš v sobě dost vtipu, abys upoutal každou ženu.
0: Nechtěl bys to říct těm ženám?
1: Jenže jak se blíží večer, jsi už většinou tak pod obraz, že s tebou nic nesvede ani ta, co si na tebe umanula.
0: Teď si prokázal, že jsi věštec. Teď si vážně pojmenoval ten můj rozhodující ústřední problém. A nejvíc z toho těží ti otrapové pištci. Já prosím v ženě rozpoutám touhu, zanítím plamen a hřejí se potom u něj tupí, střízliví muzikanti. To odhaduješ přesně.
1: K tomu není potřeba být věštec.
0: Co tím chceš říct?
1: Nic. Napij se.
0: I to je myšlenka hodná věštce. Myšlenka krásná. Oblá a hebká, vláčně tekutá a jiskřivě pronikavá.
1: Nežvá.
0: Myšlenka hodná toho jména, což zdaleka nelze říci o většině myšlenek. Co se děje?
2: Je vám tu dobře?
0: A Eris, vypadáš pomuchlaně. Právě jsem tu přesvědčoval Apolona, že by tě měl přijmout, jestli je poctivec. A proč by nebyl, nic ho to nestojí, musí to potvrdit. Navrhoval jsem, aby tě přijal už proto, aby se pochlubil svým vínem.
2: Je vám dobře při tom popíjení?
1: Jak ses sem dostala?
2: Těžce, ale jak vidíš, dostala.
1: Nařídil jsem všem strážným a kněžkám.
2: Jsem sice bohyně, i když jaksi druhého řádu. A oni jenom stráže a kněžky.
1: Nestrpím, aby tu neplatili moje příkazy a nechápu, jak si to dokázala.
2: Některé jsem obloudila, jiné obelhala, někteří mě litovali, některé jsem zabila.
1: To říkáš vážně?
2: Ne, mám zabíjení pokrk, ale jsem zoufalá, Apolone, a zoufalci zmohou skoro všecko.
1: Nechci s tebou mluvit, a když, tak ne v Delfách.
2: Je mi jedno, kde, přenes nás kam chceš.
0: Kam byste chodili, tady je útulno. Posaď se, Erido, opravdu nevypadáš dvakrát dobře. Potřebuješ doušek, jasně se potřebuješ napít. Apolona si nevšíme, je na svoje Delfy zbytečně pyšný. Jak myslíš?
2: 3:2. A napít opravdu potřebuju.
1: Dionýzos nemísí vůbec.
2: Ví se to o něm.
1: Neřekl jsem ti, aby si sedl.
2: No a já si sedla, když už jsem se dostala až sem, tak mě nevyhodíš.
0: Jenom seď, to se ví, že tě nevyhodí, on je lepší, než se občas tváří. A ty, Apolone, si zářivý bůh krásy a žádný hromovládný, abys tady metal blesky. Eris je na tom mizerně a kdo už si má pomáhat, když ne bohové mezi sebou. Tedy ale vážně, Eris, aspoň řízu si mohla vzít čistou. Tahle vypadá dokonce ohořele, takhle schátralá, žádný zvláštní dojem neuděláš.
1: Co může přivést k zoufalství bojní sváru? Je málo svárů? Já myslel, že těch je vždycky dost.
0: No vidíš, už se smířil, že tu sedíš a piješ jeho víno. Říkám ti, je to dobrý hocha. Pokud potřebuješ nějaký svár, opatřím, hračka.
1: Drž už hubu, Dionýze.
0: Od této chvíle hrob není mlčenlivější. Hledím si vína a snad vůbec ani neposlouchám. No tak to ne, nesmím to zase tolik přehánět, poslouchám. Ale hrob.
2: Nad ránem padla Troja.
1: Tak už padla. Nádherné město, Troja. To je špatná zpráva. Máš nějakou dobrou?
2: Myslela jsem, že už to víš. Tady prý víte všecko.
1: Vědělo se to předem. A že už se to stalo, nepokládali zřejmě mé kněžky za tak důležité, aby mě tím rušili. Taky věděli, že nebudu jásat. Nosit špatné zprávy se nikomu nechce. Tobě ano. Ze zlomyslnosti?
2: Byla jsem u toho.
0: To by vysvětlovalo, abych tak řekl, ohořelost tvého roucha, ale nijak to nevysvětlilo.
2: Slíbil jsi mlčet, Dionýze. Nemáš tušení, co je to pád města.
0: Já jsem náhodou byl nejmíň u 1000 oslav pádů velice různých měst.
1: Opravdu bys měl mlčet. Poražení neoslavují, víš?
0: No, co by taky oslavovali, většinou už jsou na cestě do otroctví. A to jenom, jestli měli štěstí pro vás kolem krku, jaká pak oslava. Poražení.

0: Ty jsi sem, Eris, nepřišla kvůli Kassandře.
1: Ne? A proč tedy?
0: Přišla jsi v efektně ohořelém kostýmku zjistit, jestli tvoje modré oči s příslušným náklonem hlavy ještě u Apollona něco zmohou.
2: Že by měl pravdu?
1: Je to pravda jenom z menší poloviny.
2: A která je ta větší?
1: Chtěla jsem se přesvědčit, jestli bych ještě někam házela jablka, jenom pro pochybnou naději, že se mi možná vrátí láska.
2: A výsledek? Co mlčíš? Už nikdy někam nehodíš jablko sváru?
1: Už nikdy kvůli tobě.
2: Škoda.
1: Taky si myslím. Kam si to odplynulo? Možná s trojskou krví.
0: A to je teprve to skutečné neštěstí. Ne, že Kassandra skončí, jak skončí. Do nenávratna se ztratí, co jsme cítili. To je teprve katastrofa, mně můžete věřit.
1: Starej se o svoje lásky, ne o cizí.
0: To máte jako když dopijete soudek. Ještě pořád je to soudek, ale poklep dutý, vnitřní obsah zanedbatelný. Dopito jest. A myslete si, co chcete, život má mít konec. Život, ten ano, možná i města, ale lásky.
1: Když loď není zakotvena ani na jediné kotvě, vznáší se volně na vlnách.
0: Ale je to trapná svoboda, je to sud bez vína.
2: A rozlobí-li se Poseidon, loď utone.
1: Ani přístavy nebývají bezpečné. Ostatně unést svůj osud, to svedou dokonce i lidé, říkal jsi.
2: Někteří, Eris. Jenom někteří.
0: Ti, co se nám chtějí podobat, já se jim teda divím, já se občas nechci podobat ani sám sobě, ale zase podobat se Apollonovi, to bych bral.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, středa 17. června 2026. Velmi teplý večer máme. Z horké noční Prahy vás z historické karlínské budovy Českého rozhlasu zdraví, vítá, příjemný poslech přeje všech regionálních stanic Českého rozhlasu a taky stanice Český rozhlas Pohoda Honza Macou. Mé srdce pláče, jsem tady sám, pač nikdo z techniků mých oblíbených mě paně Máju buď dovolená nebo odpočívají. Co si to dovolují? Mimochodem, a dneska takové zásadní téma. Čeho máme v životě moc?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Čeho máme v životě moc a možná až příliš. Já vím, je to docela dost široké téma. Na druhou stranu, zkuste zapátrat, třeba vás něco napadne, aspoň to bude bezstřejší. Telefon do studia za chvíli připomenu, veškeré další kontakty také, tak jen houšť, těším se.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Z Prahy a docela hlučné a vyhřáté Prahy ještě jednou zdravý a příjemný večer. Při poslechu Českého rozhlasu a pořadu Noční linka přeje Honza Macoun. Čeho máme v životě moc? Možná až příliš. Tak zkusíme to tak jako všeobecně, co mě napadá. Čeho už máte plné zuby? Máte moc věcí, moc povinností, moc lidí kolem sebe? Nebo naopak moc samoty? Máte doma krámy, které nikdy nepoužijete? Chodí vám moc zpráv? Je kolem vás moc reklam, moc práce? Máte pocit, že dnes musí být všechno víc než dřív? Přeháníte to s nakupováním, s jídlem, s informacemi, s hlukem, s očekáváním? A co byste ze svého života nejraději vyškrtli úplně? Čeho máme v životě moc? A přitom je to tak snadné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Psát můžete také na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Tak se na vás moc těším. No otevíráme, nebojte se v žádném případě i vy, milí pasivní posluchači, kteří třeba léta posloucháte a nevoláte, protože prostě nevoláte, posluchač má poslouchat, nemá nikam volat. Na druhou stranu, tady jsme v jedné velké rodině, několika desítek tisíc nočníčků. No, je to tak. Noční linka právě začíná, je z Prahy s Honzou a taky s vámi, tak budu moc rád, když se toho chopíte. Haló, Český rozhlas, tady je Honza.
3: Ano, dobrý den, Richard.
1: Richard, zdravím vás, pojďme si jenom udělat pořádek. Odkud voláte?
3: Já volám z Ostrova nad Ohří, u Karlových Varů.
1: A povězte, čeho máte v životě moc, nebo čeho máme v životě moc, a možná až příliš?
3: Jako víte co, já mám pořád pocit, jako, že mám jakoby něčeho málo. Jako teď jsem nastoupil do práce, takže z toho jsem rád. Jo, pracuji ve zdravotnictví.
1: Tam máte ale hodně práce, tak to já myslím, že tam málo práce mít nebudete, předpokládám.
3: To určitě ne, jako já jsem tam teda to první týden a mám z toho obrovskou radost. Ale čeho mám v životě moc?
1: Moc přátel, moc málo peněz, moc nevím.
3: No, spíš jako s tím penězi to bylo na štíru vždycky.
1: Ano.
3: Jo, teďka už se to snad lepší. No, ale přátelé, no...
1: No, kolik jich máte schválně, přátel?
3: Jako takových těch opravdových přátel mám třeba...
1: Takových přátel, kterým byste daroval ledvinu třeba.
3: René Slováčková určitě, Daberka herečka, s tou se znám prostě už od jejich nějakých 25 let.
1: Takže jsme na jednotkách, ale v tom případě je to tak.
3: Ještě no.
1: Jsme na jednotkách, přátelé, ruku v ruce, krev na krev, to jich je jako šafránu většinou.
3: No, to bych řekl, že je to René, že byla její maminka, která bohužel odešla.
1: Ano.
3: Jinak...
1: Tak moc jich nemáte.
3: Já nemůžu říct, jsme na jednotkách, ano.
1: Děkuju vám za otevření dnešní noční linky, zdravím do Ostrova a zase příště naslyšenou.
3: Tak děkuju moc.
1: I já děkuju, ať se daří, naschledanou, čeho máme v životě moc, možná až příliš. A já to řeknu rovnou, já si myslím, že my v životě obecně máme v současné době, nebo s rozvojem technologií a internetu a vůbec, já si myslím, že máme moc informací, se kterými neumí naše hlava pracovat. Je jich tolik, že ta hlava to kolikrát ani nepobere. To dřív, televizní noviny večer, dobře, o jakých kvalitách, to není tak podstatné, ale To byly jedny zprávy, potom možná noviny, ale dneska, když to člověk přežene a s proměnutím čučí neustále na televizní bednu a třeba zpravodajství a ono to tam jde stále a stále, nedej bože ještě nějaký ten internet, máme moc informací a neumíme s nimi pracovat.

0: máme, anebo máte vy konkrétně v životě, čeho máte moc? Možná příliš, to už dodávám navíc. Ono se určitě něco najde, něco, co vás nervuje, něco, co vás dokáže vykolejit. Třeba Jaroslava, která píše z Hradce Králové, čím jsem starší, tím víc mám pocit, že život je jeden velký formulář. Dopisy od pojišťoven, bank, úřadů, reklamní letáky ve schránce, e-maily, SMSky. Když něco konkrétně vyřídím, objeví se další papír a někdy si říkám, že polovinu důchodu strávím čtením věcí, které jsem ani nechtěla dostat. Nejvíc mi chybí obyčejný klid, kdy člověk nemusel pořád něco potvrzovat, přihlašovat, kontaktovat anebo vkládat. A máte pravdu, vy to moc nějak. Mně se moc líbí ten systém v jedné z pobaltských zemí, Litva, Lotyšsko, Estonsko, jedna z těch zemí má uzákoněno, nejenom, že se snaží být moderní, takže všechno digitalizují. U nás, když se řekne digitalizovat, tak to znamená, že se digitalizuje jenom něco a od někdy, ale rozhodně ne od tenkrát. Pak rozhodně se to nebude dát propojit s jinými databázemi digitálními. A pak se přijde na to, že vlastně nemají ani vlastně svolení licenci, takže si ji musí neustále pronajímat. A v té pobaltské zemi to mají udělané tak, že když už státu poskytnete nějakou informaci jednou, kterou od vás chtěl, tak už se vás na podruhé ptát nesmí. No, mám takový pocit, že to by byl snad úplně lážo plážo klid, protože jenom informaci o tom, jestli jsem se narodil v Praze 2, anebo pozor, v Praze 2, anebo jestli mám auto červené barvy, myslím, že jsem to vyplňoval, říkal, anebo i ta váha, chápete to? Tu váhu taky jsem říkal v poslední době několikrát. A nikdo nevěří, že to je 130.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Čeho máte v životě moc? 731 800 900, zavolejte, máte tu možnost. Dneska jsem tady na to sám, takže mačkám všechno, co vidím. A mám tady 6 okének, to jenom pro vysvětlení, takže nikoho moc dvakrát nemůžu ani upřednostnit, jak si to někteří z vás třeba myslí, ale někomu došel hlas, má chrapot nebo má nějakou alergii, angínu, tak klidně napište, čeho máte v životě moc, nebo my obecně v republice, ve světě, a budu moc rád, když to odešlete na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Další volající. Muž, žena, pěkný večer.
2: Dobrý večer, tady je Eva ze Sokolovska.
0: Ano, zdravím vás, Evo, moc vám vazbí rádio, tak zkuste ho stlumit, vypnout, bylo by to úplně nejlepší.
2: Ano, už ho vypínám.
0: Ale pak hned zase zapnout, jo, až se rozloučíme.
2: Ano.
0: Povězte, čeho máte na Sokolovsku moc?
2: Na Sokolovsku? Já myslela, čeho mám já moc.
0: No to můžete klidně i vy, to je váš prostor, pětiminutový nebo plus minus.
2: Ano, já jsem si, nejdříve jsem si myslela, že je to téma, o které nemohu odpovědět, ale teď jsem přišla na to, čeho mám moc. Mám moc práce. Měla jsem moc práce za mladá, a mám moc práce teď. A to je hrozně důležité.
0: Počkejte. Mohu-li se zeptat, jste v tom věku vyzrálém až seniorském?
2: Ano, už mi bude letos 80.
0: Tak to mi vysvětlete, jak je možné, že důchodci nemají věčně čas.
2: No, protože jsou už nemocní, pomalí.
0: Pomalí. Jo. No. Jo. Ty věci takže taky nemám, se neustále také objevují někde jinde, než jste si je dala, že? Ale to není jenom doména seniorského věku, to zažívám i já. Jak to, že nemáte čas? Proč si ho lépe nezorganizujete?
2: Nemohu, protože poslouchám linku noční a ta je do jedné hodiny a než se dostanu do postele, jsou dvě a potřebuji aspoň 8 hodin spánku. No a pak mám co dělat.
0: 8 hodin spánku, prosím
2: no,
0: vás.
2: Určitě.
0: Já vím, mělo by se dodržovat 8, 8, 8.
2: 8 hodin spánku potřebuji.
0: Jo, tak to asi, myslím, u mě neklapne, obzvlášť ne dneska, takže budu se inspirovat u vás, samozřejmě. Mimochodem před spánkem počítáte moc oveček?
2: Ne, když chodím spát pravidelně v ty 2 hodiny, tak je to perfektní. Ale včera jsem šla spát o 1.5 hodiny dříve, tak jsem 2 hodiny v té posteli nemohla usnout.
0: Vy jste se převalovala ze špičku na špiček a bylo vám fajn? Stalo se něco?
2: No, stalo, protože jsem byla z toho neusnutí hrozně unavená.
0: Já vám něco řeknu, já když lehnu do postele a nemůžu usnout, a je jedno z jakéhokoliv důvodu, úplněk, nejčastěji úplněk, nebo když se něco čeká důležitého, já se vám v té posteli dokážu tak strašně vytočit, že nemůžu usnout, že pak se vytočím natolik, že se zvednu a jdu mejt okna třeba, nebo uklízet, nebo zase něco, protože vím, že už neusnu.
2: No jo, ale když mejt okna ve 3 hodiny ráno.
0: No aha. No
2: já
0: a
2: jsem včera šla jíst.
0: No jo, no to si má tak. Lepší mít okna, neuvidím ty fleky, ty šmouhy, to za A. A za B to nebudí, neruší nikoho z baráku, to určitě ne. A jak se říká, člověk není líný se v noci nažrat. Tak já myslím, že tohle to je dietnější.
2: No, takže to je hrozně důležitá věc, která mě celý život provází. Když jsem byla mladá, tak jsem nic nestíhala, no a teď je to ještě horší.
0: Ať máte čas, já vám to přeju z celého svého stučnělého srdce. Dobrou noc.
2: Dobrou noc, děkuji, zdravím vás všechny.

0: Žádné zastavení se nestůj a pojď ve vysílání Českého rozhlasu. Posloucháte Roční linku z Prahy dnes na téma, čeho máte v životě moc. Moc práce, paní posluchačka, jako poslední měla. Moc práce. I v tom vyzrálejším věku, tady se to potvrzuje ještě z textové podoby, od Karla. A přesně z druhé strany republiky, z Ostravy. Těšil jsem se do důchodu, že budu mít konečně čas, jenže od té doby pomáhám dětem, hlídám vnoučata, starám se o zahradu, vozím tchyni k lékaři a pořád... Tchyni? No jo, kolik jí je? No, to je vedlejší, nepodstatné, to se jen člověk zarazí, když si uvědomí, jaká je vlastně průměrná taková ta typická duše noční linky. Kolik je jí let a vůbec. Zkrátka, vozí tchyni k lékaři, pořád něco řeší. Někdy si říkám, že jsem měl mít víc volna, když jsem chodil do práce. Nestěžuji si, rodinu mám rád, ale občas bych chtěl týden, kdy po mně nebude nikdo nic chtít. A teď si představte, že to takhle Karle jednou nastane a vám bude něco chybět. Vy z toho budete nesvůj, budete špatně spát, taky převalovat se ze strany na stranu. Vy si tu práci nějakou určitě najdete, protože jinak byste se zbláznil. Pojďme ještě dál. Pardubice, píší Pardubice a Alena, čeho mám opravdu plné zuby? Lidí, kteří mají názor na všechno. Otevřu internet a každý ví, jak vychovávat děti a jak léčit nemoci, koho volit, jak správně žít. Člověk se pomalu bojí říct vlastní názor, přitom většina z nás by si vystačila s obyčejnou lidskou slušností a trochou pokory. No. No tak na ty internety nalezte. Já jiné řešení tady nevidím. Čeho máte v životě moc? Ptám se hned dalšího z vás, anebo další. Halo, halo, kdo to je?
1: Dobrý večer, Honzičku, já vás zdravím z Olomouce, tady Eliška z Olomouce.
0: Ano, zdravím do Olomouce, zrovna jsem v neděli jel přes vás, teda kolem vás. Tak jsem mávnul, tak aspoň tak pomyslně.
1: Škoda, že jsem to nevěděl, abych vám přišla odmávat.
0: Tak. Je, tak my jsme si mávali, lidi by si mysleli, že jsme blázni, ale oni se milují, oni se mají rádi. Povězte, v Olomouci, Eliško, čeho máte v životě moc a nevíte, co s tím?
1: Já vám to řeknu, v první řadě mám moc roku.
0: Ano.
1: Mám přes příliš. A v druhé řadě mám strašně moc volna, moc pohody, protože jsem to dřív neměla tam rada. Takže dneska se na to dívám tak, že mám hodně volna, nevím kolikrát to s tím, chodím po turistických cestách, když mám takový ten můj vozík.
0: Ano.
1: No, ale dělám kilometry.
0: Počkej, fakt?
1: Někdy teda hodně. A takže... To jako dělám v tom, že mám teda hodně moc volna. Mm-hmm. A nikdy nevím ani co s tím.
0: A jako nechce se vám plánovat, nejde vám to z té hlavy, nebo zkrátka to tak jako je a snažíte se přizpůsobit, protože já bych se asi zbláznil, ještě, že můžete chodit. Já při představě, že bych byl třeba upoutaný na lůžko. No tak to vůbec.
1: Jo. Já mám 93 roku a teda jako chodím a dělám aj kilometry. A někdy se mě to zdá málo. Takže ten volný čas, někdy nevím, co s tím.
0: 93 let, ještě mi řekněte, že jezdíte na běžky a že jezdíte dvakrát do roka na dovolenou do Chorvatska letecky.
1: Ne.
0: To jste ne, taková čipera.
1: Ale jezdila jsem do 70 let na běžkách, jeseníkách, tak to jo. A to ještě, to už měla doma, když jsem měla volna, ale já jsem měla 3 děti, 2 zaměstnání pořád, a takže jsem toho měla přes příliš.
0: Ano.
1: No a dneska prakticky v Olomouci všichni se odstěhovali z Olomouce a já jsem tu zůstala sama. Takže jsem ráda, když někdo udělá volno a přijede mě navštívit. No a tak snažím se to, vždycky poslouchám noční linku a snažím se přemýšlet, co budu dělat druhý den.
0: Tak,
1: no, tak ráno stanu,
0: ano,
1: jak... jdu spát o půl třetí.
0: Ano,
1: o tak... půl třetí se chystám už spát, to poslouchám pořád rádio.
0: Ano.
1: A ráno stávám tak kolem půl osmé hodiny.
0: Ježiš, to bych si psal. To bych si psal taky, ale to já ještě jsem v práci, ano.
1: No tak vyrážím tady k rybníku, to je tak 4 kilometry, že? Tak si tam se protáhnu a nebo jedu, tam vystoupím v Nemilanech na autobus a jedu do města. Třeba dneskom jsem jela na tržnici.
0: Ano.
1: A z tržnice jedu přes náměstí, přes celé město a pak se vrátím okruhem zpátky domů a přijdu domů, je tak kolem 11.
0: Prosím vás, doufám, že o víkendu tyhle ty bláznivé nápady z nudy nebudete mít a že zůstanete doma, protože má být až 35.
1: Ne, nezůstanu doma, já se doma strašně nudím. I když mám na balkóně záhon, já mám zahradu
0: ale
1: na balkóně.
0: Bude horko, bude moc horko. A 93 let je moc, musíte chviličku odpočinout. To, že jste čipěra, víme, ale zase máme zdraví jenom jedno.
1: No právě, ale já se toho velkého horka trošku bojím.
0: No, tak.
1: Já se toho trošku bojím, ale zase a jdu mezi lidi. Já no, potřebuji být pořád mezi lidmi. Já se tom bytě tady nudím.
0: No, chápu, ale jakmile je velké vedro, tak mám jisté řešení. Nepůjdete spát, ale v 2:30 vyrazíte na procházku Olomoucí.
1: To ne,
0: a za se vrátíte a budete
1: ne
0: doma.
1: Nebo v noci, to ne. Ale sedím třeba na balkoně, protože tam mám jahody, mám tam kedluby, mám tam květák, no všecko možný mám na zahrádce.
0: Já bych to tam měl taky, nějaký, ale obávám se, že by to všechno stejně seschlo, nebo by to chytilo plíseň, pak
1: já
0: bych jenom to
1: zapnul.
0: No protože já na to máte čas, víte? Máte na to čas.
1: Já to si hlídám a když tak, já tam mám ten deštník, tak trošku odebru ten deštník, aby to sluníčko tak nepražilo. No a tak se mám strach a když byla třeba na nějaký chladno, tak jsem ty moje záhony zakrývala, takže já se tomu věnuju trošku, protože aby ten čas nějak.
0: Tak jsme zase u toho času. No tak zdravím vás, Eliško, do Olomouce, ať máte zase příště čas na noční linku, zavolejte, budu na vás zase myslet v neděli, až pojedu kolem, jo?
1: Určitě. Děkuji a mějte se moc a moc pěkně.
0: Vy taky. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Přišel mi e-mail z Hané. Posluchačka Zdeňka píše, budu stručná, mám na vás 3 věci. Stručné to teda v žádném případě není, ale abych se vyjádřil k vašemu e-mailu, pokud tedy Zdenko posloucháte, děkuju v bodě číslo 1. V bod číslo 2 děkuju a bod číslo 3, já to vím,

0: S vámi Český rozhlas, Noční linka, Honza, taky téma, čeho máte v životě moc a nevíte si s tím třeba rady, pojďte se pochlubit, jsme tady jedna velká rodina Noční linky, tak jen houšť, zkuste to uchopit tak, aby se to hezky poslouchalo, protože vaše příběhy jsou nejdůležitější. Bez vás by Noční linka nebyla. A one man show jsou zase jiné typy pořadů, i když se to třeba může někomu zdát, že se tady člověk producíruje. Ne, je to hlavně o vás, vždycky vám dám přednost. Ať už psaným příspěvkům, anebo těm telefonickým. Je na ně prostor samozřejmě, tak klidně volejte 731 800 900 právě teď. A já ještě, než se někdo dovolá, kouknu hned tady do našeho příspěvkovníku, jestli to smím tak říct. Co to tady máme? Ano, jej, pane, tady je příspěvků. Děkuju za ně. Jdu se v tom zorientovat, jako třeba s tím přebytkem bych si dovolil nesouhlasit. Jak jinak si vysvětlit, že ve školách se potřebným rozdávají dámské vložky nebo školní obědy dětem z rozpočtu hradí krajské úřady? O potravinových bankách nemluvě. Nicméně toto není téma tohoto pořadu. Já jsem polovinu života strávil za socialismu, druhou polovinu v kapitalismu. A ačkoliv uznávám a respektuji drtivou porážku socialismu, kapitalismus u mě nezvítězí, protože těch negativ je o mnoho víc. Zastavím se u jedné vlastnosti kapitalismu, kterou nenávidím, a to jsou reklamy. Pravděpodobně vynález ze Spojených států amerických, protože z toho ráje za velkou louží nikdy nic dobrého pro lidstvo nevzešlo. A tak máme plné schránky reklam a letáků, obchodních řetězců, valí se na nás z billboardů, z internetu, z televize. Já naštěstí televizní přijímač nevlastním, tak jsem působení tohoto masově nejrozšířenějšího debilizačního média ušetřen. Reklamy se snažím ignorovat, bohužel mnohé z nich jsou natolik agresivní, že ignorovat nelze, a tak reaguji po svém, protože vím, že se bez reklam neobejdou firmy, zboží a služby extrémně předražené, neprofesionální, nekvalitní nebo přímo podvodného charakteru. Tudíž jim ve svém mozku promptně a neodvratně vystavují stopku, jsou pro mě důkazem neseriózního přístupu. Zakončil bych svou úvahu citátem: pokud vás někdo musí přesvědčovat, napomínat, tlačit, lhát, lákat na pobídky a tak dále, tedy pokud je toto vše považováno za nezbytné ke změně vašeho chování nebo k získání vašeho souhlasu, můžete si být naprosto jisti, že to, co se propaguje, není v žádném případě pro vaše blaho a dobro. No já k tomu nemám co dodat. Vyčerpávající, jako vždy, Michale, děkuji moc. No a co vy? Jste připraveni přijmout do naší rodiny Noční linky někoho dalšího, kdo volá právě teď? A budu moc rád, že jste to třeba právě vy.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Honza u telefonu, kdo je na druhé straně, odkud nám voláte, voláte pokolikáte, anebo poprvé?
2: Dobrý večer.
0: To nebude poprvé.
2: Děkuji za přivítání.
0: Dobrý večer.
2: Nora z Frenštátu pod Radhoštěm.
0: Zdravím pěkně. Noro, máte se fajn?
2: Jakž takž obstojně, vzhledem k povětrnostním podmínkám. Dneska jsem čekala, že už začnou ta předvídaná horka, a můžu vám říct, že tady ve Frenštátě bylo tak trošinku příjemně tepleji, ale myslím, že bylo to dneska nebo včera dvakrát za odpoledne bouřka, už se mě to skoro plete, pršelo taky, ale na večer se zase ochladilo, takže uvidíme, jak ty horka budou.
0: Ono to spadá i vlastně taky do toho našeho tématu. Moc horko.
2: No to je právě to. Já si vždycky říkám, kdyby bylo takových průměrných v půl roku 23, 22 a 24 stupňů, to by bylo úplné dobrodění. Ale ty vedra skutečně, ještě když jsem byla v zaměstnání a když to už v některých předcházejících letech během prázdnin trvalo 3 týdny, jednou to bylo skoro celý srpen, 4 týdny, to už bylo příliš únavné. To je stejné, jako třeba když začala taková chřipková epidemie, třeba v listopadu, a to se zdálo, že to skončí po novém roce, a potom se to táhlo, druhá vlna takových těch dýchacích různých potíží a nachlazení, výroz, až do Velikonoc. To bylo skoro až otravné, to jsem si říkala, to je tak dobře, když přijde něco jiného, když je nějaký žlučník, když je nějaké srdeční selhání, když jsou nějaké úrazy, když prostě bude něco jiného, aby to bylo zpestřené a ne takové jednotvárné. No, člověk je věčně nespokojený. Někdy má něčeho málo a z toho je toho zase hodně.
0: No to je fakt, taky na to dokáže pořádně nadávat. To jsem si taky všiml a potom, když to má, tak zase nadává přesně na to druhé. To tak bývá vlastně v životě, ne?
2: A tak já nejsem ani tak zvyklá příliš na to nadávat. To jsem zase na to tolerantní, protože to nadávání ani nic nepomůže. To spíš chce zarazit tok těch svých myšlenek nebo nepouštět si to všechno do mozku, neposlouchat z okolí, nezapínat televizi, neposlouchat rádio. Naštěstí, že nemám nic jiného. Noviny nečtu už několik desetiletí, tak to jsem toho osvobozena. Ale z chutí si čtu knížky. Ale když jsem měl předvčerem, myslím, tu noční linku ohledně zákazu mobilu ve školách, tak mě tak napadlo, no jo, teďka zase je na přetřes mobily. Přitom ve školách, když to jenom vezmu, protože člověk pořád na to vzpomíná, jak chodil taky do školy řadu let, je tolik problémů. Ale to je proto, že ten problém vždycky se vyskytne, on se nadhodí, on se rozplízne do éteru, všichni o tom vědí, všichni do toho mluví, spíš bych řekla, kecají, obkecávají to, ale ten problém se neřeší, on nezmizí a on ještě je v letu, v běhu, tak jako kdyby to člověk jel na kole nebo na běžka.

0: už zase několik měsíců nebo rok nemluví. Teďka začí s těmi zase asistenty do prvních tříd. Teď já nevím, co to teď. Nemají vyřešené peníze na nepedagogické pracovníky.
1: No, tohle to bylo včera. To bylo včera, já vám rozumím, jste toho, máte toho moc v hlavě.
0: Víte, že hodničku, to je hodně problémů a člověk už si to nemůže ani připouštět, protože všechny, každý z nás, každý jednotlivec nemůže řešit, ale někdy mě to skutečně štve, protože když já to vezmu třeba ze svého oboru, tak mě dochází pravidelně časopis Lékařské komory a nebo sborník se Sdružení praktických lékařů. A v tom si všímám, a to je jednou měsíčně, a lituju ty své kolegy, kteří zatím pracují ve zdravotnictví, já jsem pár roku teda z toho už teď vypadla, kolik je každý měsíc nových nařízení, vyhlášek, přihlášek, poučení a tohle, a musíte dodržovat tohle, a pojišťovny zase dávají za úkol. A teď v časopise komory bylo právě o tom, jak se rozvíjí na tom našem ministerstvu zdravotnictví. Pan minister to má pod palcem, digitalizaci.
1: To je zajímavé, že jako se přece vždycky říká, že v jednoduchosti je síla, tak proč další formuláře?
0: No právě. Právě kdyby to, a šlo by to tak jednoduše, ale já si říkám, bože, to jsem ještě žila v dobrém období, že možná toho tolik nebylo. A stejně vždycky to vím, i starší kolegové říkali, ale prosím tě, z toho si nedělej těžkou hlavu, a tím odpovíš tak nebo tak, oni to stejně nečtou, takže nemusíš mít nějaké mindráky. A já jenom zpětně si říkám, bože, co za život jsem spáchala hříchu, ještě, že už je to všecko za mnou. Ale já to jako hříchy neberu, já se v duchu směju. Já jsem to dělala s chutí a s radostí, i když to nebylo třeba podle předpisů, protože jsem to dělala proto, abych pomohla svým pacientům a ne abych poskakovala podle nějakých pánů z vrchu. A tak je to rozumnější a doufám, že si tenhle ten zdravý rozum snad ještě zachovám a že mě to nikdo nebude vyčítat, tak mě to taky ani vy nevyčítejte, já to nebudu říkat dopodrobna. Ale těch podnětů máte pravdu, je moc a nemáme si jich všech všímat.
1: Já mám rád, když si můžu někdy jako tak jako třeba rýpnout. On to nemyslím teď zrovna jako na posluchače, ale všeobecně tak jako když si jako rýpnu a mě to tak zahřeje u srdce, tak já si teďka dovolím jedno rýpnutí, ale to už se musíme rozloučit. Bude to hned po vás, ano?
0: Ano.
1: Dobrou noc, ať se daří. A děkuju vám za zavolání, Noro.
0: Já taky. Dobrou noc.
1: Malé rýpnutí, já teda na to upozorňuji, že máte kolem sebe moc reklam, to je jedno, televizních, rozhlasových, hodně reklam. Znám vám jednu televizi, tam máte pocit, že spíš dávají jenom ty reklamy a ty filmy jsou taková okrajová věc, Bčková. Helejte se, já si myslím, že i na tom zlém se dá lehčím popíchnutím najít i přece něco milého, hezkého a známe to všichni. Nebo ne?

0: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, máme tu noční linku. Dnes na téma, čeho máme v životě moc. Zkuste to vzít třeba i fakt filozoficky se zájmem, třeba i možným nějakým řešením, anebo je to neřešitelné v současné době, protože rok 2026. Helejte se, jestli vy něčemu nerozumíte, protože na to vám hlava nestačí a já třeba nechápu, jak se neustále říká, jako já to vím, co to je. Vím, jak to jako vypadá, ten proces znám, ale prostě, zkrátka, pardon, jakmile mi někdo řekne něco, že se vytisklo na 3D tiskárně, no tak to bych jako nejradši praštil tou 3D tiskárnou. Co to jako je 3D tiskárna, nebo... No, já chápu, vytisknout si dům, jako, no co to je za blábol, nebo tak kosmickou loď, já bych, to je tiskárna prostě, to je tiskárna, tam se dává papír a ne to či ono, aby to dělalo, ne. Proč proto někdo nevymyslel nějaký jiný název? No bylo by to lepší, příjemnější. Pojďme dál. Mám tady třeba Milan, který píše, v prvé řadě bombardování nevyžádanými reklamami. Pavel, kdyby jsme v životě měli tolik peněz a štěstí, jako máme nemocí, pak by to byla paráda, dobrou noc. Pavel, to bych byl teda poměrně, Pavle, hodně chudý, teda nechci se vychloubat, ale no, tak až v poslední době se to tak nějak jako rozmohlo, ale jinak zdraví jako řípa. Dokonce i soudružky vychovatelky v mateřské škole mi nedávali kamaše jenom proto, abych nastydl v zimě. Nezadařilo se, zocelili mě. Bedřich, dobrý večer. Já plné zuby mám, když nám říkali, že se musíme očkovat proti COVID-19. Já nemusím nic, taky jsem nebyl proti COVID-19. No ale tady bych se možná zastavil. Nechci říkat nic na téma účinky a vůbec výzkumy, průzkumy. To není podstatné, ale... To lezlo vážně na hlavu. COVID v rámci rozhlasového televizního vysílání opravdu to lezlo na hlavu. A já už jsem, z toho jsem byl opravdu, to bylo jediné mé období snad v životě, které jsem fakt neměl rád v rámci vysílání, kdy člověk neustále říkal COVID, pandemie, COVID. Teď ještě navíc, jako někdo neuměl vyslovit, že epidemická, no to bych se zbláznil. Jaká epidemiologická, asi to epidemická, ne? Nebo epidemiologická. Nejdřív si v tom, kolegové, udělejte pořádek a pak něco říkejte. Ale je fakt, to jsme tady neměli, zasáhlo to každého z nás, ale myslím si, že toho bylo moc. A co vy, co si myslíte? Budu rád, když ještě někdo do půlnoci zavolám. Máme tady připravenou i písničku, ale nebude nutná teď, ale až za chvíli.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, nebojte se, vytáhněte zaprášenou pevnou telefonní linku, zkuste vytočit nebo vyťukat číslo sem k nám, případně mobilní telefon, tam doufám, že nás máte v předvolbě číslo 1, je to vyřešené. Kdo nám volá? Halo, halo, kdo nás potěší? Tady Honza. No, úsměv slyším. Ano, ale ten úsměv jsme slyšeli 600 tisíckrát a bylo to poměrně sympatické mimořádně.
2: 600
0: tisíckrát. Už je to dobré.
2: Iveta. Olomouc Radíkov, jo.
0: Zdravím vás, zdravím.
2: A já vás taky zdravím strašně moc. A všechny lidičky, co poslouchají, já taky jsem taková sova, co nespím, já ožívám o půlnoci, tak... To téma teda je, co je to za téma? Ještě jednou.
0: Čeho máme v životě moc? Čeho až příliš, jako co nás může, to můžou být hmotné statky, taky nemusí.
2: Čeho mám v životě moc, tak jako něco vám povím. Spíš moje téma by bylo, čeho vám mám málo, jo? Já nemám ničeho moc.
0: To máte tak akorát, jo? Všechno.
2: Ale ne. Já nemám ničeho moc, ale žiju z mála. Žiju u lesa, mám pejsky tady, nemám peníze, žiju z ruky do pusy, jak se říká, nechtěla bych říkat do huby.
0: A nebo z misky do tlamy.
2: Ano. Ano. Takže já nemám ničeho moc.
0: V tom
2: případě. A už mála.
0: Ale
2: a to, jsem šťastná.
0: To stačí,
2: jako.
0: To člověku stačí, přece nemusí mít moc.
2: Ano, protože já uznávám takový to reiki, jo, jo, takový to, ten šrimanší, jo.
0: To
2: ten...
0: jako by se stalo, nebudeme říkat, ať neděláme reklamu.
2: Ano, a já se tím řídím a prostě já prostě žiju z mála.
0: Mně to stačí.
2: A jsem šťastná.
0: No to je ano. Dobře. Takže sova pálená. Mám jí tady, mimochodem na našem sídlišti.
2: Fakt, vy tam máte?
0: Ne, to je archivní sova tady z našeho počítače, ale je fakt, že jednou, já jsem si je ty holky...
2: Normálně.
0: Já si je musel natočit, řeknu vám, kvůli čemu jsem já nemohl spát jednou v noci. Vytáhl jsem nahrávací zařízení, takže jestliže se vycítíte jako ta sova, která ponocuje, tak teda jsme tam měli dvě teda obtěžovatelky, nebo dva kousky. No a tohleto, když slyšíte v pravidelném intervalu, tak si říkáte, ježiš, tak už na to skočte. Děkuju, dobrou noc. Ne vy, ale sovy, nebo ti, kteří nás v noci budí.
2: Já jsem rozespála několik tisíc lidí na země kouli.
0: No tak úsměv léčí, to taky byste měla vědět.
2: Jo, já už mála prostě, já nic nemám a já jsem šťastná.
0: No v tom případě nic nemám, nic nedám, já taky nic moc nemám, ale dám vám písničku. Já vím, dokonce bych vyjmenoval i jejich jména, říkáte to pravidelně.
2: To je Fliček, Kristinka a Ori.
0: Děkuju, že drbu
2: jo,
0: na čumáku. Posílám a... písničku a granulky na dobrou noc a vám taky úsměv a pohlazení a písničku do konce vysílacího dne, kterým je středa 17. Tak zdravím k lesu a dobrou noc.

0: Děkuji za e-maily, za dopisy, ať už ty elektronické, ty, které jste donesli na recepci Českého rozhlasu Střední Čechy, tady v Praze, v Karlíně, anebo i ty ručně psané poštou odesílané. Ano, došly, došly. Nevím teda, jak dlouho putovali, jestli byli v depu třeba ještě několik týdnů, ale došly, děkuju, vážím si toho. Píšete hodně témat, která byste rádi probrali v rámci nočního vysílání. Tak především děkuji taky posluchačce, o které jsem mluvil hned v úvodu hodiny. Ano, ano, ano. Já už si to tady otvírám, abych to řekl zcela přesně. Mnohokrát děkuji konkrétně Marii, která se poptávala po informacích o noční lince, o vysílání a jak nejlépe poslouchat vysílání rozhlasu a té své oblíbené regionální stanice, tak jsem podal informaci, že digitální rádio to jistí a je to vyřešené. Taky jsem dal nějaký tip. Ostatně v Humoriádě na regionálních stanicích Českého rozhlasu můžete v rámci každého tohoto týdne v tomto měsíci jedno DAP rádio vyhrát. A ještě taky mnohokrát děkuji opravdu za témata, která jste poslali. A dokonce tady se posluchačka Zdenka, která mi psala, o které jsem mluvil úplně v úvodu, napsala několik možných témat. A řeknu vám, že polovinu z toho, co píšete, to bude, a to už mám i dlouhodobě plánované, jako třeba moje 13. komnata nebo vychytávky v domácnosti. Eutanázii už jsme ji měli společně, ale rád ji proberu ještě jednou, protože to vás zaujalo velmi. Ale téma poezie v našem životě nechybí vám. Myslím, že to bude prázdninové terno červencové noci. Tak to vidím.
1: Noční linka.
0: Vítáme nový den, čtvrtek 18. června 2026. Tady je Honza Macoun, vysíláme z Prahy. Noční linka má ještě před sebou skoro 60 minut na téma, čeho máme v životě moc. A než se někdo dovolá, než se někdo proboxuje do vysílání, tak blahopřeji těm dnešním oslavencům. Milan, Milana. A taky v příjmenáři někoho máme, vidíte, já jsem prvně zapomněl otevřít příjmenář, už ho mám. Tedy dnes ve čtvrtek 18. dolistovávám slaví Bočkovi, takže i vás pozdravuji, štěstí, spokojenost, klid, pohodu a hodně nás, hodně Českého rozhlasu.
1: Noční linka, čas pro vaše příběhy.
0: Tady mi někdo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání reagoval na mou poznámku, kdy jsem mluvil o tom, že vás v rámci nočního vysílání poslouchá několik desítek tisíc. Tak tady posluchač, to jste se mohl představit klidně, jak jde zjistit, kolik má noční linka posluchačů? Opravdu několik desítek tisíc, jak jste říkal. Já vám řeknu zcela upřímně, nepídil jsem se po datech všech regionálních stanic a součtů v poslední době určitě ne, tak bych se mohl i splést, kdybych řekl nějaký údaj, který si myslím. Ale ten, který mám podložený a ona ta poslechovost stanic se zas tak razantně moc nezměnila, je z roku 2023 a snad neřeknu něco špatně, bylo to pro jednu diplomovou práci, zapotřebí zjistit takového čísla a náš dramaturg Zdeněk Novák, který vede noční linku, tak píše, kdyby náhodou poslechovost na regionech v čase vysílání 23.00 až 1.00 od pondělí do neděle je průměrně 26 tisíc posluchačů denně. Každý den noční linku ladí přibližně 25 tisíc lidí a to je dost. A propo, uvedl jsem, že to je z roku 2023. Nevadí, popojedeme dál, je tu ráno, Marcela Holanová mi teď bude pět, jaké budu mít já ráno.

0: Teda já, když mám špatné ráno, tak myslím, posluchači to nepoznají. V rámci mé mateřské stanice Český rozhlas Střední Čechy, kde vysílám od pondělí do pátku mezi 5. a 9. hodinou, takže i dneska po noční lince procházka po Karlíně, jsem tady s Bárou, takže půjdeme si za teplé noci udělat pár kroků, tak jako vy, někteří posluchači, ale v noci, ne přes den. No a pak s úsměvem do nového dne, kterým je čtvrtek 18. června. No je fakt, že kdybych uměl zpívat, tak to by byl balzám, teda řeknu vám. Já vím, že bych zpíval skvěle, ale na to nemáme teď čas, protože zase moc ho nemáme. Ale něco v životě máte, něco, o čem se dá říct, že toho máte moc. Může to být věc hmotná, ale i nehmotná, nebo můžete to vzít všeobecně, co vás na celém světě štve. Řekněme si zcela upřímně, že to, co člověka tíží, řekne-li svému kamarádovi nebo někomu, tak to je potom sdělená starost, poloviční starost. Nebo to neplatí už, nebo nevím.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, telefonní číslo znáte, kdo jste náhodnými posluchači, náhodnými kolemjdoucími, jak říkám, tak neoštíchejte se klidně, zvedněte telefon, máme na každé povídání přibližně 5 minut, k tomu písničku a nebo také další vzkazy, které odesíláte, a to docela čperně, tak vám za to děkuji. Třeba Milan, ahoj Honze, milí posluchači a lidi, co pořád dnešní nás denně svými aktivitami vytváří tedy. Já moc mám Van Falše, nebo mě píše One Falše, tak Van Falše u lidí, kteří se denně účastní pořadu. Osobně mám moc lidí a jejich falše. Stalo se tak i u kamarádů, že ti to mají v pohledech, na jejich charaktery nic moc. Na druhou stranu mám lidi moc rád. Teda Milane, než jsem se teda překousal tím vaším vzkazem a než jsem ho pochopil, ale ono to dává určitě to dává kompaktní pohled na věc. Ale řeknu vám, jestli jsem se něco v životě tak nějak jako nenaučil, ale k čemu jsem jako dospěl a už je to teda nějaký pátek zpátky, já vám řeknu, já jsem tak rád, když někdo o někom řekne, že je kráva nebo vůl, dobytek, no prostě něco hanlivého. Ježíš, to je tak krásné, sympatické, že to není, že nejsme stejní přece. To by bylo tak nudný, o ničem, ten život by byl takový prázdný, stejný, nic neříkající. A takhle, ta pestrost, no, panebože, to se ani nezasloužíme. A ještě když si uvědomíte, že ten člověk se tou bůh nestal, ale narodil a ještě se rozmnožil, no, tak potom není vůbec co řešit. Telefon do studia 731 800 900, volejte, kouknu, jak to vypadá, jestli někdo vůbec. Ježiš, mě se to tady celé kouslo. To je z toho, že tady na mě Petr Kubala nemyslí. Já jdu restartovat telefonní aparáty a mezi tím písnička. Snad to všechno stihnu od Rangers Plavci.
1: Noční linka.

0: Skála 14 a Český rozhlas a Macík. Dnešní doba jako by byla postavená na neustálém přebytku. Více věcí, více možností, více kontaktu, více informací, jenže člověk často zjišťuje, že právě toho víc je vlastně možná i někdy až příliš. Přeplněné byty, hlava plná upozornění z mobilu, kalendář bez volného místa a pocit, že člověk nestíhá ani odpočívat. Někdo má moc práce, jiný moc hluku, další zase moc lidí, kteří mu mluví do života a možná právě proto dnes tolik lidí sní o obyčejném klidu, tichu a chvíli bez neustálého vyrušování. Řeknu vám, měl jsem dnešním středečním ranním vysílání. Říká se tomu palma, tak jako hovorově. To zní vlastně sympaticky, jo? Ale to znamená ticho. Já jsem ticho ve vysílání, nějak jsem si to tady blbě všechno spojoval, ty písničky, znělky a podobně. A když máte ticho, tak samozřejmě co vteřina, to máte pocit jako 100 let. Ale když u toho nejste, u těch strojů a jdete na malou, na větší, nebo jdete na kouřovou, tak nevnímáte, že? No a ono vám to tady začne houkat najednou, což je znamení pro všechny, kteří tady jsou v celé budově, houká to, takže ta stanice má ticho. Tak se to řeší, křičí, no a já než doběhnu těch, nevím kolik, 40 kroků z místa, kde se smí, tak nějak na čerstvý vzduch, no tak to ticho tam nějaké bylo, že? Já si pamatuju úplně první ticho v životě, které jsem měl v rámci vysílání. Bylo to asi minutu a půl a nějak jsem to úplně neprožíval. A první, co mě napadlo, jsem si pustil mikrofon. Než abych to přešel, nic neříkal. Já jsem řekl, ticho léčí. Řeknu vám, že šéf se teda smál poměrně dost, jo, ale stálo mě to 2000. Nevím, jestli dnešní ranní ticho bude mít nějakou ještě šéfovskou dohru, ale to nebylo schválně. A zase na druhou stranu buďme rádi za naše nedokonalosti, protože umělou inteligenci, tu si tady můžete nainstalovat, může si s vámi povídat, ale to není ono. Ta vám takové ticho neudělá.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A co vaše příběhy? Konečně budu moc rád, když to budete třeba právě vy. Nevím, kdo to je. Kdo tam? Odkud?
2: Ale tady je Marie Dobříš, Vakla
0: Dobříš. Ano, zdravím vás do toho města, krásného, takového ano. Opraveného. Teď jsem tam nedávno nejen projížděl, ale i zastavil se, teda vám řeknu.
2: A kde pak? Co jste tam dělal? Někde jste jedl v hospodě?
0: No vůbec, šel jsem do bankomatu si vyzvednout peníze.
2: Aha, no tak já jenom bych vás chtěla pozdravit. Já a taky. Nejen vás, ale i pana Kubalu. A hlavně... Podrbejte Barunku za ušima.
0: No, uší drbu, ale má, no, nemá z toho rozum úplně. Chce spát ne, a chce jíst, ne, chce jíst. Aha, v jejich očích.
2: Já bych vám chtěla říct, čeho mám strašně moc.
0: Řekněte mi.
2: Já vám to řeknu, ale vy mi to budete závidět.
0: Nebudu.
2: Já mám strašně moc dobrých předsevřetí.
0: Fakt? No tak no. Ven s nimi, pojďme, já si to budu
2: to
0: znamenat.
2: To vám to budu říct, já když právě takhle večer si uléhám, mm-hmm. tak já taky usnu brzo, ale než usnu, tak si ty předsevzetí říkám. Zítra uvařím, mm-hmm. vyžehlím, mm-hmm. vyluxuju, umeju koupelnu, no a takových předsevzetí mám.
0: Jo.
2: A ráno, ne že bych na to zapomněla, jo, ale... Ráno najednou mám strašně málo času, jako ta první paní, co to říkala.
0: No jasně, a dá takže se to odložit. Dá se to odložit, že?
2: Ano, v důchodu se to dá odložit. A protože nic nestíhá, já bych to tý paní řekla. Řeknete si, zítra je taky den.
0: No jistě.
2: No. Tak takhle, no, vidíte, tak proto mají důchodci málo času.
0: No, už jsme to taky probírali, ale prý to není jako úplně pravda. Jenom tím, jak je člověk prý starší, a ono to vlastně zaznělo i dneska v rámci vysílání, že přece jenom ty lidi jsou takový zpomalenější, tím pádem vlastně na všechno potřebují moc času. Máte s tím problém jako duševní, jako že nestíháte všechno, co byste chtěla?
2: Já ne, já určitě ne. Já si řeknu, to počká do zítřka, no, ale třeba některý lidi by s tím problém měli, ale já mám takovou nejlepší kamarádku, tak si vždycky večer řekneme, co jsme udělali, že nejdřív, co jsme chtěli udělat. a to jsme nestihli.
0: A pak jste si dali lahvičku vína a pak jste nestihli ani to.
2: To jsme si nedali, my si telefonujeme, ale kdyby bydlela naproti, tak aby jsme si ji dali. No.
0: A proč vlastně, to je nějaká překážka dát si víno během telefonu?
2: No já si ho můžu dát, ale ne sníže.
0: Jo. A můžete na dálku. Máma to taky tak dělá.
2: Já to taky tak dělám, když má někdo narozeniny, tak se tady na něj napiju. Ale ještě jsem vám chtěla říct,
0: povídejte.
2: Že mám ještě hodně, hodně, hodně kolem sebe dobrých lidí.
0: Určitě.
2: Ale jsou to sousedi, ano. A vůbec takový zlatíčka jsou to.
0: No, ale víte co, ty vyzrálejší osoby staršího věku, jako už potom jako třeba mívají i špatné odhady a jak to říkal Zdeněk Izer, nějaká, můžu to říct upřímně?
2: Můžete.
0: Víte co, že se tváří jako kamarádi, slušní lidi, mému srdci blíž, a přitom je to svině převlečená za kamaráda třeba. Máte v tomhletom jasno? Máte opravdu cit?
2: To jsou cizí lidi hodní. Jdu do krámu, já špatně chodím a nosím teda na zádech baťoch, jdu pro chleba a mám baťoch plnej a těžkej. Tak jsem potkala pána, říkám, prosím vás, mohl byste mi ten baťoch pomoct dát na záda? On samozřejmě, mladý člověk, tak no, 40.
0: Vidíte to? A já...
2: Ale teď to není celý. A ano. Já než jsem šla těch 10 schodů z Holí a ze Zábradlím, tak on ušel z krámu a říká, a můžu vás někam svíst?
0: Ježišmarja, určitě.
2: Já povídám podle toho, kam jedete. Jestli jedete do toho kopce, anebo jestli jedete do města.
0: Jo, a rovno říká, vám... Do toho kopce. Rovno no, vám říkám, že žádný peníze vám nedám. Já mám kartičku tady seniorskou. Jízdní zadarmo mám s vámi, když už pojedu.
2: No a počkejte, ale on mě opravdu teda vzal nahoru do toho kopce, ale to já jsem ho stihla vyspovídat. On dělá sanitního... jako toho bratra, ne úplně, že by měl zdrávku, ale toho pomocníka v nemocnici. A takový lidi, takže vozí třeba ty, co nemůžou chodit, takový lidi jsou tam asi hodně platní.
0: V tom případě udělal dobrou
2: věc. Strašně, strašně empatický člověk. A na takový já mám nějaký štěstí, ale víte, co zase, já to taky řeknu, jak mi zobák narost. Líná huba, horí neštěstí.
0: Přesně tak. Já si to myslím taky.
2: Kdybych si o to napůl neřekla, tak jsem to táhla v pěšky, že?
0: A já vám ještě... Ale ano, omlouvám se.
2: To zlatý člověk.
0: Jenom jsem chtěl říct, že já jsem se svým věkem pozdějším, nebo tím, jak jako člověk zraje, tak vám něco řeknu. Líná huba holí neštěstí, to je jedna věc, to je pravda, já jsem se to naučil. No tak se zeptej, když za to nic nedáš přece, ne? No tak řekne ne, když tak, když to nejde.
2: Ano.
0: Ale zase na druhou stranu, já... jako, já se klidně zeptám, ale já už bez té vaty. Já teď už jako jsem ve věku, kdy neříkám vatu a předem to říkám. Já vynechám veškerou vatu, která by k tomu mohla být přivařena, ale řeknu to rovno. Já prostě potřebuji někam odvést, nebo já prostě něco potřebuju, vysvětlovat, že mi umřelo auto, tamhle zaspal jsem něco a pámu by učit. Taky chtěl. Ne, rovnou jdu na věc.
2: No vidíte, a tady u nás máme taxíky pro starý babky a pro starý dědečky za malou peněz, tak já můžu jezdit taxíkem. A je mi to jedno, jestli se to podělá nebo ne. A volá se jinej. Takže to mám další výhodu.
0: Jo, v dobří si se oplatí žít.
2: Těšte se, až budete hodně starý. Nemá to chybu.
0: Já doufám, že budu mohoucí. A to bych si přál a vám to taky přeju, to, že, aby vás to, nic nebo mohoucí, abych nepotřeboval pomoc od druhých,
2: no to
0: abych...
2: Tak. Tak hele, tak se mějte strašně taky. Moc hezky a moc ráda vás poslouchám.
0: Já vás taky, vám. Dobro.
2: A musím se vám omluvit, že telefony jsem se nemohla zúčastnit, protože jsem ráno vstávala v 6 a to zase, abych šel spát v jednu, to nešlo, ale půlku jsem slyšela. Tak se mějte, dobrou noc a ve všem hodně štěstí.

0: Netrpezlivý. Ano, kapela Elán taky v našem vysílání. Zdravím do celé republiky, kde nás posloucháte, ať už jste v práci, doma, na cestách, na chalupě pod pergolou taky. Myslím, že posledně někdo říkal, už se těším, až pojedeme na chalupu nebo na chatu. Pergola. Taky zdravím mámu mojí, asi pravděpodobně poslouchá. Syna neviděla už pár dnů, tak jestli se jí stýská, tak poslouchá digitální vysílání v jižních Čechách, ve Veselý nad Lužnicí, nebo kousek od Veselý nad Lužnicí. Maminko synátor nepřijede, jede na Moravu o víkendu, potřebuje tam něco rozhlasového, pracovního, k natáčení a navíc noční linka tedy tento víkend, do konce týdne určitě ne, no a dál uvidíme. Ono se to nějak vyvrbí, neboj, případně mé telefonní číslo znáš. A co vy, čeho máte v životě moc? Ptám se vás, voláte, děkuju za to a koho vybrat? Teď mi to tady bliká úplně všechno. Halo, halo, Český rozhlas, pěknou noc vám přeji.
1: Dobrý večer, Honzíku, zdraví vás Mirka z Brna a taky všechny milé posluchače.
0: Taky zdravím.
1: Ještě než začnu k tématu, tak bych vám chtěla říct, že poslouchám a čekám vždycky na tu noční linku, až tam budete vy a potom můj zlatý Borek Kapitánčík. Akorát bych vás chtěla poprosit,
0: ano,
1: kdybyste tak měl možnost mluvit s generálním vaším, kdyby ta noční linka mohla být aspoň o hodinu dříve. Protože problémy se spánkem potom. No, takže to je takové moje přání, už to tam někdo říkal vám, někdy, myslím,
0: ono je
1: jednou,
0: to,
1: dvakrát.
0: Ono je to, ono, to čas vím, od času, to někdo zmíní, ale fakt, že kdybych vám měl říct sám jako za sebe, jak to vnímám, jakoby co do počtu volajících posluchačů, tak úplně vím, že statisticky vzato se posluchačům moc před půlnocí úplně volat nechce. Teda mám to tak jako vypozorované, takže proto těch příspěvků čtených mám víc v té první hodině než v té druhé. Ale to je tak jako obecně, samozřejmě některé téma je nosnější, některé méně, některé, které si poklepete na čelo a dáte si dobrou noc a pak si budete nervit, že nespíte. A ten čas, řeknu vám, bylo by to možná fajn pro tělo a mysl, na druhou stranu, jestli jsem zavnímal víc takových jakoby tesků, tak že spíš delší by chtěli tu linku, delší, tak nějak jsem já nabil dům, delší ještě o hodinu, ale to už by někteří posluchači nepřežili třeba.
1: No, ale já bych ještě, no tak nic se neděje nakonec, že jo, ale ještě bych vám chtěla říct, to kdybyste tak přijel do Brna, když bude den otevřených dveří v rozhlase, abychom vás taky poznali.
0: Já vždycky, když jedu, já se přiznávám, já se tak snažím vyhnout Brnu, ale ne proto, že bych ho neměl rád, ale ty kolony. Já jezdím pravidelně na Moravu, na Hanou, jezdím do Holešova, teď pojedu o víkendu do Holešova, na Holešovskou regatu. A když si představím tu cestu, tak to je 20, v tom většinou strávím v koloně 20-kilometrové a umírám. Tak jsem to právě potom v neděli jednou zkusil přes Olomouc a zjistil jsem, že to je úplně na stejno časově, ale bez kolon. Tak uvidíme, no. V pátek pojedu, mávnu vám, když tak, jo?
1: Jo. No a teďka teda k tomu tématu. No, jsem už starší v důchodu a víte, když nad tím přemýšlím, tak víte, čeho já mám moc? Moc akcí. Já se prostě nezastavím, už to tady zaznělo. Ale já mám tolik kamarádů, kamarádek a nestíhám naprosto, už se nad tím sama zamýšlím, že to budu muset nějak řešit. Já vám jenom tak rychle řeknu můj týden. Tak pondělí hřbitov, to je vždycky na půl dne. V úterý s kamarádkama, s turistkama výlet do Lednice, moc doporučuju, je tam krásně. Ve středu jsem dneska zavařovala, zítra jedeme na hrad Perštejn, i když bude horko, tak jsme se rozhodli s mýma milovanýma turistama. V pátek budu uklízet a v sobotu mám moje kamarádky, každý týden se scházíme na party a na kartách a zasmějeme se a vínečko. Takže mám
0: vínečko,
1: život potrát, mám ráda lidi, ale prostě už si říkám, že to budu muset nějak omezit.
0: A proč?
1: Že to není možné.
0: A proč? Řekněte mi proč.
1: Protože jsou potom ulítaná.
0: No a kdy jindy máte ten život prožít pořádně než teď?
1: Než teď, to je pravda. To jsem si nikdy nemyslela, že já budu takhle v tom důchodu, nakonec pěkně žiju, mě to i vyhovuje, ale prostě já tam musím být, to je moje vlastnost, že já všude musím být.
0: Když vás vyhodí dveřmi, vrátíte se oknem, vy tam prostě musíte být. Když si to naplánujete, tak to...
1: A já jim taky prý, ale chybím, oni mě to tak říkají.
0: Jo, jenom jestli náhodou teda.
1: No a turisté, že jo, to jsou tak báječní lidé, to mám štěstí opravdu, tak každý týden nebo 14 dnů prostě máme vycházky. Je to báječné, ale už z toho celá někdy taková, no...
0: No, helejte se, já vám rozumím, na druhou stranu, já tohle to říkám, když, já nejsem nějaký alkoholik, ale dám si čas od času stopičku, dobře, tak někdy to taky umím přehnat, ale ne špatně, vím, kdy mám dost, ale proč to zmiňuju? Ono v tom věku, ve kterém jsem, už jako nechcete se zničit, protože když se zničíte, po alkoholu, tak to už není jako, že můžete jít druhý den do práce, nebo nedej bože, rovnou do práce. To už je to, co s váma táhne týden.
1: Takže tak, to je hrůza. Takže já jsem z Moravy, takže tam od Břeclavy, takže u nás bylo vždycky vína dost, tatínek dělal víno, ale ne, to já nepřeháním.
0: No právě, že člověk ví tu míru.
1: Ne, ale když máme sraz takový, tak tomu ta sklenička patří, ne?
0: Jo, no, to já vůbec
1: tak
0: mám.
1: To berem.
0: Já to beru, respektuju to.
1: Takže Honziku, dovoluju si vám takhle říkat, protože jste mě moc sympatický na dálku.
0: Jo, no, děkuji.
1: A ještě, já jsem bývala oděvářka, no a já prostě mám moc věcí a vždycky už si říkám, to není možné, nebudu nic kupovat. Mám ráda hezké věci, hezky oblečené lidi. Já už toho mám tolik, že už se nad tím taky zamýšlím a už to budu muset taky řešit. To je moje prostě slabá stránka taková. Takže to jsou tak dvě věci prostě, ale jinak si říkám, jak jsme tady hodnotili prostě různě třeba i tu televizi, rádio, tak ono štve mě, že se hádají, dohadují se, zvolili jsme si někoho a oni se pořád dohadují. Tak to mě teda moc nebaví.
0: No a koho by to bavilo? Koho by to bavilo?
1: Že jo.
0: Já naprosto rozumím Zuzaně Bubílkové, která říká, že prostě ty debaty, které vedla, že vlastně byla tak ráda, že je mohla opustit, protože už věděla, co ten politik řekne. Věděla, že vlastně je to stejné, je to... A víte... Může mít člověk jakýkoliv škraloup, a teď nemluvím jenom o politickém dění, myslím všeobecně, můžete mít životní škraloup, který se s vámi táhne. Na druhou stranu je to váš život, vy jste si za něj zodpovědný. A zase, budu to brát tou lepší cestou, díky za tu pestrost. Aspoň to máme zajímavé v tom životě.
1: Ale lhát se nemá. Ale ano. Měli by se domluvit, aby to prostě nešlo do ETR, už nějak je to takové, zhrublo to všechno. No a pak mě ještě štve ta čeština, protože my jsme v Česku a samé cizí názvy, samé shopy a já nevím co. No, takže s tím ale nic nenaděláme. Takže to jsem se vám svěřila a posluchačům, mám ráda lidi a vždycky si ale říkám, i přes všechny trable je ten život hezký, že jo?
0: Tak, já s tím naprosto souhlasím, absolutně. A hlavně mít pochopení, cit. A je pravda, že...
1: A kamarády.
0: Přesně. A nestále nové kamarády. Pěstovat si ty své staré, nebo ty, co už máte léta. Protože pěstování i takových vztahů je naprosto skvělá věc. bez těch lidí
1: ano,
0: si člověk neumí
1: taky
0: představit.
1: Něco odpustit, že jo, a jede se dál.
0: Zakončíme naše velmi... Ježiš, my povídáme dlouho. Kdyby tady byl kolega Kubala, už křičí, už nonverbálně komunikuje a už mi to podřezává krk. Takhle on to dělá a já potom rychle končím. Ale chtěl jsem vám jenom říct poslední věc. Tu skupinku s těma holkama, se kterýma chodíte, jsou to jenom holky? Jsou to jenom holky, nebo je tam i nějaký chlap?
1: No, Honzíku, je nás 5 a z toho 4 vdovy.
0: Jo, tak. No, já jsem to chtěl zakončit mile, jako víte, co se říká takovej vtip, jak se sešly ty holky na tom, na to kafíčko, na to latéčko. No, tak no přišli, domů, sešli tak se a neměli si...
1: Doma u jedné.
0: No jasně, ale takhle jeden vtip je o tom, že se takhle sešly ty kamarádky, dali si to latéčko nebo vínečko a neměli si co říct, protože přišli všechny. Rozumíte?
1: Jo, tak to nehrozí. No a potom turisti, tam jsou taky chlapi, kteří to oživí, sranda. Takže prostě mám to tak, ale mám toho moc.
0: A děkuju vám. A dobrou noc do Brna.
1: Zdravím vás moc a na, někdy naslyšenou.
0: Ano, naslyšenou, ať se daří, pěkné sny a hlavně žádné rozčilování před spánkem. Do Brna pozdravení, v pátek projedu kolem, možná.
2: Tak někdy se mi snívá, že zas dva cůpky mám a duha zlato hřívá, mě vede zpátky.

To jsem si taky zpíval, není to tak dávno. Studánko stříbrná, kde tě mám, ona vyschla. Ona, moje oblíbená studánka, vyschla, Bára neměla co pít, až mě to překvapilo, jaké bylo sucho. Ale už snad nějaké ty zásoby vody v lesích už jsou po těch deštích, tak snad se to zase nevysuší velmi rychle. Čeho máme v životě moc, nebo tak obecně vy, na čem troskotají třeba plány u vás, protože něčeho máte moc. Povězte mi to. Do jedné hodiny ještě čas. Píše Helena, tady mimochodem, Honzo, děkuju moc za rozesmání, jak jste povídal o té tiskárně, nemohla jsem se udržet smích, protože si už dlouho říkám a myslím to samé, prosím vás, to jsme se bavili o té 3D tiskárně tady, já tomu nerozumím, proč 3D tiskárna, to je prostě, to je stroj, to je krám, který prostě umí všechno. Jak může 3D tiskárna tisknout barák? Ne, nemá proto víru, to mě tak rozčiluje a přitom já nejsem zas takové technické nemehlo, já jako vím, co to je, mě jenom rozčiluje ten název a když si uvědomím, že vlastně jsem ve věku, kdy jsem nastoupil do rády před opravdu dávnými lety, v počátku 90. let, tak mohu říct, a vlastně nerad se k tomu i vracím, ale ten zvuk byl tak charakteristický. My, co pamatujeme, ještě funkční dálnopis. Z toho přicházely zpravodajské informace ze zahraničí. Pane jo, dáme to pryč, stejně jako telegramy, o kterých jste si mimochodem taky žádali, že byste rádi slyšeli v rámci té

0: vám začnou posílat nabídky, i když si ani nic neobjednáte a tu stránku bez dokončení objednávky zavřete. Takže jsem si na boj proti tomuto nešvaru vymyslel vlastní systém, do žádných internetových formulářů nezadávám e-mail, který opravdu používám, a už ani telefon, který opravdu používám. Další informace na téma nespamovat.cz. No, Jendo, když tady skončím ten váš příspěvek trošku delší, ale když to tady zarazím, já to dělám taky. Rozhodně nepíšu svůj funkční e-mail, když je něco podmíněné právě e-mailem, a když je nutné telefonní číslo. Je mi líto, kdo má telefonní číslo 777-111-111.
1: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.
0: 0.43 zvolníme. Pěkná. A během ní někdo z vás u telefonu. Tak snad to bude fajn, milé rozloučení a uzavření. Nebo budou dva, uvidíme, uslyšíme. Hezkou noc přeji.

0: No pěkná, ale třeba nevěrná právě Jankovi, jo? Bude volat Honzovi do studia Českého rozhlasu. Studio, které je připravené přijmout další hlasy z České republiky, kdo nás posloucháte v síti regionálních stanic anebo na stanici Český rozhlas Pohoda. 731 800 900, čtvrtek 18. června. Jak trávíte noc? Máte něčeho moc? Ne noc, moc. Zavolejte, ať to můžeme taky uzavřít, to dnešní povídání, budu moc rád. Halo, halo, Český rozhlas, kdo pak je tam, kdo je na druhé straně?
1: Dobrý den, tady Iveta z Teplic.
0: A zdravím do Teplic.
1: Tak, já bych nejdříve chtěla pozdravit paní Noru do Frenštátu, že dlouho jsem ji neslyšela a hezky vždycky vypráví, že ji ráda poslouchám. Pak bych chtěla vzkázat paní Elišce do Olomouce, když má tolik volného času, tak může třeba číst knihy.
0: Neorganizujte jí život, ačkovat, neorganizovat děti, život. Ona, děti, když bude nebo... chtít, tak si ten život zařídí.
1: No a teď teda k tématu, jo?
0: Ano.
1: Takže si myslím, že máme strašně moc potravin, jo, vyrobit. Když si třeba vezmete kolik druhů salámu, sýrů, lahůdek, chlebu a pečiva a není možné to všechno spotřebovat, že to vždycky končí potom někde prostě, že se to znehodnotí, tyto potraviny. A pak taky máme hodně toho textilu se vyrobí. Čína, že jo, ta chrlí do celého světa.
0: Jo, jo.

0: Takže taky se to neunosí a také se to potom musí znehodnocovat. Takže to jsme prostě zavalení vším. A třeba i když přijdou děti do hračkářství, tak tam mají takový množství hraček, že ani nevědějí potom, co si mají vybrat.
1: To už nedostávají ani záchvaty toho, že nemůžou mít to, co chtějí.
0: To úplně, jo, já bych si teda taky nevybrala, jo, že když tam přijdete a teď to se obložení regálama, jo, s těma hračkama. Ale minule jsem se byla jen tak ze zvědavosti podívat. A třeba tak hezký panenky, jak jsme měli my, jako děti, že když jsme byli, tak takový dneska už nejsou.
1: Jako jaký? Já si pamatuju, že jsme měli nějakou kubánku, teda sestra měla nějakou kubánskou panenku.
0: Ne, tak já jsem měla už taky hezký, jo, že byl opravdu jako podobný, že měli hezký obličeje, jo, a teď to je takový prostě ten výraz v tom obličeji je takový nějaký, jo.
1: Jaký? No, je tam lifting.
0: A ty plyšáci taky jsou některý takový spíš, no já nevím, že by se toho mohli i bát ty děti.
1: Proto zůstávám věrný klasice, myslím si, že krteček, ten zachrání vždycky všechno.
0: Autováno, že jo, automobilu, to je prostě chrlí auta. To je hrozný, že v rodinách některých jsou třeba i 3 auta a ráno, že do práce, když jezdí, tak je tam jeden člověk, no, takže to jako dřív jsme byli skromnější, stačilo nám méně věcí a dneska prostě ty kapitalisti, že ho chtějí na všem vydělávat, tak jenom chrlí, vyrábějí všechno a...
1: Iveto, ne, ale víte, že zatím to, co všechno povídáte, se dá shrnout do jednoho slova. Blahobyt. No. Moc blahobyt.
0: No právě, ale... To kazí i lidi prostě, tak to blahobyt. No.
1: Ne, prachy kazí lidi. Prachy a majetky.
0: Tak právě má, ty kapitalisti nahodějí takový ceny, tak to nemáme podporovat, aby kupovali drahý věci, že? Máme ty levnější koupit a no je to hrůza, no, co teďkom prostě v tom světě se všecko děje a...
1: A mám takový pocit, že to ale úplně nezměníme, ale jestli se vám ulevilo, tak je to fajn.
0: Změnili bychom to, kdyby prostě, říkám, jsme nekupovali tolik věcí, jo. Teď si vemte, co nabízejí třeba do kuchyně, všelaký roboty, že jo, kávovary. A kdybyste to měl na všechno mít, tak byste potřeboval velkou almaru na tyhle pomůcky.
1: No. Nemáme si kupovat zbytečné kraviny do domácnosti typu kráječ na chleba. Jo, to bylo mimochodem zvoleno jako nejzbytečnější přístroj kuchyně.
0: Myšlej, no. Na těsto, že jo, pak tady kávovary, fritézy a kde co.
1: Jo, káva. Já jsem si nedal kávu, já stále mám pocit, že mi něco chybí. Jdu si pro kávu, ale končíme. Děkuju za zavolání, Iveto, ať se vám daří. Zdravím do Teplic.
0: Taky a všem posluchačům dobrou noc. No.
1: Ano,
0: někdy.
1: Ano. A posíláme smích, tedy zatím ten imaginární. Petra Černocká o tom zaspívá. Doufám, že se jí zadaří, aby ten smích on vrátil.
2: Noční linka. Poslední a první hodina každého.

0: Ladíte vysílání Českého rozhlasu, je tady noční linka, ano, s vámi Honza Macoun. Poslední minuty našeho povídání, no tak teď je to takové buď a nebo, dáme ještě posluchače, máme tady ještě příspěvky, nebo případně někoho z vás u telefonu, tak zkusíme telefon. Bude to stručné, doufám. Honza u telefonu, kdo má to štěstí a dovolal se jako poslední?
1: Staněka, já vás zdravím.
0: Trošku víc nahlas, neslyším vás.
1: Že vás srdečně zdravím. Ano, děkuji,
0: děkuji, děkuji.
1: Honzičku. No, tak nebudu moc rozšiřovat tady pocity, které mám, poněvadž závis dělá z lidí duševně mrzáky.
0: Ano.
1: Ale domnívám se, když mám říct, čeho máme moc. Moc máme politických stran. Stačila by levice, pravice a ať se mezi sebou poperou, ať tam jednou vládnou jedni po druhé druzí.
0: Já do toho musím máme vstoupit, moc... politiku ne, a když, tak jenom ať jenom se dohodnou. Ať...
1: Ale stačily by ty dvě na ty šaškárny, nemusíme jich mít moc. Tak máme moc i církví, těch máme jako těch politických stran.
0: Myslíte, jako, že je hodně pánu bohu?
1: No právě, že je jenom jeden, ale těch církví tady u nás to vás zastavuje na ulici. Jednou takový, po druhé makový, no řeknu vám tolik, to je, je to legrace aspoň, jo? Ale pambu je jeden, jo?
0: Já, ne, tak jako, já mám za pána boha, teda paní bohovou a to je moje máma.
1: Jo, tak gratuluju. To je rozumné, ale já v Boha věřím, ale ano. Beru ho jako nejsilnější energii světa, který ten svět stvořil a řídí. Jo, ale není to fousatej dědeček.
0: Jako myslíte, jo, děda Mráz?
1: Ano, taky ne.
0: Taky ani tak děda nějak. Mráz.
1: No jo, říkám, každý máme něco, ale opravdu je jeden Bůh, ale církvi máme hromadu.
0: Děkuju.
1: No, tak to je druhá věc a jinak si myslím, že skutečně se máme dobře a žijeme v krásné zemi.
0: Ano.
1: A važme si toho. Jo, takže chce to trošku toho selského rozumu, je těžké hospodařit v rodině, stejně tak jako ve státě, ale nadávka mám moc nesvedem. Tou skromností a šetřením možná ušetříme i energii, ušetříme vodu, víte, a važme si toho, že můžeme v takovém státě žít, který je opravdu krásný, máme krásnou přírodu. Tak jo, dobré zdravotnictví máme, ale neumíme si toho vážit.
0: Děkuju. Je to všechno, musíme končit. Ať se daří,
1: naschledanou.
0: Dobrou noc. To bylo milé. Děkuju vám za to, že jste volali, psali. Jako děs. Pište dál, klidně klasickou poštou, noční linka, Honza Macoun, Vinohradská 12, nebo Český rozhlas, ono to dojde. Nebo kdo si s těma internetama nějak rozumí, tak samozřejmě nabízí se i jan.macoun@rozhlas.cz. Mimochodem jsem se zrovna přednedávnem dozvěděl, že doručovatelka Karlínského okrsku doručuje už jenom jednou týdně. Takhle, ne, že by na tom nějak dvakrát záleželo, ale ten, kdo tu bydlí, tak není to nějaké hloupé, když má přijít nějaký dopis s pruhem třeba, že týden na poště, co? Po dvou dnech se vrací. Nic o poště bych se taky rád někdy s vámi promluvil. Další noční linku uslyšíte už dneska hodinu před půlnocí, čtvrtek 18. bude s vámi kdo? Tuším z Pardubic, Miroslav Hruban, pohlednice, dopisy a korespondenční lístky. Vidíte, jako bych to přivolal. No a potom dál se spolu uslyšíme, jak v pátek hodinu před půlnocí na téma o lidskosti, a nebo v sobotu hodinu před půlnocí na téma půda plná příběhu. Těším se už teď, dobrou noc, pěkné sny a moc se neuvařte, neupoďte a poslouchejte svoji regionální stanici. Já se těším ráno v 5 na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: To já vás jenom zkouším, to se nelekejte, to už je jenom takový dovětek. Není tady Petr Kubala, tak Honzík to tady všechno odmačkal a koukám, že nějak mu to časově úplně do té jedné přesně na vteřinu nevyšlo. No tak víte co, dáme si ještě jednou jako výplň do času jedné hodiny, na vteřinu přesně, na chlup ptačího pera přesně to, co nás na sídlišti může provokovat v rámci nočního času. Teď je to všechno. Pěkné sny.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak možná bych vás měl teď přivítat spíš trochu s brněnským přízvukem Karla Hügera. Kdybych to ale uměl, protože právě on, pan Karel Heger, bude dnes naším hlavním hostem v rozhlasovém archivu. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Karel Heger a rozhlas, většina starších posluchačů okamžitě, ale okamžitě doplní Rudolf Těsnohlídek a Liška Bystrouška. Ano, je to tak. A možná právě v Lišce Bystroušce zůstal Karel Heger dodnes takovým, jak to říct, nadčasovým interpretem Těsnohlídkova textu, protože ono vám to čtení nebo vyprávění zní bez ohledu na technické podmínky záznamu velmi moderně i dnes.
2: Od doby, kdy Rudolf Těsnohlídek napsal svou Lišku Bystroušku, uplynula už hezká řádka let. Její kouzlo se nevytratilo a milý humor knížky nevyprchal. Dodnes zametá Bystrouška cestičky české literatury svou huňatou červenou ohánkou a právem, protože je málo knih tak veselých, lirických a tak lidských, přestože Bystrouška je obyvatelkou lesa a její stránky se hemží zvířátky. Když Těsnohlídek svou Lišku vymýšlel, toulal se lesními žleby kolem Brna a přemýšlel o lidech, o tom, jaké je znal. Smutné, veselé, domýšlivé, pokorné, no všelijaké. Bystrouška mu pomohla a on to všechno sepsal. No a my si to třeba po letech s chutí přečteme, protože se v tom pořád ještě poznáváme.

0: Drva hladjonki, bílonki a takový kruci lunti mě je u nosa zeberou, vrčel revírník Bartoš, když vyšel z četnického stanoviště. Vztek už ho pomalu přecházel, jako přechází bouře, ale hromobití se dosud ozývalo z nejzamračenějšího kouta jeho duše. Hladionky, bílonky jako ženský kolena. Hřmělo v duši revírníkovi dále. A všecko to zebrali, ani třísečky nenechali. Ale kdybych já nekryho lunta chytnul, lotra, zloděja, grázla, nejgrázlovatějšího, já bych si to s ním vypravil aj bez žandáru a bez všeckých soudů. Bez tak včel krom slušního člověka nikého nezavřelo. Seca krapes. No, strážmistr Venclík ho potěšil, že dřevo najde, i kdyby z něho už byla hotová postel. Revírník uchlácholen zvolna nabýval rovnováhy ducha. Takovou však měl žízeň a jelen na štítu páskovi hospody tolik vábil. Je možno tam jít, aniž by byl splněn slib? Měl to chutí zahromovat, než ještě zavčas se vzpamatoval. Ejhle, důstojný pán Batoli se právě taky k páskům už ho spatřil. Ne, nelze se vyhnout, ještě by řekli. Rektor je taky z těch rejpalů nepokojných, že se stydí. To by tak hrálo, aby si pomyslili, že jsou špína chlap a že utíkám před lidima, řekl si v duchu. Pokročil hbitě vpřed a pozdravil, až to zahlaholilo. Pěkně vítám, že vás konečně zase vidíme. Už jsme si říkali, že vás nespatříme, leda půjdeme-li vás zaopatřovat. Usmál se farář, ale to by nebylo tak brzy, co? No to tak, velebníčku, to tak, seca krapes. No, deo gracias, že jsme tady. Rektor čeká a tož bude náš Mariášek jednou zas pohromadě. Síň páskový hospody rozléhala se smíchem a za chvílečku trojice starodávných přátel pustila se do bohulibého díla. Revírníkovi padal dnes list, eso za esem a pivo bylo jako sirup, krejcar mohl na pěnu položit. Poslední hromy zmkly a v jeho duši sklenula se jasná duha. V hnízdě plotníčka střízlíčka je prý nejútulněji a nejtepleji ze všech míst ptačích. Panská světnička u pásku překonala toho večera, kde které hnízdečko i plotníčkovo. A když pan revírník pyšně hlásil sedmica na zadek a rektor prohrál své supra, přiťukli si všichni tři poprvé, nikoli však naposledy. A tu vzcházel již bílý den a slunce již dostrojeno, jako oslňující krasavice vyskočilo nad vrchol báby. Farář byl zřejmě dojat nádherným jitrem, sklonil se nízko k zemi a co soudruzi drželi jej jako děcko v náručí, jel se vykonávat jakýsi obřad, jehož významu zbožný komár nechápal. Leč pojednou naplněn byl vnuknutím a vzpomněv Davida krále zanotoval žalm. Hory poskakovaly jako skopci a pahrbkové jako beránkové ovcí. Co je ti moře, že jsi utíkalo, a ty, Jordáne, že ses obrátil. Než přespíval, vyjasnila se farářova tvář a lehčej nyní vykročil ku předu. Na křižovatce rozloučil se revírník s ním a s rektorem a namířil k lesu. V černém žlebu býval osvěžující chlad, vstoupil-li tam, jako by spil vody léčivé. Tam zamířil zatím revírník a toužebně vyhlížel k temeni báby, kdy konečně dostihne vrcholu. Slunce pálilo, žluva naříkala žíznivě, dusno začínalo hned po ránu. Dostaneme bořku, vzdychl revírník. Posmekl a utíral pod z čela, ale hlava bolela a bolela. Koňa by to porazilo. Spolehnu se na chviličku. Paní mámě se řekne, že jsme číhali na puberty. Však je dobrá k ženská a uvěří. V několika minutách ležel na trávě hebké jako aksamit. Zezulka zakukala mu nad hlavou, holub doupňák zavrkal, skalní hrdlička rozesmála se jako čtveračivá dívčice. Revírníkovi bylo nesmírně blaze uprostřed chladu a líbezních těch zvuků jeho milovaného lesa. Slunce hodně již vysoko a blízko polední pronikalo haluzemi a revírník k nesmírné radosti postřehl na zemi uzoučkou stezku Vida Vexa, o kterém jsi nevěděl, řekl si spokojeně. Jaká pak zvěř tudyma chodí?
1: Alo, po něm.
0: Na svahu k černému žlebu hověla si v tu chvíli požehnaná lihčí rodina po snídaní. Matka podřimovala, ještě maličká bystrouška proplakala celou noc a nedala jí spát. Lezli jí zuby pod očáky a to je s maličkými vždycky svízel. Teď se sice bystrouška již upokojila, ale přece nešla si hrát s ostatními sourozenci a držela se vytrvale mami na hřbetu jako sukní.
2: Jeda, mane, tutni se, mami, co to je?
0: Zažvatlala. Černonoska, oháněček, peřiderka, všecka ta drobotina ustala rázem v dovádivé hře a seskupila se kolem podivného tvora, který spadl doprostřed odkud si z nebe a seděl tu udýchán s očima vyvalenýma, jako by byl mílý utíkal. Bystrouška k němu přičichla.
2: Je, ten je studený,
0: vykřikla.
2: A holý jako kameň,
0: prohodila překvapeně peřiderka.
2: Oháňku zapomněl doma,
0: divil se oháněček.
2: Mami, pjosím vás, a jí se to?
0: Zaškemrala mazlivě bystrouška. Stará liška neodpovídala, libovala si nenadálý příchod žáby. Děti si pohrají a ona se aspoň trochu prospí. Mládež se skupila se pěkně do kolečka a živě rokovala, jak si s divným tvorem pohrát. Byla tak zabrána dětinskou hašteřenicí a matka lištica poklímávala, že nikdo nepostřehl podezřelého šustotu v mrází. Dravčí tvář lidská vynořila se z houští. Okamžik sledoval revírník hru lišči rodiny, potom odsunul haluze, jež mu překáželi, a jako šelma vral se po nejbližší lištičce. Prut rozmazlené bystroušky uvízl v kleštích jeho prstů, zatímco matka se čtyřmi zbývajícími dětmi dala se do divokého útěku do hlubin lesních. Bystrouška vzpamatovávala se zatím z úleku a umínila si, že neprojeví ani mrknutím bázně. Netušila chuděra, že ji očekává tvrdá budoucnost mezi lidmi, dny otroctví a po nich teprve po mnohém pokoření návrat k volnosti, doba odvety a konečně také čas štěstí. Revírník Bartoš uchopil bystroušku nelidsky za límec jako psa a vítězoslavně si ji prohlížel a už čuřoval se. Tož tak, ty kujone, včil se vymluvíme doma na tebe. Řekneme, že jsem si na vás šel počíhat a že proto jsem nemohl tak dlouho dom. Škoda, že jsem vás nemohl pochytat všecky, bez tak naděláte nepleché nad pytláka. Blech máš dost, ale z toho si mocká nedělej. My je máme taky, chudáci a i bohatí. Podržíme si tě hezky a doneseme tě dom, ať z tebe majou dětská radost. Vesele vykračoval si revírník širokou sečí k jezerské myslivně, nesa lišku pod paží jako školáci knihy. Nyní nebylo se třeba strachovat domácí přehánky. Manželka, i kdyby byla rozzlobena navrch hlavy, změkne a zjihne vždy, přesvědčili se, že pamatoval na vnuka Pepíka. Mohl si lozit po nejvyšších borech za vraním hnízdem, mohl si noc a den se toulat za mladými sojkami, bylo-li to kvůli Pepíčkovi, domácí mír nebyl porušen. Škoda, že vnuk neoceňoval po zásluze dědouškovou lásku a lehkomyslně tropil nejhorší uličnictví, jež by jinak byla uváděla revírníka Bartoše v záchvaty zuřivosti. Liška se cestování zcela nic nevzpírala, prohlížela si zvědavě skupiny stromů, podívila se, když vyšli do polí, která se rozléhala hlasy pracujících, ale začalo jí srdce bít, když se blížila k myslivně.

klid a mír. Kdo pak dnes ví,

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Taky jste si mysleli, že při čtení Lišky Bystroušky Karel Heger hodně čerpal ze svého dětství v Brně, Králově Poli? No, nejste sami. A přitom je to vlastně trochu jinak. Ostatně, jak dokazuje i starší rozhovor Antonína Přidala s Karlem Hegerem, natočený v brněnském rozhlasovém studiu.
2: Vy znáte dobře dialekt Lišky Bystroušky. Liší se hodně od toho zvláštního jazyka, kterým jste v Brně mluvíval jako kluk?
3: Liší. Počkejte, to dialekt Lišky Bystroušky. Jak to teď tady právě u vás natáčím, tak se mi zdá, že Rudolf Těsnohlídek není Moravák a tím méně Brňák.
2: Narodil se v Čelaslavi.
3: No, tak tím je to vysvětleno, protože on tam opravdu neužívá toho čistého nářeči horáckého, na které já si pamatuju ještě jako kluk, které je mou tedy rodnou řečí, ale proplítá tam do toho, nacházím tam výrazy třeba ze Slovácka, nacházím tam i takovou nepěknou řeč pražskou. Takže když tedy Rudolf Těsnohlídek dovolí, tak při tomto čtení já si to musím upravovat do té původní nářečové podoby, kterou velmi dobře znám a na kterou jsem zvyklý a která právě tím, že jsem přišel sem do Brna, mě zase obnovila a zase mě vyprovokovala k tomu, že Liška Bystrouška mě nesmírně zachutnala.
2: Já myslím, že Rudolf Těsnohlídek by jako novinář citem pro tyto věci s malými opravami v aktuálním místě souhlasil. Vy jste v rozhlase, myslím, začínal pracovat stejně v brněnském studiu. Kdy to bylo poprvé?
3: Počkejte, kdy to bylo? No, to bylo tehdy, kdy jsem vlastně přišel k divadlu a to bylo v roce 1932.
2: Začínalo to rozhlasovou hrou?
3: A to vám řeknu, že nevím. To už je tak tuze dávno. Já si jenom pamatuju jenom na takové nějaké výrazné věci, které se tehdy v brněnském rozhlase dávaly. Například to bylo první dramatické zpracování Šrámkova Stříbrného větru, který udělal František Kožík, který režiroval Bestíček a kde já jsem tenkrát hrál Jana Radkina a Aničku hrála Jiřina Čermáková. Víte, ta brněnská stanice ta byla malá a ona to byla taková rodina. Tady se všichni znali. A v té době kulturní Brno opravdu vedlo, ať to bylo v muzice, anebo ať to bylo v literatuře. To se projevovalo třeba na symfonických abonentních koncertech v Zemském divadle. To se projevovalo třeba v operní dramaturgii, operní ansambl a vedení bylo tak opravdu výtečné a můžeme říct tedy hudebně pokrokové, že hudební skladatelé naši zadávali své premiéry do Brna. A teprve potom, až jak to tam dopadlo, tak pak se to hrálo v Praze. To byla činohra, to byla opereta. V operetě to byl náš známý a nestárnoucí Oldřich Nový, který dělal výtečnou operetu jako šéf i jako přední představitel operetních milovníků.
4: Ale když už jsme se přece k dnešnímu večeru sešli a už se nám pomalu stmívá, vidíte, no. A posloucháte-li mladí, kteří dnes pracujete v nádherných a komfortních studiích našeho rozhlasu, musím vám říci, že zrození brněnského radiožurnálu v té jedné budce na Zemském domě, když se i říkalo pavilon, tak to byla budka, tedy bylo sice slavné, ale neskonale stísněné. A myslím si, že i když je tak vysoko, že by měla být povýšena na pomník, protože tam pracovali mnozí umělci, na které se časem zapomnělo, s nesmírným nadšením pro věc. A pod tímto studiem se vinula Veveří ulice, kde jsem hrál divadlo, kde jsem bydlel, kde byla herecká hospůdka u Kálů, kam jsem chodíval s herci Jaroslavem Aursvaldem, Karlem Urbánkem a dramaturgem Vilémem Skochem na den.

0: lásky, všecky jež znáš a té pravé srdce dáš.
1: Věř, že jedno je, když

0: Já vím, že máte velice málo volného času, ale když se někdy stane, že zjistíte, že máte tento volný čas, co v něm nejraději děláte?
1: No, chtěl bych spát. Třeba. Když mě ten volný čas chytne na ulici, tak si skočím na nějakou výstavu. Teď jsem zrovna se koukal na Jiřího Trnky a kdyby tam nebylo tolik lidí, tak bych byl opravdu pokleknul a hluboce se mu poklonil. Ne, on tam sám přítomným nebyl, ale tomu jeho dílu, tomu, co jsem tam viděl, to byl překrásný zážitek. No a když mám víc času, tak jsem si opatřil magnetofon a tak si nahrávám. No a nahrávám si všechno možné. Nahrávám si jazz, nahrávám si klasickou hudbu, tu si nahrávám ze svých desek, ze své diskotéky. Jazzovou hudbu si chytám, tu si nahrávám přímo z éteru a pak si dělám takový, jednak svůj archiv si přetáčím, kterým si dělám už od 35. roku. To si zachycuju, teda jednak sebe, ne snad z nějaké samolibosti, ale samozřejmě z toho, abych viděl, jak to jde a kde mám všelijaké chyby, byť technické jenom. A pak si nechávám přetáčet z rozhlasu různé zajímavosti, třeba celé hry. A když si tak člověk najednou pustí třeba z roku 1942 nějaké zachycené vysílání, nějakou činohru a teď najednou je tam přerušení a ozve se Achtung, Achtung, wir geben die Luftlage Meldung, tak je to taky zajímavý dokument. A teď hlavně sbírám ony chvilky v zákulisí, které se dělaly v Praze a v nich jsou zachyceni i členové zdejšího brněnského divadla. Já myslím, že se také stane v Praze, že se to smaže a pak budu nakonec jediný já, který bude mít nějaký takový dokumentární záznam.
0: Takže ve vás má rozhlas svou zlatou železnou rezervu.
1: Zatím to neví, aby se nestalo, že by měl tuto jistotu a ty pásky smazal.
0: Nebudeme to prozrazovat.
2: Tak, ale vy už to teď víte. Lecos ze zvukového archivu Karla Hegera se po letech vrátilo po jeho smrti zpátky do rozhlasu. Respektive velkou část pozůstalosti získalo i divadelní oddělení Národního muzea v Praze. A mimochodem, když tu byla řeč o chvilkách v zákulisí, to vám byl, jistě si pamatujete, oblíbený publicistický seriál. No a mezi jeho hosty nemohl svého času chybět ani Ladislav Pešek.
3: Dámy a pánové, ještě jednou a naposledy Archie Rice, Milánek paní Riceově, to jsem já. Má poklon, pane řediteli, tak dneska naposled, to se nedá nic dělat. Dámy a pánové, tak jsme vás tady dneska bavili 2,5 hodiny, chudáci, museli jste to vydržet. Já se totiž pojistil, dal jsem zavřít všechny dveře, tamhle. Co? Nic, no proto. Děkuji za ten výbuch smíchu. Karlíku, my tu máme dneska intelektuály. Naštěstí nemám brejle, abych viděl, jak trpíte. No to nic. Jistě si myslíte, že mám báječné časy tady nahoře se všemi těmi slečnami, víte? Mám. To jsou holky, co? Klasa. Ale to víte, já už tak radši sklenici piva dnes a denně. No ale co abych spustil, ne? Abych spustil. Karlíku, S! Je vám jeden domeček. V domečku stoleček, na tom stolku láhev vína, pane, to bude hlína. Muzika spustí estata, přisednou si k nám děvčata, a pak už budeš náš, s námi si zaspíváš. Kdo na světě se baví, je Archie Rice, a kdo si bě nedává, je Archie Rice.
4: To je přece Archie Rice, titulní postava komedie anglického dramatika Johna Osborna, komik z prostředí kabaretních umělců, že?
3: Ano. Studovali jsme Osbornova komika s režisérem Radokem. Věděl jsem, že v Anglii má v této hře velký úspěch Laurence Olivier, pro kterého byla psána, ale netušil jsem, že se stane skoro událostí i u nás. Jistě k tomu dopomohla vynikající společná práce režiséra Radoka, výtvarníka Svobody, baletního mistra Borise Milce a hudebního skladatele Zdeňka Petra. A nejkrásnější vzpomínku mám na komika v Bratislavě, kdy jsem tuto namahavou roli hrál dvakrát po sobě jeden den a zapomněl jsem na všecku únavu dík vynikajícímu bratislavskému publiku.
4: Stejně namahavou roli je přece i Chlestakov v Revizoru.
3: Ano. Prvního mě chtěl dát šéf činohry doktor Hilar už v roce 1934, ale zemřel dřív, než se mohl dát do Revizora. Hilar měl tuto představu Chlestakova. Prosím, pane, víte, to je takový pekařský učedník s drábkem, víte? On škrabe. No a tak první můj Chlestakov byl u přítele Jiřího Frejky v roce 1936. Frejka mě zase postavil před fakt. Víš, to jsou jedny dveře, 10 dveří, 100 000, milion dveří, zkrátka je to sen. A minulého Chlestakova jsem pak dělal v roce 1948 s režisérem Honzlem a ten chtěl na scénu postavit člověka, jevištního člověka, kde hrál hlavní roli Gogolův smích. Pleskot mě dal ne konkrétního Chlestakova, nýbrž pojem chlestakovštiny. Jako je oblomovština, tak chlestakovština. Gogol sám říká, každý aspoň na okamžik, ne-li na okamžiku několik, Chlestakovem byl nebo se jim stal. A měl by si vyhledat svůj podílek z této role. S Peterburkem se to ovšem srovnat nedá. Oh, Peterburg, tam je život, opravdu v skutku. Vy si snad myslíte, že já tam jen opisuju nějaká akta? Ne. Náš přednosta úřadu je se mnou jedna ruka. Poklepá mi každou chvíli na rameno a povídá, přijď k nám dnes, kamaráde, na oběd. Přijď k nám. No já jdu. Do departmentu zaskočím každý den jen tak na pár minut, jenom abych rozdělil práci. Tohle tak a onohle zas takhle. Šup. A už písař. Taková kancelářská myš se pustí do psaní perem. Tr. Ale co stojíte, pánové? Prosím, račte se posadit. Ne, posaďte se bez ohledu na šarže. Já nemám velké ceremonie rád. Naopak, já vždycky hledím proklouznout co nejnepozorovaní. Ale to nejde, to nejde, to vůbec nejde. Víte, já jen tak vyjdu a už si lidé šeptají. Tamhle jde, Ivan Aleksandrovič. A jednou mě dokonce pokládali za vrchního velitele. Vojáci se vyřítili ze strážnice k postě, zbraň trubež spustil, generál marš, to je vám úžasné. Víte, já už jsem tak všude známý, znám také lidi od divadla. Já tu a tam i sám nějakou tu frašku. A s Puškinem si tykám. Často ho vydávám a říkám mu, tak co, Puškine, co, milý brachu, jak pak se nám vede? No. A to již, říká Puškin. Tak. Ani tak, ani onak. To je vám strašně zvláštní chlap, ten Puškin. A píšu taky do novin, už jsem toho napsal strašně moc. Figarova svatba, Nemá sporty, či Mlynář a jeho dítě. Já si ani nevzpomenu, co jsem všecko napsal. A všecko jenom tak levou rukou, já ani psát nechtěl. Ale to víte, divadelní ředitel pořád na mě a napiš něco, kamarádičku, napiš. A tak jsem to, myslím, za jeden večer všecko napsal. Já taky pořádám domácí bály.
4: Už jste řekl, že vašeho prvního Chlestakova režíroval Jiří Frejka. S tím jste hodně pracoval?
3: S tím jsem pracoval snad nejvíc. A také je nejraději. Víte, to byla slavná éra činohry Národního divadla. Frejkova představení byla vždycky sváteční divadelní událostí. Neznám jeho prohry. V jeho režích byla velká poezie. My dva jsme se doplňovali a rozuměli jsme si dokonale. On už mě ani nerežíroval slovy. Jiří jenom třeba vyhrkl ze sebe zvuk nebo zamňoukal určitým tónem a já jsem přesně věděl, co v tom okamžiku chce.
4: Za druhé světové války režíroval Frejka také vašeho Plautova lišáka Pseudola, o kterém sám Eduard Bass napsal, že to byl váš veliký den.
3: Ano, to bylo v roce 1942. Bylo to velké představení Jiřího Frejky a Jiřího Trnky, který dělal výpravu. Pseudola se miloval. Zoufalá doba protektorátu nedovolovala svobodný projev a tak jsme sáhli 2000 let zpátky po Plautovi, aby mluvil za nás.
4: A tak vznikl váš paťatý, spocený otrok se splihlým břichem a upracovanýma rukama, který se musí rvát o vlastní sousto přes nepřízeň doby.
5: Jisto je, že třeba užít vždycky příležitostí, pak ti řeknou moudrý člověk. A zatím jsme hloupí všichni. A náš cíl je vždycky sázka. toužíme a pachtíme se a nevíme vlastně po čem, ani co by nejlíp mohlo touhu naši podepřít. A tak zahazuje člověk často jisté pro nejisté. Štvem se marně, až nás doštve v jalovém tom zhonu smrt. Ale dost už průpovídek, dost už filozofie, protože...
6: Ten, kdo má za ušima, se nemusí už ptát. Pustíme z klece tygra, jdem pán Jona štvát.
7: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Karel Heger a děti. No, to je velké téma. Karel Heger sám říkával, že možná právě ten fakt, že děti nikdy neměl, způsobil to, že o to víc a taky častěji se k mikrofonu, do rádia nebo do televize kvůli dětem a jejich rodičům tak rád vracel. Nakonec, jak si dnes jinak rumcaj se takové to rumcajsí, nebo pejska a kočičku, jak si jinak představit než s těmi hegrovskými brněnskými koncovkami. Tak a na závěr dnes ještě dvě malé pohádky. U té první si pozor všimněte, jak se Karlu Hegerovi náramně hodil hlas jeho kolegy Jaroslava Vojty. To máte ode mě ty pohádky jako pozdrav na dobrou noc. A dobré dny a brzy naslyšenou.
8: Když se zas jednou sešla kapela, aby si zahrála, řekl fagot. Dámy a pánové, mám pro vás překvapení. Přivedl jsem vám nový hudební nástroj. Bude hrát s námi. Je to veliký umělec. Tady je. Všichni hleděli zaraženě na malinkou černou krabičku.
9: To je nástroj?
8: Divil se kontrabas.
9: Kde má struny? Nebo klapky?
8: On jich nemá zapotřebí, řekl fagot. On hraje bez strun i bez klapek.
9: A jak se jmenuje?
8: Ptal se pozoun. Tran zí Stor, řekl tajemně fagot.
9: Divné jméno,
8: dumal kontrabas.
9: No tak mu řekni, ať zahraje.
8: Fagot otočil jedním kolečkem a z krabičky se ozvalo.
9: Ten hraje jako já. Vydechla harfa, jenže neví, jak dál. Dál to asi neumí.
8: Začal znovu
9: a neví, jak dál. Zůstal zase trčet. Nějak mu neslouží paměť.
10: Za okamžik uslyšíte časové znamení, bude 7 hodin.
9: Co to říká?
8: Šeptal pozoun. Prý za okamžik něco uslyšíme. Asi nějakou skladbu. Nějakou bude 7 hodin. Bručel pozoun. A proč až za okamžik? Ten si dává na čas.
9: A to je všechno, divil se klarinet. To je divná skladba. Píp, píp, píp. To bych uměl taky.
8: Náhodou umí ohromné věci, bránil se fagot. To stačí takhle, že ono takhle zakroutit tím kolečkem.
9: To je krása, vydechla harfa. To je jako v kostele.
8: No, že jo. Potěšil se fagot a zase zatočil kolečkem.
9: Tak to přece jen bude umělec,
8: minila kytara.
9: No ne, no tomu to jde, no výborně je přijat.
8: zvolal kontrabas. A teď mu řekni fagoty, že si smí zahrát s náma. My spustíme předehru a až řeknu teď, ať začne solo. A teď.
11: Vážení přátelé, nijak se nám to nechce líbit. Hráči jsou asi unaveni, já nevím. Hra je pomalá, úplně bez vtipu, bez vervy.
8: Co to tam křičí? Diví se kytara. No, do toho, vysvětluje fagot. Nějak se mu to nelíbí. Prý hrajeme bez vervy. Oho, zatroubí pozoun. Dobrá tedy, ještě s vervou. A teď.
11: Ale, zase chybí. Tak takhle nám hoši moc radosti neuděláte, to ne. Plno nepřesností, souhra žádná, ajaj.
8: Ale sofraporte, ten tomu nějak rozumí.

0: Co? Zahučel kontrabas. Já že mám natáhnout krk? Já ho mám dost dlouhý. Ať si natahuji svůj. Mně to není zapotřebí. O takový instrument my tu nestojíme. Fagote, vrať ho, odkud jsi ho vzal. Ale já to myslel dobře, breptal Fagot. No to my víme a nikdo se na tebe nezlobí. Jen když bude pryč ten. No, jak se jmenuje?
1: Transistor.
0: Jo, ten srandistor. No, tak teď si zahraješ s námi ty, Fagote. Prosím, tak, pozor, předehra.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, děti. Věřte nebo ne, jednou se to stalo. Když zafoukal první říjnový severák, všechny malostranské děti se někam ztratili a nikdo nevěděl kam. Ani bílá kočka s červeným obojkem nevěděla, kde je hledat. Potom jí napadlo, že by mohly být v cukrárně na zmrzlině. Kočka vyšla na ulici a tu zafoukal tak chladný vítr, že se honem přikrčila do kouta průjezdu. Sotva odletěl jinam, šla dál, až přišla ke vchodu do malostranského kina. Stál tam biletář a zeptal se jí, jestli má lístek. Kočka se zarazila, protože žádný neměla, ale tu letěl kolem jeden zažloutlý list platanu, který roste nad čertovkou. Kočka po něm hned chňapla a podávala ho biletáři. Ten si lístek prohlédl, utrhl půlku a hodil ji do koše. Ach jo, povzdychl si, nastává nám smutný čas, vidíte, bude pršet a můj nos dostane takovou rýmu, že celý zčervená. Kočka pohlédla na smutný bilitářův nos a musela uznat, že až dostane rýmu a zčervená, bude na něj opravdu neradostný pohled. No, každý máme něco. Mně se zase ztratili všechny malostranské děti. Nejsou u vás v kině? A nevím, odpověděl biletář, protože mi slzí oči. A když mi slzí oči, nevidím vůbec nic, natož nějaké děti, které se vám ztratily. Bílá kočka s červeným obojkem se tedy běžela přesvědčit sama. Vešla do kina a rozhlédla se po sále. Nespatřila však nikoho, jenom v první řadě někdo seděl a byl tak malý, že mu nad opěradlem sedadla vykukovala sotva na zezlá čupřina vlasů. Hej ty, zašeptala bílá kočka s červeným obojkem tiše a sedla si vedle čupřiny, co tu děláš? Čupřina se ohlédla a řekla, jsem tady v kině, protože se mi ztratili všichni malostranští kluci a holky. No, nejsou ani na kampě, ani neběhají po Petříně, ani nelížou zmrzlinu na malostranském náměstí. No, zkrátka zmizelí. Povzdychla si čupřina. No, tak to byl Péťa Všetečka, co byli v Mostecké ulici a je nejvšetečnější ze všech dětí, které kdy běhali po malostranském břehu. No, kdo ví, jestli je neodnesl ten sichravý podzimní vítr, zamyslel se Všetečka. Malostranské děti se nedají nikam odnést, zavrtěla kočka hlavou. V tom bude jistě něco jiného. No ale co? No nejspíš budou zalezlé někde v koutku a budou celé smutné, že už se neprodává zmrzlina a že se ulicemi prohání klikatý severák, který pronikne do každé skuliny. A tak přijdou večer o celou slávu, vzdychl si Péťa Všetečka. Je mi ne, spráskla

kočka přední tlapky. No s tím se musí něco udělat. Vždyť oni určitě zmeškají lampionový průvod. To znamená, povídá Péťa Všetečka, že to musíme napravit my dva. Musíme vyrobit ten nejkrásnější lampion na světě. Lehonký jako vánek a tak veselý, aby se musel každý, kdo ho uvidí, ať chce nebo nechce, smát. Pojď, řekla kočka a seskočila se sedadla. Vyběhli z kina a běželi honem napravit to, co zavinil klikatý severák, který dnes letěl ulicí. Nakoupili špejle a papír a barevné tušky s lepidlem, stříhali, lepili a přivazovali a nakonec měli tak krásný lampion, jaký ještě nikdy nikdo neviděl. Sami se divili, že se jim tak povedl. Ale bylo to tím, že v něm bylo zalepeno přání, aby se líbil všem lidem, kteří ho spatří. Kočka i Péťa Všetečka na něj byli náramně pyšní. Když se setmělo, vyšli s ním na ulici. Bylo tu mnoho lidí, vlajky vlály a hudba hrála. A jak tak jdou a jdou, vidí po jednou, že proti ním jde jiný lampion a že je stejně hezký jako ten jejich. A ten lampion nesli dva kluci, kteří chodili do školy s Péťou Všetečkou. Potom se objevili další a další lampiony a všechny byly stejně krásné a pod všemi byli malostranští klukové a holčičky. Tady jsou, volala kočka se Všetečkou dvojhlasně. Už se našli. Kdo se našel? Zeptal se jeden chlapec. No přece vy, dneska odpoledne jste se ztratili a my vás nemohli najít. Nikam jsme se neztratili, volali kluci a děvčata. Chystali jsme přece své lampiony na dnešní průvod. Chtěli jsme, aby byli co nejkrásnější a do každého jsme zalepili své přání. Zrovna jako my, řekla kočka. My jsme také zalepili do svého lampionu své přání, aby byl co nejhezčí. A jaké přání máte? Zeptal se Péťa Všetečka ostatních dětí a natáhl ruku, aby se podíval. V tu chvíli se však všechny ty nádherné lampiony zvedly jako motýly a vznesly se k promodralé zimní obloze. Letěli pěkně pohromadě vzhůru, protože v nich byla ta nejkrásnější přání, jaká jen člověk může mít. A když doletěli až tam, co jsou hvězdy, spojili se všechny lampiony a utvořili jedno veliké společné přání, plné krásy a štěstí, přání, které mají všechny děti na celém světě stejné. A malostranští kluci a děvčata se radovali a klikatý severák přestal foukat. Dobrou noc.